0: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje, a v platnosti je až do rána. Déšť postupuje republikou směrem na severovýchod. Hasiči už zasahovali u více než 600 případů. Podle jejich mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce hasiči ve Středočeském kraji, v Jižních Čechách a v Praze.
1: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
0: Silné bouřky narušily taky vlakový provoz. Správa železnic eviduje 10 případů jeho omezení nebo úplného zastavení. Důvodem jsou buď spadlé větve nebo zaplavené koleje. V jednom případě se kvůli silnému dešti do kolejiště sesunulo kamení. Omezení je kvůli počasí momentálně mezi Jeřmanicemi a Libercem nebo na několika místech mezi Čerčany a Světlou nad Sázavou. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur v přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí úřadu. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtu řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 dnes vjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
2: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla v 70. letech.
0: Sport. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
3: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria 1 ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček zatím zůstávají. Kristián Čveda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D2 u Hustopečí a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Hustopeče. Na 28. kilometru blokuje pravý pruh pneumatika. D1 na Benešovsku u Šmejkalky, na Prahu i Brno, stále neprůjezdná. Objíždí se úsek mezi exity 21 a 34. Vyhněte se doporučené trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Sobě-Hrdy a Kozmice. Je ucpaná. Volnější je zatím trasa mezi exity 21 a 41 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Auta nad 12 tun mají jezdit přes Tábor, Pelhřimov a Humpolec, ale 19 mezi Chýnovem a Kladrubem je po nehodě neprůjezdná. Objíždí se přes Černovice, opět trasa se ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, na severozápadě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A já vám přeji příjemnou sobotní noc. Už za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž, teď ještě Teddy Swims.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme u tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi nevšimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, opět je tu ta chvíle, přesně 9 minut po 2. hodině v noci. Telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Tak to byly Kors, no a do soutěže nočního radiožurnálu se dovolala Milada. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak Milado, mám samozřejmě pro vás cenu, ale mám také nejprve soutěžní otázku. A ta se právě vztahuje k dnešnímu datu, 22. srpna už máme. A já připomenu z kalendária, že právě tento den roku 1998 se uskutečnil koncert skupiny Rolling Stones v Praze. A byl to jejich jediný koncert ve sportovní hale, tedy pod střechou, protože jinak ty ostatní koncerty tady probíhaly, jak se říká, open air. Ta otázka zní, kolikátý to byl koncert Rolling Stones v České republice, nebo můžeme říct i v Československu, tedy abych to zahrnul ještě, než jsme se rozdělili. Tak druhý, třetí nebo čtvrtý, já vám rovnou dám nápovědu. Po kolikáté to v roce 98, 22. srpna, hráli Stouni v České republice? Po druhé, po třetí a nebo po čtvrté už to bylo? Co myslíte?
1: Tak já bych řekla, že po druhé.
0: Po druhé. Tak bohužel po druhé to nebylo. To není ta správná odpověď. Tak snad někdy jindy. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, hezký večer, naschledanou.
0: Tak pokolikáté to tady bylo v tom roce 1998, co hráli Rolling Stones v Praze? Bylo to po třetí a nebo po čtvrté? Ta jedna z těchto odpovědí je správná, takže můžete ji zavolat ještě a tím pádem získáte cenu od nás, pokud se trefíte. 221 552 155 nebo 255 na konci.

0: A po Miraj se ještě novinu vracíme v nočním radiožurnálu k naší soutěži. Dovolil se nám další posluchač. Halo, slyšíme se? Halo, halo?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak už víme, Milada první, co volala před chvilkou, se netrefila, že tedy po druhé v roce 98 Stouni nekoncertovali v Praze. Mohlo to být po třetí nebo po čtvrté, tak jaký je váš tip?
1: Já si myslím, že to bylo po třetí.
0: Ano, je to přesně tak. Shrňme si to, ten první legendární koncert, úplně první v roce 1990 na Strahově. Druhý byl také na Strahově o 5 let později, v roce 95. To bylo tehdy turné Voodoo Lounge. No a tím pádem v roce 98, právě 22. srpna, tedy přesně před 28 lety, to byl koncert třetí. Máte pravdu, blahopřeju, vyhráváte v soutěži cenu tohoto týdne a tím pádem ještě vydržte na telefonu, ano?
1: Děkuji moc a přeju příjemnou noc.
0: Vám taky, vydržte, díky. No a ještě tady mám pro vás další reportáž. Včera to bylo 58 let, jak víte, od pádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Armády překročily hranice v noci na 21. srpna, skončilo tak pražské jaro. Pokus československých komunistů o nastolení takzvaného socialismu s lidskou tváří. Lidé si tehdejší události připomněli tradičně před rozhlasovou budovou na Vinohradské třídě v Praze.
2: Pietní akt začal už tradičně za zvuku vojenské hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, veřejnost i pamětníci, třeba tehdy 19-letá Zdena Heřmanová.
3: Najednou vyjeli ze spoda z Václaváku tanky, ze zhora tanky, tak jsme zůstali zatěsnaní a museli jsme do Balbínky. Tam někdo hodil rajský z okna. Ty Rusové sami nevěděli, tak začali střílet, takže mě prostřelili rameno. Tak mě odnesli do baráku, za chvilku přijela sanitka a odvezli mě do Vinohradské nemocnice.
2: Při projevech politiků atmosféra zhoustla, zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel v projevu řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
4: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pak připomněl úlohu československého rozhlasu během počátku okupace.
5: Rozhlas v srpnu 1968 ukázal, že odvážné, pravdivé slovo je účinným a silným a mocným ochráncem.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Do konce roku to v souvislosti s okupací bylo 137. Jakub Vejk, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká Uhradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Je 2:30. Zprávy a Adéla Burešová.
6: Při útoku na školu ve švédském městě Fagersta zemřel jeden člověk. Další 3 lidé jsou zranění, z toho 2 ve vážném stavu. Informovala o tom tamní policie. Podle agentury Reuters policisté taky potvrdili, že podezřelým z činu je 18-letý muž, kterého postřelili a vzali do vazby. Švédská média už předtím napsala, že k útoku použil meč. Veřejnoprávní stanice SVT s odvoláním na své zdroje informovala, že zadrženým je bývalý student školy, který byl už dříve odsouzený za ublížení na zdraví. Majitele psů ve městech trápí přemnožený ječmen myší. Suchomilná rostlina má ostré osiny, které se zvířatům dostávají do očí, uší i pod kůži a způsobují jim hnisavá ložiska. Veterináře kvůli tomu vyhledávají každý rok stovky majitelů psů. Ječmenu myšímu se aktuálně daří kvůli suchu a trendu nesekání trávníků. Hovězí maso by mohlo kvůli nedostatku krmiva dočasně zlevnit, řekla to prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé kvůli suchu nebudou mít dost krmiva na uživení stád přes zimu, bude se tak více porážet. Večeřová ale dodala, že později se situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád.
0: Sport.
6: Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Záložník Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Molina 7. Trest na jeden zápas dostal jejich spoluhráč Almada a na druhé straně Gavi. Argentinský fotbalový svaz musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionů korun za nevhodné chování týmu i fanoušků.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Velké komplikace po uzavírky D1 na Benešovsku. Dálnice D1 na Benešovsku už Šmejkalky na Prahu i Brno neprůjezdná. Úsek mezi exity 21 a 34. Doporučená trasa pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je pořád ucpaná. Volnější trasa pak mezi exity 21 a 41 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Auta nad 12 tun musí nově jezdit po trojce a D3 až k Soběslavi na exit 100, pak Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Humpolec. 19 z Tábora do Pelhřimova je po nehodě za Chýnovem nadále neprůjezdná, objíždělo se přes Černovice, už ne, u obce Křeč, převrácený kamion.
8: Jsou tu kamiony a jeden je asi převrácený v járku, jsou tam aj policajti, ale já tu stojím už minimálně 45 minut.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, hlavně v severozápadní polovině místy déšť, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Ano, a kdo nám bude dál zpříjemňovat dnešní noční radiožurnál, tak budou tady Edwin Collins, Rag & Bone Man a právě teď Tomáš Klus.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

nákladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných.

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a svádili se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

Že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu zadu mám, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

Z Prahy do Kostnice to je zhruba 800 kilometrů a právě tuto cestu v roce 1414 urazil mistr Jan Hus na koncil, který se mu stal osudným. No a právě po stopách církevního reformátora vede i Husova stezka. I na takto dlouhou cestu vyrážejí turisté a proto ji v letním seriálu radiožurnálu Poutníci nemůžeme vynechat. Představíme vám ji už po písničce.

0: betlémské kaple v Praze kolem Berounky, Střely na Tachovsko a potom dál do Bavorska až do Kostnice vede Husova stezka. Měří zhruba 800 kilometrů a kopíruje cestu, kterou Jan Hus v roce 1414 urazil na Kostnický koncil. Dálková pěší trasa vznikla před několika lety a na českém území má kolem 250 kilometrů. Husova stezka nepatří mezi nejznámější, ale vede velmi rozmanitou krajinou a jednou z hlavních zastávek je hrad Krakovec, kde Jan Hus 3 měsíce pobýval.
1: Tak není to v kvantech lidí. Jako jo. Já si myslím, že právě naopak, já jsem patřím mezi ty lidi, kteří chodí sami. Když už někam jdu, tak jdu sám. Každopádně není to jako až tak poznat, jo, že bychom byli na nějaké jako Husově cestě.
2: Kastelán Jiří Sobek tady doslova slouží už 29. rokem.
1: Já určitě jsem šel několik kousků a těším se na to, že se prostě s jednou opravdu obejdu celé. Jo. To trvá to nějakých 22-23 dní. Jako no. Jo, tady třeba v okolních obcích někdy nechcou ani, aby jsme to značili, aby tam nejezdili, že jo.
2: To jsem se všiml, že tady není jediná značka, kudy nahrad.
1: A je to ale i v tom, že třeba, když jsme se domluvili, tak pak nám to někdo sundal, nebo ji obrátil, jako jo, takže...
2: Vy jste tady jako Jan Hus?
1: Jo, takový underground.
2: No. Nahradně se s vámi, no.
1: Ano, ano. Ne, opravdu... Když chcete na Krakově, si potřeba pro to něco udělat.
3: Střídko, hejte sa živy, lezte z mechu, chopte se na činí...
4: Ať jí duchové a prince a večernice.
2: A vidíte, já jsem sem přijel kvůli Janu Husovi.
4: Ten tu byl taky.
2: A kdy?
4: Těsně předtím, než odjel do Kostnice.
2: A kdy to bylo?
4: No, dávno.
2: Těsně předtím, než Skřídkové postavili ten hrad. Táborníci z Mostu.
4: Ano.
2: A můžu teda říct společně s Cimrmanem, že tady na tom nádvoří, tady všude seděl Jan Hus.
1: Tak z toho času národního obrození se tady můžeme dočíst, že kde všude ten Hus byl, co všechno dělal, kolik tisíců lidí za ním chodilo a tak, když si vezmeme to osídlení, rozumíte, takže už tyhle věci jsou takové napováženou. A další věc, co všechno tady měl udělat za tu chvíli, to prostě by za ty 3 měsíce nestihl, jako i kdyby ten den měl 50 hodin. Jako,
2: 3 měsíce tady
1: měl
2: být.
1: No, to od července roku 1414 do 11. října.
2: Takže 11. října 1414 odchází Jan Hus z Krakovce a míří přes Rabštejn na Střelou a Manětín a někudy tady
1: na Tachov,
2: na
1: tam
2: Tachov
1: někde,
2: a potom do Brnou
1: potom.
5: My jsme se snažili, aby to na území České republiky ta trasa prostě byla co nejvíc historicky adekvátní. To znamená, že určitě ta cesta nejde přímo ve stopách Jana Husa, tak jak on šel, mimo jiné nešel, jel na vozíku. Ale snažíme se, aby ta trasa vedla tudy, kudy ty historické cesty tenkrát šly.
2: Stačí ujít slabých 200 kilometrů a jsme na Tachovsku s Lenkou Křížkovou z destinační společnosti Český les, která u zrodu Husovy stezky stála a pořád stojí.
5: Když tak nad tím tak přemýšlím, tak já jsem nikdy nešla víc než týden v kuse, ale jinak se dá říct, že mám po různých etapách prošlou část z Prahy do Norimberka. Mám pocit, že Husova cesta je taková klasická zábava pro dámy. Chlapské skupiny většinou chodí spíš přechody jako vysokohorský a tahle ta krajina je spíše pozvolná, není to prostě... dát si do těla výstupama, ale spíše tím, že jdete dlouho a každodenně.
2: V Norimberku se Husova stezka spojuje se stezkou svatojakubskou a do Kostnice vedou společně. Takže jí chodí všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách. I am the one.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Adela Burešová.
1: Česko si připomnělo události z 21. srpna 1968. Ukrajina zařadila na sankční seznam tvůrce a distributory seriálu Máša a medvěd. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Řekyněmi a bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy s deštěm. Později začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko si připomnělo 58 let od vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tím Pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
3: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
1: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard zhlédnutí. Seriál se vysílá v asi stovce zemí světa. Ve svém programu ho dříve měla i Česká televize. Mendeleeva univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Broumovském Výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, třeba lankový, síťový, elektrický anebo ohradník s takzvanými faldrami, což jsou pásy textílií, vysvětluje ekolog a expert na velké šelmy Miroslav Kutal.
4: Potrvá ten projekt 2 roky a slibujeme si od toho to, že bude mít stát vlastně i chovatelé přesnější informace o tom, které typy ohradníků jsou skutečně účinné proti útokům vlků a které má do budoucna smysl finančně podporovat, aby se nevynakládaly zbytečně peníze na něco, co třeba není funkční.
1: Sport. České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Utkání na brněnském výstavišti sledovalo více než 3,5 tisíce diváků. O atmosféře domácího turnaje mluvila blokařka Magdalena Jehlářová.
5: Bavili jsme se s holkama, že na začátku jsme měli všechny husí kůži, jak jsme vbíhali do haly a jak nás fanoušci hnali strašně moc vpřed. Bylo to super, nádherná atmosféra, moc děkujeme všem, co přišli.
1: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Keesovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D11 u Sadské a uzavírka na dálnici D1. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla u sjezdu na Sadskou opět neprůjezdná. Omezení mezi kilometry 25 až 35 projížděl další nadměrný náklad. Už je venku, kolona se pomalu rozjíždí. Také D1 na Benešovsku u Šmejkalky na Prahu i Brno. Neprůjezdná úsek mezi exity 21 až 34. Objížďka pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice ucpaná. Volnější je trasa přes Benešov, Struhařov a Divišov. Auta nad 12 tun musí nově po trojce a D3 až k Soběslavi na exit 100, pak Jindřichův, Hradec, Pelhřimov, Humpolec, exit 90, obousměrně. 19 z Tábora do Pelhřimova je totiž po nehodě 2 nákladních aut stále neprůjezdná.
7: Jsou se tam teda teda povedali, že to bude minimálne do rána, až ráno, že príde odťahovka. Tam sú čelné zrazené dva kamióny.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, na severozápadě území ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Náš zpravodajský podcast Vinohradská 12 se v letní sérii Kořist zabýval nelegálním obchodem se živočichy. S odhalováním pašování ohrožených druhů pytláky a pašeráky pomáhají i čeští vědci. S jednou z nich jsme si povídali na agrosalonu Zeměživitelka a vy uslyšíte už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: 8 minut po 3 hodině posloucháte Noční radiožurnál a máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 v Brně směr Ostrava stojí na exitu 196 Bratislava, v omezení překáží nehoda. Kolona začíná zasjezdem na Mikulov zhruba 195. kilometru, prodlužuje se. Ještě jednou neprůjezdná D1 v Brně směr Ostrava. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Experti Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity bojují proti nelegálnímu obchodu s ohroženými zvířaty a také s převozem výrobků, které se vyrábějí z jejich masa. Spolupracují třeba s celní správou při kontrolách na letišti Václava Havla v Praze. Hostem Airstreamu na výstavě Země živitelka byla vědkyně Barbora Černá Bolfíková. Ptal se jí moderátor Vladimír Kroc.
3: Vy pomocí molekulární genetiky zjišťujete, jaké živočišné druhy se ve skutečnosti ukrývají v převáženém mase a dalších produktech. Jak tedy metoda rozpoznávání pomocí DNA funguje?
4: Jak jste správně řekl, tak spolupracujeme s celní správou. Jsou to vlastně zabavené živočišné produkty ze třetích zemí. To znamená vlastně, když cestujete ze zemí mimo Evropskou unii, tak nesmíte přivážet žádné živočišné produkty. A když je celníci objeví, tak vám je zabaví a vyhodí. A my vlastně jsme pomáhali, protože ve chvíli, kdy už je to nějaký kus masa, tak to nepoznáte na první pohled, co to je za druh. Mm-hmm. A k tomu se právě používají genetické metody, kde stačí jenom velmi malinkatý kousek a vlastně je úplně jedno, v jakém stavu ten vzorek je, jestli je vařený, sušený, čerstvý. A my vlastně pomocí té genetiky jsme schopni zjistit, jaký je to druh.
3: A dá se říci nějak obecně, co jste zjistili?
4: Když řeknu, že úplně nejčastěji jsme tam vlastně objevili vepřové, tak to nebude znít úplně zajímavě, ale jako nakonec to vlastně zajímavé bylo, protože jsme třeba zjistili, že se hodně pašuje, že některé výrobky, které se tváří, že jsou doopravdy, že mají nějaké složení a že třeba je to deklarované jako hovězí nebo nějaký drůbeží pařátek, tak vlastně jsou nahrazované tím vepřovým, protože je to mnohem levnější, jsou to nějaké zbytky. Ale třeba na druhém místě v těch zachycených druzích byl už pes. A jsou to vlastně zřejmě cesty z jeho východní Asie, a protože vlastně je to jako místně, je to běžné konzumovat psí maso a u nás vlastně k sehnání není, takže si to takhle vozí ze svých cest.
3: A to je to, co vás třeba nejvíc překvapilo, nebo ještě něco jiného?
4: No musím říct, že ti psi docela mě překvapili, jak vysoce byly zastoupení. A kdybych měla zmínit nějakou raritu, která nás překvapila, tak to byl třeba tygr. Našli jsme i tygří maso, a bylo tam maso želv, a maso úhořů, a pakuň byl třeba i jeden.
3: Zmiňoval jsem sérii Kořist našeho podcastu Vinohradská 12. Vy v ní mluvíte o luskounech. Které živočišné druhy jsou teď nejohroženější?
4: Nejohroženější to by byla asi spousta druhů, ale kdyby jsme to nechali vlastně na to ohrožení tím ilegálním obchodem, tak ti luskouni jsou velmi zatížení tím obchodem, protože je velká poptávka vlastně po jejich šupinách a deklarují se, že je to vlastně nejvíc pašovaný druh v současnosti.
3: Když mluvíme o luskounech, co všechno se dá pomocí genetické analýzy zjistit? Je to tak, že víte, odkud pocházejí?
4: U některých druhů jsme schopni zjistit přímo konkrétně, z jaké oblasti pocházejí. Nejenom třeba stát, ale i nějaká jako bližší lokalita. Ale vždycky záleží vlastně, jak je ten druh prostudovaný. U některých to umíme, u některých vůbec ne.
3: A s jakou přesností?
4: Někdy, když je to vzorkování dobré a ty metody jsou doopravdy jako velmi vyladěné, tak jsme schopni na třeba desítky kilometrů.
3: A k čemu je to vlastně dobré, ta aktivita, kterou jsme popsali?
4: Jestli myslíte ty luskouny, tak tam je to velmi důležité, protože my vlastně dokážeme zjistit třeba, kde je hotspot toho, kde se loví, kde vlastně je potřeba více je chránit. Dokážeme zjistit vlastně, jak kudy už putují, kde vlastně to pašování, tam není přímá cesta. Je tam vlastně, jdou třeba přes Nigérii, takže nejvíce záchytuje v Nigérii a považovalo se vždycky vlastně, že ten jejich původ je i v té Nigérii, ale zjistilo se vlastně, že žádní nigerijští luskouni tam nejsou, že jsou různých států Afriky, ale do Nigérie se svážejí, tam se nalodí na loď a vlastně putují vlastně pomocí lodí potom do jihovýchodní Asie nejčastěji.
3: Dá se ve stručnosti říci, jak je možné metodu molekulární genetiky ještě vylepšit v tomto směru?
4: Určitě. Je potřeba ty metody zlevňovat, je potřeba ty metody umět použít vlastně na místech, kde nedokážete mít plně vybavenou prostě sterilní takovou naší západoevropskou laboratoř, takže je potřeba vyvíjet ty terénní metody, je potřeba vlastně, aby ty metody byly jednoduché a mohli je vlastně v tom terénu použít člověk, člověk, který není úplně jako vzdělání molekulární genetik.
0: O boji proti nelegálnímu obchodu s vzácnými druhy živočichů mluvila ve vysílání radiožurnálu Barbora Černá-Bolfíková z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Česko včera vzpomínalo na rok 1968 a vpád vojsk Varšavské smlouvy. Pamětníci se sešli i v Holešově na Kroměřísku. Právě tam se totiž před 58 lety proti příchodu okupantů zvedl odpor místních. Holešovští výsadkáři třeba odmítli pustit okupační vojáky do areálu místních kasáren a ubránili je.
1: To byli obětavci, kteří nepustili prostě ruskou botu přes bránu.
2: Nadporučík v záloze Vladimír Klepal je jeden z pamětníků, kteří se zešli v Holešově na Kroměřížsku. Před 58 lety tam místní výsadkáři bránili kasárny před sovětskými okupanty. Pokračuje jeden z příslušníků tehdejšího 7. výsadkového pluku, desátník Jaroslav Pokorný.
3: Když přišel ten 21. srpen, tak jsme zrovna byli v lese na cvičení a když jsme přijížděli sem, tak už kasárny byly celý obstoupený vojskama. My jsme v podstatě nevěděli ani dne, ani hodiny, jak to dopadne všecko.
2: Místní kasárny vojáci bránili několika způsoby, pokračuje nadporučík Josef Bartošek.
4: Zaprvé jsme udělali ochranu uprostřed kasáren s kulomety, s pancéřovkama, protože před náma stálo 30 tanků.

0: Někam si tykali a přesně věděli, kolik nás je, jaké máme zbraně. Oni všechno nás věděli.
1: Josef Bartošek popisuje i atmosféru mezi lidmi v samotném Holešově.
0: Lidi byli naštvaní na ty Rusy. Auta, které projížděly kolem, tak troubili celou dobu. Tady bylo spousta nápisů, ať je Dubček a vraťte se Ivana domů. A tak byla to rozhodně událost, která nás všechny stmelila. Všichni jsou na to hrdí, že jsme prostě obstáli, že jsme se nepodolili těm Rusům.
2: Pozor, octě zbraň.
1: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy Adela Burešová.
3: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024, při kterém zemřelo 7 pracovníků organizace World Central Kitchen. Mezi nimi byl i polský dobrovolník Damian Sobol. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko informovalo, že případ dál vyšetřuje okresní prokuratura v Přemyšli. Britský princ Harry, zpěvák Elton John a dalších 5 žalobců musí kvůli neúspěšné žalobě zaplatit listu Daily Mail náklady 9,5 milionu liber, v přepočtu přes 260 milionů korun. Informuje o tom agentura AP. Částku mají uhradit do 28. srpna. Skupina loni zažalovala vydavatele bulvárního listu kvůli údajným nezákonným praktikám, a to včetně odposlechu telefonátů. V červenci ale u soudu neuspěli. Soudce tehdy řekl, že pro jejich tvrzení nebyl dostatek důkazů. O funkci senátora se letos bude ucházet 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře bylo jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. První kolo senátních voleb bude spolu s těmi komunálními 9. a 10. října. Desítky hradů a zámků po celém Česku se dnes zapojí do tradiční akce Hradozámecká noc. Lidé tam můžou vyrazit na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze bude od 17 do 20 hodin otevřené sídlo senátu ve Valštinském paláci. Připravené jsou tam prohlídky i speciální hra a vstup je zdarma.
1: Sport.
3: Kvalifikaci na sprint ve velké ceně Nizozemska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Brit porazil o 41 tisícin sekundy úřadujícího světového šampiona Landa Norrise z McLarenu. Třetí Charles Leclerc z Ferrari ztratil 55 tisícin sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na B1 v Brně nehoda a u Šmejkalky uzavírka. Dálnice D1 v Brně směr Ostrava chvíli stojí, chvíli zase jede. Na exitu 196 za sjezdem na Bratislavu v omezení šetří nehodu. Je tam zavřený pravý pruh, kolem jen občas projede levým pruhem osobní auto. Kolona začíná před sjezdem na Mikulov, 193. kilometru, prodlužuje se. D1 u Šmejkalky na Prahu i Brno má být ještě několik hodin. Neprůjezdná úsek mezi exity 21 a 34. Objížďka pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice stále ucpaná. Volnější jsou trasy Chocerady Ondřejov a Benešov, Struhařov, Divišov. Auta nad 12 tun objíždí po trojce a D3 kolem Soběslavy exit 100, pak Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Humpolec exit 90. Obousměrně zavřená je stále 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, hlavně v severozápadní polovině, místy déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: V Istanbulu, Baku, Göteborgu a Brně včera začalo volejbalové mistrovství Evropy žen. Na 3 místech v zahraničí se hraje ve sportovních halách. Právě v Brně ale volejbalistky našly zázemí v jednom z výstavních pavilonů. Proč? Dozvíte se už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, kam jim klad? Tak

Сантихо.

0: traje. Sí.
1: Ve čtyřech různých městech včera odstartovalo mistrovství Evropy ve volejbale žen. Jedním z těchto měst je i Brno a původně se mělo hrát v nově vznikající multifunkční hale pro 13 000 lidí. Ta už sice na brněnském výstavišti vyrostla, ale není dokončená a měla by se nakonec otevřít až v říjnu.
2: Mrzí mě to strašně moc, protože kdyby jsme byli otevírací akce arény, tak samozřejmě nám tam přišlo o 3 000, možná o víc tisíc lidí víc, protože ty lidi by přišli prostě na novou arénu a u toho by viděli volejbal. A to nás mrzí strašně moc, protože tam jsme přišli o obrovský množství diváků.
3: Povzdechl si Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. Nová brněnská arena by měla být připravená nakonec až v říjnu, a tak musel volejbalový šampionát žen hledat jiné řešení.
4: Samozřejmě to mrzí, těšili jsme se na to, ale nedá se nic dělat. Myslím si, že se našla krásná varianta. Možná je to ještě lepší, protože by se to mělo zaplnit celý. A nevím, jestli by se ta velká hala jako zaplnila. Myslím si, že tady to bude krásná atmosféra. Ty lidi jsou vlastně hrozně blízko jako u nás, což si myslím, že bude jako skvělý. No?
3: Dodala česká kapitánka Michaela Mlejnková k prostoru v pavilonu P, kde za 24 dní s vybavením 26 kamionů vyrostly montované tribuny pro 5 000 diváků. Podobném režimu se v Brně loni odehrál už finálový turnaj mužů ve Zlaté evropské lize. Češky v novém netradičním prostoru trénují oproti ostatním týmům už od pondělí a mohli se tak zvyknout na určitá specifika oproti tradičním halám.
4: Hodně nás z herního pohledu na začátku překvapily světla, protože většinou v halách připravených přímo na sportovní události bývají rozmístění trochu jinak. I třeba aby nevadili při nahrávce při pohledu nahoru. Tady jsme si museli chvíli zvykat na to, že člověk se podívá na balon, na smeč a zjistí, že chvíli nevidí nic. Ale na to všechno se dá zvyknout a jsme rádi, že jsme se sem dostali o chvíli dřív než všichni ostatní, protože nám to určitě pomohlo.
5: Ty světla, ty jsou hodně důležitý, pak i třeba teplota, vlhkost, protože pak ten balon jinak lítá, třeba klimatizace, může ten balon prostě odfukávat od někud jinak, takže to jsou takový faktory, který člověk nemůže ovlivnit, musí se na ně zvyknout a v každý hale je to jiný. No.
3: Popisují české volejbalistky Monika Brancuská a Michaela Mlinková. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
1: A ještě dodám, že české volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Dnes se čeká druhý zápas, od 19 hodin se utkají s Rakouskem.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Tak dneska na Slnicích divoká noc, máme pro vás další mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky narazilo osobní auto do značení 30 km, je to v omezení, neprůjezdný pravý jízdní pruh.
3: V pravém pruhu je nehoda osobního auta, takže všechny kamiony stojí, takže asi všichni osobáci nějak využijou je do toho levého pruhu.
2: Připomínáme kolonu na D1 v Brně směr Ostrava od sjezdu na Mikulov zhruba 193. kilometru k nehodě na 196. za sjezdem na Bratislavu. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Každý řidič to někdy zažil. Přiměřenou rychlostí na dálnici předjíždíte v levém pruhu a najednou se za vámi objeví agresivní řidič, který ve vysoké rychlosti najede těsně za vás. Někdy tomu říkáme, že se na nás takový řidič takzvaně lepí. Letní autoškola Radiožurnálu poradí, jak se v takové situaci zachovat, aniž byste někoho ohrozili nebo porušili předpisy.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy s Adélou Burešovou.
7: Při pádu malého letadla z České republiky poblíž chorvatského Zadaru zahynuli 2 lidé. Na českobudějovickém výstavišti pokračuje agrosalon Země živitelka. Tenistka Bejlek postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati a bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26.
8: Willkommen aus Österreich.
9: Dave přijel z Rakouska.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Lidé, kteří si koupili vstupenky na hudební festival Hip Hop Camp, stále neví, jak dostanou zpátky své peníze. Pořadatelé akci na poslední chvíli zrušili. Do areálu Kosmo v Hadačce na severním Plzeňsku přesto včera přicestovali z celé Evropy stovky fanoušků. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky 2 lidé. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě, oddělí chirurgové ve speciální nemocnici v Saúdské Arábii. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v saúdsko-arabském Riádu podařilo oddělit už 70 siamských dvojčat. Děti jsou aktuálně v péči slovenských lékařů. V Bratislavě podstoupili operaci, v rámci které jim chirurgové zprůchodnili střeva a vytvořili vývody. Agrosalon Země živitelka dnes na českobudějovickém výstavišti pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne před 10. hodinou průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dožínkové věnce na pódium v pivovarské zahradě.
10: Kromě folklórních souborů se do průvodu zapojí například myslivci nebo sokolníci. Chybět v něm nebude ani živá dechová muzika. Členové průvodu po 10. hodině symbolicky předají dožínkové věnce zástupcům státu a zemědělských institucí. Ti na pódiu naváží svými projevy. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Sport.
7: Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Keesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
11: Já jsem od začátku byla celkem nervózní, ale pořád jsem tak nějak doufala, že se to zlomí a že se ten zápas může kdykoliv otočit a že mi soupeřka dá i nějakou šanci, protože hrála od začátku opravdu výborně a moc šancí jsem nedostávala.
7: V semifinále narazí Bejlek na vítězku zápasu mezi domácí Američankou Goffovou a Ukrajinkou Kostukovou. První tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil další grandslamový titul.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 v Brně kolona a na Benešovskou uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava na exitu 196 šetří nehodu. Za sjezdem na Bratislavu v omezení následky blokují pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na výstaviště 192. kilometru. Osobní auta kolem nehody občas projedou, ale dá se to celé obět přes Brno. D1 u Šmejkalky na Prahu i Brno bude do 6 ráno. Ten neprůjezdná úsek mezi exity 21 31,34. Objížďka pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice na několika místech ucpaná, volnější je trasa Benešov, Struhařov a Divišov. Auta nad 12 tun mohou po trojce a D3 kolem Soběslavy, exit 100, pak Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Humpolec, exit 90, obousměrně. Zavřená je totiž stále 19 z Tábora do Pelhřimova po nehodě za Chýnovem. Taky souběžná 409 u obce Křeč, opět po nehodě nákladního auta. Další zelená vlna ve zprávách za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, na severozápadě území míst déšť, ujediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají na 22 stupňů Celsia, na Moravě až na 26 a v 1000 metrech na horách se budou držet většinou kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Sklizeň různých plodin na českých polích je v plném proudu. Například na Moravě začaly česat chmel. Jako první vyjeli do akce traktory v Lázníkách na Přerovsku. My se tam vypravíme už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Na Hané začaly sklízet chmel. První česačky vjeli do chmelnice v Lazníkách na Přerovsku. Tam jsou zatím s kvalitou úrody spokojeni.
1: Na chmelnicích v Lazníkách už jedou celkem 3 česačky. Brigádníci zavěšují chmelové liány.
2: Momentálně jsme začali odrůdou žadecký poloraný červeňák.
1: Říká mi Martin Rypár, agronom Moravské zemědělské akciové společnosti z Prosenic.
2: Tady máme zhruba 60 hektarů chmelnic a zbytek plochy do těch 107 se nachází v Prosenicích a na Veseličku.
1: Tahle šiška má zhruba asi tak 3 cm, krásně voní.
2: Jo, přesně tak, krásně voní, vypadá, že kvalita bude dobrá. Akorát co nás trochu potrápilo, vysoké větry, že ty hlávky jsou vlastně oklepané o sebe, takže trocha nějaké špatné barvy, nějaké zahnědnutí, ale jako na kvalitě se to nepodepsalo.
1: Když to roztrhneme, je tam takový žlutý prášek, to je ten lupulin?
2: To je právě ten lupulin, který zajišťuje tu hořkost budoucího piva. Zatím rozbory jsme si nedělali, takže nevíme, jak to vypadá, ale počkáme, až si to vyjede ze sušárny a budeme si dělat rozbory, ať víme, na čem teraz jsme. Zatím já si troufnu říct, že jako kvalita vypadá podle obsahu toho žlutého prášku v těch hlávkách, že by mohla být dobrá.
1: Naopak nespokojení s letošní úrodou jsou pěstitelé z Želatovic, Velké Bystřice nebo Kokor na Přerovsku. Šišek je málo a jsou malé, tvrdí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky. Révu pěstují na téměř 200 hektarů, nejvíce na Moravě. Kvůli suchu a horku se obává podprůměrné úrody.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí a taky ta teplota byla hodně vysoká. Ten chmel není na to zvyklý, nelíbí se mu to, hůř zakvétá, hůř hlávkuje a podle rozboru, které máme, tak na některých porostech jsou nižší obsahy alfa-hořkých látek.
1: V Tršické oblasti chmel roste na celkem 620 hektarech. Je to téměř 13% ploch chmelnic v České republice. Loni na nich pěstitelé sklidili 750 tun chmele, o 6% více než o rok dříve. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Doktor Damdedam, tak tato písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita. Už v září 1968, totiž jako reakce na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana na text Ivo Fischera a vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké byly okolnosti jejího vzniku, tak to prozradíme v našem vysílání už za pár minut.

0: Včera to bylo 58 let, co vojska Varšavské smlouvy vtrhla na území tehdejšího Československa. Jednou z nejpopulárnějších hvězd byl už tehdy zpěvák a herec Václav Neckář. Krátce po začátku okupace nahrál v reakci na brutální události v Československu spolu se svým bratrem Honzou skladbu s názvem Píseň pro mne. Výjimečná skladba ale musela na rozkaz komunistického režimu okamžitě zmizet a v průběhu dekád se na ně prakticky zapomnělo. Znovu objevena byla teprve nedávno a náhodou, když při natáčení dokumentu tvůrci našli starý filmový záznam. Podrobnosti přidává Vladislav Slezák z Českého rozhlasu Dvojka.
1: Kdybych byl sloup, tak můžu stát a čnít.
2: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
3: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
2: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Radiožurnál je půl páté. Krátké zprávy a Adéla Burešová.
4: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Nejméně 4 lidé, z toho 3 děti, nepřežili útok ruského dronu na vesnici v Ukrajině. Mykolajivské oblasti na jihu země. Informovali o tom místní úřady. Bezpilotní letoun zasáhl budovu, ve které byl obchod, pošta a lékárna. Na místě vypukl požár. Rusko útočilo taky v Krivém Rihu na jihovýchodě Ukrajiny. Drony tam zasáhly nákupní středisko. Nejméně 15 lidí zemřelo. Zraněných je podle úřadu 130. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský úder označil za cynický a ohavný. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa vhodná pro starty raket. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 dnes vjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
0: Sport.
4: Pražskou Slávii po 7 letech opouští fotbalový záložník Oskar Dorli. 28-letý liberijský reprezentant posílil saudsko-arabský klub At-Tawun. Dorli Slávii pomohl ke 4 ligovým titulům a 2 triumfům v domácím poháru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D48 u Frýdku, Místku a kolona na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D48 u Frýdku, Místku jede auto proti správnému směru jízdy, kilometry 40 až 50. Pozor, dejte u Frýdku, Místku jak ve směru na Český Těšín, tak Nový Jičín. D1 v Brně směr Ostrava na exitu 196 stojí. Za sjezdem na Bratislavu v omezení šetří nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Výstaviště 191. kilometru. Osobním autem se to dá objet přes Brno. D1 na Benešovsku kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka od včerejška je neprůjezdná obousměrně mezi exity 21 a 34. Objížďka pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je ucpaná. Vyhněte se.
6: Tam je totálně zasekané kamionami. Co tady šel kamionem a išel jsem tady 4,5 hodiny.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, na severozápadě ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A jaké bude hudební menu do páté hodiny ranní, tak nabídneme třeba Alanis Morissette, bude tady Declan J. Donovan a teď vzpomínka na Davida Stypku.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. Budu.

Včera vyšla česká audiohra Hrobníkovy patálie, ve které se poslouchá, rozhoduje, bojuje a občas také kope. My vám ji představíme už po písničce.

0: Black Bridge City vyletěl do povětří a hrobník Jáchym Ringer musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci uctívající sledě i pomstychtivý mravenečník. Tak začíná nový český audio gamebook Hrobníkovy patálie. Hra, kterou mohou plnohodnotně hrát i nevidomí, včera vyšla ve verzi pro mobilní telefony.
1: Představte si prérii. Sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
2: Jáchymu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
1: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
2: Hrobníkovy patálie jsou na půl audiokniha a na půl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Oramus.
3: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
1: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů.
2: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinému jámu kopá. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
3: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už v originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě nějak posouvali.
2: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebookcích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
3: Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten divoký západ.
4: Až s nimi skončíme! Chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky.
2: Celý příběh i jednotlivé postavy namluvil dabér Bohdan Tůma. Tvůrci o jiném hlasu podle Tomáše Oramuse prakticky neuvažovali. Hrobníkovy patálie jsou stejně jako předchozí tituly studia Play by Ears, Důkaz 111 a Šachová hra, plně přístupné nevidomým. Nejde jen o doplnění hlasového menu. Jejich potřebám se musí přizpůsobit tempo i způsob předávání informací, třeba u zmiňovaných soubojů.
3: Tak jim vlastně musíme ještě přidat tu informaci ve zvuku, že jaká je ta hodnota té karty, aby vlastně tohle co se pak nebylo s dalšími zvuky, třeba to se tam odehrává, tak v ten moment tam musíme dát pauzu, což naopak třeba pro běžné hráče může najednou působit, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: A před 5. hodinou raní je ještě mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna pozor u sjezdu na průhonice. Na 6. kilometru vpravo u svodidel hoří osobní auto. Na místo teď přijeli hasiči. Ještě jednou D1, 6. kilometr směr Brno. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Dobré ráno, je 5 hodin. Zprávy radiožurnálu a Tereza Tomášková.
6: Českem v noci prošly silné bouřky, hasiči měli stovky výjezdů. U Paříže se po požáru opět otevírá les Fontainebleau. České volejbalistky porazily na úvod evropského šampionátu v Brně Řecko 3-1 a bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Kvůli silným bouřkám a dešti měli hasiči v noci stovky výjezdů. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů a odklízeli polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili asi 600 případů spojených s počasím. Omezená byla taky železniční doprava. Na desítce míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesuvu kamení na trase. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ve třetině obvodů si lidé budou volit i senátory. Le Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa, který je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, k lezení po skalách nebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů.
7: Benoît Kaplan z vedení departmánu Seine-et-Marne vyzval turisty, aby chodili jenom po vyznačených trasách a v lese nerozdělávali oheň. Plameny tam v červenci spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči stále dohašují ohniska. Les Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Díky blízkosti hlavního města je populární mezi Pařížany. Oblíbili se ho i horolezci kvůli pískovcovým skalám. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je kvůli suchu a vysokým teplotám jednou z nejhorších v historii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Lidé si dnes můžou naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce bude stát víc než 2 miliardy korun, pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
8: Barokní stavba se začala stavět v roce 1732 pro invalidní a vysloužilé vojáky a projektovaná byla podle pařížské invalidovny. Monumentální areál navrhl přední architekt Kilian Ignác Dietzenhofer. K ubytování válečných vysloužilců sloužila invalidovna do roku 1935.
6: Obnovený areál se dvěma novými přestavbami by se měl pro rekonstrukci otevřít na přelomu roku 2029 a 30.
2: Sport.
6: Výhrou 3-1 nad Řeckem vstoupili v Brně české volejbalistky do základní skupiny evropského šampionátu. Trenér Janis Atanasopoulos mluvil už před utkáním o důležitosti vstupu do domácího turnaje. O to víc ho výsledek těšil.
9: Je perfektní, že jsme začali výhrou. Věřím, že každý byl přece jen trochu nervózní. V České republice jsme hráli po dlouhé době a navíc před tolika lidmi. Ve druhém prohraném setu jsme trochu polevili, ale to je lidské. Pak jsme se zase skoncentrovali a výhru si zasloužili.
6: Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kýsovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 u Prahy požár, na Benešovsku uzavírka a v Brně rozjezd kolony. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna zasahují hasiči. U sjezdu na Průhonice 6. kilometru hořelo osobní auto. Vše je vpravo, místo teď průjezdné. D1 v Brně směr Ostrava na exitu 196 už jede. Nehoda za sjezdem na Bratislavu odklizená. Kolona se rozjíždí, nebude to hned, začíná u sjezdu na Výstaviště 190. kilometru. D1 na Benešovsku na mostě Šmejkalka neprůjezdná. Ještě hodinu obousměrně mezi exity 21 a 34. Směr Praha před sjezdem od 37. kilometru kolona. Objížďka pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice celou noc ucpaná. Volnější jsou trasy Chocerady, Ondřejov nebo Benešov, Struhařov a Divišov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky, jinde ojediněle. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a ubývat i oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mezi 21 až 26, na horách 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. Mírný vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
5: A tak vám přeju dobré sobotní ráno. I když ty poslední dny přinesly déšť a bouřky, Česko se stále potýká s důsledky dlouhodobého sucha. Projevují se prakticky všude, ale my se pro jeden konkrétní příklad vydáme do obce Čeperka na Pardubicko. Lidem tam ubývá voda ve studních, problém v obci už řeší i vodohospodáři. Tak si počkejte na první reportáž našeho dnešního ranního vysílání a 6 minut po páté. Vítejte.
2: Víkendový radiožurnál
0: a Vojtěch Bidrman.

námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Letošní suché a horké počasí trápí také obyvatele Čeperky na Pardubicku. Ubyla jim totiž voda ve studních. Podle provedených měření klesla oproti loňsku až o metr. Místní se bojí, že do budoucna nebudou mít dost užitkové vody na zalévání zahrad a zeleninových záhonů.
1: Teď odendáváte víko ze studně. Já tam teda té vody moc nevidím, jsou tam nějaké trubky. No, ale tady to je suché.
2: To je suché všechno. Nahoře. To je celý problém tohleto.
1: To už mi říká místní obyvatel, pan František Šrom. A za normálních okolností byste tu vodu měl kde zhruba?
2: Teď jak je písek, tak podám 1, 2, 3, 4 na pátý skruži.
1: Tak je to hluboko pod pátou skruží. No. Majitel rodinného domu přečerpává vodu ze studně sem do zahradního sudu. Voda ale teče málo.
2: Takhle, že když to dám naplno, tak mě to udělá blb, tak jsem bez vody.
3: My máme, myslím si, 8 až 10 míst monitorujeme průběžně a ukazuje to, že ten pokles opravdu teďka je rapidní. No já když se podívám, já tady mám ty data, tak vlastně je to až o metr, jako jo.
1: Nezávislá starostka Čeperky Kristýna Vosáhlová se domnívá, že jednou z příčin je zvýšený odběr podzemní vody pardubickými vodárnami v oblasti Hrobice Čeperka. Podle mluvčí VAK Pardubice Venduly Horákové to ale tak jednoduché není.
4: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů. Nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě.
1: Zásobování obce pitnou vodou ohrožené není, ujišťuje Horáková. Obec je napojená na vodovodní řad. Voda ze studní je železitá a nevhodná pro pití.
4: Takže i domácnosti využívají především k zalévání zahrad. V tomto směru tedy obyvatelé mohou pocítit určité omezení.
1: Přesnou příčinu úbytku užitkové vody ve studních v Čeperce by měl podle vodáren určit zadaný hydrologický posudek a průběžný monitoring vodní hladiny. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: I teď o víkendu ještě můžete vyrazit na Zemi živitelku do Českých Budějovic, ale taky třeba na sobotecký jarmark, vizovické Trnkobraní nebo na večerní prohlídky při Hradozámecké noci. Na to vás konec konců ještě dnes ráno ve vysílání Radiožurnálu vezmeme. Tak doufám, že na nějaký ten výlet vyrazíte, abyste věděli, jak bude. Od toho už přišla do studia s počasím Václava Marešová. I tobě přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Počasí.
1: Tak my dnes máme před sebou den s oblačnou i zataženou oblohou. Ani dneska si neodpočíneme od přeháněk. Ojediněle můžou na severu republiky být také bouřky. Už by ale neměly být tedy ty srážky tak intenzivní, jako ten noční déšť. Meteorologové tak nečekají, že by se opět měly zvedat hladiny řek a potoků. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. No a přidám ty dnešní teploty. V Čechách většinou do 22 stupňů. Na Moravě o trochu víc. Tam naměříme mezi 21 až 25 stupni. Podobně na tom budou i ve Slezsku. No a když se vypravíte na hory, tak tam vám teploměr ukáže jen kolem 13. Tepleji ale bude v Jeseníkách a v Beskydech. Tam většinou naměříte kolem 17 stupňů. A dneska povane jenom mírný západní vítr a noc na zítřek taky bude relativně chladná. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Do kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově na Karlovarsku se včera vrátila barokní socha Handěla. Přes 350 let staré dílo uchovávali dlouhá léta na jihočeském zámku Červená Lhota. Komponovaný večer k návratu sochy město uspořádalo v den 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a za doprovodu písní Karla Kryla. Právě socha z ostrovského kostela totiž mohla být inspirací pro jednu z jeho nejznámějších písní Anděl.
1: Sochu Anděla do zaplněného kostela přináší v náručí kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horina, který ji ostrovu daroval.
2: Někdy nastanou takové okolnosti, že i anděle musí do emigrace. A proto jsem velice rád, že mohu asistovat u toho, když se anděl do ostrova vrací.
1: Zhruba 50 cm vysoká dřevěná soška má sepnuté ruce, vzhlíží na stranu a u nohou jí leží ulomené křídlo. Jak se k vám socha dostala?
3: Poblíž zámku žijí už dlouho staří manželé, kteří jsou keramici a jsou spolužáci Karla Kryla z té bechyňské keramické školy. A tím jednou říkali, hele, my máme na půdě anděla a když mě ho předávali, tak říkali, no to je totiž ten Krylův anděl. Vyprávěli příběh, že další jejich spolužák, Oldřich Aschenbrill, byl na vojně tady v Ostrově a přehodil jim přes zeď toho anděla zabaleného a oni ho odvezli do Prahy. A pak se tam setkali spolu se spolužáky, u toho byl právě i Karel Kryl. A Karel Kryl se o něj živě zajímal, i o ten příběh, že je tady z ostrova, z kláštera. No a nedlouho poté vznikla ta písnička o andělovi z rozmláceného kostela.
1: Pavel Hošek, autor knihy o duchovním rozměru Karla Kryla, do jaké míry mohla být socha anděla z ostrova inspirací pro známou píseň Anděl?
4: Tenhle příběh anděla s polámanými křídly, který Karel Kryl znal od svých bechyňských spolužáků, který je navíc spojený s tou vojenskou tématikou, mohl spolu třeba s jiným andělem, tak velice dobře mohl být jedním z nich.
1: Socha anděla zůstane teď umístěná na hlavním oltáři do doby, než se rozhodne, jestli se bude restaurovat nebo ne. Z ostrova Monika Červená, Radiožurnál.

Poslední semifinalistkou tenisového turnaje v Cincinnati je Coco Gauffová, která reprezentuje Spojené státy. Ve čtvrtfinále přehrála ve dvou setech Ukrajinku Martu Kostiukovou a teď narazí na soupeřku z Česka. Jestli náhodou nevíte na kterou, počkejte si na zprávy Radiožurnálu. V nich vám to prozradíme.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 17:30. Tereza Tomášková a zprávy.
4: V Chorvatsku zahynuli 2 lidé při pádu malého letadla z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadaru. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se odpoledne ztratil a od té doby po stroji pátrala chorvatská policie. Trosky našli v horách v Národním parku Paklenica, asi 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Ode dneška by mělo začít platit 50% clo, které uvalil americký prezident Donald Trump na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalším jednáním. Vyjednavači z Kanady a Spojených států se ve Washingtonu třetí den po sobě setkali a pokoušejí se uzavřít novou obchodní dohodu. Orelská pouť na svatém Hostíně na Kroměřížsku dnes a zítra připomene 70 let od úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. V programu je kromě poutní mše třeba i tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna. Sport. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Keesovou ve 3 setech. V dalším kole ji čeká další domácí hráčka Goffová. První tenista světového žebříčku Ital Jannik Sinner si nedoléčil zraněné koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. Naposledy hrál ve Wimbledonu, kde získal svůj 5. Grand Slamový titul.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D1 u Klimkovic a neprůjezdná silnice 19 na Táborsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy u sjezdu na Klimkovice se srazilo osobní auto s nákladním. Exit 342 blokují krajnici, kousek před sjezdem. D1 na Benešovsku na mostě Šmejkalka má být ještě půl hodiny neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi exity 21 a 34. Směr Praha před sjezdem od 37. kilometru kolona, objížďka pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice, celou noc ucpaná. Volnější jsou trasy Chocerady, Ondřejov nebo Benešov, Struhařov a Divišov. Auta nad 12 tun mohou uzavírku objet po trojce a D3 kolem Soběslavy, pak Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Humpolec. Na možné objízdné trase 19 z Tábora do Pelhřimova je po nehodě za Chýnovem uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Řeky, kterým kvůli vydatným nočním dešťům stoupla hladina, už většinou klesly. Aktuálně platí jenom jeden první povodňový stupeň, a to na Botiči v Praze. I tady ale hladina postupně klesá. Dosažení povodňových stupňů dnes už tedy meteorologové nepředpokládají, a to i přesto, že i dnes má pršet. Dešť čekáme hlavně na severní polovině území, jinde může zapršet už spíš ojediněle. No a hlavně na severu území se můžou taky objevit bouřky. Srážky, tak ty budou ustávat dnes večer a pak i oblačnost. oblačnosti ubude. Noc už tak bude jasná až polojasná a můžou se tvořit místy i mlhy. Ještě přidám dnešní teploty, ty se i dnes budou držet kolem 20 stupňů. V Čechách většinou naměříme od 17 do 22, na Moravě a ve Slezsku víc, až 26. No a geje srážky, ty tedy postupně už ustaly a když se podíváme na aktuální mapu, tak teď prší v Jeseníkách a taky na Svitavsku. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Vitrman.
3: A ještě vás pozveme do Kovářova, to je kousek od Milevska na zeměrajské pečení koláčů. Jestli chcete, budete si je tam moct upéct na středověkých pánvích zvaných trojnožky, v kotli si k tomu uvaříte z ovoce povidla, taky si můžete vlastnoručně namlít mouku a upéct obilné placky na ohni. K tomu množství her, úkolů a hlavolamů země ráje. Tak krásnou sobotu.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
8: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Interiér zámku v Brtnici nově zdobí 15 historických dechových nástrojů. Sbírku tam daroval jeden španělský hudebník. Správci Brtnice se snaží postupně znovu vybavit zámecké interiéry, které po druhé světové válce zůstaly téměř prázdné, a do obnovy zapojují i veřejnost.
1: Je tady pozon, je tady trubky, jedna horna, taková lovecká, je to velmi zajímavý. A teďka se právě včera přijeli z Mnichova a teďka právě chystáme jméno výstavy, popisky prostě těm jednotlivým nástrojům, který tady můžete vidět.
2: Předseda spolku zámku Brtnice Eduardo Garcia Salas mi ukazuje 15 dechových nástrojů, které teď nově visí nad schodištěm u vstupu do zámku.
1: A to je ta, co je uprostřed, jak vidíte. Tak to je právě trumpeta, která byla dělaná v českých zemích tenkrát, ale za doby první světové války.
2: Nástroje jsem z Německa dovezl a taky daroval jeho přítel Pedro Bravo. A to poté, co si všiml výzvy, kterou zámek sdílel na svých sociálních sítích.
3: Zamiloval jsem si to tu hned od první návštěvy. Opravdu. Nástroje jsem postupně získal při své dlouholeté kariéře jako trumpetista a taky od kamarádů.
2: S nápadem znovu vybavit interiér zámku, který rozebrali lidé v roce 1947, přišla průvodkyně Eliška Pacnerová.
4: Potom, co byly kolatové prohlášení, že kolaborovali s Němci, tak tady 3 dny a 3 noci rabovalo, takže to opravdu moc toho nezbylo. Tady se zachoval akorát biliardový stůl z 19. století, 2 klavíry a lednička z roku 1904.
2: Takže takový větší věci, co se nemohly rozebrat.
4: Ano, co byly moc těžké.
2: Starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a nebo jiné předměty mohou lidé zámku darovat kdykoliv. Kontakt najdou na webových stránkách a sociálních sítích. Z Brtnice Magdaléna Machová, Radiožurnál.

5:43 s vámi je i dál víkendový radiožurnál a o čem píšeme v sobotu po ránu na iRozhlasu. Kvůli avizované žalobě Evropské komise na Česko začalo ministerstvo spravedlnosti už v únoru opravovat zakotvení evropského zatýkacího rozkazu v tuzemské legislativě. Do sněmovny v květnu předložilo novelu, úpravy prosazuje taky poslanecký návrh Renaty Vesecké z motoristů. Pokud by změna proběhla včas, komise může žalobu vzít zpět. Celý text redaktorky Terezy Čemusové tedy najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Na Radiožurnálu dozněla si největší hit americké kapely Mr. Big, no a teď už je pro vás připravené zase počasí a Václava Marešová.
1: Počasí.
2: A začneme pohledem na meteorologickou mapu. Teploty se teď většinou pohybují od 11 do 17 stupňů, s tím, že nejtepleji je na jižní a východní Moravě. Třeba v Brně mají aktuálně 17, ve Zlíně 16, ve středních Čechách je o poznání chladněji. V Praze teď naměříte většinou kolem 12 stupňů. Srážky ty už postupně ustávají, aktuálně prší na Jesenicku a taky na Svitavsku. No a další oblačnost, která sebou nese srážky, a to intenzivní přehánky, míří nad západ Čech z Německa. Během rána by tak mělo pršet hlavně na Karlovarsku a taky Ústecku. No a podíváme se, jak bude přes den. Teploty dnes většinou kolem 20, v Čechách naměříme do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku o něco víc, až do 26. No a déšť čekáme hlavně v severní polovině území, jinde může zapršet spíš ojediněle. A hlavně na severu území se dneska taky můžou objevit bouřky. A srážky ty budou ustávat večer a taky večer oblačnosti ubude. To byly zprávy. A teď opět Vojtěch Bydrman.
0: 5.48, přejeme vám dobré ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: V Ludvíkově na Bruntálsku postaví dvě nové útulny. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam přijíždí víc turistů. Chybí ale místo, kde by si mohli odpočinout nebo se schovat před nepříznivým počasím.
1: Pokud třeba prší, tak člověk samozřejmě nechce úplně ten stan stavět někde za deště.
2: Nedaleko Ludvíkova jsem potkal Zbyňka a Juli. Sedí tady na lavičce, mají sebou na první pohled dost těžké krosny a dozvěděl jsem se, že si vyrazili na procházku ze Zlatých hor do Rýmařova, to je zhruba 50 kilometrů.
3: Hlavně je se teda utábořit někdy, kde to je rovné, ať nesjíždíme dolů celou noc.
2: Uvítala byste právě taky takovou útulnu po cestě?
3: Určitě bych to uvítala, ať už jenom z toho důvodu, že to je vlastně bez starostí, nemusíme tím pádem tahat sebou stan navíc, který má třeba taky pár kilo a je to pohodlnější určitě.
2: Kde a jak budou útulny vypadat, mi už popisuje nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová.
4: Takže jedno místo jsme vymysleli zhruba uprostřed obce, u budovy obecního úřadu, kde máme dnes takovou starší dřevostavbu, u které máme nainstalované infopanely. Lidé se tady rádi zastavují.
2: Dana Selingerová mi ukázala i vizualizaci, jak by útulna měla vypadat. Na mě to trochu působí už skoro jako malý rodinný domek.
4: Zhruba polovina té stavby by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly vlézt až 4 provizorní dřevěné palandy.
2: Pozorujete tady v obci nějaké unavené turisty občas?
4: Určitě ano, protože Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo.
2: Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci, teď na stavbu schání peníze a pokud by to vyšlo, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. Z Ludvíkova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: 6 hodin, tady je Radiožurnál. A teď zprávy Terezy Tomáškové.
1: Českem prošly bouřky a silný vítr. Hasiči měli stovky výjezdů. V Evropě za posledních 10 let výrazně vzrostl počet bankovek v oběhu. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Řeckem. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky, teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Českem prošly bouřky a silný vítr. Výstraha platila v celé zemi, kromě Karlovarského kraje. Hasiči jen do půlnoci zasahovali u více než 600 případů. Podle mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce ve Středočeském kraji, v jižních Čechách a v Praze.
3: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
1: Platí ještě výstrahy před stoupajícími hladinami. Povodňová bdělost je v Praze a v části Libereckého kraje a taky kolem Vrchlabí v Královéhradeckém kraji. Lidé v Evropě u sebe v posledních letech drží větší zásoby peněz v hotovosti. Vyplývá to z dat Evropské centrální banky. Hodnota eurobankovek v oběhu vzrostla z 1 bilionu eur v roce 2016 na 1,6 bilionu v letošním roce.
4: Počet bankovek v oběhu v Evropské unii roste navzdory rozšířeným platbám chytrými telefony. Podle hlavního ekonoma Evropské centrální banky Filipa Lejna přitom neroste množství hotovostních transakcí. Lidé tak u sebe mají více hotovosti, kterou ale tolik nepoužívají. V oběhu je nyní více než 31 milionů eurobankovek. V roce 2019 před pandemí koronaviru jich bylo o 7 milionů méně. Evropská unie loni vyzvala obyvatele, aby si pro případ krize připravili balíček základní potřeb, včetně hotovosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště připomněl okupaci Československa v roce 1968. Lidé si přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
5: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
1: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
5: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no, když přijeli.
1: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
6: Rozhodně to pro nás důležité je.
7: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
1: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. České volejbalistky zahájily evropský šampionát Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Dnes se čeká ještě druhý zápas ve skupině. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada má za sebou premiéru na diamantové lize. Na mítingu ve švýcarském Lausanne skončil 6. a časem 48,70 sekundy se výrazně přiblížil svému osobnímu rekordu z nedávného juniorského šampionátu v Eugene. I proto byl po závodě, který ovládl olympijský vítěz Američan Benjamin, spokojený.
8: Pocity po závodě jsou úplně neskutečný, já jsem vlastně do závodu šel s tím, že nechci být poslední. To se nakonec stalo docela i v solidním čase. Z první dráhy asi nemůžu stěžovat, na kterou mi ani nějak moc nevadila. Ta zatáčka tady není nějak ostrá. A běžet s Rémem Benjaminem jsem úplně nadšený. Prostě na tady to budu vzpomínat celý život a jsem moc vděčný za takovouhle příležitost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 u Klimkovic a z půlky průjezdná D1 u Šmejkalky. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se srazilo osobní auto s nákladním. Exit 342 kousek před sjezdem na Klimkovice. Vše je na krajnici, místo dobře označené. D1 na Benešovsku už z půlky průjezdná kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka mezi exity 21 a 34 byla celou noc zavřená. Směr Brno už se jede, na Prahu zatím ještě ne, to omezení by mělo každou chvíli skončit. Každopádně na D1 směr Praha od 38. kilometru stále kolona. Zavřená je bývalá objízdná trasa D1 na Benešovsku 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem a taky souběžná 409 u obce Křeč. Průjezd blokují následky nehod nákladních aut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
10: Městečko Sobotka v Českém ráji se i dnes promění na obří mraveniště plné hudby, divadel, jídla, pití a hlavně řemesel. Koná se tam totiž tradiční přehlídka řemesel Sobotecký jarmark. Můžete se těšit na záplavu hudby, stovky stánků s řemeslným zbožím, pohádky pro děti a taky na dechberoucí výhledy na zámek Humprecht a živou veselici v Sobotce. K tomu všemu vám přejeme pohodovou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bidrman.

0: V Mělníku pokračuje rekonstrukce historické Balíkovy vily. Tato kulturní památka v Radniční ulici je známá taky jako Venclova vila. Obnova chátrajícího secesního domu z roku 1907 začala před 2 lety a bude stát desítky milionů korun.
1: Jsme na Lešení, tady jsou práce v plném proudu. To je jedna z dvou zdí, kde už je omlácená omítka.
2: Je tady památková péče na tomto objektu a musíme používat materiály, které jsou certifikované a schválené památkovou péčí.
1: Stavby vedoucí Lukáš Průcha. Z Lešení jsme dole a půjdeme se podívat dovnitř. Tady vcházíme do místnosti, kde je na zemi mozaika černobílá.
2: Ano, je to mozaika původní ve vstupu a bude zůstávat, je to takzvané teraso.
1: Tady je to celé obložené dřevem.
2: Obložení zůstává, stejně tak zůstává celé schodiště, které je dřevěné.
1: Tamhle vidím nějaké vitráže.
2: Vitráže samozřejmě zůstanou, jsou tady skoro nejcennějším prvkem tady na té vile.
1: Lidé tento unikátní dům znají jako Balíkovu vilu nebo Venclovu vilu. Balíkova je proto, že si ji nechal postavit advokát Alois Balík, Venclova pak kvůli tomu, že tam žil básník Oldřich Vencl. Historii připomíná spolumajitel domu a architekt Pavel Prouza.
3: Byl to Venclův dědeček, doktor Alois Balík, který byl tady advokátem a taky neobyčejně schopným, šikovným, taky byl právovárečníkem mělnickým, stál v čele měšťanského mělnického pivovaru. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Vencl, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toayen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho a řady významných osobností.
1: Celý areál, včetně zahradního altánu, terasy a oplocení, je chráněný jako kulturní památka. Z Mělníka Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, teď je 7:15. A zprávy doplní Tereza Tomášková.
1: Desítky hradů a zámků se zapojí do tradiční hradozámecké noci, která je tento víkend. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit i do sídla Senátu, do Valdštejnského paláce. Bude slavnostně osvětlený ve státních barvách. Lidé si budou moct prohlédnout i zahradu nebo kapli svatého Václava. Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin. Vstup je zdarma. Nejméně 13 Tunisanů je pohřešovaných po potopení lodi s migranty u tuniských břehů, informovala o tom agentura Reuters. Podle ní člun směřoval do Itálie. Dvě osoby se podařilo zachránit, jedna z nich je ale v kritickém stavu. Tunisko bylo v minulosti hlavním výchozím bodem pro uprchlíky, kteří se vydávali přes Středozemní moře. V posledních 2 letech ale počty migrantů klesly, mimo jiné i kvůli přísnějším námořním kontrolám.
2: Počasí.
3: Dnes ráno je obloha většinou oblačná až zatažená, na některých místech v Čechách může být i skoro jasno. Večerní a noční deště byly intenzivnější v Čechách, kde napršelo většinou kolem 20 litrů na metr čtvereční. Na Moravě a ve Slezsku to bylo kolem 15. Nejvíc ale pršelo ve středních Čechách a taky na severu Královéhradeckého a Libereckého kraje. Tam to bylo místy 60 a dokonce až 90 litrů na metr čtvereční. Deště tak mírně zvedly hladiny některých potoků a řek. Ty už ale většinou klesají a podle meteorologů by už dnešní deště výrazně zvedat hladiny neměly. No a dnes bude pršet hlavně v severní polovině republiky, jinde má zapršet spíš ojediněle. A ještě přidám dnešní teploty. V Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude víc, až 26. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Po Rýnu se každý měsíc plaví miliony tun zboží a různého materiálu. V posledních týdnech to ale kvůli suchu a nízkému stavu řeky nešlo a hrozilo, že situace otřese celou německou ekonomikou. Mezitím trochu napršelo. Stav ale pořád není ideální a některé lodě zůstávají v přístavech.
1: Duisburg je největší říční přístav v Evropě a teď v něm kotví i nákladní loď Isel Tank 70.
2: 31. července jsme se vrátili s prázdnou lodí z Rotterdamu a od té doby jsme tady.
1: Kevin Tausch je mladý kapitán. To sousední lodi, která kotví vedle ní, aby mohla vyplout na Rýn a zároveň se snaží nepřekážet jiné lodi, která spoza ní do přístavu připlouvá. Hladina vody se sice zdaleka dosud nepřiblížila normálu a spíše odpovídá dosavadnímu historickému minimu z roku 2018, ale v přístavu je už živo.
2: Hodně lodí už vyplulo. Uvidíme, jak to půjde dál. Předpověď není úplně růžová, ale deště v posledních dnech hladinu trochu zvedly. Jde o peníze. Musíš jezdit a vozit náklad. Když stojíš v přístavu, tak nevyděláš nic.
1: Říká duisburský kapitán, který se po třech týdnech v přístavu už taky pomalu chystá zvednout kotvy. Jeho snem je ovšem uvidět jednou Rýn úplně suchý. A to ne kvůli mamutím, klům nebo motorkám z druhé světové války, ale aby si aspoň jednou mohl opravdu prohlédnout a nastudovat dno, kterému se i s drahocenným nákladem musí stále častěji vyhýbat. Z Duisburgu Tomáš Havlín, Radiožurnál.

Po 9. hodině ráno pro vás máme dnes na Radiožurnálu speciální vydání našeho vědecko-technologického magazínu Experiment. Moderátoři Ondřej Vaňura a Martin Pařízek se vám přihlásí z agrosalonu Země živitelka, tedy z Českých Budějovic. I dál vám přejeme dobrý poslech.

Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky

0: hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 6 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Kanada pozastavila obchodní jednání se Spojenými státy, které mělo odvrátit 50% cla na kanadské zboží. Informuje o tom agentura AP. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho byly nové podmínky ze strany USA nespravedlivé, ekonomicky nevýhodné a zpochybňovaly spolehlivost jakékoliv dohody. Ode dneška tak platí clo 50% na kanadský dovoz celkově za 20 miliard dolarů. Ottawa plánuje reagovat stejně vysokými cly. Brněnská Mendelova univerzita chystá výzkum zaměřený na ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Asi 30 chovatelů v Broumovském Výběžku a na východě Čech a v Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Projekt má trvat 2 roky. Cílem je najít nejefektivnější způsob ochrany proti vlkům. V Praze zítra vyjedou do provozu 2 nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nasadí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy T3 jezdily už v 60. a 70. letech minulého století. Sport. České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězilo Bulharsko nad Ukrajinou 3-0 a Srbsko nad Rakouskem taky 3-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku a neprůjezdná 19 na Táborsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy stojí auta po nehodě. Exit 342 před sjezdem na Klimkovice. Vozidla stojí na krajnici, místo dobře označené. D1 na Benešovsku po noční uzavírce u mostu Šmejkalka už průjezdná na Brno i Prahu. Kolony se rozjely. Na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je za Nasavrky v Nové Vsi na místě. Záchranáři, čekejte omezení i úplnou uzavírku. Neprůjezdné jsou po nočních nehodách nákladních aut silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem. Taky souběžná 409 u obce Křeči, byly to objízdné trasy D1. Osobním autem se dá omezení nebo uzavírky objet přes Černovice a Tučapy nebo Jindřichův Hradec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Sobota ještě přinese přehánky, a to hlavně na severu republiky. Neděle už ale bude slunečná a teploty se oba dny budou držet kolem 20 stupňů. Tak by se dalo stručně popsat počasí, které nás čeká o tomto víkendu. Dnes se ještě můžou ojediněle objevit i bouřky, a to hlavně na severu republiky. Ty deště ale už nebudou tak intenzivní, jako to bylo v noci. Oblačnosti pak ubude večer. No a noc na zítřek bude velmi chladná, teploty klesnou až k 7 stupňům. Neděle už by tedy měla být slunečná, ale teploty se dál budou držet kolem 20. Většinou do 22 na jihovýchodě republiky až do 25. No a ten poslední prázdninový týden by už měl být slunečný a bez deště. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák?
6: Zatím to vypadá tak, že by měl být většinou bez srážek. Srážky čekáme až možná od pátku, že se budou objevovat místy přehánky nebo i bouřky, a to bude platit asi i pro příští víkend.
5: A teploty by se v úvodu týdne měly držet do 25 stupňů, od příští středy už ale můžou stoupat až ke 30, no a příští víkend opět mírně klesnou. To byly zprávy. A teď opět pokračuje Vojtěch Bidrman.
1: Co takhle vyrazit dnes na Dobřížskou šelmu? To je největší prázdninová modelářská akce v Česku. Těšte se tam na plastikové i papírové modely od špičkových modelářů z celé republiky a taky na doprovodnou výstavu autoveteránů. Ve sportovní hale v Dobříši bývá každoročně k vidění přes 700 modelů letadel, lodí, aut i vojenské a civilní techniky. Tak si to užijte.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa, film Zdeňka a Jana Svěrákových. Takové spojení nabídne už v pátek festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho živá hudba v podání Komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedie a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že předobraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6:45. A stručné zprávy Terezy Tomáškové.
1: Agrosalon Zeměživitelka na českobudějovickém výstavišti dnes pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne už před 10:00 dopoledne průvodem místních spolků od hlavní brány. I dnes bude radiožurnál vysílat z Českých Budějovic živě a podrobnosti k dnešnímu programu přineseme v dalších zprávách v 7. Při útoku na školu ve švédském městě Fagersta zemřel jeden člověk. Další tři jsou zranění, z toho dva ve vážném stavu. Informovala o tom tamní policie. Podle agentury Reuters policisté taky potvrdili, že podezřelým z činu je 18-letý muž, kterého postřelili a vzali do vazby. Švédská média už předtím napsala, že k útoku použil meč. Veřejnoprávní stanice SVT s odvoláním na své zdroje informovala, že zadrženým je bývalý student školy, který byl už dřív odsouzený za ublížení na zdraví.
2: Počasí. Ještě dopoledne je v platnosti výstraha, která se týká Prahy a severní části Libereckého a Královéhradeckého kraje a varuje před možným zvýšením hladin řek. Podle meteorologů nás už ale intenzivní srážky nečekají. Pršet by mělo dnes hlavně v severní polovině území, jinde může zapršet spíš ojediněle. No a hlavně na severu území se můžou objevit i bouřky. Pravděpodobně už ale budou hladiny řek dál jen klesat. No a srážky budou ustávat večer a taky oblačnosti ubude. Roztrhaný pás oblačnosti, která ty srážky přináší, se teď přesouvá nad severozápadem Čech. Aktuálně teď prší na Karlovarsku a Ústecku. No a teploty, ty jsou teď většinou mezi 11 až 17 stupni. Přes den pak naměříme v Čechách do 22, na Moravě o trochu víc, až do 26 stupňů. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: České volejbalistky mají za sebou výjimečný zápas. Po 29 letech nastoupily v domácím prostředí k utkání evropského šampionátu a dlouho očekávaný start Češkám vyšel podle plánu. Nad Řeckem zvítězili 3-1. V pavilonu P brněnského výstaviště jim u toho fandilo více než 3,5 tisíce lidí.
1: Neskutečně emotivní. Nás ještě ke všemu, jak jsme se dostali nejdřív jako mimo diváky, aby jsme opravdu nastoupili do té haly znova, tak to na nás dejchlo a musím říct, že jsem měla husinu, když jsme nastupovali.
2: Vracela se volejbalová reprezentantka Monika Brancuská po výhře 3-1 nad Řeckem těsně před začátek utkání, kdy domácí hráčky vbíhaly na palubovku za doprovodu světelné show a burácejících tribun. I to pomohlo k dobrému startu. V úvodním setu se Češky dostaly do vedení 7-1 a nakonec celou sadu vyhráli 25-14.
1: Určitě jsme do toho vlítli tak, jak jsme chtěli, bez nějaký bázně, ale vlastně trošku jsem se bála už toho, že to bude trochu nervózní a druhý set to přišlo a jsem ráda, že se nám to povedlo z toho oklepat, začít hrát zase naši hru a kontrolovat to víc.
2: Zmínila Brancuská prohranou druhou sadu. Podle blokařky Magdalény Jehlářové ale nakonec může být dobře, že si volejbalistky na úvod domácího turnaje vyzkoušely i krizovou situaci.
3: My víme, že na tomhle šampionátu to nebude všechno pomásla, tak jak si představujeme, takže je fajn, že jsme si vyzkoušeli i takovýhle těžší moment a zvládli jsme se z něho dostat a dotáhnout potom ty další dva sety do vítězného konce.
2: Druhý zápas evropského šampionátu čeká české volejbalistky hned v sobotu. V pavilonu P brněnského výstaviště se od 19 hodin utkají s Rakušankami. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: zprávy z domova a vašeho regionu,
1: informace ze světa, sportu, kultury a dopravy,
0: to je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Hasiči v noci zasahovali u stovek případů kvůli bouřkám a silnému dešti. Kanada pozastavila jednání o obchodní dohodě s USA. Začíná tak platit 50% clo na kanadský dovoz. České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy zvítězily nad Řeckem a bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči dnes v noci kvůli bouřkám zasahovali na stovkách míst. Přívalový déšť a silný vítr prošli Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších vodních toků.
3: Hasiči pomáhali nejčastěji s čerpáním vody ze zatopených sklepů a odstraňováním spadlých stromů. Jednou z nejzasaženějších oblastí byly střední Čechy, říká mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
4: Jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku a požár trafostanice po úderu blesku.
3: Večer a v noci taky vystoupaly některé toky na první stupeň povodňové pohotovosti, třeba na Lužické Nise na Liberecku nebo na potoku Botič v pražských Petrovicích. Podle meteorologů můžou být hladiny řek v Praze a části Libereckého kraje zvýšené celé dopoledne. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Kanada pozastavila obchodní jednání se Spojenými státy, které mělo odvrátit 50% cla na kanadské zboží. Informuje o tom agentura AP. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho byly nové podmínky ze strany USA nespravedlivé, ekonomicky nevýhodné a zpochybňovaly spolehlivost jakékoliv dohody. Ode dneška tak platí clo 50% na kanadský dovoz, celkově za 20 miliard dolarů. Ottawa plánuje reagovat stejně vysokými cly. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ve třetině obvodů si lidé budou volit i senátory. Agrosalon Země živitelka na českobudějovickém výstavišti dnes pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne už před 10. hodinou dopoledne průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dožínkové věnce na pódium v pivovarské zahradě.
5: Kromě folklórních souborů se do průvodu zapojí například myslivci nebo sokolníci. Chybět v něm nebude ani živá dechová muzika. Členové průvodu po 10. hodině symbolicky předají dožínkové věnce zástupcům státu a zemědělských institucí. Ti na pódiu naváží svými projevy. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Radiožurnál bude z Agrosalonu z Českých Budějovic znovu vysílat živě. Dnes už od 9 hodin.
6: Sport. České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla s 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
7: Já si myslím, že jsme si všichni oddychli možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá, ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
6: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kisovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6. V dalším koleji čeká další domácí hráčka Gauffová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 u sjezdu na Přelouč a neprůjezdná 37 na Chrudimsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Přelouč havarovala dodávka 69. kilometr kousek před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na místě zasahovalo několik sanitek, jsou tam hasiči a vypadá to, že zablokovali průjezd D11 69. kilometr směr Praha neprůjezdná. Silnice 37 s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou za Nasavrky obousměrně je neprůjezdná, je tam auto mimo vozovku, objížďka komplikovaná, trasa Nasavrky Hodonín neprůjezdná, osobním autem by to mohlo jít obět spojkou do Kameniček. Neprůjezdná je po noční nehodě nákladních aut silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem. Osobním autem se to dá objet třeba přes Černovice a Tučapy, případně přes Jindřichův Hradec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Borůvková sobota na Zubačce dnes spojí historické vlaky a dobroty z borůvek. Svést se můžete po trati Tanwald, Kořenov, Harachov a ochutnat u toho například borůvkové knedlíky, koláče, limonádu, pivo nebo víno. Program doplní stánkový prodej a zábava pro děti, včetně skákacího hradu. A v Kořenově taky bude otevřené muzeum o zubnicové dráhy. Tak krásnou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: A teď vás na Radiožurnálu vezmeme na výlet do skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku. Jedna z malebných lidových chaloupek tam získala novou doškovou střechu. Do historického objektu číslo 104 tak už nezatéká a brzy ho budete moct obdivovat taky zevnitř.
1: Došek vlastně je to vzrostlé žito, stará odrůda, která dosahuje výšky 120 až 150 cm.
2: Popisuje základ střešní krytiny v domku v Rymicích na Kroměřížsku etnograf Petr Hlavačka.
1: Na 300 metrů čtverečních je potřeba 4000 došků, což je plocha asi 3 hektary pole.
2: O rymické doškové střechy pečuje doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, který si starodávnou odrůdu žita na 5 hektarech i sám pěstuje.
3: Z pole až na střechu, tak vy vlastně to musíte na podzim zasec a zesec starou mašinou samovás z 60. let, prostě staré žně.
2: Popisuje zdlouhavou cestu ke kvalitnímu pokrývačskému materiálu mistr doškař.
3: Abyste to stéblo neporušili, nezničili, tak to musí přejít přes mátičku, která je přes 100 let stará. No a následně se to musí vyčesat, svázat takým povříslem a vyrobit došek. Je to starý způsob prostě krytí.
1: V muzeu v přírodě Rymice se nachází 6 objektů s doškovou střechou, které jsou na svém původním místě už od přelomu 18. a 19. století.
2: Jaký je došek izolant?
1: Tak o tom se můžeme přesvědčit na místě. Otevřu vám dveře do chaloupky a vy sama zjistíte, jaká je asi teplota vevnitř.
2: Dobře. No tak, ale tady je, venku je tropické vedro a tady je nesmírně příjemné klima. Tento domeček má sice novou střechu, ale zatím do něj návštěvníky nevodíte. Proč?
1: Z toho důvodu, že se zde připravuje budoucí expozice, která bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství.
2: Otevření domku včelaře pod novou doškovou střechou plánují podle etnografa Petra Hlavačky ve skanzenu v Rymicích na příští sezónu. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 7:15. Tereza Tomášková a krátké zprávy.
1: V Chorvatsku zahynuli dva lidé při pádu malého letadla, které letělo z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadaru. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se odpoledne ztratil a od té doby po stroji pátrala chorvatská policie. Trosky našli v horách v Národním parku Paklenica, asi 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Město Náchod dnes slavnostně zpřístupní historickou kolonádu Ida ve Velkých lázních Bělovez. Obnova stála 24 milionů korun. Je součástí česko-polského projektu Balneum Glacensis. Ten má propojit Náchod s polskými lázeňskými městy Kudova Zdruj a Polanica. Uvnitř obnovené kolonády v Bělovsi je taky nová stálá expozice o historii lázeňství.
2: Počasí.
3: Slunce dnes vyšlo nad obzor minutu před 6 ráno a zapadne 5 minut po 8 večer. Do té doby nás čeká den s oblačnou i zataženou oblohou. Ani dnes si neodpočíneme od přeháněk. Ojediněle se můžou na severu republiky objevit i bouřky. Už by ale neměly být tak intenzivní jako ty noční srážky. Meteorologové tak nečekají, že by se opět měly zvedat hladiny řek a potoků. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. No a přidám dnešní teploty. V Čechách většinou od 17 do 22 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku víc, většinou až do 25. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže jen 13, v Jeseníkách a v Beskydech o trochu víc, kolem 17 stupňů. A dneska povene jen mírný západní vítr. Noc na zítřek pak bude opět chladná, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 7:20, přejeme vám dobré ráno. Ve víkendovém radiožurnálu teď bude řeč o bacilech s naší reportérkou Michaelou Bacílkovou. Každý rodič to nejspíš dobře zná, brzy po nástupu do školky nebo do školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka. A jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se tohle období zase rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl 1,5. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Víkendový radiožurnál pro vás teď má další tip na výlet. V července na Olomoucku se dnes uskuteční už 12. ročník Guláš Festu a taky 8. ročník Chili Festu Červenský palivec. Družstva budou soutěžit ve vaření netradičních kotlíkových gulášů. Odpoledne je pak doplní prodej gulášů, soutěž pojídání chili papriček, vyhlášení vítězů a taky večerní taneční zábava s kapelou Modrá rosa. V nabídce mimochodem budou třeba guláše z klokana, pštrosa, bažanta, daňka, jelena nebo kance. Tak vám všem, pokud vyrazíte do Červenky, přejeme dobrou chuť. Dnes je sobota 22. srpna a 3 minuty před 7:30 stále posloucháte Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 7:30. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Hasiči měli v Česku kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 240 případů. Následovaly jižní.

0: Čechy a Vysočina. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Až do dnešního poledne zůstává v platnosti varování před možným stoupáním potoků a řek na povodňovou úroveň, konkrétně v Praze a části Libereckého a Královéhradeckého kraje. Teď ale nikde hladina není ani na prvním stupni povodňové aktivity. Sociální síť TikTok zaplatí pokutu jako urovnání sporu v případu porušení zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti s tím, že platforma uhradí v přepočtu víc než 8 miliard korun. Žalobce tvrdí, že aplikace porušuje soukromí dětí. Sociální síť podle rezortu ale ochranu mladistvých od té doby výrazně posílila. Orelská pouť na svatém Hostíně na Kroměřížsku dnes a zítra připomene 70 let od úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. V programu je kromě poutní mše třeba i tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna. Sport. Fotbalisty Slavie po 7 letech opouští záložník Oscar Dorli. Liberijský reprezentant posílil saudsko-arabský klub At-Tawun. Slavii pomohl ke 4 mistrovským titulům a 2 triumfům v domácím poháru. Slavie dnes ve 20 hodin nastoupí proti Bohemians. Už v 17 začnou zápasy Artis Brno-Sparta, Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 u Chlumce a neprůjezdná 58 u Mošnovského letiště. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Přelouč havarovala dodávka. 69. kilometr kousek před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Je tam zavřený pravý pruh, místo teď plynule průjezdné. Neprůjezdná je po nehodě silnice 58 z Ostravy do Příboru podle policie. Je zavřený úsek mezi Petřvaldem a Mošnovským letištěm. Obě uzavírku se dá přes Mošnov. Silnice 37 s Chruděmi do Ždírce nad Doubravou za Nasavrky. Vypadá to, že už průjezdná Kivadlově. Bylo tam auto mimo vozovku, v obou směrech se vytvořily kolony. Neprůjezdná zůstává po noční čelní srážce nákladních aut silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem. Obět uzavírku se dá přes Černovice a Tučapy, případně Jindřichův Hradec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Řeky, kterým kvůli vydatným nočním dešťům stoupla hladina, už většinou klesly. Aktuálně platí jeden povodňový stupeň, první, a to na Botiči v Praze, ale i tady hladina postupně klesá. Dosažení těch povodňových stupňů dnes už meteorologové nepředpokládají, a to i přesto, že i dnes má pršet. Dešť čekáme hlavně v severní polovině území, jinde může zapršet spíš ojediněle. No a hlavně na severu území se můžou objevit i bouřky. Srážky pak budou ustávat večer a taky oblačnosti. Ubude. A noc ta už bude jasná až polojasná a můžou se místy tvořit i mlhy. Teploty, tak ty se dnes budou držet kolem 20 stupňů. V Čechách většinou naměříme od 17 do 22, na Moravě a ve Slezsku víc až 26. A když se na některá místa podíváme podrobněji, tak teploty se teď většinou pohybují od 11 do 16 stupňů s tím, že nejtepleji je na jižní a východní Moravě, třeba Brno a Strážnice, tam je 16 stupňů. Stejné hodnoty jsou i v Olomouci, v Kroměříži a v Holešově. Chladněji je ale třeba v jižních Čechách, Jindřichův Hradec nebo Třeboň. Tam vám teploměr teď ukáže 11 stupňů. A ten roztrhaný pás oblačnosti, která sebou nese srážky, se právě přesouvá nad severozápadem Čech. Aktuálně tak prší hlavně na Karlovarsku a Ústecku. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bydreman.
4: Pozveme vás ještě do pražské zoo, kde můžete zažít den plný ukázek a zajímavostí ze světa policie. Připraveno tam bude i mnoho zábavných stanovišť pro malé návštěvníky a zároveň oslaví svůj mezinárodní den orangutáni, takže v indonéské džungli se bude těmto lidoopům předávat enrichment a každou celou hodinu se těšte na komentovaná setkání. 7:35 s vámi zůstává víkendový radiožurnál, tak dobrý poslech.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev řízenými raketami. Jeden člověk nepřežil, počet zraněných zatím úřady neustálily. V Kyjevě je naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková, která má pro nás teď ve víkendovém radiožurnálu podrobnosti. Katko, dobré ráno.
1: Dobré ráno. V Kyjevě bylo slyšet celkem 5 explozí v průběhu noci z mého pohledu, protože já jsem v centru, tak 2 byly velmi silné, které se ozvaly krátce po tom prvním poplachu. Prakticky ten poplach ještě neskončil a ozval se první výbuch. Další 3 exploze už byly z centra slyšet trochu méně, byly totiž dál od centra. Co se týče škod, zatím byl hlášený požár skladu v kyjevském Darnickém okrese a rakety měly opět zasáhnout i předměstí Brova. Rusko v noci zaútočilo na Kyjev také pomocí útočných dronů. Poslední zpráva je, že tedy jeden člověk nepřežil a 2 lidé utrpěli zranění.
0: Katko, a jak je na tom zbytek Ukrajiny?
1: Pod útokem byla večer nebo v noci hlavně Oděská oblast. Nejprve byly cílem Černomorsk a okolí. Později se ty útoky přesunuly blíže k Oděse samotné. Poškozené zůstalo například vlakové nádraží Rozdělna. Útok byl vedený hlavně pomocí skupin dronů, ale také pomocí malých raket Banderol. Mimochodem od včera je na Ukrajině bývalý americký zvláštní velvyslanec pro Ukrajinu nebo vyslanec pro Ukrajinu generál Keith Kellogg, kterého prezident Volodymyr Zelenský nazval nejlepší protivzdušnou obranou pro Ukrajinu. Kellogg včera navštívil přístav v Oděse. Na Ukrajině se zdrží do pondělí, kdyby se měl zúčastnit tady v Kyjevě oslav ukrajinského dne nezávislosti. Jak je ale vidět, tak přítomnost Kelloga Ukrajině před raketovým a dronovým útokem nepomohla. Víme ale také o jednom útoku na ruské území provedeném ukrajinskými ozbrojenými silami. Ukrajina v noci totiž zasáhla logistický hub Ozonu v Čapajevsku v Samarské oblasti a na místě vypukl požár. Ozon je vlastně druhým ruským největším internetovým obchodem po Wildberries. Jehož sklady se v uplynulých týdnech také staly několikrát cílem ukrajinských dronových útoků.
0: Kyjev se tedy stal v noci znovu terčem raketového útoku, pokračovala taky ofenziva na Oděskou oblast. O novinkách z ruské války na Ukrajině se dočtete jak v naší pokračující online reportáži na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, tak jste teď mohli slyšet i naši zvláštní zpravodajku Kateřinu Havlíkovou přímo z Kyjeva. Katko, děkujeme, klidnou sobotu, naslyšenou.
1: Moc díky a hezký den.
0: Za necelé 4 minuty bude 7:45 na radiožurnálu. Pro vás máme další zprávy.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 7:45. Tereza Tomášková doplní zprávy.
3: Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvrácení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží asi za 20 miliard dolarů. Víc od naší zpravodajky Jany Ciglerové chystáme do zpráv 8. Lidé si dnes můžou naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce bude stát víc než 2 miliardy korun.
0: Počasí.
4: Máme před sebou den s oblačnou a zataženou oblohou. Ani dnes si neodpočineme od přeháněk. Ojediněle se můžou na severu republiky objevit i bouřky. Už by ale neměly být tak intenzivní jako ty noční srážky. Meteorologové tak nečekají, že by se opět měly zvedat hladiny řek a potoků. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. No a přidám dnešní teploty. V Čechách většinou od 17 do 22 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku budou teploty vyšší. Většinou od 21 do 25, místy i 6. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech pak kolem 17 stupňů. No a dneska povane jen mírný západní vítr a noc na zítřek bude relativně chladná. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Neděle už má být ale slunečná a teploty se budou dál držet lehce nad 20 stupni. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu teď ke sportu. Fotbalisté Slávie se večer pokusí upevnit si pozici v čele neúplné tabulky šance ligy. Obhájci titulu ve vršovickém derby přivítají Bohemians. O dnešním programu pátého kola naší nejvyšší soutěže teď budeme mluvit s Lukášem Michalíkem ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Slávii skončil čtyřzápasový disciplinární trest za předčasně ukončené květnové derby se Spartou a na tribuny se tedy můžou vrátit fanoušci. Tak kolik jich dnes večer v Edenu bude?
1: Slávia v týdnu zveřejnila, že utkání je vyprodané. O návratu fanoušků na stadion mluvil v rozhovoru pro klubovou televizi slavistický záložník Lukáš Provod.
2: Je to pro nás skvělý, když přijde vyprodaný jeden a můžeme hrát před lidma, hrajeme to hlavně pro ně, hrajeme to proto, aby jsme těm lidem dělali radost a když tady nejsou, tak jsou ty zápasy takový smutný, takže se na to strašně těším, teď doufám, že přijdou po jiném počtu, jako je zvykem a že jim uděláme radost.
1: Proti Bohemiance Slávy dlouhodobě daří, v lize s nimi už 13 zápasů neprohrála a z toho 12krát zvítězila. Utkání Slávy a Bohemians začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: A to už budou další tři zápasy dohrané, protože začnou v 5 odpoledne, tak kdo s kým, Lukáši?
1: Sparta zabojuje o teprve třetí výhru v nové sezóně nejvyšší soutěže na stadionu Artisu Brno. Poslední Zlín zase bude usilovat o premiérové body v ročníku v domácím utkání s Libercem. Na vítězství pořád čeká i předposlední Slovácko, které se představí na hřišti zatím neporažené Mladé Boleslavy. O těchto zápasech uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Ty máš dnes službu tady v Praze, zítra se vypravíš na nějakou ligovou štaci.
1: Ani zítra se nevypravím, mám takzvané fotbalové volno tento víkend. Budu
0: tak
1: opět tady.
0: Užij si ho tady v redakci Radiožurnálu Sport, zatím naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Ve Strážnici dnes pořádají tradiční vinařský obřad Zarážání hory. V programu u Hotařské budy vystoupí strážničtí hotaři, cymbalová muzika Pavla Můčky a další hosté. Bude se taky konat traťový koš dvín. To všechno od 15 hodin. Tak krásnou sobotu.

0: Začala další etapa obnovy památkově chráněné Balíkovy vily v Mělníku. Taky o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Tereza Tomášková je přinese za chvíli.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
0: Dobré ráno, je 8 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: 50% americká cla na kanadské zboží ode dneška platí. Jednání na poslední chvíli zkrachovala. Menším dětem se začátkem školního roku hrozí s příchodem do kolektivu víc infekcí. Tenistka Sara Bejlek postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Silnice 19 z Pelhřimova do Tábora je po nehodě u Chýnova neprůjezdná. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky, teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvrácení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží asi za 20 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 410 miliard korun.
4: Kanadský premiér Mark Carney označil podmínky americké strany za nefér a v poslední hodině vyjednávání odvolal svůj tým. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak prohlásil, že americká nabídka pro Kanadu znamenala nejvýhodnější podmínky ze všech hlavních vývozců na americký trh. Kanada podle něj ale vznesla nové požadavky a ustoupila od dříve dohodnutých závazků. Ještě tento týden prezident Donald Trump opakovaně mluvil o tom, že dohoda je na spadnutí a dal týmům další 3 dny na vyjednávání. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
2: Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám ale podle lékařů a epidemiologů zabránit nelze, i kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
5: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
6: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
7: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
6: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
8: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
6: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: V Mělníku začala další etapa rekonstrukce historické Balíkovy vily. Dělníci obnovují secesní dům už 2 roky. Celkově má oprava stát desítky milionů korun. Památkově chráněná budova v Radniční ulici je známá taky jako Venclova vila. Historii přibližuje spolumajitel budovy a architekt Pavel Prouza.
9: Doktor Alois Balík, který byl tady advokátem. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Wenzel, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toyen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho.
0: Sport. Sara Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Keesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
10: Já jsem od začátku byla celkem nervózní, ale pořád jsem tak nějak doufala, že se to zlomí a že se ten zápas může kdykoliv otočit a že mi soupeřka dá i nějakou šanci, protože hrála od začátku opravdu výborně a moc šancí jsem nedostávala.
0: Semifinále narazí Bejlek na další Američanku Goffovou. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. Brně na úvod skupiny porazili Řekyně 3-1 na sety. Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla se 23 body Monika Brancuská. Dnes 19 hodin český přímém přenosu na Radiožurnálu Sport nastoupí proti Rakušankám.
3: Zelená vlna s známe lepší cestu.
11: Zavřená silnice u Chýnova, nehoda u Mošnova na silnici 58. Silnice 19 z Pelhřimova do Tábora je mezi Lejčkovem a Chýnovem po nehodě neprůjezdná. Před Chýnovem se čelně srazily dva kamiony. Objížďky pro osobní po menších silnicích okolo, pro nákladní přes Jindřichův Hradec. Zavřená byla i silnice 37 mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí. Tam je to kvůli nehodě u Nové Vsi, objížďka úzká přes Kameničky. Neprůjezdnou máme silnici 58 z Ostravy do Příboru. U Mošnovského letiště odklízejí následky další vážné nehody. Objíždí se to přes obec, přes Mošnov. Z dálnic máme lepší zprávy, aktuálně všechny dálnice průjezdné a průjezdné plynulé i přes místa omezení. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
12: Na louce pod hradem Bouzov dnes vyvrcholí festival Hrady.cz. Dnes na něm vystoupí třeba kapely Miraj a Vypsaná Fixa. Uslyšíte taky Tomáše Kluse, Daniela Landu nebo zpěvačku Leny. A po 13. hodině se na Bouzově dočkáte i Xindla X. Tady na Radiožurnálu ho pro vás ale máme hned teď. Tak dobrý poslech.
3: Víkendový Radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrman.

0: Po Praze budou ode dneška jezdit dvě nově zrekonstruované tramvaje T3. Svést se jimi můžete na nostalgické lince číslo 23, která spojuje Královku se Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik, každý za necelých 10 milionů korun.
1: S vedoucím jednotky historická vozidla Petrem Malíkem jsme ve vozovně Střešovice. Na kolejích tady stojí dvě staré tramvaje.
2: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla v 70. letech.
1: Teď jsme přišli do interiéru té starší tramvaje. Na první pohled, co mě zaujme, jsou kožené sedačky.
2: V počátcích ty tramvaje T3 právě měly tyto červené koženkové sedačky.
1: Řekl vedoucí jednotky historická vozidla pražského dopravního podniku Petr Malík. Postup při startování historické tramvaje popisuje řidič David Dinsbír.
3: Musíme začít tím, že zapneme baterku. Je to fungovalo, že musíme jít dozadu.
4: Tady ovládání právě schovaný jedný sedačce, aby se nemusel podvůst.
1: Potáhl jste nahoru takovou páčku, teď už je baterie zapnutá.
4: Ano, tak máme na to tady vypínač, řízení, který má tři polohy a je to úplně stejný jak v autě.
1: Oba nově opravené vozy budou jezdit na takzvané nostalgické lince číslo 23. Další historické tramvaje chce dopravní podnik ještě zrenovovat, říká technický ředitel podniku Jan Šurovský.
5: Na tu linku 23 jich bude k dispozici 10 finálně. Teďka jich máme v tuhle chvíli k dispozici 7.
1: Všechny historické tramvaje pro linku 23 by měly být opravené do roku 2028. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Kapela Bastille ve víkendovém radiožurnálu. Dnes je sobota 22. srpna a máme pro vás zprávy. Dobré ráno vám přejeme i ve 8:45. Slovo předávám Tereze Tomáškové.
1: Desítky hradů a zámků se zapojí do tradiční hradozámecké noci, která je tento víkend. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit i do sídla Senátu, do Valdštejnského paláce. Bude slavnostně osvětlený ve státních barvách. Lidé si budou moct prohlédnout i zahradu nebo kapli svatého Václava. Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin. Vstup je zdarma. Nejméně 13 Tunisanů je pohřešovaných po potopení lodi s migranty u tuniských břehů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní člun směřoval do Itálie. Dvě osoby se podařilo zachránit, jedna z nich je ale v kritickém stavu. Tunisko bylo v minulosti hlavním výchozím bodem pro uprchlíky, kteří se vydávali přes Středozemní moře. V posledních dvou letech ale počty migrantů klesly, mimo jiné i kvůli přísnějším námořním kontrolám.
2: Počasí. Nedělní počasí už bude léto připomínat výrazně víc než dnešek. I když po oba dny čekáme teploty kolem 20 stupňů, výjimkou bude jihovýchod republiky, kde dnes i zítra naměříme až 25. Ještě dnes dopoledne je v platnosti výstraha, která se týká Prahy a severní části Libereckého a Královéhradeckého kraje. Ta varuje před možným zvýšením hladin řek. Podle meteorologů by ale srážky už neměly být tak intenzivní. Pršet by mělo hlavně v severní polovině území a jinde může zapršet spíš ojediněle. A hlavně na severu území se můžou místy objevit i bouřky. Srážky ty budou ustávat večer a taky večer oblačnosti ubyde. Roztrhaný pás oblačnosti, která právě nese déšť, se teď přesouvá nad severozápadem Čech, a to od Chebu po Liberec. A právě v téhle oblasti aktuálně prší. No a jaké teploty nás čekají přes den? Většinou naměříme tedy kolem 20 stupňů v Čechách od 18 do 22, na Moravě pak až zmiňovaných 25. A když se podíváme na meteorologickou mapu teď, tak tepleji je na východě republiky, třeba Opava, Ostrava, Mošnov, Bystřice pod Hostýnem. Tam mají aktuálně 16 stupňů. V Čechách je o něco méně, Příbram, Mariánské Lázně. Tam teploměr ukáže jen 11. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu vám teď blíž představíme Jimmyho Pelletiera, který je z kanadské provincie Quebec. Tento týden přijel do Česka na kole v rámci svého světového turné. Kolo ale řídil v leže, je totiž vozíčkář a jezdí na speciálním handbajku. Moto jeho turné je cokoliv je možné. Cyklista chce ukázat, že i s tělesným handicapem se dají dokázat velké věci. Jeho cesta potrvá celkem 2 roky. Z Prahy pokračuje letadlem do Turecka na blízkovýchodní část své výpravy.
1: Příjezd Jimma Pelletiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 000 kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
2: Dobré ráno. Jeský den. On je z côté de l'Angleterre.
1: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Pelletiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
3: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkony.
1: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Pelletier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty. Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Pelletiera tedy určitě. Pavel Novák, Radiožurnál.

Vědecko-technologický magazín Experiment dnes odvysíláme z Českých Budějovic z agrofestivalu Země živitelka. Jeho letošní heslo Inovace v každém poli vysloveně nahrává našim moderátorům Ondřeji Vaňurovi a Martinu Pařízkovi. Tady na Radiožurnálu se ozvou už zhruba za 40 minut.

0: Radiožurnál, 8:30. A tady jsou zprávy Terezy Tomáškové.
1: Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí rezortu Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadaru. Zahynuli dva lidé. Signál stroje se ztratil včera odpoledne. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky našli v horách v Národním parku Paklenica, asi 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Brněnská Mendelova univerzita chystá výzkum zaměřený na ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Asi 30 chovatelů v Broumovském výběžku na východě Čech a v Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Projekt má trvat 2 roky. Cílem je najít nejefektivnější způsob ochrany proti vlkům. Agrosalon Země živitelka na českobudějovickém výstavišti dnes pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne už před 10:00 dopoledne, původem místních spolků od hlavní brány. Radiožurnál bude

0: z Agrosalonu z Českých Budějovic znovu vysílat živě dnes už od 9 hodin. Sport. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada skončil šestý při premiéře na Diamantové lize. Na mítinku ve švýcarském Lausanne zaběhl čas 48,7 sekundy a výrazně se přiblížil svému osobnímu rekordu. Další český atlet, oštěpař Jakub Vadlejch, hodil 77 metrů a 32 centimetrů a skončil na 7. místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená silnice Tábor Pelhřimov a nehoda u Nasavrk na 37. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je u Chýnova neprůjezdná. Na obchvatu se čelně srazily dva kamiony. Následky vážné nehody stále odklízejí a tvoří se kolony v obou směrech. Pozor na možné objížďce z Chýnova na Černovice. Je další nehoda před obcí Křeč. I tam byla silnice zavřená. Taky silnice 37 s Chrudimi do Ždírce je mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí neprůjezdná. I tam je to kvůli nehodě u Nové Vsi. Objížďka úzká vede přes Kameničky. Neprůjezdná je silnice 58 z Ostravy do Příboru. U Mošnovského letiště likvidují následky další vážné nehody. Odkloní vás přes Mošnov. A na Orlickou Ústecku bude celý den zavřená silnice 43 z Lanškrouna směr Štíty. Za Lanškrounem se dnes jedou automobilové závody do vrchu. Objížďka vede přes Výprachtice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes ráno je obloha většinou oblačná až zatažená, na některých místech v Čechách může být i skoro jasno. Nejchladnější bylo dnešní ráno na Sněžce, kde teplota klesla na 5 stupňů Celsia. Ty večerní a noční deště byly intenzivnější v Čechách, kde napršelo většinou kolem 20 litrů na metr čtvereční. Na Moravě a ve Slezsku to bylo většinou do 15. Nejvíc ale napršelo ve středních Čechách a taky na severu Královéhradeckého a taky Libereckého kraje. Tam to bylo 60, místy dokonce až 90 litrů na metr čtvereční. Deště dnes tedy mírně zvedly hladiny řek, dnes v noci a taky potoků, ty už ale většinou klesly, no a podle meteorologa Štefana Hanžáka by už dnešní deště výrazně zvedat hladiny neměly.
4: Je to krátkodobý výkyv, měli jsme na Lužické Nise v Liberci i druhý stupeň, ale to bylo na chviličku. Ty srážky, které budou dneska, budou víceméně v přeháňkách, takže nějakým způsobem výrazně neovlivní výšky hladin vodních toků.
3: Dnes tedy bude pršet hlavně v severní polovině republiky, jinde může zapršet spíš ojediněle. No a hlavně na severu území se můžou objevit i bouřky. Srážky pak budou ustávat během večera a noc už bude jasná až polojasná. A ještě přidám dnešní teploty. Ty se i dnes můžou držet kolem 20 stupňů. V Čechách většinou naměříme do 22, na Moravě a ve Slezsku víc až 25. Oblačnosti pak ubude večer a zítra už nás čeká slunečný letní den. Jen ty teploty budou stále o trochu nižší. Zítra od 8 do 22, na jihovýchodě republiky opět až 25. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Biderman.
5: Přidáme ještě dva tipy na sobotu. Areál Cerka v Trojanovicích pod Kozincem na Novojičínsku dnes odpoledne ožije kulturním festivalem Beskydské léto s Cerkou. To je akce, která nabídne program propojující divadlo, folklor i moderní hudbu. A nebo se můžete vydat večerním parním vlakem na zámek ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku. Budou tam mít otevřenou strašidelnou stezku a už jízda vlakem prý bude docela strašidelná. Parní vlak odjíždí v 18.45 z Třemešné ve Slezsku. Krásnou sobotu.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Emigrovali, protože museli, nebo protože chtěli začít nový život. Právě příběhy lidí, kteří po okupaci v roce 1968 opustili Československo, včera připomínal festival Nevermore 68 na pražském výstavišti. Kromě jejich osudů se tam mluvilo o životě v normalizačním Československu, promítali se dobové materiály a zazněly taky písně Jaroslava Hudky.
1: Za byt a za stravu, za hodně vděláme.
2: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
3: Na co jste přišel konkrétně se podívat?
2: V podstatě jsem nevěděl, co tady všechno bude, jo? Takže jako beru všechno.
3: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
2: Bylo mi 15, byl jsem pod koněm, no. Když přijeli. Doma jsem dostal vynadáno, že jo, protože máma měla strach, že jo, a pamatuju si nějaký ty věci z toho. Ty plakáty v těch obchodech, a ty básničky.
3: A jak myslíte tím pádem, že je důležité dneska tu dobu připomínat, určitě, když jste to zažili?
2: Určitě, ale teď jde hlavně teda o to, jak, aby to nešlo jedním uchem sem, druhým tam, protože dneska při tom internetu jsou hlavně ta mladší generace jako dost nejde do té hloubky. Neuvědomuje si tu závažnost třeba dneska na té Ukrajině, že jo, a že v podstatě se to nějak tlačí k nám, že jo. Jo, a pokud se k tomu člověk nějak nepostaví a dneska bohužel jako je dost takových, který vlastně hledají nějaký takový záminky, proč se tomu nepostavit, že jo, tak je to špatný. No.
3: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
4: Rozhodně to pro nás důležité je, protože ačkoliv věřím tomu, že historie se nepřímo opakuje, tak ale spousta motivů se opakuje.
5: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo a poučili se trošku. I tím, že já chci být učitelka na prvním stupni, tak to předávat i těm dětem, takže to mi přijde taky podstatný, strašně se mi to líbilo tady.
3: Součástí programu bylo i několik výstav, mezi nimi třeba instalace 10 plakátů běloruského umělce Artura Vakarova s názvem Russian Brotherhood v překladu Ruské bratrství.
6: Vaše revoluce se jmenuje Pražské jaro, proto jsem tam dal ty květiny, ale ty jsou, jak vidíte, obmotané drátem. Obvykle se snažím dát vedle sebe dvě odlišné věci, které si lidé většinou nespojují dohromady, ale které obě odkazují k té stejné zemi. Snažím se s tímto konceptem ukázat, že v tom nejste sami. Jsme všichni opravdu jak bratři, ale bohužel jsme bratři, kteří stojí proti stejné hrozbě, Rusku. Takže to je to poselství té výstavy.
3: 5. ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace Taking Off. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Nevíte, co s načatým víkendem? Co takhle vyrazit na hrad nebo zámek a tentokrát ne za denního světla? Čeká nás hradozámecká noc a my vás na tuhle akci za chvíli na Radiožurnálu ještě pozveme. Dobré ráno, 8:45. Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková.
1: Hasiči dnes v noci kvůli bouřkám zasahovali na stovkách míst. Přívalový déšť a silný vítr prošli Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly i hladiny menších vodních toků. Shrneme to ve zprávách v 9. Při útoku na školu ve švédském městě Fagersta zemřel jeden člověk. Další tři jsou zranění, z toho dva ve vážném stavu. Informovala o tom tamní policie. Podle agentury Reuters policisté taky potvrdili, že podezřelým je 18-letý muž, kterého postřelili a vzali do vazby. Švédská média už předtím napsala, že k útoku použil meč. Veřejnoprávní stanice SVT s odvoláním na své zdroje informovala, že zadržený je bývalý student školy, který byl už dřív odsouzený za ublížení na zdraví.
2: Počasí. Jestli máte na tento víkend nějaké plány na výlety, tak neděle pro ně bude rozhodně příjemnější, protože dnes nás ještě čeká den se zataženou oblohou. Zapršet může hlavně na severu republiky a místy se taky na severu objeví i bouřky. Meteorologové ale nečekají, že by řeky a potoky měly dosáhnout nějakých povodňových stupňů. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat a přidám dnešní teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě o něco víc, většinou do 25. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech 17 stupňů. No a dneska povane jen mírný západní vítr a noc na zítřek přinese jasnou oblohu, ale teploty budou nízké od 11 do 7 stupňů. A zítřek už tedy bude slunečný, teploty od 18 do 22, na jihovýchodě víc až 25. A poslední prázdninový týden bude taky slunečný, teploty budou postupně stoupat, v pondělí do 25, v úterý už do 28. A ve druhé polovině týdne se dočkáme i teplot nad 30 stupni. Tak hezké sobotní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Dnes nás čeká Hradozámecká noc, tedy každoroční akce, kdy jsou hrady, zámky a další památky zpřístupněné ve večerních nebo nočních hodinách. Otevře se skoro 150 památek a vedle nočních prohlídek nabídnou i koncerty, divadlo nebo program v historických kostýmech. Probereme to teď s náměstkem pro správu památkových objektů Národního památkového ústavu Oldřichem Peškem. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno, vám i vašim posluchačům.
0: Centrem Hradozámecké noci 2026 bude hrad a zámek Horšovský Týn. Proč zrovna on?
1: No tak je to, ty důvody jsou dva. Je to jednak proto, že je to hlavní stan vybraný v návaznosti na rok po stopách šlechtických rodů, na letošní ročník Šlechta na cestách a vzhledem k jeho souvislosti s příběhem hraběnky Mitsuko, Japonky, která žila v Čechách a žila samozřejmě i v Horšovském Týně, tak je zde připraven bohatý program v japonském duchu spojený s japonskými soubojemi, kaligrafiemi, tvořením origami a dalšími věcmi, čili tady se můžeme přenést často i do toho cestování do Japonska.
0: Zámek Litomyšl zase zve k návštěvě nejnovější prohlídkové trasy za příběhem zámeckého divadla. Posluchače můžeme pozvat i na Švihov, kde můžou zažít hradní interiéry v té jedinečné noční atmosféře. Kam byste dál mohl pozvat nás všechny, kteří máme o takovouhle akci zájem?
1: Tak kdybych se chtěl držet Japonska, tak bych mohl pokračovat například se zámkem Lisice, ale pokud by to byly třeba například jenom takové večerní navštívení hradu u táboráku, tak určitě hrad Litice nebo některé z dalších našich hradních zřícenin, které jsou v naší správě.
0: Mluvili jsme o tom, že to není všechno jen o prohlídkách, že hrady a zámky nabízejí taky různá představení, divadla, možná i koncerty. Které typy těchto akcí nejvíc lákají lidi?
1: Já si myslím, že obecně je to už to, že mohou zažít atmosféru hradu, zámku, památek obecně v tom zašera nebo za tmy. To znamená, je to práce se světlem, práce s tmou a je to něco, co vytváří to tajemno. Možná i tak můžou lépe navnímat tu atmosféru těch hradů, zámků, ale samozřejmě jsou to i různé kostýmované prohlídky nebo v dnešní době stále populárnější různé herní programy v tom smyslu, že ti lidé prožívají nějaký příběh na tom daném místě spolu s horou, která je doprovází.
0: Můžete uvést konkrétní příklad, kam za hrou?
1: Například na zámek Raduň. Návštěvníci tam obdrží vstupenku, při vstupence jakýsi palubní lístek a budou cestovat, ještě neví kam, takže se to dozví až přímo na tom místě v návaznosti na ten palubní lístek, který si převezmou.
0: Bude letošní ročník Hradozámecké noci v něčem jiný než ty předchozí a kolik čekáte diváků nebo vůbec návštěvníků?
1: Určitě bude silnější než ty předchozí ročníky, nebo alespoň já tomu pevně věřím, protože program je velmi bohatý a vzhledem k tomu, že se zapojuje stále více i soukromých památek, letos celkem je 142 památkových objektů zahrnutých do Hradozámecké noci, tak se domnívám, že to bude něco, co opět zvýší kvalitu a tu sílu celé Hradozámecké noci jako oslavy památek.
0: Když už, pane Pešku, se někdo rozhodne vyrazit na jakoukoliv památku, měl by si rezervovat místo dopředu nebo stačí až na místě? Poraďte.
1: Určitě bych doporučoval, záleží na samozřejmě toho typu návštěvníka, co vyhledává, ale určitě bych doporučoval se podívat na konkrétní památku, na její webové stránky. My to máme celé zhrnuto pod webovým portálem Národního památkového ústavu pod Hradozámeckou nocí. A tam, když si vybere konkrétní památku, tak se dozví, jestli na té památce jsou konkrétní prohlídky, potřeba rezervovat nebo ne, kde se dají zakoupit lístky a vůbec vše o tom programu. Určitě bych doporučoval, aby se návštěvník na tu Hradozámeckou noc připravil. Jít na Blince nemusí úplně nutně vždy vyplatit.
0: Mluvíte celkem o 142 památkách. Umím si představit, jak náročné bylo celou tuhle akci připravit, nebo jaké to je vlastně každoročně. Co je takovým největším úskalím? Na co nejvíc narážíte?
1: Je to spíš o koordinaci práce lidí, kteří jsou zatím a samozřejmě ty přípravy trvají nějaký čas, čili každý se potýká s něčím, co je zvláštní, ale protože to je o zvláštní právě ve večerních hodinách, tak velmi často musíme dbát hlavně na bezpečnost návštěvníků, to znamená zajistit po technické stránce organizaci toho návštěvnického provozu tak, aby se nikomu nic nestalo.
0: Museli jste právě z tohoto důvodu některé památky třeba potenciální uchazeče z toho seznamu vyškrtnout nakonec?
1: Ne, v žádném případě snažíme se naopak udělat vše maximum pro to, abychom ten zážitek návštěvníkům umožnili.
0: pokud si někdo tedy řekne ano, tohle chci zažít, chci na Hradozámeckou noc 2026. Na závěr prosím ještě vypíchněte dva, tři hrady nebo zámky, kam opravdu stojí za to dnes večer dorazit.
1: Já nemůžu jinak, byť samozřejmě vybrat dva, tři, tak to znamená ubrat těm ostatním, ale určitě bych pozval návštěvníky na Horšovský Týn. Kdo to má blízko na Horšovský Týn, určitě tam přijďte se podívat, protože ten hlavní stan věnovaný japonské kultuře bude určitě velmi zajímavý a program je velmi bohatý. Ale nechci to stahovat jenom na Horšovský Týn, protože chápu, že někteří k tomu mají daleko, takže opravdu ať si každým z návštěvníků vybere to, co mu je milé a na našich stránkách vše najde.
0: Oldřich Pešek z Národního památkového ústavu. Moc děkujeme, pane Pešku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
3: Žurnál je 9 hodin. A vysíláme zprávy. Českem prošly bouřky a silný vítr. Hasiči měli stovky výjezdů. Na stavbě nového průplavu mezi Tichým a Indickým oceánem se chce podílet i Rusko. Fotbalisté Slavie dnes přivítají Bohemians. Silnice 37 je po nehodě neprůjezdná mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky, teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči dnes v noci kvůli bouřkám zasahovali na stovkách míst. Přívalový déšť a silný vítr prošly Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších vodních toků.
4: Hasiči pomáhali nejčastěji s čerpáním vody ze zatopených sklepů a odstraňováním spadlých stromů. Jednou z nejzasaženějších oblastí byly střední Čechy, říká mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
5: Jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku a požár trafostanice po úderu blesku.
4: Večer a v noci taky vystoupaly některé toky na první stupeň povodňové pohotovosti, třeba na Lužické Nise na Liberecku nebo na potoku Botič v pražských Petrovicích. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který má zkrátit cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Thajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění komplexu až na 60 miliard dolarů.
6: Господин президент, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.
7: Ruský prezident Vladimír Putin o stavbě průplavu a společné průmyslové zóně jednal tento týden v Moskvě s myanmarským prezidentem Min Aungem. V místě, kde má průplav stát, se chce Rusko podílet nejen na stavbě přístavu a elektrárny, ale do projektu vstoupit i majetkově. Prorazit v nejužším místě Malajského poloostrova průplav, stejný jako je panamský nebo suezký, chtějí Tajci, Francouzi nebo Číňané už od 18. století. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Věřící z Frýdecko-Místecka dnes míří na pouť tří národů na česko-slovensko-polské trojmezí. Na tamní horské louce polský biskup vyhlásí jediný kostel Panny Marie Frýdecké poutním místem. Stojí v polském třicatku, přibližně kilometr od českých hranic. V 70. letech 19. století tam poutníci odnesli kopii sochy Panny Marie z Frýdku-Místku. Mše začíná už za hodinu, pokračuje mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl.
8: Právě na téhle bohoslužbě přečtou kolegové z Polska ten dekret, kterým vyhlásí kostel Panny Marie Frýdecké na třicátku poutním místem. Jsme tam svědky takového obnoveného zájmu o Matku Boží Frýdeckou, o Frýdek. Pořádají tam takzvané frýdecké pobožnosti například.
9: Sport. Vedoucí Slavia Praha v pátém kole fotbalové šance ligy nastoupí ve vršovickém derby proti Bohemians. Lídrovi tabulky skončil čtyřzápasový disciplinární trest za předčasně ukončené květnové derby se Spartou a na tribuny se můžou vrátit fanoušci. Domácí večer požene vyprodaný stadion. Pro klubovou televizi o tom mluvil slavistický záložník Lukáš Provod.
10: Je to pro nás skvělý, když přijde vyprodaný jeden a můžeme hrát před lidma, hrajeme to hlavně pro ně, hrajeme to proto, aby jsme těm lidem dělali radost a když tady nejsou, tak jsou ty zápasy takový smutný, takže se na to strašně těším. Doufám, že přijdou v hojném počtu, jako je zvykem a že jim uděláme radost.
9: Utkání Slavia Bohemian začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už 17 hodin nastoupí brněnský Artist proti Spartě, Mladá Boleslav proti Slovácku a Zlín přivítá Liberec. O těchto zápasech uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D10 za Prahou a zavřená silnice 37 u Trhové Kamenice. Na dálnici D10 se chvilku zdržíte za Prahou směrem do Liberce. Na 9. kilometru před sjezdem na Brandýs opravují most, jede se jedním pruhem. Je tam kolona zhruba na 10 minut, brzdí se na 6. kilometru. Silnice 37 s Chrudimi do Ždírce je mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí neprůjezdná. U Nové Vsi odklízejí následky vážné nehody. Jede se objížďkou přes kameničky po úzké silnici. Stále zavřená taky silnice 19 z Pelhřimova do Tábora. U Chýnova se srazily dva kamiony. Pozor, pokud byste to chtěli objet přes Černovice. Silnice 409 z Černovic do Chýnova je za obcí Křeč neprůjezdná. I tam je to po vážné nehodě. Českobudějovicko. Silnice 157 z Ledenic do Budějovic. Pozor mezi Srubcem a Pohůrkou. Je tam nehoda, hlásí náš zpravodaj.
12: Příkopu Stará Felicie, hlubců do Pangejtu. Jsou tam teda auta, je to bez ranění a budou to vytahovat. Je to takhle za zatáčkou, takže ať si lidi tam dávají pozor.
11: Ještě silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic. V Benešově budete popojíždět chvilku asi 10 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru mají ustávat. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Tolik zprávy. A začíná speciál magazínu Experiment, dnes živě z agrosalonu Země živitelka. A slovo mají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
13: První dnešní návštěvníci právě teď procházejí hlavní branou českobudějovického výstaviště. Začal třetí den 52. ročníku agrosalonu Země živitelka a s ním také sobotní národní dožínky.
14: Náš stříbrný Airstream, ze kterého Radiožurnál vysílá po celou dobu výstavy, stojí jen pár metrů od hlavního vstupu.
13: Letošní Země živitelka má podtitul Inovace v každém poli. My se proto podíváme, jak mohou nové postupy udržet vodu v půdě, co všechno už dnes pozná dron, ale také třeba jak umělá inteligence pomáhá počítat noční motýly.
14: Budeme mluvit i o ochraně ovcí před vlky a nakonec se pokusíme načrtnout, jak může česká krajina vypadat za 10 nebo 15 let.
13: Jdeme na to, Experiment speciál začíná. Dobré dopoledne s Radiožurnálem přeje Martin Pařízek
14: a Ondřej Vaňura.
15: Experiment speciál.

0: 9 hodin a 10 minut vás zdravíme z 52. ročníku Země živitelky v Českých Budějovicích. Nejen vás u rádia, ale i všechny, kteří jste se zastavili u našeho airstreamu tady u hlavní brány.
1: Letošní horké a suché léto znovu ukázalo, jak důležité je udržet vodu v krajině. A právě o tom budeme mluvit s naším prvním hostem, jejím Pavel Růžek z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, také vítám všechny posluchače radiožurnálu a účastníky národních dožinek tady v Budějovicích.
1: Užíváte si to tady?
2: Užívám.
0: Pane Růžku, když má pole lépe zvládnout sucho, proč tolik záleží na tom, co zemědělec udělá hned po sklizni?
2: A i po sklizni, jak jsme to zažili letos, jsou vysoce horké dny, ztráta vody z půdy, velký výpar a my musíme ztrátě vody zabránit, protože chceme vodu pro rostliny, ale i proto, aby nám zůstala v podzemních vodách a aby se vracela zpátky do těch podzemních vod.
1: Vy jste ve vašem ústavu přišli na to, že z čerstvě zoraného pole může voda mizet až 4x rychleji než z pole, na kterém zůstalo strniště. Proč se to děje?
2: No, děje se to, půda by neměla zůstat holá vůbec během těch horkých dnů, což se často stává zejména před setím řepky a mezi plodin. A čím samozřejmě její povrch je hrubší, třeba po orbě nebo hlubokém kypření, tím je větší ten výpar a my tu vodu ztrácíme, zatímco bychom ji měli přikrýt třeba posklizňovými zbytky nebo nechat strniště.
0: Používáte pojem precizní agrotechnika. Co si pod tím máme jednoduše představit?
2: Precizní agrotechnika. Zatím precizní zemědělství často je dimenzováno na nové stroje, nástroje, speciální postupy, ale my to potřebujeme řešit komplexně. To je správné precizní zemědělství. A proto musíme řešit komplexně agrotechniku. A to je všechno složitější. Když nám pojede stroj a bude monitorovat stav půdy, všechno, tak my pak podle toho uděláme ta jednotlivá opatření, která už jsou perfektní.
1: Když to tedy je perfektní, tak jak může takový způsob hospodaření pomoci, aby na poli pak zůstává více té vody?
2: Tak samozřejmě základem je, aby jsme udrželi organickou hmotu v půdě a tam je právě jeden z největších problémů, že máme málo statkových a organických hnojiv a málo jich vracíme do půdy, takže my musíme udělat jednu věc, že budeme omezovat ztráty té organické hmoty z půdy a to přímo tím zpracováním půdy.
0: Vy velmi často mluvíte také o organickém uhlíku v půdě. Co to vlastně je a proč díky němu ta půda lépe zadržuje vodu?
2: Organický uhlík je základní složkou i půdního humusu a ty humusové látky jsou rozhodující vůbec pro úrodnost půdy, ale i zadržení vody. Čím máme v půdě více té organiky, tak tím lépe hospodaří s tou vodou a právě problém často je efektivní hospodaření s tou vodou, které bohužel není takové, jak bychom chtěli.
1: Když budeme konkrétní, tak co může zemědělec udělat třeba už v příští sezóně, aby třeba nemusel kupovat drahé nové stroje, ale aby mu tam ta voda více zůstávala?
2: Ano, běžně může použít i tyto stroje, akorát neměl by správně tak hluboko kypřit. Měl by to dělat přesně podle stavu půdy a vůbec i počasí podle srážek a mnohem víc toto řešit. Samozřejmě zemědělci už se to snaží v současné době dělat, ale ještě budeme muset trochu přidat, aby nám ty rostliny pak rostly a měly dostatek vody třeba i v tom potorničí.
1: No a jak jsou na tom právě podle vás v tomto ohledu, tedy čeští zemědělci a farmáři učí se víc a víc s vodou hospodařit? Jaká je ta situace dnes a třeba před 20 lety?
2: Tak čeští farmáři se dobře vybavují, dobře zavádí nové poznatky do praxe, ovšem největší problém je třeba ve srovnání s okolními zeměmi, že máme méně těch hospodářských zvířat a tím pádem máme méně té organické hmoty v hnojivech, které vracíme do půdy a musíme to řešit jiným způsobem, třeba i mezi plodinama.
1: No a pomáhají v tom hospodaření s vodou i moderní technologie?
2: Určitě pomáhají, samozřejmě, ty precizní kor používané technologie jsou parádní, když třeba uděláme variabilní zpracování půdy, aby jsme nestráceli tolik vody a zpracováváme půdu především tam, kde je třeba utužená nebo kde to opravdu potřebuje hluboké kypření.
0: Za necelou hodinu budete o těchto postupech přednášet tady na Smart Farmingu. Jaký zajímavý nebo překvapivý příklad návštěvníkům ukážete?
2: My jim tam budeme ukazovat dosažené výsledky třeba z letošního měření, z toho horkého léta, kolik se vody ztrácelo během těch horkých dnů a jsou to veliké rozdíly, jak už tady zaznělo. Jako.
1: Říká Pavel Růžek z Národního centra zemědělského potravinářského výzkumu. Za chvíli už musí tedy do Národního pavilonu Z, kde mu v 10 hodin začíná ona přednáška. Děkujeme, že jste se před ní zastavil u nás, ať se vám to povede. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Taky děkuji Rady žurnálu.
0: Od půdy a vody se teď přesuneme k ovcím. Ty patří k nepřehlednutelným obyvatelům země živitelky. Během agrosalonu tu návštěvníci mohou vidět ukázky stříhání, přehlídky plemen i práci ovčáckých psů.
1: Chovatelé ale řeší také vážný problém, jak ochránit stáda před vlky. Jak už za chvíli uslyšíme v reportáži, tak na Broumovsku v Královéhradeckém kraji proto začínají zkoušet různé druhy mobilních ohradníků. Cílem je zjistit, který z nich dokáže ovce ochránit nejlépe.

0: V 9 hodin a 19 minut vám dobré dopoledne přejeme z Agrosalonu Země živitelka, odkud pro vás dnes živě vysíláme experiment speciál. Teď se vydáme přímo za zvířaty.
1: Ovce tady na výstavišti mají kolem sebe chovatele i návštěvníky, na pastvinách, v Broumovském výběžku a v Beskydech, ale zůstávají často přes noc venku. A právě tam musí jejich majitelé počítat s útoky vlků.
0: Mendelova univerzita v Brně proto připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat. Skupina chovatelů zkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Vědci tak chtějí zjistit, který z nich chrání stáda nejúčinněji.
2: Olky, olky.
3: Okrajová část obce Suchý důl na Náchodsku. Filip Vávra je drobný zemědělec, momentálně má 8 ovcí. Chrání je elektrický síťový ohradník.
2: Ohradník už mám druhým rokem, zatím žádné škody nebyly, jsem s tím spokojen.
3: Právě Filip Vávra bude jedním z desítek farmářů zapojených do plánovaného výzkumu.
2: Jsem spolupracovníkem Mendelovy univerzity, zároveň malý zemědělec, takže mi dává smysl zkoušet opatření na našem pozemku.
3: S expertem na velké šelmy Miroslavem Kutalem právě řeší, jak pro výzkum pastvinu doplnit.
4: Do těch rohů ještě umístíme kůly, na kterých budou fotopasti a zdroj, který bude napojený na online sledování napětí.
2: Dobře, a ty fotopasti budou snímat teda ty všechny strany těch ohrad.
4: Přesně tak, tady bude jeden kůl a z každé strany nalevo i napravo bude fotopast, takže celý prostor, celý obvod té ochrany bude vlastně sledovaný.
3: Do výzkumu se zapojí i chovatelka Eva Hrubá. Žije v asi 20 kilometrů vzdáleném Zdoňově, prakticky u hranic s Polskem.
5: Ale prosím tě, Kubičku.
3: Desítky ovcí jí kromě ohradníků chrání také pastevečtí psi. V minulosti kvůli útokům vlků přišla asi o 20 zvířat.
6: Teďkon poslední 2 roky už je to bez škod. Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
3: Pravidla plánovaného výzkumu jsou podle Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity jasně daná. V Broumovském výběžku i v Beskydech půjde o 16 mobilních pastvin o rozměrech 2,5 tisíce metrů čtverečních. Chránit je budou 4 různé typy oplocení. 120 cm vysoký lankový ohradník, různě vysoké síťové elektrické ohradníky a také ohradník s takzvanými
4: zradidly, které slouží k odlákání vlků od útoku na ovce.
3: Fladry jsou proužky zhruba 6 cm širokých textilí rozmístěných asi 0,5 metru od sebe.
4: Jsou třeba i videa, kdy je nějaký kadáver zabité ovce v ohradě, která je ohraničená jenom těmi fladrami a vlci se bojí vlastně překonat, přeskočit.
3: Dodává Miroslav Kutal. Do konce letošního roku ochranáři vyberou chovatele i lokality, a to v Broumovském výběžku i Beskydech. Samotný výzkum začne příští rok a potrvá 2 roky. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.
7: Experiment speciál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bry Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je půl desáté. Krátké zprávy a Tereza Tomášková.
2: Ukrajinské síly zaútočily na sklad ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Informoval o tom server deníku Ukrajinská pravda, ruská agentura TASS a další média. Ve skladu začalo po úderech hořet. Společnost Ozon podle ruské agentury Interfax oznámila, že evakuovala přes 500 zaměstnanců, několik osob je zraněných. Kyjev taky útočí na sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Podle něj jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Hasiči měli kvůli nočním bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 240 případů. Následovaly jižní Čechy a Vysočina. Třeba v Nadějkově na Táborsku v noci na dnešek napršelo 60 litrů vody na metr čtvereční, což bylo nejvíc v Jihočeském kraji. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Všechny stavy povodňové bdělosti už meteorologové odvolali. V Praze zítra vyjedou do provozu dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nasadí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy T3 jezdily už v 60. a 70. letech minulého století. Sport. Tenistka Sara Bejlek si na turnaji v Cincinnati zahraje semifinále. Američanku Keesovou zdolala 7-6 v rozhodujícím třetím setu a její další soupeřkou bude další americká hráčka Goffová. Ta ve dvou sadách porazila Ukrajinku Kostukovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D10 za Prahou a neprůjemná.

0: 16. silnice Tábor Pelhřimov. Na dálnici D10 čekejte kolony za Prahou, směr Mladá Boleslav. Na 9. kilometru opravují most a teď se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se do 10 minut, brzdí se zhruba na 5. kilometru, opatrně dojíždějte. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je u Chýnova stále neprůjezdná. Na obchvatu se čelně srazily dva kamiony. Následky vážné nehody stále odklízejí. Pro osobní auta objížďky po místních silnicích, pro nákladní auta je objížďka delší až přes Jindřichův Hradec. A taky silnice 37 s Chrudimi do Ždírce je mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí zavřená. I tam je to po vážné nehodě u Nové Vsi. Objížďka úzká vede přes Kameničky. Na silnici 3 z Prahy do Budějovic je silný provoz. Na příjezdu do Benešova postojíte teď asi 10 minut v koloně. A hustý provoz hlásíte i z Českých Budějovic v souvislosti s výstavou Země živitelka. Čekejte kolony v okolí výstaviště i na silnici 20 na příjezdu z Písku. Tam je kolona za obcí Dasný. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Tolik zprávy. A pokračuje speciál magazínu Experiment živě z agrosalonu Země živitelka. A slovo mají opět Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
3: Traktory, kombajny, stáda zvířat, vůně jídla a mezi tím drony, senzory a umělá inteligence. I tak vypadá letošní Země živitelka.
4: Ano, Experiment speciál pokračuje druhou půlhodinou z Českobudějovického výstaviště. Za chvíli se podíváme na pole z výšky, ukážeme, jak dron pozná, že porost začíná trpět a jak můžou taková data pomoci v době sucha.
3: Vydáme se i za motýly do Milovické rezervace. Dobré dopoledne od Martina Pařízka
4: a Ondřeje Vaňury.
1: Experiment speciál.

0: Magazín Experiment dnes pro vás živě vysíláme z agrosalonu Země živitelka, a to už 52. ročníku. Teď se vydáme do říše hmyzu.
1: V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji totiž vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Ultrafialovým světlem láká noční hmyz na bílou plochu a každých několik minut pořizuje snímky.
0: Za jedinou sezónu tak mohou vzniknout 100 000 fotografií. Data putují do Dánska, kde umělá inteligence pomáhá rozpoznávat jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří stovky hodin práce a umožňuje získat údaje, ke kterým by se klasickými metodami vůbec nedostali.
2: Držím. Tak pokládám.
3: Paráda, polož to.
4: Solární panel na kovové konstrukci už je tady připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
3: Zapojíme kabely. Tak. Jeden. Ještě tam dáme tu druhou elektrodu. Tak, máme hotovo. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet po soubu, co tady vlastně teda bude pražit slunce.
4: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Noční hmyz obecně je přitahován světlem, buď tím viditelným, co vidíme i my, případně i a velmi často i UV spektrem. Takže tady v tom zařízení, které svítí do všech světových stran, tak jsou takové 4 diody, respektive diody směřující na 4 světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
4: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
2: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho vlastně malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně pomocí dalších algoritmů tak ty zvířata určují do různých taxonomických skupin, zdali se jedná o nočního motýla nebo brouka, a následně pomocí speciálních modelů potom určují, o který konkrétně jde druh.
4: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
2: Jde o důležitou indikační skupinu mnoha typů biotopů, je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče, a velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
4: Jenže nasbíraná data musí někdo také určit a odborníků na noční motýly podle Geigera celosvětově ubývá. Zároveň při tomhle způsobu výzkumu není potřeba motýly kvůli určení odchytávat.
2: Motýl v noci je tedy přelákaný z celé lokality, dosedne na tu bílou plochu, která je intenzivně osvětlena. Tady může se trvat minuty či další minuty, je vyfocen a tím to v tom našem případě končí. V případě standardního monitoringu tak by byl přelákán stejným typem světla, ale nesedl by na tu bílou plochu, on by zapadl do takového kyblíku, kde je fixační tekutina, tam by byl usmrcen a následně by byl tedy v laboratoři určen postupně do taxonomické skupiny a následně do druhu.
4: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
5: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že právě velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas, a proto jsme rádi, že agentura tady teď testuje tento automatizovaný způsob monitoringu nočních motýlů, na který by jinak nebyl čas a kapacity.
4: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Ve 10:45 dopoledne posloucháte Radiožurnál a speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment. Vysíláme živě z 52. ročníku agrosalonu Země živitelka.
1: Naším dalším hostem je agronom ze společnosti Agrosken, Vítězslav Škoda. Dnes odpoledne bude na smart farmingu ukazovat, jak se dají v zemědělství využívat drony. Teď je už ale u nás na Radiožurnálu přímo tady v našem Airstreamu. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Vy jste jako správný dronář jeden svůj dron přinesl do našeho tedy radiožurnálového Airstreamu. Je to takový malý černý kousek, zhruba 25 na 25 cm, 4 vrtulky. Když bychom ho popsali, to je skenovací dron.
2: Tohle monitorovací, ano, skenovací dron.
0: Můžeme ho zkusit zapnout, nebude tady létat, ale to pípání aspoň v tu chvíli ten zemědělec ve chvíli, kdy ho zapne, tak se teď rozsvítil, zapnul a pak tedy už vzletí.
2: Není to tak jednoduché. Ten dron samozřejmě si musíme nastavit nějakou letovou misi, kdy pomocí hranic pozemků si určíme zájmový území. Mm-hmm. A na základě toho ten dron si vytvoří linie a lítá sám a dělá fotky a z těch fotek potom my děláme ortomozaiky a skládáme.
0: Kdybyste teda dneska poslal tenhle dron nad to pole, co všechno uvidí navíc oproti vám, zkušenému agronomovi, co uvidí?
2: Primárně jde o rychlost, jde o to vlastně ujat celý zájmový území v rámci jednoho operace. Nejsem schopný v rámci jednoho dne nebo vlastně celkově projít nějakých 100 hektarů, že jo? A jsem schopný lokalizovat nějaké anomálie a následně potom si určit ty místa, kam já dojdu a kde si vlastně zjistím ten problém.
1: Tak teď nám tady hraje už průvod, který prochází dožínkový průvod právě kolem našeho Airstreamu. My se ale pojďme vrátit k dronům. Používáte takzvanou multispektrální kameru. Dokáže takový systém zachytit nebo zaznamenat, že rostliny začínají trpět suchem ještě dřív, než se to projeví třeba svěšenými nebo uschlými listy?
2: Ano, jde o to, že vlastně dochází k tomu, že na základě odrazivosti světla dochází průchodu toho světelného paprsku tou rostlinou a odrazu světla. Trošku neslyším tady nic teďka, ale...
0: Máme krásnou hlavní kulisu.
2: Kde dochází k tomu, že vlastně ten dron zachytí, jakoby, řekněme, změnu toho chlorofilu dříve než dneska lidské oko, takže jsme schopni vidět dříve, než se dochází k tomu, že ten člověk vidí, že ta zelená barva světla.
1: Co se s těmi nazbíranými daty stane? Dostane zemědělec jen barevnou mapu nebo rovnou konkrétní doporučení, kde a jak zasahovat?
2: Primárně o sběr dat, následně se musí zpracovat data, když se poskládá celá, řekněme, ortomozaika nebo vlastně vegetační mapa, když se ty fotky poskládají do jedné mapy a následně vidíme pomocí jednotlivých pixelů ty rozdíly.
0: Tohle je skenovací dron, vy ve svém stánku tady máte i o dost větší kousky, to jsou takzvaně aplikační. Tak může takový aplikační dron potom třeba pomoci i zemědělcům, aby ta půda ztrácela méně vody?
2: To se vlastně nedá říct, jde o to, že ten dron jako samozřejmě jakým způsobem postřikovač nebo rozmetadlo pevných hnojiv. Jedná se o dron, který dokáže přesně aplikovat tam na určitá místa bez toho, aby jezdil do porostu.
0: No a tahle technologie je víc dostupná třeba v dnešní době i na menších farmách, nebo je to záležitost stále těch velkých ploch?
2: Velký potenciál to má v menších pozemcích, kde vlastně člověk nepotřebuje pojezd po porostu, má tam automatizaci, kdy vlastně má svahy nebo zamokřené místa, nebo potřebuje spotovou aplikaci, protože jakýkoliv pojezd po tom poli utužuje tu půdu.
0: Říká pro tuto chvíli Vítězslav Škoda ze společnosti Agrosken. Už za chvilku se s ním vydáme do budoucnosti.
1: Pokusíme se najít odpověď na otázku, jak budou vypadat farmy budoucnosti. Experiment speciál.

0: Na Radiožurnálu pokračuje experiment speciál z agrosalonu Země živitelka. Před chvilkou kolem nás prošel průvod národních dožínek, no a my se pojďme vrátit k technologiím.
1: V našem restreamu proto je s námi stále agronom Vítězslav Škoda ze společnosti Agroscan. Před chvílí jsme mluvili o tom, co dokáže dron zjistit nad polem. Teď se zkusíme vydat tak trochu do budoucnosti.
0: Když se na stejné pole podíváme za 10 let, co už tam budou stroje, nejenom drony, zvládat úplně sami?
2: Tak pokud se jedná o stroje, tak samozřejmě nějaké operace blízko farmy můžeme zvládat těma robotama, ale samozřejmě roboti jezdická legislativy budou ještě jako problematické dlouhou dobu. Mm-hmm.
1: Bude zemědělec stále trávit většinu dne v traktoru, nebo stroje spíš řídit a hlídat u notebooku nebo mobilu, jak to na té farmě vypadá?
2: Já si myslím, že lidský faktor je vždycky jako důležitý, protože samozřejmě ten stroj je nějaký automatizovaný, ale následně ten, ať už to rozhodování musí být na tom člověku. Mm-hmm.
0: Drony je jen jedna část toho celého systému, tak jak budou podle vás spolupracovat právě drony a čidla v půdě, předpověď počasí a ty zemědělské stroje celkově
2: dohromady? Já si myslím, že v budoucnosti je vlastně ve automatizované zpracování jako dat, protože data sbírá člověk i tak, že si je zapisuje do papíru, ale potřebujeme zpracovat data rychle, se rozhodovat efektivně a hlavně tlak na úsporu, ať už nákladů nebo hnojiv a přípravku, a tím pádem snižovat dopady na peněženku zemědělce, ale zároveň i na životní prostředí a snižovat celky ty dopady. A myslím si, že ty drony by mohly být autonomní, že by mohly vylítávat sami, nabíjet si jeho doku a následně zpracovat data na serveru, a tím, že se bavíme v Agroscanu a cítíme v tom jako by asi cíl. No.
0: Vy jste říkal ten lidský faktor, že tam bude vždycky, ale tak jak moc umělá inteligence tam bude promlouvat a dávat třeba ta doporučení tomu člověku?
2: No, umělá inteligence je samozřejmě velký fenomén. A ono samozřejmě v té době, kdy je to energeticky náročný a samozřejmě je potřeba to dobře jakoby, nastavit, aby to dávalo ty správné data.
1: Budou jednou technologie sami rozhodovat, kdy je potřeba zalévat, přihnojit nebo zasáhnout proti škůdcům, anebo bude mít poslední slovo vždycky člověk?
2: Určitě věřím tomu, že jo, ale samozřejmě je potřeba nedávat tomu úplně 100% důvěru a vždycky jako samozřejmě to neustále testovat, a je to už skoro takový výzkum na praktické úrovni. A následně potom, když se mi jistí, že to 10krát se podaří, tak následně to můžeme používat a jsem si jistý, že to jde naučit.
1: Kdybyste měl vybrat jednu technologii, která v příštích 10 až 15 letech nejvíc změní české zemědělství, která by to byla?
2: Tak samozřejmě umělá inteligence.
0: Říká Vítězslav Škoda, agronom, dronař z Agroscanu. Dnes ve 14 hodin vystoupí tady na programu s názvem Smart Farming. Děkujeme, že jste tu byl s námi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. No a to byla tečka za dnešním speciálním vydáním vědecko-technologického magazínu Experiment z 52. ročníku agrosalonu Země živitelka.
0: Dnes jsme ukázali, že inovace v každém poli nemusí znamenat jen nový traktor, může to být šetrnější práce s půdou, bezpečnější ohradník, dron, chytrá kamera nebo celý systém, který zemědělci pomůže správně se rozhodnout.
1: Radiožurnál ale z našeho airstreamu u hlavní brány vysílá i dál. Zůstaňte s námi také po zprávách.
0: Příjemnou sobotu z Českých Budějovic přeje Ondřej Vaňura
1: a Martin Pařízek.

0: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: 50% americká cla na kanadské zboží ode dneška platí. Jednání na poslední chvíli zkrachovala. Vědci z Mendlovy univerzity hledají co nejúčinnější ochranu hospodářských zvířat před útoky vlků. České volejbalistky po výhře nad Řeckem nastoupí na mistrovství Evropy proti Rakousku. Kolona popojíždí na dálnici D10 za Prahou směrem na Mladou Boleslav. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť nebo přehánky. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvrácení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží asi za 20 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 410 miliard korun.
3: Kanadský premiér Mark Carney označil podmínky americké strany za nefér a v poslední hodině vyjednávání odvolal svůj tým. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak prohlásil, že americká nabídka pro Kanadu znamenala nejvýhodnější podmínky ze všech hlavních vývozců na americký trh. Kanada podle něj ale vznesla nové požadavky a ustoupila od dříve dohodnutých závazků. Ještě tento týden prezident Donald Trump opakovaně mluvil o tom, že dohoda je na spadnutí a dal týmům další 3 dny na vyjednávání. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
1: Mendlova univerzita v Brně chystá výzkum zaměřený na ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Asi 30 chovatelů v Broumovském výběžku na východě Čech a v Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Cílem projektu je najít nejefektivnější způsob ochrany proti vlkům, vysvětluje ekolog a expert na velké šelmy Miroslav Kutal.
4: Potrvá ten projekt 2 roky a slibujeme si od toho to, že bude mít stát vlastně i chovatele přesnější informace o tom, které typy ohradníků jsou skutečně účinné proti útokům vlků a které má do budoucna smysl finančně podporovat, aby se nevynakládaly zbytečně peníze na něco, co třeba není funkční.
1: Ostravští báňští záchranáři dnes pořádají den otevřených dveří. Návštěvníkům ukazují, jaká rizika musí při své práci zvládat anebo jaké vybavení mají například potápěči. V hlavní báňské záchranné stanici v Ostravě je náš reportér Martin Knitl.
5: Tato akce láká každoročně spoustu lidí. Modré báňské sanitky, unikátní potápěčské vybavení, jediný jeřáb v Česku, který pomáhá při evakuaci z podzemí, třeba z kilometrové hloubky. To všechno je teď obklopené návštěvníky. Báňští záchranáři jsou pořád v pohotovosti, i když těžba černého uhlí už skončila. Tento týden například zachraňovali uvízlé zaměstnance na ostravském dole Jeremenko a zájem je také o služby potápěčů. Techniku záchranářů si tady každý může prohlédnout hodně zblízka. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Sport. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy 2. zápas ve skupině. Po výhře nad Řeckem zastoupí v 19 hodin v Brně v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Rakousku. Iveta Miculičová pojede po polední kvalifikaci na hlavní závod mistrovství Evropy ve freestyle BMX. Česká reprezentantka, která byla 6. na posledních olympijských hrách v Paříži, se pokusí v Německu navázat na své 2 evropské tituly. Miculičová se k závodění vrátila po více než roční pauze zaviněné vážným zraněním kolena. I proto je pro ní těžké odhadnout, jak dobře na tom její soupeřky jsou.
7: Ty holky jsem dlouho neviděla, takže vlastně vůbec teďka moc nevím, jak velkou konkurenci mám. Můj osobní cíl je určitě top 5 a myslím si, že když tu jízdu zajedu čistě, ty triky se mi povedou a nespadnu, tak bych mohla dosáhnout i na medaily.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na Mladoboleslavské za Prahou a ucpaná trojka u Benešova. Na dálnici D10 postojíte asi 10 minut v koloně za Prahou směrem do Mladé Boleslavy. Na 9. kilometru se u stavby mostu jede 1. pruhem. Brzdí se teď zhruba na 5. kilometru. Z silnice 19 z Tábora z dálnice D3 do Pelhřimova je u Chýnova ucpaná. Na konci obchvatu Chýnova odklízejí následky vážné nehody 2 kamionů. Silnice tam byla dlouho neprůjezdná, teď už se podle našeho zpravodaje projíždí, alespoň kivadlově.
9: V 9:30 to policie objela zoukáním, smáváním, takže se to, ty kolony všechny se prostě rozjíždějí. No. To chvilku bude trvat, že těch kamionů je tady mraky ze všech možných stran.
8: a kolony jsou tam stále dlouhé v obou směrech. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice je silný provoz. Na příjezdu do Benešova se asi 15 minut zdržíte. Kolona tam popojíždí od Mrače. Silný provoz taky v Českých Budějovicích i kvůli výstavě Země živitelka. Ucpává se okolí výstaviště a chvilku asi 5 až 10 minut se zdržíte i na příjezdu po silnici 20 z Písku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru mají ustávat. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Tolik zprávy. A teď už je tu host Vladimíra Kroce, živě z Českých Budějovic, z agrosalonu Země živitelka.
10: Dožínky jsou tradiční lidová slavnost, kterou se oslavuje konec žní a sklizení obilí. Právě zažívají i na zemědělském veletrhu Země živitelka, odkud i dnes živě vysíláme. Jak vypadá poděkování za úrodu? O tom budeme mluvit s naším hostem Petrem Landrem, kurátorem Národního zemědělského muzea ze zámku Kačina. Zdravím vás, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
10: Jak vznikly dožínky?
11: Dožínky jsou v podstatě oslavu ukončení žní, to znamená, že ten původ je dávno historický. My můžeme předpokládat, že v podstatě po celou dobu, kdy lidé žnuli především to obilí, měli potřebu to ukončení prací oslavit a zároveň si nějak rituálně zajistit další žně, další úrodu. Byl to vlastně takový nekonečný cyklus prací, kdy ty dožínky byly vrcholem, kdy bylo dožato, bylo jasné, že prostě už je úroda zajištěna, už nezemřeme hlady a tak dále.
10: Národními dožínkami pokračuje veletrh Země živitelka v Českých Budějovicích, odkud pro vás vysíláme a my o nich budeme mluvit v následujícím rozhovoru.
12: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, sledujeme národní dožínky tady na zemi živitelce v Českých Budějovicích. Průvod vyrazil směrem k pivovarské bráně na výstavišti a tam je reportér Michal Bělský. Dobré dopoledne.
1: Hezký den, je to jen pár minut, kdy slavnostní průvod k letošním národním dožínkám dorazil do pivovarské zahrady. No a právě tady folklorní spolky za pár okamžiků přidají dožínkový věnec zástupcům zemědělských institucí a představitelům státu. Celý průvod začal přesně ve 9:45 u hlavní brány a k zahradě ho přes téměř celý areál výstaviště doprovodili stovky návštěvníků živitelky. Letos se do procesí opět zapojili hlavně spolky z jihu Čech, včetně tradičního doudlebanu v čele celého zástupu. Jak už to u nich bývá zvykem, na výstaviště si sebou přivezli historický a alegoricky vyzdobený malotraktor se zapřaženým balníkem. Viděl jsem tu ale i kroje folklorního souboru Bystřina z nedaleké Zlivy nebo členy Kovářovanu z Kovářova na Písecku. Nechybí tu ani sokolníci a myslivci sloveckými plemeny psů. No a co by to bylo za průvod bez dechové muziky? O tu se tady stará kapela Netolička, která tu návštěvníkům v pivovarské zahradě dnes odpoledne ještě několikrát zahraje. Michal Bělský, Radiožurnál.
0: My se vracíme k historikovi Petru Landrovi. Je pravda, že dožínky mají předkřesťanské kořeny?
2: Ano. Samozřejmě i starověké kultury měly potřebu oslavit vrchol zemědělského roku, to dožnutí, poděkovat bohům, kteří toto měli na starost. U nás, pokud se bavíme o našich dějinách, tak první písemné prameny máme spojené až tedy se 14. 15. století, ale ta historie nepochybně byla delší. V podstatě ty prameny v toho 14. 15. století už hovoří o dožínkách, obžínkách, hovoří o tom, že v podstatě ta oslava, která je spojena s tím koncem prací, byla téměř nároková, byla v podstatě víceméně normální a byla záležitostí všech celých komunit, protože zemědělské práce nebyly jako dnes záležitostí jen poměrně úzkého segmentu obyvatel, ale v podstatě se na ně podílelo veškeré vesnické obyvatelstvo.
0: Dá se v té slavnosti vysledovat i duchovní rozměr?
2: Určitě. Je otázka, jak moc patří k těm dožínkám v kostel, ale v řadě regionů máme doloženo, že skutečně po té slavnostní části šli v hospodáři, ale i další pracovníci do kostela, aby poděkovali vlastně Pánu Bohu za tu úrodu. Je to určitě přirození těch původních tradic, kde v tom předkřesťanském období asi zjevně obdobně děkovali i jiným božstvům a jiným silám, které stále s tím byly spojené.
0: Jak vypadaly dožínky kdysi, jakou podobu mívají teď? Jinými slovy, které zvyky nebo obyčeje se dochovaly? Je to třeba vázání posledního snopu?
2: Tak, co se týče dožínek, tak můžeme sledovat různé proměny v čase i v regionech, ale jsou věci, které s tím jsou spojené téměř nutně. A to je ten poslední snop, to je vlastně ten vrchol, ta poslední část té práce, který je oslovan, kde ten snop je potom zdoben, je oblíkán do šatů ženských, mužských, je slavnostně přivážen do obydlí hospodáře a je tam uchováván v podstatě podobně, jako je dožínkový věnec, kterému také náleží nějaká úcta. Potom samozřejmě to, co je tradiční, co je v podstatě všude spojené s těmi dožínkami, jsou zpěvy, tance, určitá míra rozpustilosti, ale samozřejmě i to pohoštění, kdy vlastně, když ti pracovníci odvedou práci a ten hospodář jim za to dá odměnu v podobě jídla, pití, které bylo více či méně nadstandardní podle možností toho, kterého hospodáře a podle bohatství toho, kterého regionu.
0: A jaký symbol má představovat ten zmíněný dožínkový věnec? Ostatně mluvil o něm i reportér Michal Bělský.
2: Tak, Dožínkový věnec, v který někdy má třeba ve Slezsku měl podobu koruny, je v kruh vytvořený vlastně ze samotného obilí. Ten kruh sám o sobě je v velkou symbolikou neustálých návratů, neustálého koloběhu. Tomu v věnci je věnována velká péče, kde je v podstatě ceremoniálně přenesen hospodáři, ten je přejímá, vyplácí za něj ty hospodáře, ty pracovníky, ať již pozvání ke stolu nebo nějakým drobným penízem, a tento věnec v podstatě se stává na dlouhou dobu, vlastně do dalších žní, součástí vybavení toho obydlí. Není to záležitost pouze té jedné slavnosti. On si ten věnec skutečně pověsil buď to na dveře, anebo na strop do síně. A potom ještě ke všemu o Vánocích z něj vybral samotné obilky dal to sklepicím, kravám a další, aby si zajistil lepší výnosy. A samozřejmě má potom i význam u dalšího setí, kde samozřejmě je zase to i právě v obilí z těchto, z tohoto věnce, který byl v podstatě až rituálně přenesen do toho obilí.
0: Posloucháte sobotní dopolední radiožurnál. Vysíláme pro vás z výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Naším hostem je historik Petr Landr, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů Národního zemědělského muzea Zámek Kačina, Muzeum českého venkova.
3: Země živitelka na radiožurnálu.
4: Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.

0: Pokračuje sobotní dopolední radiožurnál Obžínky dovazná nebo dožatá, popřípadě dokopná, v případě sklizně brambor. O lidových zvicích mluvíme s Petrem Landrem. Přetrvávají regionální rozdíly v pojetí dožínek?
1: Tam dokonce byly nejen regionální rozdíly, ale často byly velké rozdíly i mezi vesnicemi, mezi chalupami. V podstatě záleželo na tom, jak ten, který sedlák byl bohatý. Někdy ty dožínky byly poměrně skromné, že přidal něco malého jaksi k pohuštění, lepší alkohol, že přidal nějakou láhev rosolky nebo žitné. Někdy ale měl podobu velkých slavnostní. Pokud bychom hledali nějaké zásadnější rozdíly mezi těmi velkými regiony Čechy a Morava, tak samozřejmě tam v oblasti Moravy si budeme častěji všímat toho živějšího folkloru. Samozřejmě rozlišíme krojové rozdíly, rozlišíme rozdíly v názvosloví. Hovořili jsme o dožínkách, obžínkách dožaté a dalších. To znamená, že rozdíly je velké množství. Ostatně uvědomme si také to, že v dnešní době ty dožínky už jsou záležitostí více folkloru. Už to není o tom, že by celá komunita, celá vesnice se podílela na sklizni, na žni, ale je to relativně malá část. A v podstatě od té doby se trošičku přetrhává taková ta živá nit. Je to víc záležitost folkloru než živých tradic. Často při organizování těchto slavností se neobejdeme bez etnografů, bez starých zápisů, jak takovéto dožínky byly za našich předků, protože ona ta doba se velice proměnila.
0: Jaký význam mají dožínky v dnešní pragmatické době?
1: Pořád je to význam ukončení sklizně. Jasně, my máme často tendenci vnímat, že jídlo nakupujeme v krámě, že úplně nevnímáme, jaký ten který rok je, ale pořád část populace zemědělci vnímají, jak se urodilo, jaký bude rok. A samozřejmě toto mělo pro naše předky naprosto fatální důsledky. Pokud se neurodilo, tak byl hlad. Dneska to nevnímáme tak intenzivně. Ale pořád je to pro nás významný vrchol takového zemědělského rukou, významný folklorní vrchol a je to určitě zajímavé připomenutí, že chleba se nerodí na krámě.
0: Říká Petr Landr, historik. Než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pivovarské zahrady na výstavišti v Českých Budějovicích, protože právě tady jsou národní dožínky a slavnost sleduje reportér Michal Bělský. Pokud jsme teď ve spojení, tak ještě jednou zdravím, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Na pódiu pivovarské zahrady jsou právě teď členové jihočeských folklorních souborů, včetně Doudlebanů, Bystřiny z nedaleké Zlivy a Kovářovanu. Společně sem dorazili před několika desítkami minut s představiteli státu a zástupci zemědělských institucí. Ti teď v projevech při slavnostním zahájení národních dožínek převážně hodnotí letošní sezonu a úrodu, která byla podle nich velmi slabá. Odhadem za nějakých 5-10 minut tu ale místo nich zůstanou jen členové souboru Kovářovan, kteří tu předvedou některé lidové zpěvy a tance z Písecka, odkud soubor pochází. No a aby té muziky nebylo málo, zhruba za hodinu zahraje návštěvníku malý dechový soubor Šumavská osmička. Ten se tu do půl druhé vystřídá se zástupci místních mysliveckých jednot. No a přibližně od 14:45 bude téměř celé odpoledne patřit jeho české dechové kapele Netolička, která svůj poslední blok ukončí někdy okolo 17:30. Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Naším hostem byl taky historik Petr Landr, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů Národního zemědělského muzea ze zámku Kačina z Muzea českého venkova. Než se rozloučíme, pranostika říká, že svatá Markéta hodila srb do žita. S kosením obilí se začínalo někdy od svátku svaté Markéty, tedy 13. července. Už jenom v krátkosti, platí to stále, anebo i pranostiky kvůli klimatické změně přestávají platit?
1: Ony ani ty pronostiky neplatily úplně přesně, vždycky záleželo na tom konkrétním v roce. I ty v slavnosti svátky se maličko posouvaly, nebyla to v záležitost automatická, že konkrétní den se v dělo to či ono, ale byla to taková zkušenost, že zhruba v této době dojde k těm a těm činnostem, ale samozřejmě vždycky záleželo na tom, jaký byl rok.
0: Historik Petr Landr, děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a my budeme mluvit o tom, že vstávat brzy, jít hned ke zvířatům, pak na pole a celý den se nezastavit. Budeme se ptát na to, jestli to platí, jak vlastně vypadá takový klasický den na farmě a jak se předává láska k farmaření dětem. O tom všem bude řeč v další půl hodině našeho vysílání. Dnes z Českých Budějovic z veletrhu Zeměživitelka.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Radiožurnál je 10.30. Zprávy má Ondřej Látal.
2: Kanada pozastavila obchodní jednání se Spojenými státy. To mělo odvrátit 50% cla na kanadské zboží. Informuje o tom agentura AP. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho byly nové podmínky ze strany Spojených států nespravedlivé a ekonomicky nevýhodné. Registrační úřady v Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ve třetině obvodů si lidé budou volit i senátory. Silničáři dnes v noci budou znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude od 8 hodin večer úplně uzavřený. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Desítky hradů a zámků se tento víkend zapojí do tradiční hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit taky do sídla Senátu, do Valštejnského paláce. Bude otevřený od 17 do 22 hodin. Vstup je zdarma. Sport. Fotbalovou Spartu opouští další opora z posledních sezón. Dánský obránce Asger Sørensen po 4 letech na Letné přestoupil do FC Kodaň. Z pražského klubu už v létě odešli třeba záložník Kairinen, křídelník Haraslín nebo útočník Kuchta. Sparta dnes v 5. kole šance ligy nastoupí v 17 hodin v Brně proti Artisu. Ve stejný čas začnou taky zápasy Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec. Ve 20 hodin pak vedoucí Slavia přivítá Bohemians.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na D8 u Lovosic a ucpaná Vídeňská v Brně. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor u Lovosic. Na kilometru 45 u sjezdu na Litoměřice je zúžení a ve zúžení havarovalo osobní auto. Projet se s opatrností dál a dojíždí se do krátké kolony. Taky na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem do Prahy čekejte kratší kolonu. Projíždí se omezením na 44. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice hlásíte silný provoz na průjezdu Benešovem. Kolona je tam od mrače a zabere asi 15 minut. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova stále ucpaná mezi Chýnovem a Lejčkovem. Silnice tam byla celou noc neprůjezdná po těžké nehodě dvou kamionů. Teď už se projíždí alespoň kivadlově. Osobním autem se to dá objet přes Černovice. A ještě do Brna kolony čekejte

0: Na výjezdu z Brna směr Mikulov po vídeňské dálnici D52 před sjezdem na Modřice je tam zúžení, zavřený pravý pruh a postojíte až půl hodiny od Futura. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť anebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a pokračuje host Vladimíra Kroce, živě z Českých Budějovic, z Agrosalonu, země živitelka.
3: Farmu rodiny Farkových, Farka Limuzín, vedou bratři František, Martin a Pavel. Hospodaří v Březí u Trhových Svinů. Dnes je tady u mikrofonu radiožurnálu zastupuje první jmenovaný František Farka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A jeho dva synové Štěpán, 15 let, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: A Jakub, 16 letý, zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Kluci, kde jste nechali sestru Teresku?
5: To je na závodech.
3: S čím závodí? Kde závodí?
6: Závodí v parkouru s koňma.
3: Aha.
6: A je u Kamíra, tam začala.
3: Takže nemohla dnes se zúčastnit tady té rodinné záležitosti představení vaší firmy, protože, pane Farko, vy to máte postavené dost netypicky, tu rodinnou farmu, aspoň hádám, protože jste tři bratři a zasvětili jste do toho už poměrně, nechci říkat malé děti, kluci by se urazili, 15 let, to už je skoro dospělý chlap, ale přece jenom, na tom je to postaveno, dá se takhle říci?
4: V téhle době už nám jako docela dost výrazně pomáhají, ano. Mm. Samozřejmě je potřeba dávat pozor, protože na farmě máme hlavně skot a něco málo koní, ale je třeba opravdu toho dávat pozor, aby nedošlo k úrazu, ale tím, že vlastně se mezi těmi zvířaty pohybují už od malého věku, tak vlastně oni ty návyky okoukávají a zžívají se s těma zvířatama úplně v pohodě.
3: Kluci, měli jste na výběr, nebo to prostě bylo dáno, že budete pracovat v zemědělství?
5: Tak měli jsme na výběr.
3: Takže vás to baví?
5: Určitě. To je koníček.
3: To znamená, že když teď máte prázdniny, Jakub ještě chodí na základku, Štěpán už na střední školu, tak trávíte čas na farmě?
6: O víkendech, když přijedu za střední jako z intru, tak trávím čas na farmě, snažím se pracovat s tím skotem a o prázdninách pracuju taky, že to. Ale jezdím, i teď jsem byl v Německu, mi táta domluvil u známého, že tam budu na 14 dní jako takovej jako zaučení. Přesně tak.
3: No, jak máte rozdělenou práci jako sourozenci?
5: Tak podle toho, co je potřeba. A většinou já jezdím po poli, brácha u
3: zvířat. A počkejte, po poli s čím?
5: S traktorem a...
3: Takže ovládáte mechanizaci?
5: Ano.
6: Nám to tam většinou teda někdo jako převeze a jako po silnici a pak už pak nás pustí na tom pole a no, to.
3: Ostatně to nejsou jediní mladí, kteří pracují na té farmě, protože vaši bratři mají taky děti a ty už taky pracují a ty se soustředí hlavně právě na tu mechanizaci, myslím, ne?
4: Jo, protože já vlastně v té naší farmě mám na starosti hlavně tu živočišnou výrobu, tak já ty kluky umím naučit, nebo i Teresku, všechny děti, jako tak tím ukazuju, jak se pracuje se zvířaty. No a Pavel, ten se specializuje na techniku a zaučuje se směrem do té mechanizace.
3: To znamená, že jeho, a ten má taky asi tři děti, ne?
4: Pavel má čtyři děti, dva kluky, dvě holky. Holky jsou ještě jako hodně malý, tak ty
3: ještě nejezdí traktory.
4: Pomalu začínají a potom máme třetího bratra Martina, ten má kluka a holku a Matyáš, který se na nás tamhle vedle kouká, tak ten nám taky pomáhá. Aha.
3: Takže jestli dobře počítám, tak těch dětí je 9, ano. Tak to máte docela dobré zázemí. Ostatně vy jste jako rodinná farma, kdy se začínali s kolika? 12 hektary?
4: No, 13 pronajmutých hektarů, protože chtěli jsme mít skot, masní skot jsme chtěli vyzkoušet, protože předtím my to ještě máme specifikovaný tím způsobem, že všichni tři bráchové jsme hasiči z povolání a tuhle tu farmu děláme po práci.
3: Jo, takhle, takže to je vyloženě hobby pro všechny.
4: Tak.
3: Je a to, to se dá takhle zvládnout, protože dneska máte 400 hektarů.
4: Zatím ještě jo, je to dost na hraně, ale zatím se to ještě zvládnout dá.
3: Ale právě za vydatné pomoci dětí.
4: Ano.
3: O firmě, nebo rodinné farmě Farkových, Farka Limuzín, si povídáme nejenom s Františkem Farkou, ale také s jeho dvěma syny, Štěpánem a Jakubem. A budeme v tom na Radiožurnálu pokračovat za chvilku.
1: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme pro vás z země živitelky v Českých Budějovicích z tradičního veletrhu. Teď si povídáme s Františkem Farkou. Vy jste byl taky předseda Českého svazu chovatelů masného skotu. V čem je tenhle ten svaz specifický? Myslím ve srovnání třeba s jinými svazy v zahraničí.
1: Tak Český svaz chovatelů masného skotu sdružuje 27 plemen masného skotu. A je právě specifický v tom, že v zahraničí jsou tato plemena, mají každý svůj svaz, každý svou plemenou knihu. Kdežto tady v České republice kvůli našímu zastupování se státním aparátem jsme sdružení v jeden svaz a v rámci toho svazu máme těch 27 klubů. A ten každý klub si řeší po odborné stránce svoje plemenné záležitosti sám, ale po té jakoby politické a takové té úřední stránce nás zastupuje jeden aparát, takže je to jednak levnější a efektivnější a jsme tudíž i víc vidět.
0: My tady společně sedíme v Airstreamu Radiožurnálu na výstavišti a vy, když se díváte tady do publika, které buď přihlíží nebo prochází, tak říkáte, že je tady hodně zástupců právě toho Českého svazu chovatelů masného skotu. Opravdu je možná, abyste se všichni znali?
1: Ano, scházíme se pravidelně na různých akcích, jako jsou tady tyhle ty výstavy, takže během toho týdne se tu protočí velká část chovatelů, kteří se na nás vystavující přijedou podívat. A potom děláme každý rok výroční schůzi, většinou bývá někde ve středu republiky, aby jsme se mohli potkat, takže opravdu valná část těch chovatelů se známe, organizujeme různé zájezdy do zahraničí, takže jo, známe se.
0: My máme u mikrofonu taky vaše syny, 15-letého Štěpána, 16-letého Jakuba. Kluci, vy máte ještě, jak jsme tady dopočítali se, dalších několik sourozenců, teď už nevím, říkali jsme 9 celkem, že vás je. Jak vycházíte navzájem a všichni jste takhle nadšení pro zemědělství nebo pro chovatelství?
2: No tak každýho nás baví jako v podstatě drobně něco jiného, takže se
0: ani takže nemusím. Se navzájem doplňujete.
2: Ano, v podstatě ano. Třeba brácha, tak ten jako rád jezdí s traktorama a tu technikou ovládá líp jak já. Mě zase baví práce s tím skotem, věnovat se tomu, chodit s nima, trénovat a tak. A zbytek mých bratranců a sestřenic, tak taky to mají nějak rozdělen, aby to.
0: Tak to říká Jakub. Štěpáne, od kolika let řídíte ten traktor po poli?
3: No tak asi, to si, no, od malička.
0: Co to je? Od malička, od 3 let?
3: Od 6 nebo 7 let a jezdím, učil mě to táta, strejda a podle toho, kdo měl čas nebo kdo nebyl v práci.
0: A pořád vás to baví?
3: Jo, tak tam je furt něco nového a je to.
0: A je to tak, že vám to třeba spolužáci i závidí, že můžete jezdit traktorem?
3: Tak taky a tamhle na mě mávají a jo.
0: Takže přišli kamarádi fandit, jo, nebo podpořit.
3: Jo. A taky občas teď se jdou na mě podívat na to pole a jdou se tam, jak to máme tu techniku, jak to vypadá a takhle dál.
0: A máte teda v úmyslu oba, nebo když budete mluvit i za ségru Teresku 12 letou, zůstat u toho zemědělství u farmaření i v budoucnu?
2: Já bych rád zůstal u farmaření teda.
0: Proto taky studujete střední školu toho zaměření.
2: No, pokusím se dostat i vejš na nějaký odbornější jako studium a
0: na
2: to.
0: Vysokou školu,
2: na vysokou školu. A chtěl bych u toho zůstat, no. Uvidíme, kam mě život zanese.
0: A Štěpán má jaké spády?
3: Tak já bych taky chtěl u toho zůstat určitě. To je styl života a tam u toho už se prostě neodchází.
0: Vy jste, pane Farko, neměl tendenci naopak třeba děti odradit od toho farmaření právě proto, že říkáte, že to není ani vaše profese, protože jste profesionální hasič, děláte to ve volném čase, musí to být hrozná dřina?
1: Mě odrazoval táta. Táta říká, do zemědělství nechoď a já jsem si nedal říct a od malička jsem chodil po kravínech, protože to ještě bylo družstvo, že jo, a přemlouval jsem rodiče, ať mi koupí koně a nakonec jsem si to všechno koupil sám, až když jsem začal vydělávat. A
0: A takže
1: ne,
0: máte i koně
1: i dnes? Vyberu. Máme koně, máme koně jenom jako hobby teda. A zrovna dneska, jak říkali kluci, Tereska je na jedných z parkourových závodů. Takže těm se věnuje teďko nejvíc dcera, byť je jí teprve 12, ale kole, koně držíme stále.
0: No a jak jsou zainteresovány maminky? Protože mám pocit, že tedy až na tu vaší dceru, tak je to chlapská záležitost ta farma.
1: My, jak jsme si založili farmu tří bráchové, tak do toho manželky moc nezainteresováváme, protože to udrží lepší klid v té farmě.
0: Tak doufám, že teď neposlouchají, aby ten klid zůstal i nadále. Pojďme k tomu, že vychováte plemeno Limuzín, podle toho se tady jmenuje i ta farma, v čistokrevné formě. Co to znamená?
1: To znamená, že všechny krávy a jelovice toho plemene jsou zapsané v plemenné knize. A tudíž pokud splní exteriér nějaký, když narostou do patřičných rozměrů a mají určité hmotnosti v určitém věku, tak můžou být i matky plemenných bíků a jelovic zase dál do chovu.
0: A proč jste zvolili právě tohle plemeno?
1: Já jsem kdysi pracoval v jednom zemědělském družstvu, kde zrovna tohleto plemeno měli a ono tam mělo takovou ošklivou nálepku, že je nevychovatelné, že se s ním těžko pracuje. Já jsem chtěl dokázat, že to není o zvířatech, ale o přístupu ke zvířatům lidí. Tak proto jsem si to plemeno vybral a teď mi přirostlo k srdci, že byť chováme ještě jedno plemeno Aubrak, ale v omezené míře, tak jako limuzíny bych neměnil ani za nic.
0: To plemeno Aubrak, to se liší jak?
1: Je to trošičku nižší plemeno, barevně je podobné, je to taky hnědé plemeno, ale má tmavší oznaky kolem očí a ty distální části končetin a je z oblasti mezi právě oblast Limoges ve Francii, tak tam se chovají ty limuzíni a trošičku na jeho západ směrem na Pyreneje, v hornatější a takové té míň úživné oblasti se právě chová to plemeno Aubrak.
0: Jakoby má táta pravdu, že se limuzíny dají vychovávat?
2: Dají, no dobře, to, když se s nima pracuje pravidelně a klidně hlavně, tak se
0: takže
2: dají vychovat.
0: Je potřeba mít trpělivost a pochopení pro ně.
2: Určitě.
0: Jak s nima pracujete?
2: Musíme naučit vodit na výběry, ale bíkům se dávají teda kroužky, aby s nima byla lepší manipulace a to.
0: A máte snahu jít třeba si s nima povídat, jako Karel Roden, on to včera za mikrofonem nechtěl přiznat, ale prý to tak je.
2: Je to tak, když tam jsem s nima sám a nemám u sebe třeba ani tu hudbu, tak si tam s nima občas i povídám a to.
0: A rozumí vám.
2: Občas.
0: Když se posuneme dál, jaké máte vlastně představy, jak by měla se rozvíjet ta farma? Počítáte s tím, že jednou to převezmou děti?
1: S tím cílem to děláme, aby to bylo komu předat, jo. My to vlastně máme půjčený na pár let, a pak se to zase předává dál. Tohle to je takovej koloběh životní a zkrátka, když odmyslíme tu takovou škaredou dobu 40 let komunismu, kdy to vlastně pradědovi sebrali hektary a musel pracovat v družstvu, tak děda říkával, tu půdu tu máme půjčenou a musíme se o to starat tak, aby jsme to byli schopní v nějakým lepším stavu předat zase našim potomkům.
0: Říká František Farka. Štěpáne, už teď v těch 15 cítíte tu odpovědnost, že jednou to převezmete po tátovi a strýcích?
3: No tak určitě, snažím se tam koukat, jako abych věděl, co jak, aby snažím se to po nich převzít a jít z nějich stopách.
0: Ono to ale není jednoduchá situace, teď se tady na zemi živitelce o tom hodně mluví. Co vás v trhových svinech nebo březí u trhových svinů trápí? Je to třeba to sucho? Máte pro dobytek dost krmení?
1: No, sucho je asi celorepublikový problém. Krmení, pokud se nám povede sklidit kukuřici, kterou jsme zaseli kvůli suchu narychlo ještě v červnu, zatím vypadá, že ano, když nám ji nevyklidují divoký prasata, tak snad ji sklidíme a myslím si, že do příštího roku s krmením vydržíme. No. Otázka je, pokud by přišel ještě jeden takovejhle extrémní rok, tak už bychom asi museli trošičku sáhnout do snížení stavu dobytka.
0: A co to znamená, že je prodáte nebo jdou na jatka?
1: Tak budeme se snažit je prodat dál do chovu, no, ale když to nepůjde, tak ze zkušenosti z letošního roku, kdy opravdu to sucho je extrémní a u nás, naší oblasti, nás tam nesužuje jenom sucho, ale my už tam nějakých 15 let bojujeme s přemnoženým stavem dančí zvěře, takže nám tam daňci dělají veliký škody v ornej půdě na obilí a to, takže budeme muset přistoupit k tomu, že třeba část stáda nepřipustíme, aby je bylo možné prodat na jatky.
0: Myslivci, s těmi není řeč, že by vám pomohli?
1: Teďkon už s nima začíná být řeč, snažím se s nima domlouvat, i když ta domluva je opravdu těžká, je to složitý, ale to předchozí vedení mysliveckého sdružení tam dopustilo takovouhle přírodní katastrofu, kdy to je opravdu až 20-násobně přemnožený stav zvěře, kdy opravdu vám chodí na pastviny 100-kusový stáda, takže na dálku by si to člověk splet i s paseným dobytkem, ale došlo tam k nějaké generační obměně, tak doufám, že se to posune k lepšímu.
0: Povídáme si na výstavišti v Českých Budějovicích na veletrhu Země živitelka. Ten pokračuje třetím dnem. Už jste se měli možnost podívat tady na tu mechanizaci, na ty technické vymoženosti, nebo co vás tady baví zatím nejvíc, kluci?
3: Tak my jsme hlavně u těch zvířat a staráme se tam o ně a občas si to prozajdeme někam se podívat, když je to máme hotovo, nebo...
0: Jako tady máte zvířata, vy je tady vystavujete a kde to je a co tam je k vidění?
2: Je to úplně vzadu, tam...
1: Předvadiště.
2: A máme tam 5 kusů limuzínu, a který tam máme kvůli soutěžím, který se tam pořádají. A staráme se tam o ně furt, musí se kontrolovat voda, krmení, všechno.
0: Takže vy tam pracujete, takže nemáte moc času se jít podívat, co tady všechno je k vidění.
3: Ale je nás dost tady, máme tady i kamarády, který nám pomáhají a... tak
1: se vystřídáme
3: tady.
0: Jaký je zájem od návštěvníků právě o ty vystavované exponáty?
1: Tak jsou lidi, kteří to obdivujou, jsou lidi, kteří ty zvířátka litují, že tady zrovna musí být zavřený v kotečkách 3x3, ale já si myslím, že ty zvířata jsou na to postupně navyknutý a je tu o ně postaráno tak, aby netrpěli.
0: A jak to vůbec se dá logisticky zvládnout, protože ten veletrh trvá poměrně dlouho, vy jste tady celou dobu a musíte se o ně tady starat i přes noc?
1: Tak my se vystřídáme samozřejmě, takže dnes byl jsem tu do pozdních nočních hodin, pak jsem se přesunul domů, ráno jsem vstal ve 4, obešel jsem dobytek, co máme doma, protože bratrové mají zrovna dneska službu, takže tam nikdo nebyl a zkontroloval jsem pastviny a vyjel jsem zpátky na zeměživitelku, kde kluci nakrmili, vykydali, zvířata očistili a teď jsme tady a pak zase odpoledne se přesuneme domů.
0: A to fakt děláte všechno dobrovolně, kluci? Máte za to nějaké odměny od rodičů?
2: No tak, když něco, jako chceme nějaký, jako, tak rodiče nám to koupí třeba, nebo přispěju na motorku, nebo...
0: Na motorku?
2: Jo, já jsem...
0: Takže máte i taková hobby, jako jiní kluci, ne? Že byste žili jenom zemědělstvím. Co třeba? Tak jakou motorku? Nemyslím, značku to bychom neměli říkat, ale spíš typ.
2: 125, klasická. Uh-huh. Je mi jenom 16 let a jasně. Mě jinou nemůžu.
3: Já ještě nemám řidičák, takže já nemůžu ještě, ale na louce občas se projedu na nějaký... třeba 50C nebo Simpsonu ještě.
0: Takže kromě traktoru taky malá motorka. Co vás vlastně uspokojuje, co je pro vás satisfakcí? Protože mluvili jsme o tom, že ta práce není lehká, že svým způsobem to zůstává stále hobby, ale je to hobby hodně náročné.
1: Mně nebudu povídat, že přichází krize, že jo? Když potom opravdu jdete po té pastvině a vidíte, jak ta tráva žloutne před očima a koukáte se na předpověď počasí a vidíte, nebo nevidíte ten déšť dohlednu, kromě včerejška, kdy zapršelo, tak je to těžký. Ale když se pak něco povede a povede se vám vychovat pěkný zvíře, který se ještě potom dobře prodá, tak to je jedno z uspokojení. A nejvíc, co mě uspokojuje nejvíc, tak je to, že to ty děti baví.
0: No. Tak ať to vydrží, ať vás to baví je nadále a plníte si dál svoje sny. Našimi hosty v Airstreamu radiožurnálu na výstavišti v Českých Budějovicích Země živitelka byli František Farka a jeho dva synové Jakub a Štěpán. Pozdravíte zbytek rodiny a děkujeme za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky děkujeme, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Ještě necelé 4 minuty, bude 11 hodin a nabídneme další zprávy.
4: Země živitelka na radiožurnálu. Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
1: Uchyště na Pardubicku se při nehodě na dálnici zranilo 13 lidí. Irán podle tamní tiskové agentury IRNA povolil několika iráckým tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Fotbalový obránce Serencen přestoupil ze Sparty do FC Kodaň. Kolony popojíždějí v Brně na výjezdu ve směru do Mikulova po D52. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť anebo přehánky, teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na dálnici D11 Uchýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva vážně. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a v Pardubicích. Provoz v místě nehody zastavený není. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici, upřesnila mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
3: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
1: Lidé v Evropě u sebe v posledních letech drží větší zásoby peněz v hotovosti. Vyplývá to z dat Evropské centrální banky. Hodnota eurobankovek v oběhu vzrostla z 1 bilionu eur v roce 2016 na 1,6 bilionu eur v letošním roce.
4: Počet bankovek v oběhu v Evropské unii roste navzdory rozšířeným platbám chytrými telefony. Podle hlavního ekonoma Evropské centrální banky Filipa Lejna přitom neroste množství hotovostních transakcí. Lidé tak u sebe mají více hotovosti, kterou ale tolik nepoužívají. V oběhu je nyní více než 31 milionů eurobankovek. V roce 2019 před pandemií koronaviru jich bylo o 7 milionů méně. Evropská unie loni vyzvala obyvatele, aby si pro případ krize připravili balíček základních potřeb, včetně hotovosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Teherán údajně povolil několika iráckým ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní tisková agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků předsedy iránského parlamentu Mohammada Bagera Galibafa během návštěvy Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu dál uzavřený. Teherán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout. Desítky hradů a zámků zůstanou dnes otevřené i po setmění. Koná se totiž tradiční hradozámecká noc. Kromě večerních prohlídek se můžou návštěvníci těšit třeba na divadelní anebo hudební vystoupení. Centrem letošního ročníku je hrad a zámek v Horšovském Týně. Národní památkový ústav ho vybral v návaznosti na projekt Po stopách šlechtických rodů, říká náměstek pro správu památkových objektů Oldřich Pešek.
5: Vzhledem k jeho souvislosti s příběhem hraběnky Mitsuko, Japonky, která žila v Čechách a žila samozřejmě i v Horšovském Týně, tak je zde připraven bohatý program v japonském duchu, spojený s japonskými soubojemi, kaligrafiemi, tvořením origami a dalšími věcmi.
1: V Praze můžou lidé při hradozámecké noci vyrazit třeba do Valčinského paláce, sídla Senátu. Ten bude otevřený od 17 do 22 hodin.
6: Sport. Fotbalovou Spartu po 4 letech opouští Asger Serencen. Dánský stoper přestoupil do FC Kodaň. Už bez své defenzivní opory Pražané v 17 hodin nastoupí v pátém kole šance ligy v Brně proti Artisu. Ve stejný čas Zlín přivítá Liberec. Moravané jsou v tabulce bez bodů poslední a o atmosféře týmu mluvil pro klubovou televizi trenér Bronislav Červenka.
7: Já bych neřekl, že nálada je špatná. Samozřejmě nás to mrzí. Já jsem na sebe kritický, jsem kritický na hráče a štve mě to. A ten tlak na sebe si vytváříme sami, protože to, že máme nula bodů, je alarmující a my musíme pro to udělat všichni maximum, aby se to změnilo, aby jsme konečně začali sbírat body, začali jsme vyhrávat a ta nálada se zlepšila.
6: 17 hodin začne taky utkání Mladá Boleslav Slovácko. O 3 hodiny později pak rozehrají vzájemný duel vedoucí Slavia a Bohemians.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na dálnicích v Brně a taky na dálnici D10 před Prahou. Na D1 popojíždějí kolony v Brně směrem na Ostravu. Je to kolona před omezením na 196. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. Ještě déle postojíte, pokud z D1 v Brně sjedete na dálnici D52 na Vídeňskou směr Mikulov. Tam je zúžení před sjezdem na Modřany a až půlhodinová kolona od Futura. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte kolony u Brandýsa nad Labem. Na 8. kilometru pracují silničáři, jede se jedním pruhem. A do kolony dojedete na 12. kilometru a je to asi na čtvrt hodiny. V Praze čekejte fronty na Strakonické za Barandovským mostem směrem na Příbram. Pod Barandovskou skálou blokuje jeden pruh nehoda. Zpomalíte kvůli tomu už na jižní spojce před Barandovským mostem. Na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Chýnovem a Lejčkovem podle našeho zpravodaje kvůli odstavenému kamionu.
9: Několika kilometrové kolony v obouma směrama jsou způsobeny jedním jediným kamionem, který stojí v Kladrubech, zasahuje do protisměru.
8: A objíždí se Kyvadlově. Ještě silnice 3 z Prahy na Budějovice. Kolona popojíždí na příjezdu do Benešova. Je silný provoz, zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť anebo přehánky, případně i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál živě z agrosalonu Země živitelka. Je s vámi Vladimír Kroc.
10: Pavel Kozák a jeho farma u Jistebnice patří mezi české chovatele, kteří se zapojili do chovu a rozvoje nového masného plemene skotu Brahman, které se vyznačuje extrémní tolerancí vůči horku, což se teď jistě hodí. No a to bude naše další téma vysílání ze Země živitelky tradiční výstavy v Českých Budějovicích.
2: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: 10 minut po 11. hodině posloucháte Radiožurnál. Teď se na Zemi živitelce budeme věnovat jedné české premiéře. Poprvé se tady na největším českém zemědělském setkání totiž představuje plemeno skotu Brahman. Na svou farmu u Jistebnice je loni z Německa přivezl Pavel Kozák a teď je s námi u mikrofonu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Možná můžeme začít tím, které je nejdražší zvíře světa.
1: No, tak nejdražší zvíře světa je za neuvěřitelných 110 milionů korun vydraženo v Brazílii. Byla to jalovice plemene Nelore, což je plemeno, z kterého právě vzniklo plemeno Brahman.
0: Mně to nedává ale ekonomický smysl. Jak se dá vydražit za takové peníze jedna jalovice? To se přece nemůže vyplatit.
1: Vyplatit se to nemůže, ale zase ten, kdo ji koupí, samozřejmě může od této jalovice genetický materiál přenést třeba přes embryo transfer a ty ceny potom jsou daleko jiný i za ty embrya, takže ale spíš si myslím, že to když to zvíře chci, mám na to peníze, tak je mi jedno, kolik stojí.
0: A trošku se bojím, že to není úplně váš případ.
1: Můj případ to není. Bojíme se o Americe a Brazílii.
0: Co je to ten embryotransfer?
1: Stimulujeme jalovici nebo krávu hormonama a z jednýho výplachu třeba máme 20 embryí, který přeneseme do dalších cizích krav, do příjemkyň a pak se nám líhnou třeba z červený straky se narodí plemeno Brahman čistokrevní.
0: A to je jakoby výhodnější nebo levnější?
1: Je to výhodnější, protože urychlíme rozmnožení tohoto plemene a samozřejmě ekonomicky lacinější, než kupovat jalovice plemene Brahman. Tam se cena pohybuje tady pro nás kolem 6 až 10 tisíc euro.
0: Proč jste se tady rozhodl přivést a začít v Česku tedy chovat právě Brahman?
1: No, přivezli jsme hlavní zakladatel tohoto plemene v roce 2015, byl pan Nechvátal a pan Stebelský, který nakoupili v Americe embrya, právě plemena Brahman. A to pořád bylo jenom na výjimku, protože plemenná kniha se založila až v letošním roce.
0: Co to znamená, že jste letos založili plemennou knihu?
1: Plemennou knihu v podstatě jsme u Českého svazu chovatelů masného skotu, kde je spousta plemen a každý plemeno má svoji radu a svoji plemennou knihu, která to plemeno nějakým způsobem posouvá dál.
0: No a kdybyste měli představit blíž, možná můžeme začít historií, protože pokud mám správné informace, tak to plemeno vzniklo ve Spojených státech někdy v 19. století.
1: No tak plemeno Brahman vzniklo ve Spojených státech, ale na základě dovozu plemen z Indie. V podstatě je to původní indický plemena s tím hrbem a samozřejmě s těma laloky kvůli tomu horku. Takže se dovezli z Indie v 19. století plemena, z kterých pak v Americe vyšlechtili tohle plemeno Brahman.
0: A díky čemu, nebo v čem spočívá to, že to plemeno má extrémní toleranci vůči horku?
1: Ano, samozřejmě, protože nejrozšířenější je v těch státech, kde je horko, třeba Jihoafrická republika má velice špičkový genetický potenciál. V Austrálii je třeba přes 50% kříženců nebo čistokrevných plemene právě Brahman kvůli tomu suchu. Jsou to miliony kusů.
0: Jsou vlastně příbuzní trošku velbloudům, když to, jako říkám to v legraci, ale protože mají za krkem hrb, k čemu slouží? Je to podobné jako u toho dromedára?
1: No, tak samozřejmě je to zásobárna i živin, i jsou odolní i na tu vodu, takže není to jako běžný skot. Ještě jedna zajímavost u toho plemene Brahman je, že je to daleko dlouhověkější zvíře než ostatní plemena, jo? Takže připouštíme třeba ve 3 letech, kdežto v ostatní plemena daleko dřív.
0: A čím se vysvětluje ta vysoká dlouhověkost?
1: Je to přesně tím plemenem, tím původním plemenem z té Indie.
0: Co tady na Zemi živitelce na Brahmany říkají návštěvníci?
1: Já myslím, že většina návštěvníků toto plemeno vidí prvně naživo.
0: No a máte komentáře od nich, nebo je zájem dalších
1: chovatelů? Je zájem, samozřejmě je zájem. Co se týká i křížení, třeba s angusama, je tady spoustu angusů, takže kříženci Brahmana a anguse je plemeno Brangus, který není tak tučný a má vysoce kvalitní maso, protože plemeno Brahman je opravdu kvalitní maso.
0: Když mluví o těch výhodách toho plemene, tak oceníte i u nás odolnost vůči hmyzu a parazitům?
1: Určitě ano.
0: A čím je to dáno?
1: Je to dáno, že plemeno Brahman má dlouhou, má z kůže vylučuje olejový sekret, v podstatě který odpuzuje hmyz, klíšťata a zabraňuje šíření těch nemocí z té Afriky.
0: No a vlastně to zní jako, že je to ideální skot, protože čtu tady, že se dá efektivně využít chudá pastva, takže jsou to nenáročná zvířata.
1: Ano, vyloženě to, co nás potkalo letos, tak brahmani se pasou a vůbec jim nevadí, že se pasou na stařině, na suché trávě. Nejsou nároční na takovou krmivou základnu, jako ostatní masná plemena.
0: A můžete říct, jaký s nimi máte tady další plány?
1: Další plány mám rozšířit opravdu i v České republice. Máme spoustu zájemců, ani nejsme schopni přes ten embryotransfer vykrýt požadavky. Dokonce i v Maďarsku se objevili zájemci, chtějí nakupovat embrya, ale zatím jsme na nějakom počátku a snažíme se rozmnožit u sebe.
0: Líčí Pavel Kozák z farmy Kozák u Jistebnice. Tak děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří, protože celé to vypadá, že se to rozvíjí slibně, tak ať to pokračuje.
1: Určitě jo, děkuju.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Posloucháte Radiožurnál, vysláme pro vás z Českých Budějovic ze Země živitelky.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Dále s vámi dopolední radiožurnál, je 11 hodin a 20 minut. Lidé si dnes můžou naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Pak se tato unikátní stavba z roku 1732 na dlouhou dobu uzavře a Národní památkový ústav ji nechá kompletně zrekonstruovat. Přímo na místě máme reportéra Radka Duchoně. Radku, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Dnešní sláva začala nástupem vojáků v dobových uniformách, pak zazněla salva z jejich nablízkaných pušek a navíc položili květiny k soše hraběte Petra Strozyho, zakladatele nadace, která stála za vznikem invalidovny. O prohlídky je obrovský zájem, lidé si na nádvoří mohou prohlížet dobovou výzbroj a výstroj vojáků a každých 15 minut až do 16. hodiny je možné jít na komentovanou prohlídku vnitřku. Všechno je zdarma, no a v 17 hodin program zakončí symbolické uzamčení invalidovny.
0: Kdy začne opravna invalidovny a co všechno bude nové?
1: Národní památkový ústav zpřístupnil pražskou barokní invalidovnu naposledy před tím, než ji předá ve středu stavbařům k rekonstrukci bude stát více než 2 miliardy korun. V historické budově mají vzniknout dvě stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Obnovený areál by se měl otevřít nejpozději v roce 2030.
0: Připomeňme krátce historii této stavby a možná k čemu sloužila.
1: Barokní invalidovna začala vznikat v roce 1732 podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se ale pouze 1/9 projektu. Objekt vznikl podle plánu předního architekta Kiliána Ignáce Diesenhofera. Ubytování válečných invalidů sloužila do roku 1935, no a teď je nevyužívaná a před rekonstrukcí.
0: Říká Radek Duchoň, děkuju, nashledanou.
1: Hezký den.
0: Připomněli jsme, že lidé v pražském Karlíně mají dnes na dlouhou dobu poslední šanci si prohlédnout historickou invalidovnu, než začnou její opravy.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
2: Radiožurnál je 12:30. Krátké zprávy a Ondřej Látal.
3: Ukrajinské síly zaútočily na sklad ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Informoval o tom server deníku Ukrajinská pravda, ruská agentura TASS a další média. Ve skladu začalo po úderu hořet. Společnost Ozon podle ruské agentury Interfax oznámila, že je evakuovala přes 500 zaměstnanců. Několik osob je zraněných. Hasiči v Česku měli kvůli nočním bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 240 případů. Následovaly Jižní Čechy a Vysočina. Všechny stavy povodňové bdělosti už meteorologové odvolali. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí, nebyli žádní Češi. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidi. V Praze zítra vyjedou do provozu dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nasadí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy T3 jezdily už v 60. a v 70. letech minulého století.
4: Sport.
3: Fotbalisté Arsenalu vstoupili do nové sezóny Premier League vítězně. Obhájci titulu porazili nováčka Coventry 3-0. V pátek začal i další ročník francouzské ligy. V zahajovacím utkání Olympique Marseille zvítězil nad Strasbourgem 4-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpané dálnice v Brně a v Praze nehody. Na D1 se zdržíte v Brně směrem na Ostravu. Kolona před zúžením na 196. kilometru zabere teď asi 10 minut. Ještě větší jsou v Brně fronty na Vídeňské směr Mikulov. Před sjezdem na Modřice je zavřený pravý jízdní pruh a kolona od Futura zabere až půl hodiny. Na dálnici D1 pozor za Prahou směr Brno. Kilometr 13,5 hlásíte Srnku u dálnice.
6: Chodí Trna je zavřená zevnitř z dálnice, nedokáže se dostat přes plot. A je to směr na Brno.
5: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy postojíte v koloně u Brandýsa nad Labem. Na 9. kilometru se projíždí jedním pruhem u stavby mostu a je tam fronta na 15 minut od 12. kilometru. V Praze brzdí provoz nehoda na Strakonické směrem z centra. Blokuje jeden pruh za Barandovským mostem a je tam fronta už z jižní spojky. V Praze postojíte i na Karlovarské ulici na Bílé hoře, a to v obou směrech. I tam je to kvůli nehodě u točny tramvaje, projíždí se Kivadlově. Silnice 3 z Prahy na Budějovice. Hlásíte silný provoz u Benešova. Směrem na Budějovice budete v Benešově popojíždět asi čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Je oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu republiky místy s deštěm anebo přeháňkami, případně i bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty v Čechách 17 až 20.

0: 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál z Agrosalonu Země živitelka. Vrací se Vladimír Kroc.
1: Nedostatek krmiv způsobený suchem může podle prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové dočasně zlevnit hovězí maso. Chovatelé totiž nebudou mít dost krmiva na uživení stád a bude se tak víc porážet. Vzniklý přebytek zlevní hovězí. Později se ale situace nejspíš zase obrátí a snížený stav skotu povede podle Večeřové naopak k růstu cen. I o tom bude dnes ještě řeč v našem vysílání z Českých Budějovic. Dobrý poslech.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Po 12. hodině uslyšíte speciální publicistiku přímo z výstaviště v Českých Budějovicích. Našimi hosty budou prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová, ministr zemědělství Martin Šebestián, nominovaný za SPD, a exministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL. A vysílání radiožurnálu dnes můžete i vidět. Náš vysílací stříbrný Airstream stojí hned u hlavní brány veletrhu Země živitelka. No ale teď se dopoledne ještě jednou přesuneme o kus dál, do pivovarské zahrady. Jak pokračují národní dožínky, řekne reportér Michal Bělský. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Národní dožínky jsou tady v pivovarské zahradě už v plném proudu a za pár okamžiků si tady posluchači užijí lidové písně v podání dechového souboru Šumavská osmička. Odhadem tu teď může být tak na 500 nebo 600 návštěvníků, kteří si sem pod pódium přišli poslechnout hlavně živou muziku. Někteří z nich si ale dění v zahradě vybrali spíš jen jako kulisu k brzkému obědu. Ještě zhruba před hodinou, ale tady bylo hlediště zaplněné o něco víc. Národní dožínky tu po 10. hodině na pódiu slavnostně zahajovali zástupci jihočeských folklorních souborů společně s politiky a hosty ze zemědělských komor. S projevem tu kromě představitelů státu a prezidentů agrární a potravinářské komory vystoupil například jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko. Popoledně tu ale bude prostor hlavně pro dechové kapely. No a jak už jsem zmínil, tak právě za chvilku z pódia zahraje Šumavská osmička a zhruba za 2 hodiny je vystřídá s lidovými písněmi Netolička. Celý program končí tady v pivovarské zahradě na večer zhruba kolem 17:30.
0: Michale, jak vypadal průvod na národní dožínkách? Kdo v něm byl?
1: Tak byly to hlavně členové folklorních souborů, konkrétně Bystřina z nedaleké Zlivy, Kovářovan, který jsem na výstaviště přijel z Kovářova na Písecku, nebo taky Doudleban, ten je už tradičním účastníkem průvodu. No a právě členové toho posledně zmíněného souboru si sebou navíc přivezli historický a stylově vyzdobený malotraktor s valníkem, se kterým dorazili až pod pódium v pivovarské zahradě. V průvodu, který začínal u hlavní brány výstaviště, je doprovili myslivci a sokolníci, no a na cestu jim k tomu hrála kapela Netolička. V čele se členy Doudlebanu, zástupci zemědělských komor a představitelů státu a samospráv přinesli společně na pódium v pivovarské zahradě tradiční dožínkové věnce. Odtud pak politici a představitelé komor zhodnotili letošní zemědělskou sezónu a popřáli zemědělcům hodně štěstí v příštím roce.
0: Líčí reportér Michal Bělský. Děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.

Byla šestá na olympijských hrách v Paříži, ale po vážném zranění jste o ní skoro dva roky neslyšeli. Teď se česká akrobatická cyklistka Iveta Miculičová vrací a chce znovu medaili na mistrovství Evropy. Víc se k tomu řekneme za krátkou chvíli.

0: 11 hodin 47 minut, dále s vámi sobotní dopolední radiožurnál s datem 22. srpna. Závodnice ve freestyle BMX Iveta Miculičová nastoupí popolední do kvalifikace mistrovství Evropy. Česká akrobatická cyklistka, která předvádí triky v parku plném překážek, chce navázat na své dva tituly mistryně Evropy. Miculičová se představí v prvním velkém závodě poté, co si krátce po olympijských hrách 2024 vážně poranila koleno.
1: Před mistrovstvím Evropy se cítím trošku nervózně, protože to je velký závod po dlouhý době.
2: Byla to menší exhibice, při ní špatný dopad po triku a velmi špatně podlomená levá noha. Iveta Miculičová měla na podzim 2024 nejhorší zranění své kariéry. Musela na plastiku předního skříženého vazu a dlouho jí trvalo, než se dokázala k závodění vrátit.
1: Nemyslím si, že jsem ještě úplně zpátky tam, kde jsem byla, než se stalo zranění, protože ještě jsem neměla tolika závodů, abych i hlavou byla závodnicky zpátky tam, kde jsem byla předtím.
2: To znamená na úrovni 6. místa z olympijských her, bronzu z mistrovství světa a dvou titulů z mistrovství Evropy. Ale pár závodů už za sebou má. Na podzim stihla český šampionát. Na jaře byla na menší soutěži v Litvě, kde už předvedla pár skvělých triků.
1: Letošní závody mě ukázaly, že se nemám čeho bát. Měla jsem vlastně trému na těch úplně prvních závodech po dlouhý době, ale nějak jsem to překousla a vlastně to nedopadlo tak špatně, jak jsem si myslela, že to dopadne.
2: Říká Iveta Miculičová, která s tímto vědomím je teď na evropském šampionátu v Německu.
1: Ty holky jsem dlouho neviděla, takže vlastně vůbec teďka moc nevím, jak velkou konkurenci mám. Můj osobní cíl je určitě top 5 a myslím si, že když tu jízdu zajedu čistě, ty triky se mi povedou a nespadnu, tak bych mohla dosáhnout i na medaily.
2: Odhaduje česká závodnice před startem šampionátu v Darmstadtu.
1: Pokaždý, co jsem se Evropy zúčastnila, tak jsem přivezla medaily. Chtěla bych, aby to tak bylo i dál, abych vlastně mohla říct, že pokaždý, co jsem se zúčastnila Evropy, tak jsem dosáhla na medaily. Ať už by byla bronzová, tak aspoň nějakou.
2: Kvalifikace žen také s Ivetou Miculičovou začne popoledni. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra dnes večer na ČT Art.
2: Je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Rusko v noci útočilo hlavně na Oděskou a Kyjevskou oblast. Zemřeli dva lidé. Zeměživitelka v Českých Budějovicích pokračuje národními dožínkami. V areálu jsou tisíce lidí. České volejbalistky zabojují proti Rakousku o druhou výhru na mistrovství Evropy. Kolona popojíždí na D52 na výjezdu z Brna ve směru do Mikulova. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť anebo přehánky, teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Je sobota 22. srpna, dobré poledne u hlavních zpráv, vám přeje Ondřej Látal.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
3: Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev naváděnými raketami a drony. Jedna ze střel zasáhla železniční podnik v Darnickém okrese. Na místě zemřel jeden člověk. Jednu oběť má taky masivní útok na Oděskou oblast. V Krivém Rihu stoupl počet obětí dronového útoku na obchodní centrum na 16. 130 lidí, včetně dětí, utrpělo zranění.
5: V Krivém Rihu pokračují záchranné a likvidační práce v obchodním komplexu, který včera odpoledne zasáhly krátce po sobě dva drony. Po úderech se část budovy zhroutila a na místě vypukl požár. Tamní úřady uvedly, že záchranáři na místě stále pátrají po několika lidech, včetně dětí.
6: Je to prostě pězda.
5: Naopak Ukrajina v noci zaútočila prostřednictvím dronů na sklad dalšího ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Hala začala následně hořet, jak zachycují četná videa na sociální síti Telegram. V Krasnodarské oblasti ukrajinské drony zasáhly přístav v Jejsku. Přístav je důležitý pro námořní přepravu obilí a dalších zemědělských produktů, uhlí nebo hnojiv. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Farmáři a návštěvníci veletrhu Zeměživitelka v Českých Budějovicích dnes oslavují konec sklizně. Národní dožínky v pivovarské zahradě na tamním výstavišti sleduje reportér Michal Bělský.
7: Program národních dožínek právě teď pokračuje na pódiu vystoupením dechové kapely. Poslechnout si sem přišlo několik stovek návštěvníků agrosalonu. Slavnostním průvodcem do pivovarské zahrady od hlavní brány výstaviště přivedli členové jihočeských folklorních souborů. Doprovod jim dělali představitelé státu, místních samospráv a zemědělských komor. Oslavy konce žní končí tady v pivovarské zahradě na večer v 17:30. Do té doby program vyplní vystoupení dechových kapel. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený od 20 hodin. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do zítřejší 8. hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Malajsie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný nárůst počtu onemocnění horečkou dengue. Nejvíc nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpur. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci.
9: Infikovaný komár může horečkou dengue nakazit až desítky lidí a přenosu pomáhá teplé a vlhké podnebí. V Malajsii se cena za dvě dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2 500 korun, což podle lékařů hodně lidí odradí. Navíc vakcínu nemohou dostat těhotné a kojící ženy a lidé s nedostatečnou imunitou. Nemoc se projevuje vysokou horečkou a úpornou bolestí svalů a kostí, proto se jí také přezdívá drtička kostí. Horečka dengue je pro mnoho obyvatel Malajzie, Tajska nebo Filipín už dnes obávanější nemocí než malárie. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Les Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa. Ten je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách nebo navštěvují místní zámek. Jedno z bývalých sídel francouzských králů.
10: Benoît Kaplan z vedení departmánu Seine-et-Marne vyzval turisty, aby chodili jenom po vyznačených trasách a v lese nerozdělávali oheň. Plameny tam v červenci spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči stále dohašují ohniska. Les Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Díky blízkosti hlavního města je populární mezi Pařížany. Oblíbili se ho i horolezci kvůli pískovcovým skalám. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je kvůli suchu a vysokým teplotám jednou z nejhorších v historii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Lidé si dnes můžou naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce bude stát více než 2 miliardy korun. A přímo na místě máme reportéra Radka Duchoně.
11: O prohlídky je obrovský zájem a potrvají až do 16 hodin. Den začal nástupem vojáků v dobových uniformách, zazněla salva z pušek a navíc položili květiny k soše hraběte Strozyho. To je zakladatel nadace, která stála za vznikem invalidovny. Léčili se tady vojáci Rakouska, Uherska, Francie nebo Ruska. Barokní stavba z 18. století sloužila k ubytování válečných invalidů do roku 1935. Rekonstrukce vyjde na 2 miliardy korun, skončí v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
3: Desítky hradů a zámků se i letos zapojí do tradiční hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do Valdštejnského paláce, sídla Senátu. Ten navíc bude slavnostně osvětlený ve státních barvách. Pokračuje mluvčí Andrea Kubová.
12: Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do Senátu ve večerní atmosféře. Připravili jsme pro ně individuální prohlídky Valdštejnského paláce a také Valdštejnské zahrady. A zapojit se budou moct i do zábavné hry Za oponou života v Senátu. Otevřená bude také kaple svatého Václava a vstupné je zdarma.
3: Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin. Festival Dvorky se dnes vrátí do zákoutí a uliček Tábora. Téma letošního ročníku sousedské slavnosti je pospolitost. Mezi 15. až 23. hodinou na návštěvníky čekají koncerty, autorská čtení anebo výstavy. Podrobnosti má organizátorka Lenka Loskot-Greň.
13: Letos se nám zúčastní 15 dvorků, otevře se například i farní zahrada nebo velký dvor městské knihovny. Na některých dvorcích budou ochutnávky šampaňského zvěřiny, na jiném bude oheň a kytara. Na dvorku v Zelenářské ulici bude výstava ke 150 letům Ignáce Šechtla.
14: Sport. Po úvodní výhře 3-1 nad Řeckem čeká české volejbalistky na mistrovství Evropy utkání s Rakouskem. Zápas Brně začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 19 hodin. Blokařka Magdalena Jehlářová mluví o náročném programu národního týmu, který na startu turnaje odehraje 3 zápasy ve 3 dnech.
15: Liga národů nás na to celkem připravila, tam jsme většinou taky hrávali 3 zápasy hned po sobě, takže je fajn, že je to takový herní rytmus, na který jsme už tohle léto zvykli, ale jo, je to jako hodně těžký, co se budeme a musíme teďka vždycky zregenerovat, vždycky to vypustit, hodinu slavit a potom už se soustředit na další zápas.
14: Fotbalisty Sparty po 4 letech opustil Asger Serencen. Dánský obránce přestoupil do FC Kodaň a Spartě tak už nepomůže v dnešním zápase 5. kola šance ligy v Brně proti Artisu. Ten začne v 17 hodin stejně jako utkání Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec. Ve 20 hodin pak vedoucí Slavia nastoupí proti Bohemians.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Ucpané dálnice v Brně a kolony na D10 před Prahou. Nejdříve D1 směr z Prahy do Brna. Za sjezdem na chodce Rady ve stoupání hlásíte nepojízdný karavan. Stojí na 31. kilometru ve stoupacím pruhu a vybočuje se na poslední chvíli. Na D1 se zdržíte v Brně směrem na Ostravu, asi na 10 minut před omezením na 196. kilometru. Větší kolony pak na dálnici D52 na výjezdu z Brna. Brna směr Mikulov před sjezdem na Modřice zúžení a až půlhodinová fronta po pojíždí od Futura. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte kolony za sjezdem na Starou Boleslav. Na 9. kilometru silničáři zabrali jeden pruh, fronta od 13. kilometru a je to asi na 25 minut. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice hlásíte silný provoz před Benešovem, směr Budějovice kolona asi na 20 minut. Další fronty jsou pak ještě u Miličína, tam hlavně směrem na Prahu, brzdí se už na konci dálnice D3, tak pozor na to. V Praze řeší policisté nehodu v Karlovarské ulici na Bílé hoře, dvě auta, útočny tramvaje a jsou tam kolony z obou stran. Na další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Je a bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, na severu místy s deštěm anebo přehánkami, případně i bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná publicistika, kterou vysíláme z agrosalonu Země živitelka. Slovo má Vladimír Kroc.
17: Budou kvůli nucenému vybíjení stát klesat ceny hovězího a jak moc ještě mohou zlevňovat mléčné výrobky? O kolik se vláda chystá zvýšit částku na boj se suchem a jak chce pomoci zemědělcům, kteří musí snižovat stavy skotu a zaznamenali nejhorší sklizeň za 15 let? I na to se budeme ptát v dnešním speciálním vysílání z agrosalonu Země živitelka. Nedostatek krmiv způsobený suchem může dočasně zlevnit hovězí maso. To řekla prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé totiž nebudou mít dost krmiva na uživení stád hovězího skotu a budou muset zvířata víc porážet. No a právě Dana Večeřová je teď se mnou v mobilním studiu Radiožurnálu na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Jak výrazně by se podle vás mohla cena hovězího snížit a na jak dlouho?
18: A to si určitě netroufám říct, kolik by se mohla snížit, ale máme signály našich členů, kteří zpracovávají vlastně maso a masné výrobky, že už teď se jim ozývají někteří zemědělci právě kvůli tomu nedostatku krmiv, že nebudou schopni vlastně krmit zvířata přes zimu, tudíž je dají na jatka, což není úplně šťastná zpráva. Samozřejmě na jednu stranu to může snížit tu cenu, ale bohužel tou sinusoidou se zase dostaneme tomu, že na jaře bude nedostatek zástavu a samozřejmě potom cena půjde nahoru. Takže to není úplně šťastný výhled.
17: A dovoz se zahraničím to nenahradí?
18: Tak my se dovozu ze zahraničí bráníme, to říkáme pořád, protože se nám to moc nelíbí, když nám sem jde něco, co jsme schopni tady vypěstovat nebo vychovat sami, ale myslím si, že ta situace je bohužel podobná v celé Evropě, takže jako těch krmiv je nedostatek a možná k tomu bude cházet vlastně i v okolních zemích.
17: U jiných druhů masa snížení cen kvůli nedostatku krmiv nečekáte?
18: Hlavně tím nedostatkem těch objemových krmiv nebo siláží a sena se právě dotčen ten hovězí dobytek, takže vlastně u těch ostatních, které používají třeba krmné směsi, ano, ty mohou zdražit kvůli nedostatku krmného obilí, ale určitě to nebude tak markantní jako u toho hovězího dobytka.
17: V červenci klesly ceny potravin a nealkoholických nápojů meziročně o víc než 3%. Největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat u másla, kuřat nebo mouky a hlavně mléka. Podle ředitele sekce měnové České národní banky Petra Sklenáře u některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Čím to je?
18: Tam je několik faktorů. Ten jeden takový objektivní je, že skutečně je nadvýroba mléka vlastně v celé Evropě. Protože jeden z důvodů je i zaprvé hormuzský průliv, protože se zastavily vývozy na Blízký východ. Čína nasadila cla na mléčné výrobky, ale bohužel ten druhý důvod, který je daleko vážnější, je vlastně politika obchodních řetězců, kteří díky tomu, že slevňují vlastně ceny nebo snižují ceny až na naprosto nesmyslné ceny, jako je mléko za 6,90, máslo za 20, kde výrobní náklady másla jsou 35 korun. A jenom mléko vlastně od zemědělce stojí 10 korun, tak když si k tomu připočítám obaly 2,50, dopravu, lidskou práci, tak se absolutně nemůže na tu cenu dostat. Vlastně použili jakýsi obchodní trik a marketingovou praktiku, aby ty zákazníky přilákali, takže ta cena vůbec není reálná. A pevně doufám, že se bude nějakým způsobem normalizovat, protože tohle se nedá dlouhodobě vydržet.
17: No právě na to jsem se chtěl ptát, jak ta situace ještě může dlouho trvat. A vlastně výrobci nemají jinou možnost, než přistoupit na prodej se ztrátou?
18: Bohužel to tak je, protože samozřejmě vím zase od našich členů, kteří zpracovávají mléko, že mnohdy se snaží tu cenu, protože abych do toho posluchače uvedla, vlastně jediné, co tak nějak kulísá nahoru dolů a teď se snížilo, je cena suroviny, tedy cena mléka, ale všechno ostatní, jako jsou náklady na energie, náklady na obaly, na recyklaci odpadu, na třídění odpadu, o tom se často nemluví, ale ty náklady v posledních několika letech stouply o 100%, takže všechno ostatní vlastně stoupá a našim potravinářům vlastně se jim nedaří absolutním způsobem promítnout tyto zvýšené náklady do cen těch výrobků, potom se ještě tam prodávají vlastně výrobky za naprosto nesmyslně nízké ceny. Takže někteří, zejména menší, třeba mlékaři, už vyrábí vlastně ze ztrátou a to se rozhodně nedá dlouhodobě vydržet.
17: Říká prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Jestli dovolíte, já vás tady ještě chvilku zdržím, ale teď otevřeme ještě další téma. Vláda chce letos navýšit částku na boj se suchem. To dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Teď dává stát na opatření proti suchu 20 miliard korun. Jak by se tato částka měla zvýšit, ministr neuvedl. Kvůli suchu čekají zemědělci letos nejhorší sklizeň za 15 let. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se jim stále méně vyplácí pěstovat základní plodiny. Nejen o tom teď budou diskutovat s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD, který je v našem mobilním studiu na agrosalonu Země živitelka. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: A jeho předchůdce, dnes poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, kterého zdravím na dálku. Dobrý den.
20: Dobrý den, máme posluchačům.
17: Ještě dodám, že pan Výborný kandiduje v letošních komunálních volbách. Pane ministře, začneme tím, co jste dnes zmínil, tedy že vláda chce navýšit částku na boj se suchem. O kolik a kam ty peníze mají jít?
19: Tak ty podpory nebo ten vlastně vládní balíček, který vlastně už 8 let se realizuje podle té koncepce boje proti suchu a vlastně byl odstartován tou národní koalicí boje proti suchu, tak je rozdělen do tří oblastí. Je to jednak, jsou to opatření, které se vážou na kvalitu zemědělské půdy a zadržování vody v krajině z pohledu zemědělské půdy, na lesní půdu a ta třetí oblast je vodní hospodářství. My jsme říkali, že protože ty první dvě oblasti jsou většinově placeny dlouhodobě z evropských fondů, tak tam ten přístup je dlouhodobě setrvalý a ministerstvo zemědělství z těch 15 miliard, který například uvolnilo v minulém roce, tak většinově to bylo směřováno do těch prvních dvou oblastí. Naopak to vodní hospodářství a ta vodohospodářská infrastruktura byla podhodnocena. Tam ta částka, která byla na začátku vlastně řečena, té koncepce by měla přesahovat i 4 miliardy a v těch minulých letech se ta částka pohybovala kolem 2 miliard, takže já bych byl rád, aby jsme se vrátili k té původní částce, k té původnímu záměru té koncepce a dávali ty peníze více do propojování vodohospodářské infrastruktury, to znamená vodovodů, aby jsme dokázali do co nejvíce míst České republiky dovést ty zdroje té povrchové vody, které máme poměrně dobré, aby jsme ty peníze dávali do výstavby malých vodních nádrží, včetně rybníků, do závlah, kde vlastně máme taky velký deficit v té závlahové infrastruktuře a aby jsme vlastně se připravovali v rámci těchto prostředků i nad výstavbu nových vodárenských nádrží.
17: Otázka na Marka Výborného, bude to stačit?
20: Nelze s tím nesouhlasit, co říká pan ministr v těch projektech, které jsme vlastně započali, respektive pokračovali jsme v nich my jako naše vláda, tak je potřeba pokračovat, to má pan ministr určitě i moji a naši podporu. Je potřeba ale také si říct, že ty finanční prostředky, tak jak byly nastaveny a pan ministr tento týden říkal, že si jde říct o 1 nebo 2 miliardy do letošního rozpočtu, takže prostě nebudou stačit. Čekají nás opravdu velké stavby, nejenom ty, které mají pomoci bojovat se suchem, ale také s tím druhým extrémem, a to jsou povodní hodně. Připomenu třeba vodní dílo Nové Heřmenovy a tam samozřejmě ty finanční prostředky v příštích letech rozloženo budou potřeba v obrovském množství, takže je potřeba, aby střednědobý výhled rozpočtu s tím počítal. To jsem zatím já neslyšel. A druhá věc je, abychom nezůstali jenom u těch finančních záležitostí, je potřeba možná také změnit trochu filozofii a přístup k obhospodařování půdy ke krajině. Nemůžeme na straně jedné realizovat tato opatření proti suchu a na straně druhé například rozvolňovat boj s erozí, protože my musíme i to, co máme zadarmo, to znamená voda, která spadne, tak v té krajině a v té půdě co nejdéle udržet. A to bych chtěl, kdyby pan ministr také se svým týmem na toto navázal.
17: On tady přikivuje za mikrofonem, my to na dálku nevidíte, čili souhlasíte?
19: Já souhlasím, tak my se nechystáme rozvolňovat ty základní pravidla z pohledu eroze. Protierozní vyhláška i ta výška smivu je něco, co prostě je v České republice dlouhodobě odsouhlasené. Nám jde spíš o to, aby ta praxe zemědělská a ty podmínky, které uvalujeme na ty zemědělce, byly co nejjednodušší a nejméně byrokratické. Takže pro mě je důležité, aby jsme přenesli tu odpovědnost na toho daného hospodáře v té krajině a aby on v případě, že tam bude mít tu opakovanou erozi, se musel společnosti zodpovídat. Takže v této věci já vidím jako nesmyslné, že jsme si do té preventivní ochrany dali takovej rozsah orné půdy a chtěl bych to nechat víc na té odpovědnosti těch zemědělců, ale na druhou stranu naprosto souhlasím s tím, že na tady ty věci nemůžeme rezignovat a musí to být pro nás priorita. Stejně tak, jako vytvářet ty podmínky, aby ty opatření blízké krajině jsme dokázali více prosazovat v té krajině a to je bohužel i daň za tu rozdrubenou vlastnickou strukturu, kterou v držbě zemědělské půdy máme.
17: Tady v Českých Budějovicích se dnes slaví národní dožínky, celkem je sklizenou skoro 100% osetých ploch. Podle agrární komory bude produkce základních obilovin přes 6 milionů tun, což je o nějakých 15-17% méně. To právě kvůli suchu a vedrům, ale taky jarním mrazům a krupobytí. A podle šéfa agrární komory se zemědělcům přestává vyplácet pěstovat základní obiloviny. Jak to řešit? Měl by stát víc pomáhat ještě jinak, než dávat víc peněz na boj s následky sucha?
19: Ta odpověď je velice složitá, protože my se opravdu potýkáme, tak jak to říkala paní prezidentka, s určitými přebytky a dlouhodobě nízkými ceny na trhu, vlastně na jednotném trhu Evropské unie. Pro nás je důležité zvyšovat vlastně tu intenzitu živočišné výroby v České republice, protože i ta organika do té půdy patří, máme jednu z nejnižších v Evropě a já bych byl velice rád, a je to jeden nástroj boje proti suchu, tím pádem zvyšovat tržby našich zemědělců a samozřejmě musíme být připraveni na ty krize, které přicházejí na tom trhu a dokázat je společným úsilím překonat i za pomoci státu tak, aby jsme vlastně dokázali posilovat tu národní suverenitu z pohledu zemědělských komodit a potravin.
17: Říká ministr zemědělství, jak to vidí Marek Výborný?
20: No, v zásadě má pan ministr pravdu. Na druhou stranu já stále upozorňuji na to, že všechno živočišnou výrobou, jakkoliv je potřeba i podporovat. Nakonec my jsme se tomu velmi intenzivně těch 2,5 roku, když jsme byl na rezortu, věnovali, tak všechno tím nezachráníme. Musíme si uvědomit, že dlouhodobě máme v České republice přebytky hovězího masa, mléka, jak by smet, ekonomika vepřového se prostě u nás z řady důvodů energetických a dalších těžko bude do budoucna zlepšovat. Čili je potřeba se také podívat na strukturu plodin, které se u nás pěstují. Ukazuje se, já jsem o tom hovořil s řadou lidí na zemi živitelce převčírem, ukazuje se, že když budeme schopni přejít na plodiny, které tady třeba se nepěstovaly, rusíková, zající, když budeme podporovat citlivé komodity, jako je třeba zelenina a další, tak samozřejmě dokážeme možná té složité situaci celého sektoru. A ještě jednu věc bych připomněl a jsem rád, že na to pan ministr navazuje, a to je podpora vědy a výzkumu. Otázka třeba využití toho, co se podařilo prosadit na evropské úrovni a my jsme za to také 2 roky intenzivně bojovali, to jsou nové genomické techniky, šlechtitelské techniky, aby mít k dispozici, která budou vzdorovat suchu a podobně.
17: trošku vypadávalo spojení, ale snad už je to v pořádku. Já teď možná nechám trošku nahlédnout do zákulisí vysílání naše posluchače, protože měl jsem informaci, že pan ministr bude muset odejít ve 12.20, pak se to prodloužilo 25 a teď to vypadá, že tady s námi budete až do 12.30. Jak bylo původně plánováno? To je jenom na vysvětlenou, že hodně improvizujeme v té debatě. Jaké máte další povinnosti? To je jenom na okraj teď.
19: Tak dneska tady probíhají na výstavišti Národní dožínky, takže vlastně ten program je velice bohatý a já se jako s ředitelem výstaviště a prezidentem Agrární komory a de facto i s paní prezidentkou se toho potravinářské komory se tady toho účastníme, takže ten program je naprosto naplněn.
17: Paní Večeřová se docela baví tím, jak tady sleduje tu naší komunikaci právě ohledně toho času. Když se poslouchala, co tady zaznělo, jsou to všechno témata, které tady na Zemi živitelce probíráte. Máte k tomu nějaký komentář k tomu, co pánové zatím říkali?
18: Určitě ano, já naprosto souhlasím s panem ministrem, že tady musíme posilit to živočišnou výrobu, protože já vím, že dlouhou dobu byla potravinová soběstačnost takové neúplně vhodné slovo, ale bohužel, jak nám ukazují krize, ukázal nám to covid, kdy se zavřely hranice a vlastně, co jsme neměli doma, to jsme nespracovali, protože ta surovina nebyla, nedováželo se sem. Je to velice důležité. Najednou se o tom začíná mluvit v celé Evropě, že potřebujeme potravinovou suverenitu, bezpečnost a prostě je to strategický sektor, protože vlastně všechno, bez všeho ostatního se obejdete, bez těch potravin a vody se prostě neobejdete. Takže já jsem velmi ráda, že o tom hovoříme spolu, že se tady daleko více hodlá posilovat i to zpracování domácí suroviny, aby ta surovina zůstávala doma a vlastně se zpracovávala na české výrobky a ty měly větší podíl na trhu.
17: Pane ministře, vy jste oznámil, že ministerstvo zemědělství předloží návrh zákona o předkupním právu pro zemědělské pozemky. Jedna varianta by zavedla předkupní právo těch, co na pronajatých pozemcích hospodaří. Kritici ale říkají, že jde o prolomení vlastnického práva, že by to pomohlo hlavně velkým holdingům. Co jim na to odpovídáte?
19: Odpovím jim na to, že tohle to je vlastně otázka koncepce toho návrhu. O všem se můžeme bavit, diskutovat. My jsme začali vlastně s několika variantami, teď víceméně máme dvě zásadní a to je ta neveřejná ohlašovací povinnost vlastníka, když prodává tu zemědělskou půdu a pak to předkupní právo a tam může být spousta parametrů, které vlastně budou eliminovat i ty obavy některých z nás. Já bych jenom chtěl říct, že bych byl velice rád, aby jsme se této debatě nebránili. Je to důležité, protože 72% zemědělské půdy je v České republice jako obhospodařováno v pachtu a je to i jeden z důvodů, proč ty opatření přírodě blízké, ať už jsou to větrolamy, malé tůně, rybníčky, nejdou tak rychle, protože ten zemědělec tu půdu užívá, ale ta domluva někdy s těmi vlastníky vybudovat tam takovýto prvek v té krajině je velice náročná. Takže v České republice se prodá ročně zhruba 1,5 až 2% půdy, je to rozdílné a bylo by a za 10 let je to teda 15 až 20% a bylo by velice vhodné, aby zemědělci mohli navyšovat tento podíl té půdy, která je využívána. Takže já bych tu debatu nechtěl politizovat a chtěl bych, aby to bylo co nejlepší pro naši krajinu, ten výsledek i pro naše zemědělství.
17: Jak to vidí Marek Výborný?
20: No, s poslední větou pana ministra určitě souhlasím, nicméně on i nám poslancům opakovaně říkal, že má 4 varianty, které nám do prázdnin předloží. Zatím je nepředložil, teď tady hovoří o 2, ale já je neznám v tom detailu. A já z jedné věci mám obavu a skutečně varuji před tím razantním předkupním právem, které by skutečně reálně bylo podle mého názoru protiústavní a omezovalo vlastnická práva. Nemůžeme prostě diktovat vlastníkům, komu a za kolik mají svůj majetek, v tomto případě půdu prodat. Otázka nějaké ohlašovací povinnosti, to je věc, která k debatě určitě je. S panem ministrem souhlasím, že se ta diskuze má vést. Já jsem na to připraven, ale kromě těchto mediálních výstupu, jednou čtyři varianty, jednou dvě varianty, jsem já osobně nic neslyšel. Čili pokud to vláda a pan ministr myslí vážně, pojďme se teď v září na to posadit jako poslanci, členové třeba zemědělského výboru. A já jsem na tu debatu připraven, ale znovu říkám, ta i zmiňovaná extrémní varianta předkupního práva je z mého pohledu jako nebezpečným prolomením toho, co patří vůbec k principům demokratické společnosti, a to je respekt vlastnickému právu.
17: Můžete na to reagovat, pane ministře?
19: Abych na to rád zareagoval. Já bych

0: připraven a pak spustili tu diskuzi.
1: Takže souhlasíte s tím, že ta diskuze určitě proběhne. Bohužel budeme se muset rozloučit. Já vám děkuji za váš čas. Děkuji Marku Výbornému, poslanci KDU ČSL. Loučíme se také s Danou Večeřovou, prezidentkou Potravinářské komory. No a hostem přímo tady u nás v Airstreamu radiožurnálu byl také ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Díky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Skvělé, děkuji za pozvání.
1: Tolik publicistika Vladimír Kroc.
3: Je 12:30. Radiožurnál vysílá zprávy. Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvracení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží za asi 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun. Registrační úřady v Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí anebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Ve třetině obvodů si lidé budou volit i senátory. 13 lidí utrpělo zranění při ranní nehodě na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku. Dva z nich jsou zranění vážně. Informovali o tom záchranáři. Ti zraněné převezli do nemocnic v Hradci Králové a Pardubicích. Dálnice je podle policie průjezdná, kolony se tam netvoří. Do tradiční hradozámecké noci se i letos zapojí hrad ve Šternberku na Olomoucku. Památka bude lidem otevřená od 18 do 21 hodin. Součástí programu bude mimo jiné i ohňová show. Sport. Česká basketbalistka Eliška Joklová se po dvou zápasech na lavičce znovu představila zámořské WNBA. Při výhře Minnesota 94-84 ve Washingtonu, ale odehrála jenom 35 sekund a do statistik se nezapsala. Minnesota vyhrála šestý zápas za sebou a dál soutěž vede.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná Vídeňská v Brně taky D10 před Prahou. Na dálnici D52 na výjezdu z Brna směr Mikulov se zdržíte. Před sjezdem na Modřice je zúžení a postojíte asi půl hodiny v koloně od Futura. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte kolony za sjezdem na Starou Boleslav. Na 9. kilometru silničáři zabrali jeden pruh, fronta zhruba od 13. kilometru je asi na 25 minut. Dá se sjet na 14. kilometru, obět to přes Brandýs nad Labem osobním autem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště zpomalte u sjezdu na Karlovy Vary. Na 27. kilometru v levém pruhu havarovalo osobní auto. Na místě hasiči, taky policisté a brzdí se prudce před začínající kolonou. Nehoda i na Karlovarské ulici v Praze, překáží u točny tramvaje na Bílé hoře a tvoří se kolony z obou stran. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice hlásíte silný provoz. Před Benešovem směrem na Budějovice je kolona asi na 20 minut. A ještě silnice 7 z Prahy na Chomutov, za Slaným u Lotouše se po nehodě jede Kyvadlově. I tam čekejte výraznější kolonu směrem z Prahy. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dále je oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, na severu místy s deštěm anebo přehánkami, případně i bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. To byly zprávy. Víkendový radiožurnál vysíláme z agrosalonu Země živitelka. Je tam Vladimír Kroc.
1: Dožínkovou slavností v Kroměříži dnes zemědělci ze Zlínského kraje oslavili konec žní. Akce je také folklorní přehlídkou. Centrem města prošel průvod se stovkami lidí v krojích. Letošní výnosy u obilovin i řepky jsou kvůli dlouhotrvajícímu suchu nižší než loni. I o tom bude v našem vysílání ještě řeč.
4: Země živitelka na radiožurnálu.

Za doprovodu Krylových písní se do kostela v klášterním areálu v Ostrově na Karlovarsku vrátila barokní soška anděla s ulomeným křídlem. Právě tato socha mohla být inspirací pro jednu z nejznámějších písní Karla Kryla Anděl. Víc za chvíli.

0: Posloucháte sobotní odpolední radiožurnál. Do kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově na Karlovarsku se včera vrátila barokní socha Anděla. Přes 350 let staré dílo uchovávali dlouhá léta na jihočeském zámku Červená lhota. Komponovaný večer k návratu sochy město uspořádalo v den 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a za doprovodu písní Karla Kryla. Právě socha z ostrovského kostela totiž mohla být inspirací pro jednu z jeho nejznámějších písní Anděl.
1: Sochu Anděla do zaplněného kostela přináší v náručí kastelán zámku Červená lhota Tomáš Horina, který ji ostrovu daroval.
2: Někdy nastanou takové okolnosti, že i anděle musí do emigrace. A proto jsem velice rád, že mohu asistovat u toho, když se anděl do ostrova vrací.
1: Zhruba 50 cm vysoká dřevěná soška má sepnuté ruce, vzhlíží na stranu a u nohou jí leží ulomené křídlo. Jak se k vám socha dostala?
3: Poblíž zámku žijí už dlouho staří manželé, kteří jsou keramici a jsou spolužáci Karla Kryla z té bechyňské keramické školy. A tím jednou říkali, hele, my máme na půdě anděla a když mě ho předávali, tak říkali, no to je totiž ten Krylův anděl. Vyprávěli příběh, že další jejich spolužák, Oldřich Aschenbrill, byl na vojně tady v Ostrově a přehodil jim přes zeď toho anděla zabaleného a oni ho odvezli do Prahy. A pak se tam setkali spolu se spolužáky, u toho byl právě i Karel Kryl a Karel Kryl se o něj živě zajímal i o ten příběh, že je tady z Ostrova, z kláštera. No a nedlouho poté vznikla ta písnička o andělovi z rozmláceného kostela.
1: Pavel Hošek, autor knihy o duchovním rozměru Karla Kryla, do jaké míry mohla být socha anděla z Ostrova inspirací pro známou píseň Anděl?
4: Tenhle příběh anděla s polámanými křídly, který Karel Kryl znal od svých bechyňských spolužáků, který je navíc spojený s tou vojenskou tématikou, mohl spolu třeba s jiným andělem, tak velice dobře mohl být jedním z nich.
1: Socha anděla zůstane teď umístěná na hlavním oltáři do doby, než se rozhodne, jestli se bude restaurovat nebo ne. Z Ostrova Monika Červená, Radiožurnál.

Hokejisty pražské Sparty čeká nový ročník extraligy, který začne v polovině září. Na jeden z tréninků dorazila i netradiční posila, bývalý fotbalový brankář Petr Čech. Víc o tom v odpoledním radiožurnálu za chvíli.

0: Za necelých 10 minut už bude 13 hodin, posloucháte sobotní odpolední radiožurnál. Netradiční trénink mají za sebou hokejisté Sparty. Na ledě s nimi byl totiž brankář, který většinu svého života strávil mezi tyčemi o něco větší branky. Petr Čech ale není v hokejovém světě žádným nováčkem. Po konci fotbalové kariéry se stal golmanem v anglickém hokejovém týmu Heringi Huskies. Profesní dráhu Čecha obdivuje i současný brankář hokejové Sparty Jakub Kovář.
1: Pro mě je to fascinující v tom, že on si vybral sport po té kariéře, který jako pro ty klouby a pro to tělo je jako strašně náročný a spousta z nás brankařů díky té náročnosti a tomu, že toto tělo už nevydrželo, tak ty kariéry končí a on se do toho pustil až po té kariéře, takže musí mít teda tělo, který jako hodně zkousne a hodně vydrží.
2: Říká Kovář. Kromě něj chválil Čecha i současný trenér brankářů Sparty Michal Neuwirth.
3: Čech na čest před Petrem, před tou jeho kariérou. Je vidět, že ten postřeh a ty úhly prostě ty má v sobě. Proletěl jsem nějaký svět a kdekoliv se mě zeptají, odkaď jsem, řeknu z Čech, tak první, co řeknu, je Petr Čech. Takže obrovská persona, já jsem strašně šťastný, že jsem mu mohl dát nějaký tipy. Fakt si to vážím, že si to bral k srdci a říkám, odmakal to a je fakt bojovník. Cením si to, jak k tomu přistoupil.
2: Povídal po společném tréninku bývalý hokejový gólman. I Petr Čech si je svého progresu v hokejové brance vědom.
4: Já jsem samozřejmě rád, že se pořád zlepšuju, cítím to na sobě, protože vlastně můžu takhle vlézt do plnohodnotného tréninku, kde všichni hrajou na 100% a vlastně tam nevypadat, jak pytel brambory je pro mě prostě samozřejmě potěšující.
2: Říká Čech, který se těší na nový ročník hokejové extraligy. Ta začne v polovině září a nebude v ní chybět ani pražská Sparta. Podle Čecha šla její výkonnost nahoru, stejně tak jako kvalita celé ligy.
4: Extraliga se díky vlastně návratům našich nejlepších hráčů tak se zvedá každým rokem a myslím si, že to je skvělý pro fanoušky i pro všechny vlastně, kteří hokej fandí, kteří na ně chodí a jí ho hrajou, protože samozřejmě i pro mladý hráče je skvělý jít na stadion a vidět ty nejlepší hráče na ledu a proto na tu naši ligu rádi.
2: Dodává Petr Čech, který přijel z Anglie do Česka i kvůli rozlučkovému zápasu legendárního slovenského hokejisty Zdena Cháry. V charitativním utkání se střetli jak se slovenským obráncem, tak i například s Davidem Pastrňákem nebo Jaromírem Jágrem. Anna Skalová,

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
2: Na pradědu foukal vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Spojené státy zavádějí 50% cla na další kanadské zboží. Jednání obou zemí na poslední chvíli zkrachovala. Páté kolo fotbalové šance ligy nabídne 4 zápasy, včetně vršovického derby Slavie Bohemians. Kolona popojíždí i na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. A bude oblačno až polojasno, na severu místy déšť anebo přehánky, teploty v Čechách do 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, říká Maria Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších, Studniční hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 mm.
2: Během dneška bude pršet hlavně v severních Čechách, na začátku příštího týdne by se pak deště neměly objevit vůbec, anebo jenom výjimečně. Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvrácení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží za asi 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun.
4: Kanadský premiér Mark Carney označil podmínky americké strany za nefér a v poslední hodině vyjednávání odvolal svůj tým. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak prohlásil, že americká nabídka pro Kanadu znamenala nejvýhodnější podmínky ze všech hlavních vývozců na americký trh. Kanada podle něj ale vznesla nové požadavky a ustoupila od dříve dohodnutých závazků. Ještě tento týden prezident Donald Trump opakovaně mluvil o tom, že dohoda je na spadnutí a dal týmům další 3 dny na vyjednávání. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
2: Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám ale podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze. A to i kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
5: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
6: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
7: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
6: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
8: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
6: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté vedoucí Slavie nastoupí v 5. kole šance ligy doma proti Bohemians. Červenobílým skončil 4-zápasový disciplinární trest po předčasně ukončeném květnovém derby se Spartou a na tribuny se tak vrátí fanoušci. Vyprodaný Eden má být pro Slavii velkou podporou. Pro klubovou televizi o tom mluvil záložník Lukáš Provod.
10: Je to pro nás skvělý, když přijde vyprodaný jeden a můžeme hrát před lidma, hrajeme to hlavně pro ně, hrajeme to proto, aby jsme těm lidem dělali radost, a když tady nejsou, tak jsou ty zápasy takový smutný, takže se na to strašně těším, doufám, že přijdou v hojným počtu, jako je zvykem, a že jim uděláme radost.
9: Vršovické derby Slávie s Bohemian začne ve 20 hodin a v přímém přenosu ho nabídneme na radiožurnálu Sport. Už od 17 hodin Artis Brno přivítá Spartu. Mladá Boleslav nastoupí proti Slovácku a Zlín proti Liberci. Radiožurnál nabídne tyto zápasy v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Radiožurnál přidá reportážní vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná Vídeňská v Brně a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D52 na výjezdu z Brna směr Mikulov se zdržíte přes půl hodiny v koloně. Je tam zúžení před sjezdem na Modřice a fronta se táhne od Futura. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy postojíte v koloně u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru je zúžení a zdržíte se okolo 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí auta za sjezdem na Karlovarskou dálnici. Na 27. kilometru se po nehodě projíždí pouze jedním ze tří pruhů, fronta je tam asi na 10 minut. Nehoda i na Karlovarské ulici v Praze, překáží útočny tramvaje na Bílé hoře, tam jsou kolony z obou stran. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice hlásí silný provoz. První fronty čekejte u Benešova asi na 15 minut směrem z Prahy. Další kolony pak popojíždějí v okolí Miličína, tam v obou směrech. A na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova další nehoda. Mezi Obratení a obcí Kámen se na křižovatce na Věžnou srazila dvě auta. Jsou tam záchranáři, projíždí se Kyvadlově a už se tvoří kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál je oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy déšť anebo přehánky, případně bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu na Agrosalonu Země živitelka je s vámi Vladimír Kroc.
13: Jak vypadá wellness probíky, jak se mladá chovatelka inspiruje na farmách v Austrálii nebo Kanadě, nebo jak jde dohromady s farmařením studium oboru sport a tělesná výchova na Jihočeské univerzitě. I o tom budeme mluvit v příštích minutách v našem Airstreamu na výstavě Země živitelka. Přeji vám dobrý poslech.
14: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc. Hey,

0: Vysílací stanoviště Radiožurnálu teď najdete přímo za hlavní vstupní branou na Českobudějovické výstaviště, kde třetím dnem probíhá výstava Země živitelka. Náš airstream nemůžete přehlédnout. Teď je tady s námi u mikrofonu Sandra Lišková, další mladá chovatelka, které každý den představujeme. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Sandra je členkou junior týmu Českého svazu chovatelů masného skotu, má za sebou stáže v Austrálii nebo Kanadě a jí, řekněme, domovskou farmou je jeho česká farma Chodeč, je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Jaká je tady na Zemi živitelce vaše práce? Vy jste přišla přímo z předvadiště?
1: Ano, teď jsem přišla z předvadiště. Za chvilku nás právě čeká junior show, takže určitě se běžte podívat.
0: Děkuji za pozvání, to je za hodinu, ne? Začíná, ne?
1: Ano, ve dvě hodiny začíná.
0: Co to obnáší junior show?
1: Děti nebo dorostenci mají za úkol se o zvířata postarat, připravit je, to znamená ostříhat je, načesat zvířata. Zvířata samozřejmě před výstavou ještě museli nachodit, aby uměli vlastně na ohlávce. A potom je vlastně předvádějí v ringu a máme tu vlastně sudí ze Skotska, která bude hodnotit jednotlivá zvířata a juniory vlastně společně.
0: Kolik těch soutěžících je, jak velký zájem je o farmaření nebo prostě o tuto činnost mezi mladými?
1: Tento rok je nás docela dost, je nás přes 50, s tím, že tedy se přijeli na nás podívat i junioři ze zahraničí. Takže je to Portugalsko, Německo i Argentina, tak za to jsme moc rádi.
0: Když mluvíme o tom zahraničí, vy hodně cestujete, já už jsem to říkal, Austrálie, Kanada, co se tam učíte?
1: Tak, jak už jsem říkala, různé ty techniky toho stříhání, toho načesávání zvířat, ale taky hlavně nějaké to obecné farmaření, jak vlastně ty zvířata krmit, jak je šlechtit a zároveň vlastně hlavní to, proč tyto zvířata chováme, je maso. Takže určité prostě požadavky, co to maso musí mít, mramorování masa a všechno prostě takové věci se tam řešily.
0: Čím je pro vás zajímavé plemeno Angus?
1: Já bych řekla, že je to takové velice nenáročné plemeno, zároveň je to... Já nevím, jak to popsat, takový speciální. Každý má svůj...
0: Svůj povahu?
1: Samozřejmě, to má každé zvíře, ale každý chovatel si prostě obhájí to svoje nějakým způsobem.
0: No dobře, tak já jsem na to teďko příležitost obhájit angusy. To byla náhoda, že jste se k ním dostala?
1: V podstatě ano, protože já jsem se přestěhovala s maminkou na farmu, kde jsme, a nevlastní tatínek chová právě angusy. Takže takhle jsem se k tomu dostala a začali jsme vystavovat. A
0: nejsou to malá zvířata, vy z nich nemáte strach, nebo jak to řešíte?
1: Já myslím, že strach v téhletý branži nesmí být. Člověk by měl mít respekt ke každému zvířeti, ale pokud máte strach, tak to zvíře to vždycky vycítí a není to dobré ani pro vás, ani pro to zvíře.
0: Řekl jste, že jsou to nenáročná zvířata, ale když mluvíme o tom, že musíte načesávat a podobně, to vypadá, že naopak náročná jsou.
1: To už je takový nadstandard. Klasicky ta zvířata se pasou na pastvině, přes zimu dobře krmíte je s slámou, senem, senáží. Ale tohle to je vlastně jenom taková show v podstatě předvedení.
0: Když třeba chystáte bíčky do aukce, tak u vás mají, říkáte tomu wellness. Co to znamená?
1: No, tak vlastně ty bíčci, k těm se chová úplně jinak než třeba k těm masným bíčkům. Protože musí dostávat speciální krmení, máte vlastně... Žijou si jako na hotelu, fakt mají prostě čistoučko, česete je, myjete je. Prostě.
0: Hýčkáte zkrátka.
1: Přesně tak.
0: A baví vás to?
1: Jo, tak samozřejmě jinak bych to neseděla, jinak bych to nedělala.
0: No, co byste třeba vzkázala mladým lidem, kteří nás teď třeba poslouchají, proč by si měli zvolit farmaření? Co vás na tom baví nejvíc?
1: Tak určitě... ty zvířata, prostě kdo má nějaký ten vztah k těm zvířatům, tak určitě bych doporučila nějaký to farmaření. Ale samozřejmě není to jednoduchý obor. Musí člověk počítat s tím, že to musí obětovat veškerý svůj čas. A není to tak jednoduchý, ale určitě bych doporučila jako milovníkům zvířat a tak.
0: Vás čeká teď studium na vysoké škole, ale jde o, já už jsem to prozradil, obor sport a tělesná výchova. Proč právě to a ne něco z farmaření nebo zemědělská fakulta?
1: No, já jsem právě byla jeden rok na veterině v Brně a nějak to nevyšlo. A pak jsem si asi uvědomila, že nechci věnovat všechnu svoji pozornost jen tomu zemědělství, protože pak už by to pro mě nebyl až takový koníček. Že vlastně, když člověk dělá jen to jedno pořád dokola, tak prostě ho to časem může omrzet. Takže bych to chtěla tak nějak jako kombinovat. No.
0: Tak ať vás to baví co nejdéle, to vám přeju na závěr našeho rozhovoru a děkuji za něj. To byla Sandra Lišková. Ať se daří, nashledanou.
1: Já vám taky moc děkuji, nashledanou.
0: Posloucháte Radiožurnál.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.
3: Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.

0: Ve 13.20 je s vámi dál odpolední radiožurnál. Většina řidičů to asi zná. Auto vás předjede a zařadí se těsně před vás. Pak ale chybí bezpečný odstup. Letní autoškola radiožurnálu poradí, jak se v takové chvíli zachovat.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V jednom z předchozích dílů letní autoškoly radiožurnálu jsme probrali, jak se zachovat, když se na nás zezadu jiné vozidlo tlačí. Ale co opačný případ? Auto vás předjede a zařadí se těsně před vás, tím pádem mezi vámi není bezpečná vzdálenost. Víte, jak byste se měli v takové situaci zachovat? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: V takovém případě samozřejmě já si tu bezpečnou vzdálenost musím opět nějak vytvořit. A teď záleží na tom, jakým způsobem si ji vytvořím. Myslím, že pokud jsem zkušený řidič, tak jenom sundám nohu z plynu a v podstatě naprosto plynule si tu vzdálenost vytvořím.
2: Je ale potřeba si také uvědomovat určitá rizika. Jaká to jsou?
3: Pokud jsem ale neskušený řidič, tak se mi může stát, že pokud se přede mě někdo zařadí na nějakou vzdálenost, která mi není příjemná a nevnímám ji jako bezpečnou, tak mohu reagovat trošičku zbrkle. To znamená, že se šlápnu ten brzdový pedál, můžu začít prostě intenzivněji brzdit, ale pak bych si měl uvědomit, že i za mnou jedou vozidla a já v tu chvíli udělám něco neočekávaného a v tu chvíli tam může docházet k nějaké kolizní situaci.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Po ruských nočních útocích v Kyjevské a Záporožské oblasti zemřeli nejméně dva lidé, informovali o tom tamní úřady. V ukrajinské metropoli útok zasáhl železniční podnik v Darnické čtvrti. Záchranáři pokračují taky v pátrání po lidech ve vybombardovaném nákupním centru v Krvém Rihu. Ruské střely tam včera zabily 16 lidí, 9 dalších se pohřešuje. Hasiči v Česku měli kvůli nočním bouřkám 715 výjezdů, informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 240 případů. Následovaly Jižní Čechy a Vysočina. Všechny stavy povodňové bdělosti už meteorologové odvolali. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí, nebyli žádní Češi. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidé. V Praze zítra vyjedou do provozu dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nasadí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy T3 jezdily už v 60. a 70. letech minulého století. Sport. Cyklistická Vuelta dnes odstartuje technickou časovkou na 9,5 kilometru v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Tadej Pogačar, který se na Vueltu vrací po 7 letech. Na startu bude taky Jan Hirt, který 7. účastí překoná český rekord. Start zahajovací časovky bude po 16. hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na dálnicích Brně a nehoda na silnici 19 u Obrataně. Na D1 se zdržíte v Brně směrem na Ostravu asi 10 minut před omezením na 196. kilometru. Větší kolony čekejte na dálnici D52 na výjezdu z Brna směr Mikulov. Před sjezdem na Modřice je zúžení a kolona od Futura zabere až půl hodiny. Dá se to objet výjezdem po bratislavské dálnici a pak zpět na Vídeňskou přes Modřice. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Obrataní neprůjezdná. Za odbočkou na Věžnou a Černovice se srazila 3 auta a zasahují záchranáři. Zastavili provoz v obou směrech. Objížďka je tam delší přes Černovice. V Praze brzdí provoz nehoda v Holešovičkách směrem do centra. 2 osobní za sjezdem k Bulovce blokují prostřední pruh a je tam kratší kolona. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice připomínáme kolony na průjezdu Benešovem. Aktuálně se ve směru z Prahy zdržíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle s přehánkami. Teploty zítra 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Víkendový radiožurnál vysílá z agrosalonu Země živitelka. Až do 14. hodiny je tam s vámi Vladimír Kroc.
3: Co znamená les s dvěma S? To prozradíme v následujícím rozhovoru s dalším hostem Airstreamu radiožurnálu na Českobudějovickém výstavišti, studentkou České zemědělské univerzity Laurou Šimunkovou. Za chvilku, dobrý poslech.
1: Radiožurnál.

0: 7 minut po půl druhé je s vámi odpolední radiožurnál. Na Zemi živitelce probíráme stav úrody, zavádění umělé inteligence do farmaření, národní dožínky. No a teď přidáme i udržitelnou kosmetiku. Tým studentek inovativního podnikání na České zemědělské univerzitě v Praze totiž založil projekt, který pojmenovali Les. A jedna ze zakladatelek, Laura Šimunková, je teď tady s námi v našem studiu na výstavišti. Dobré odpoledne. Šetrná kosmetika. Sami říkáte, že si zakládáte na přísném minimalismu. Co tím myslíte?
1: Tak minimalismus pro mě znamená méně více. Určitě se tam odráží i ta udržitelnost, což je velké téma, a nějaká ta kvalita nad kvantitou. A to je i něco, ten minimalismus, co vyhledávám v té kosmetice.
0: Vy nenabízíte hotovou kosmetiku, ale třeba na festivalech a univerzitních akcích interaktivní zážitkovou dílnu. Můžete přiblížit, jak to funguje?
1: Určitě. Jezdíme, jak říkáte, na trhy a festivaly a člověk, když k nám přijde na stánek, tak uvidí produkty, které si může na místě za pár minut vyrobit. A je to právě přírodní kosmetika a personalizovaný produkt, který si odnáší zákazník spolu s know-how, jak se takovou kosmetiku vyrobit i doma.
0: Já tak přemýšlím, jak vypadá ten personalizovaný produkt.
1: Mm-hmm. Člověk si tam totiž může přizpůsobit barvy, když si třeba dělá lesknárty, anebo vůně pomocí eterických olejů, mm-hmm. které si míchá do jakéhokoliv produktu, který si odnáší.
0: Rozumím tomu správně, že si každé ráno chystáte doma vlastní kosmetiku podle aktuální nálady?
1: Ne, mám ji připravenou. Ale možná si pod slovem kosmetika představíte dekorativní kosmetiku. Aha. To já vůbec nepoužívám. Mnoho mužů se taky zlekne, když se řekne slovo kosmetika, ale já pod kosmetikou vidím úplně ty základní kosmetické produkty, jako jsou parfémy, deodoranty, pasty na zuby a další. Takže to je i něco, co si u nás lidi můžou vyrobit.
0: Jakou příchuť má vaše pasta na zuby?
1: Tak rozhodně peppermint. To je taková klasika.
0: A co tady lidé si mohou namíchat tady na Českobudějovickém výstavišti a odnést domů?
1: Tak nejoblíbenější je parfém ve formě rolonu. Teďka v létě letí i repelent, ale dále si člověk u nás může vyrobit sprchový olej, masážní olej, inhalační tyčinku nebo scrub.
0: No a potom tady si opravdu každý může tentýž výrobek vytvořit zase doma, když mu dojde?
1: Ano, jak jsem říkala, člověk odchází i s know-how, jak si ten produkt vyrobit doma. A my si zakládáme na tom, že ten produkt je tvořen s minimem ingrediencí, které každý člověk zná. Takže opravdu můžou se ho vyrobit i doma.
0: No, já si jenom tak říkám, jestli je to jistě udržitelná kosmetika, jak říkáte, ale na druhou stranu, co se týče biznesu, to není asi úplně prozíravé, protože vy v podstatě prodáte to know-how, no a potom už toho nic nemáte.
1: Tak není to úplně škálovatelný biznis, protože třeba lidi si to ani nemůžou objednat mm-hmm. domů. Ale řekla bych, že je to jak s vařením. Ne každý rád doma vaří a ne každý rád doma vyrábí kosmetiku.
0: Takže vy nabízíte recept, ale pokud se mi nechce vařit, tak mi s tím pomůžete.
1: Přesně tak.
0: Jaké tady máte ohlasy od vašich zákazníků, nebo jak jim vlastně říkat?
1: Tak co bylo i pro nás samotným překvapením je, že to velmi baví i děti. Baví je tvoření, ty barvičky, vůně, ale samozřejmě, když nám přijde dospělák, tak ho baví, že si může vytvořit ten personalizovaný produkt, vlastní parfém, nebo že si můžou udělat společný s manželem, s kamarádkou, anebo je to samozřejmě krásný dárek.
0: Takže rozumím tomu správně, že přicházejí i muži.
1: Ti velmi málo, ale dneska byl naším prvním zákazníkem muž a ten si odnesl masážní olej.
0: Proč jste svůj projekt pojmenovali právě Less?
1: Tak z překladu z angličtiny to znamená méně. A my se i řídíme tím heslem méně je více, less is more, takže z tohoto slova to pochází.
0: A jak moc inspirující je pro vás tohleto prostředí, kde se teďko nalézáme?
1: Já jsem bohužel neměla ten čas se tady ještě podívat, ale musím to stihnout, protože tady vidím spoustu krásných nápadů a zajímavých biznisů, takže je to v plánu.
0: Říká studentka České zemědělské univerzity Laura Šimunková. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.

Necelý měsíc po vítězství na Tour de France už má Tadej Pogačar zase v plánu sedět 3 týdny na kole a jet si pro vítězství. Po 16. hodině dnes odstartuje cyklistická Vuelta a to jen kousek od Pogačarova bytu. My to probereme v odpoledním radiožurnálu za chvíli.

0: Za 11 minut už bude 14 hodin, posloucháte odpolední radiožurnál. V Monaku dnes startuje cyklistická Vuelta. Hlavním favoritem je Tadej Pogačar, který se po 7 letech tohoto etapového závodu zúčastní. Start Vuelty probereme s Martinem Charvátem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Proč je Pogačar Vueltu, když je v minulých letech pravidelně vynechával?
1: No, důvodu je víc, ale dá se to zjednodušit na dvě odpovědi. První je, že mu to letos zkrátka sedí do kalendáře. Pravda, on si ten kalendář tomu trochu uspůsobil, ale teď má ve výsledku prostor před podzimními jednorázovými závody, jako jsou například mistrovství světa a mistrovství Evropy. A druhým důvodem je, že má dost sil. Pogačar je v současnosti zkrátka o tolik lepší než ostatní, že se na červencové Tour de France neunavil natolik, že by musel před zmíněnými závody významně odpočívat. A Vuelta by teoreticky mohl vyhrát i s tím, že ušetří hodně sil.
0: Vuelta mu navíc začíná v podstatě před domem, protože Pogačar v Monaku bydlí a sám řekl, že to na start dnešní úvodní časovky má jen pár set metrů. Které etapy budou ty nejtěžší?
1: Už například třetí etapa bude zajímavá, protože vede v Pyrenejích na okraj Andory a má horský dojezd. Velmi náročná bude kombinace druhé a třetí etapy od konce Vuelty, které mají obě hodně náročný profil. Pořadatelé naplánovali trasu v podstatě podél jihovýchodního pobřeží až do Granady, kde se končí. Vyhnou se tak na severu Baskicku, kde byly loni velké potíže s propalestinskými protesty proti stáji Izrael premiértek. Tato stáj se od současné sezóny přejmenovala na NSN.
0: Právě tahle formace je pro české fanoušky hodně zajímavá, protože v jejich barvách bude bojovat jediný Čech na Vueltě.
1: Ano, velmi zkušený Jan Hirt, o kterém mluvil na radiožurnálu Sport v pořadu kilometru Jiřího Ješka, sám šestinásobný paralympijský vítěz.
2: Máme tam Honzu Hirta v týmu NSN, kterému jako končí smlouva. On podle mě končit nechce, tak ten taky, jako já bych do té Vuelty šel, že by lítaly blesky kolem mě, abych nějakým způsobem zaujal, abych zkusil využít náročnou Vueltu, která je kopcovitá a to je terén, kde Jan Hirt je doma.
1: Hirtova stáje se soustředí na jednotlivé etapy, aby v nich dokázala zvítězit, takže v některém z horských dojezdů bude chtít Jan Hirt být vidět.
0: Martin Charvát ze sportovní redakce, děkuju, nashledanou.
1: Hezký den.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Ondřej Láta.
2: Stát podle premiéra Babiše začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Jihovýchodní Asii je hlásí prudký nárůst horečky dengue. Jejímu rychlému šíření pomáhá každoročně deštivé počasí a monzuny. České volejbalistky po úvodní výhře nad Řeckem nastoupí na mistrovství Evropy proti Rakousku. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimová je po nehodě za obrataní neprůjezdná. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% hrubého domácího produktu. Je to o 1,6% bodu víc než letos, řekl to televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami korun. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
4: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
2: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí anebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory. Malajzie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný nárůst počtu onemocnění horečkou dengue. Nejvíc nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpur. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci.
5: Infikovaný komár může horečkou dengue nakazit až desítky lidí a přenosu pomáhá teplé a vlhké podnebí. V Malajzii se cena za dvě dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2,5 tisíce korun, což podle lékařů hodně lidí odradí. Navíc vakcínu nemohou dostat těhotné a kojící ženy a lidé s nedostatečnou imunitou. Nemoc se projevuje vysokou horečkou a úpornou bolestí svalů a kostí, proto se jí také přezdívá drtička kostí. Horečka dengue je pro mnoho obyvatel Malajzie, Thajska nebo Filipín už dnes obávanější nemocí než malárie. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Desítky hradů a zámků se i letos zapojí do tradiční hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky a nebo třeba hudební nebo divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do Valštejnského paláce, sídla Senátu. Ten navíc bude slavnostně osvětlený ve státních barvách. Pokračuje mluvčí Andrea Kubová.
6: Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do Senátu ve večerní atmosféře. Připravili jsme pro ně individuální prohlídky Valštejnského paláce a také Valštejnské zahrady. A zapojit se budou moct i do zábavné hry Za oponou života v Senátu. Otevřená bude také kaple svatého Václava a vstupné je zdarma.
2: Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin.
7: Sport. České volejbalistky čeká druhý zápas na mistrovství Evropy. Po výhře nad Řeckem nastoupí v 19 hodin přímém přenosu Radiožurnálu Sport v Brně proti Rakousku. Ve skupině se pak Češky utkají ještě se Srbskem, Ukrajinou a Bulharskem. Fotbalisty Sparty po 4 letech opustil Asger Sørensen. Dánský obránce přestoupil do FC Kodaň a Spartě tak už nepomůže v dnešním zápase 5. kola šance ligy v Brně proti Artisu. Ten začne v 17 hodin stejně jako utkání Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec. Ve 20 hodin pak vedoucí Slavia nastoupí proti Bohemians.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Ucpané dálnice v Brně a zavřená silnice Tábor Pelhřimov. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. Zdržíte se okolo 10 minut před omezením na 196. kilometru. Větší kolony hlásíte v Brně na Vídeňské. Na dálnici D52 směr Mikulov. Před sjezdem na Modřice je zúžení. Zavřený pravý pruh. Kolona od nákupního centra Futurum zabere asi půl hodiny. A provoz vázne na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pomaleji pojedete od 6. kilometru až k D1 k omezení. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za obrataní neprůjezdná. Za odbočkou na Věžnou a Černovice se srazila 3 auta. Je to vážná nehoda, policisté odklání dopravu v obou směrech. A na silnici 19 ještě jedna nehoda v úseku z Tábora do Mirovic. U Žďákovského mostu přes Orlík se srazilo auto s cyklistou. Na místě záchranáři tam projedete kyvadlově. Ještě silnice číslo 3 z Prahy na České Budějovice. U Benešova čekejte kolony. Zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už s Michaelou van Erne.
1: A s tím nejlepším, co v uplynulém týdnu zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu. Dozvíte se, jaké bude nové album zpěvačky Leny. Štěpán Macháček řekne, jak se za 13 let jeho působení na pozici zahraničního zpravodaje změnil Blízký východ. A za chvíli uslyšíte o tom, jakou roli může mít divadlo v paliativní péči.
0: Host Radiožurnálu.
9: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Jak může hra pomoct dítěti zvládnout strach, změnu nebo náročnou životní situaci? O herní práci s dětmi mluvila v hostu radiožurnálu Michaela Váňová z organizace Vlaštovka. Jak takové setkání s dětským pacientem vypadá a kde končí divadlo a hra a začíná terapie? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Jak složitý ten vznik v tom lednu 2024 byl? A jak důležité je mít právě tu Vlaštovku, když to člověk teoreticky z mého pohledu může dělat vlastně sám?
2: Jak to bylo těžké? Bylo to těžké, ale asi nejvíc prostě proto, že jsem úplně z jiného zázemí, že jsem studovala to herectví a najednou jsem měla zakládat organizaci, no. Takže to je spousta byrokratických věcí, kterým člověk nerozumí. Tak v tom to bylo těžký, jako fakt ty administrativní věci. Já jsem to teda nezakládala sama, ale se svojí kamarádkou Magdou Šmídovou Turchychovou. Tak to bylo pro nás velký dobrodružství na začátek a upřímně je to vlastně dobrodružství doteď, protože vést organizaci je něco úplně jiného, než stát na jevišti a hrát. Ale to téma bylo tak nosný, silný, že jsme hned od začátku v něm měli velkou podporu a kdekoliv o něm mluvíme, tak lidi nám fandí a otevírají nám různé dveře, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali k pacientům, abychom mohli tu práci dělat, aby jsme ji mohli dělat dobře. Takže v tomhle směru to těžký nebylo, ale taková ta všechna byrokracie kolem a nějak si říct, tak co teda teď budeme a jak to teda, jak to chceme a jaký jsou naše plány do budoucna. Myslíme to fakt vážně, není to jenom tady, že pár lidí si tak ze srandy jde hrát pacientům nebo prostě lidem v závěru života, ale že to chceme dělat fakt nějak odborně, což už znamená najednou, že se v tom nějak musíme vzdělávat, že potřebujeme nějaký supervize, abychom to dělali bezpečně, aby nás to zbytečně nějak netrápilo a tak. Tak to vlastně bylo všechno už pak zatím a to je velký balík věcí, který člověk na začátku vůbec nedomyslel.
1: A je to tak, že ta funkce té organizace je daleko více přesvědčující element, než kdybyste přicházeli jako jednotlivci?
2: 100%. Jo, i teď, když se snažíme dělat třeba nějaký systémový změny a směřujeme k tomu, aby se o tom tématu víc mluvilo, tak v tu chvíli potřebujete mít za sebou nějakou organizaci, protože jako jednotlivec málo co zmůžete. I působíte tak nedůvěryhodně někdy, že to je jako, jo, to je ta paní, co si hraje. Ale když máte organizaci a už za ní stojí nějaký jména, který vás podpořili, tak v tu chvíli vás berou vážně a v tu chvíli je to zajímá, protože prostě působíte už víc důvěryhodně.
1: No právě on ten laický pohled mě tak napadlo při tom, když jsem se díval, co děláte a co dělá Vlaštovka. Tak jsem si říkal, že určitě se může objevit laik, který říká, tak to je akorát nějaká sofistikovanější verze zdravotního klauna vlastně. Ale zatím je obrovské to vzdělávání a je to přeci jen oblast, která je podložena výzkumem a je velmi odborná. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Kde ty informace získáváte? Co je tím zdrojem a je nějaká země, která je třeba tou inspirací k tomu, co by mohlo být zde?
2: No, tak mně možná teď přijde důležitý říct, že ve Vlaštovce děláme dvě věci, které se hrozně pěkně doplňují, ale každá má trošku jiný to zázemí. Jedno je to divadlo, který hrajeme, a druhý je herní práce. A ta herní práce je název opravdu oboru, který je v mnoha zahraničních zemí úplně běžná. V nemocnicích, v hospicích, v ambulancích, na klinikách. A to je něco, kde my se můžeme učit, kam můžeme jezdit na stáže, můžeme si brát kurzy, protože to má v Británii, v Americe, je možný to vystudovat jako opravdu vysokoškolský titul. Takže my tam jezdíme a od nich se učíme. Tak to je ten jeden směr.
1: No a tenhle směr, to je ta herní práce, no. Tedy. Omlouvám se, jo. Ale jsem podovolené. Co přesně to obnáší? Co já konkrétně si pod tím mám představit? Co je ta herní práce? V té nemocnici
2: je
1: nebo
2: to,
1: kdekoliv?
2: Je to vlastně herní práci dělá herní specialista. A to je odborník na potřeby nemocných dětí. Takže je to někdo, kdo je v nemocnici zaměstnaný a kdo, když tam přijde dítě, tak se s ním potká, ptá se ho, jakou má předchozí zkušenost s nemocnicí, z čeho má třeba strach, co ho teďka bolí, jestli má nějaké otázky, jestli je něco, co ho zajímá, ale nemá v té nemocnici nikoho, koho by se mohlo zeptat. A je tam od toho, aby vyhodnotil potřeby toho, co tady to dítě by mohlo považovat za důležitý, něco, jak mu usnadnit tu hospitalizaci nebo život s nemocí, když mluvíme o dětech, který mají třeba nemoc, která se nedá vyléčit. A pak mu vlastně dosycuje ty potřeby různým způsobem, že třeba když vidí, že to dítě je v nemocnici 4 měsíce a už to tam všechno zná a už všechno, jako už ho nic novýho tam jako vlastně ne, nějak jako netěší, tak mu může třeba zavolat zdravotní klauny a říct, hele, mám tady dítě, potřebuju, jestli byste ho přišli na chvíli rozptýlit. Mm-hmm. Nebo máme dítě, který teďka víme, že se blíží nějak závěr života, tak zase mluvíme třeba s rodiči o tom, co by teďka chtěli ještě tomu dítěti dopřát, co by chtěli, aby zažilo. Bavíme se s rodičema, bavíme se i s tím dítětem a hledáme nějaký způsob toho, aby vlastně i ty poslední dny byly co nejkvalitnější. Takže ten specialista je tam od toho, aby poskytoval, on se tomu odborně říká, psychosociální podporu, aby zkrátka dělal ten život s nemocí nebo během té léčby snesitelnější.
1: A asi je právě tahle pozice, která je spojená s tou hrou, s tím fenoménem hry, s něčím, co patří tomu dětství, tak je to daleko blíž než psychologie do jisté míry, než kdyby tohle vykonával psycholog, nebo jaký je tenhle vztah? Že člověk by si mohl říct, tak tohle má dělat psycholog.
2: Jo, no psycholog je tam vlastně ve chvíli, kdy to dítě prožívá nějaký jako třeba dlouhodobý velký traumata, kdy vlastně je třeba hodně uzavřený, nevíme co. A ten psycholog v nemocnici většinou působí jako právě diagnostik, který pak řekne rodičům, je tady tahle věc, bylo by dobrý se na ní nějak podívat. Zatímco my vlastně děláme spíš to před tím psychologem, jednakže se potkáváme se všema dětma, psycholog jde už za dětma, který už někdo říká, hele, tady je to nějaký podezřelý, zatímco herní specialista může opravdu navštívit každý dítě a zjistit a právě třeba zjistit, hele, tady by bylo dobrý, aby přišel psycholog.
1: Dá se říct, když to přeženu, zjednoduším to tak, teoreticky, že zatímco psycholog je ten, který přichází hasit požár, tak ten herní specialista je ten, který zajistí ty podmínky, aby k tomu požáru docházelo v minimálním počtu případů.
2: To jste řekl hodně hezky. Je to

0: Kapela Depeche Mode, posloucháte Radiožurnál a my pokračujeme ve výběru toho nejlepšího z rozhovorů tohoto týdne. Před 40 lety se na pražské Štvanici odehrál jeden z nejslavnějších tenisových soubojů. Československý tým s Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou se ve finále poháru federace utkal se Spojenými státy, které reprezentovali třeba Chris Evertová nebo Martina Navrátilová. Ta se tehdy poprvé od emigrace vrátila do Československa. Jak Hana Mandlíková vzpomíná na zápas, ve kterém domácí publikum nakonec fandilo především její soupeřce Navrátilové, Libor Bouček mluvil s Hanou Mandlíkovou přímo na pražské Štvanici.
1: Ještě než jsme došli sem do Airstreamu, tak na pikosekundu jsem sledoval věc, která je unikátní, jak jste se potkala s panem Šavrdou, s panem Kodešem, se skutečnými ikonami a těmi, kteří byli inspiracemi pro děti.
2: Ano.
1: Tak cítila jste, že teprve teď vlastně se zcela svobodně vracíme ke všem těm ikonám a že ten český tenis je generačně fakt propojen, že najednou se tady potkáváme a že dojde k tomu setkání vás a Lindy Noskové, že teprve tohle je ta změna?
2: Já si myslím, že to je strašně krásný, že to tak je, že jsme všichni, jakože za toho komunismu byl závist i mezi těma hráčkama, prostě, jako rozumíte mi, jakože třeba ta dokázala ta víc a ta víc a ta víc a jako já mluvím o své generaci třeba, jo? Že to tam nebylo prostě čistý, jo? Že ten komunismus prostě do těch lidí jakoby pouštěl jakoby injekcí závist, strach, nesvobodu, prostě udělal z těch lidí ne, jak bych to vysvětlila, jako neudělal z nich čistý lidi. A já myslím, že ta svoboda tomu prostě jakoby pomohla, že ti lidi se jsou už úplně normální, mají druhý, jeden druhýho rádi a tak dále. Já vidět Honzu, to byl vždycky pro mě ikona, to byl pro mě jakoby příklad. Já jsem ho sledovala pod Vrbou na Spartě a to byl můj jakoby idol, že jo. A Vláďa taky, že jo, to byl na Štvanici, ale byla na Spartě, takže, ale taky jsem ho, koukala jsem, hráli jsme proti mým ligu. Prostě to jsou lidi, kteří to všechno tohle to začali, jo.
1: Jak moc byl úspěch v tom tenise tím motorem právě proto, aby člověk mohl být svobodnější, mohl cestovat po světě?
2: Za komunismu.
1: No jasně, no. Za tu vaši éru. Jestli i tohle byla ta složka, že to nebylo jenom chci být nejlepší ve sportu, který dělám, ale že já mám možnost toho úniku.
2: No, vy jste musel být nejlepší, to bylo zase další bod, že? Vy jste musel být v tom Československu nejlepší, abyste mohl cestovat. To znamená jedna, druhá v Česku. A pak jste mohl cestovat. Ostatní měli strašné komplikace cestovat, že jo? Takže to vás hnalo k tomu, abyste opravdu byl nejlepší a pak, já jsem to vždycky brala jinak, já jsem vždycky byla svobodná, vždycky, já kdybych nebyla svobodná, tak bych utekla, jo, takže a to jsem právě chtěla, to jsem ještě chtěla říct na tom dvorci, že v podstatě byla jsem smutná, těm divákům, že fandili Martině, to jsem byla smutná, ale pak jsem si to obrátila v tu pozitivní věc, že v podstatě, kdyby nebylo té Martiny, tak já jsem emigrovala, protože oni, jak Martina utekla, tak věděli, že když mi nedají svobodu, tak uteču taky a to už by nezvládli. Takže já té Martině musím poděkovat v podstatě, jo. A ona si zasloužila každý ten potlesk tam, když tady přijela. Takže já jako v momentě to bylo jako takový nepříjemný, ale pak jsem si to takhle, a je to opravdu pravda, jakože.
1: A mluvili jste o tom někdy spolu s Martinou, protože já jsem tady zmiňoval v tom životopise ten hezký okamžik, když jste vyhráli US Open spolu. Jestli jste se k tomu vracel.
2: O tomhle jsme momentálně nikdy jakoby nemluvili, no. Nemluvili jsme o tom.
1: A jenom pro tu představu. Člověk přece musel vnímat, že to není nefandění československému výběru, ale že to je
2: režimu.
1: Nějaký symbol vzdoru tomu režimu. No. Ale to musí být strašně těžký pro sportovce, který tady bojuje o čtvrté vítězství v poháru federace v řadě. Si to v hlavě přepnout.
2: Bylo, tak mě malem taky vyhodili po tom deblu, že jsem to byla tak už naštvaná, že prostě se malem zbořila toho rozhodčího. No ale to už je pást, no. To už.
1: No když to vezmu tenisově, tak to bylo vlastně zajímavé, že prostě to skončilo tak, jak to skončilo, ale ten debl se ještě hrál. Kde jste
2: jsme se vrátili do šatny.
1: No to si musíte.
2: Po tom singlu, já jsem se vrátila, Helena, holky byly v šatně a já říkám, holky, já na to kašlu, já toho debla hrát nebudu. A Helena se přidala a řekla, že taky nebude hrát, no a pak nějak pošlo nějakýho papaláše asi a nebo já nevím, kdo tam přišel a řekl, musíte hrát, tak jsme hráli, no.
1: No asi ta motivace.
2: Ale to byla ještě jedna zajímavá věc, když my jsme...
1: A ještě jdete hrát Debil proti Pam Shriver, takže opravdu proti absolutní...
2: Martin, ne, Pam Shriver, no. Ale tam byla ještě jedna velice jako zajímavá věc, že opravdu tady bylo to hodně, hodně těžký, že před tím začátkem toho Federation Cupu nastoupí všechny týmy nad kurt, že jo? A za mnou přišel nějaký papala, já už si nepamatuju, co se jmenoval, a říká mi, vy musíte jakoby představit týmy a představit Ameriku, jako. A já říkám, ale nesmíte představit Martinu.
1: To vám řekl.
2: To mi řekl. Helena, já už si to nepamatuju, ale Helena to říkala. A já jsem potom říkala, jo, ono to fakt tak bylo. A nesmíte představit Martinu, můžete je představit jakoby... všechny v týmu, ale Martinu představovat nebude. Já říkám, no tak si řekněte to někomu jinému, kdo to bude říkat, já Martinu představit, já ji představovat budu. A nikdo mi to jde to. Tak to nějak nevím, asi to nechali, no a já jsem normálně Martinu představila v angličtině i v češtině. Oni nechtěli prostě, abych ji vůbec, řekl, že tam není, ne, tam nestojí. Umíte si to představit tohle?
1: No já si to právě představit umím, protože jsem částečně v té době žil a v tom roce 1986 si naprosto přesně vybavuju, jak komplikované bylo třeba nejít do prvomajového průvodu.
2: No.
1: A byť to může znít v roce 2026 jako lapidárně a jednoduše, tak to, že jste jí představila, bylo opravdu jako hrdinský kousek.
2: To byl hrdinský kousek. A jako mě v tyhle ty, jako mě táta strašně jakoby vždycky mírnil, jo, ale já prostě jsem byla takový rebel trochu v těchto těch věcech, že mi to bylo úplně jedno, jako jo. Nebo vám řeknu story, kterou jste v životě, jako jestli chcete teda.
1: No já vždycky.
2: My jsme nebyli schopní hrát ve čtyřech zemech jako komunistická strana. Chile, South Africa a ještě dvě, ty už si nepamatuju. No a já jsem byla pozvaná na nějakou exhibici v Chile a tam jsme nesměli jako s českým pasem, že jo. A to ještě se mnou chtěli brácha, takže ztratil pas český a ten poslal mě do Holandska, já jsem mu tam dala chilský víza, on si tady zažádal o novej, no a já ho ztratila v Paříži. Odletěli jsme a já jsem hrála normálně tu exhibici, že jo. No, odletěli jsme zpátky, no, letěli jsme do Prahy a já, dej mi ten pas, já ho spálím. Tak jsem spálila ten, kde měl ty český víza a pak jsme přijeli ten na Spartu a přišel za mnou právě pan Cuk a měl jsem mu takový proslov, jo. A takže to byly takový harakýry, co jsme museli prostě, já měla v jednu dobu asi 7 pasů, protože potřebujete víza do každé země a my jsme cestovali, takže tam byl jeden pas třeba na já nevím, do Ameriky, do Německa, všude. My potřebovali víza všude.
1: A v té souvislosti naprosto přesně jste ilustrovala to, že byla povinnost být absolutně nejlepší.
2: No
1: protože kdyby
2: ano,
1: ten sportovní
2: ano.
1: výkon pokulhával, tak za tohleto harakiri přijde i trest.
2: Přesně tak. A nejenom to, ale oni si věděli, že když potom jste opravdu známá ve světovém tenise nebo ve světovém nějakém sportu, tak jste globálně známí. A oni mají potom začali mít obavy, že prostě se z toho udělá strašný humbuk a bude problém. To byla jediná šance, že jste prostě musel být dobrý. Vyhrávat a být dobrý.

0: projevy počasí. Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Kocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech od 8 hodin večer do 8 ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku.
1: Sport.
0: Sprint velké ceny Nizozemska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Brit odstartoval z pole position a vedení udržel až do cíle. Druhý skončil Leclerc z Ferrari a třetí Norris z McLarenu. Domácí Verstappen dojel šestý. V 16 hodin startuje v Zandvoortu ještě kvalifikace na nedělní hlavní závod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Brně je ucpané dálnice a zavřená silnice 19 u Obrataně. Na dálnici D1 po pojíždění kolony v Brně směrem na Ostravu. Zdržíte se 10 až 15 minut před omezením na 196. kilometru. Hodně ucpaná je v Brně taky Vídeňská směr Mikulov. Na dálnici D52 před sjezdem na Modřice je tam zúžení. Zavřený pravý jízdní pruh a postojíte až půl hodiny od nákupního centra Futurum. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 4. kilometru až k D1 k omezení. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště buďte opatrní v omezení za sjezdem na Jesenici. V pravém pruhu v omezení stojí nepojízdné osobní auto, pouze výstražný trojúhelník a je to v zatáčce. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Obrataní neprůjezdná. Za odbočkou na Věžnou a Černovice se srazila tři auta. Je to nehoda se zraněním. Policisté odklánějí dopravu na Černovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, během noci se ojediněle vytvoří mlhy, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 6. Zítra má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty zítra 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách většinou kolem 13. A vád má slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
3: A se zmínkou o tom, že golfistka Sára Kousková, dnes už bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě, Štěpán Macháček nebo zpěvačka Leny. I oni byli tento týden hosty radiožurnálu a hned, jakmile doznějí Google Dolls, budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co v rozhovorech zaznělo.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: S vámi je Radiožurnál, zmínka o tom, že zpěvačka Leny přitvrzuje a naplno se přiklání k rockovému žánru. Důkazem je nový singl Casanova, který za chvilku uslyšíte, a je také předzvěstí nového alba Good Omens, které vyjde 25. září, tedy v den zpěvaččiných narozenin. Co Leny tvůrčí svoboda přináší a proč už nechce naplňovat očekávání ostatních a vlastně jaký má dnes vztah ke svému nejznámějšímu hitu Hello. Na to vše se ptal Libor Bouček.
1: Co s tebou dělá to Hello, když to takhle slyšíš v éteru? Já jsem tě pozoroval, protože mě zajímalo vlastně jako, co bude nonverbálně vidět, ale co jsi prožívala?
2: Já už ani nevím, jak jsem se tvářila.
1: Já, kdybych to měl posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu popsat, že jsi to vlastně tak jako přešla. Že to prostě hraje, že to je ta standardní součást, není tam už příliš emocí, jako byl tam takový lehký úsměv, ale prostě tak to jako odběhlo.
2: Tak to je. Tak to beru. Jako, no. Jo, beru to, že tak to prostě je a tak to plyne a už jako tvoříme dál, ale je pravda, že Hello je moje osudová písnička, je to láska a je to hlavně láska pro mě na pódiu, protože vidím, jak lidi se s tím jako stotožňujou, s tou věcí a jak jí zpívají, a bylo to vidět i předtím, než jsme ji vůbec vydali, tak jsme ji hráli vlastně na nečisto. A ty lidi okamžitě rovnou reagovali, takže oni byli můj podnět, proč tu písničku vlastně nahrát a vydat.
1: No, má ještě jeden aspekt, zněla jako ústřední melodie domácího hokejového šampionátu Zlatého pro české barvy před 2 lety v roce 2024. A tam měla, kromě toho, že si to všichni zpívali, tak to mělo ještě jeden efekt, že se stalo to, že všichni to brali jako ten signál se uklidnit a začít se soustředit. Je to fakt jako magická věc. Ale jak se žije s interpretem, s vědomím toho, že docílit podobnou sílu jako bude nesmírně náročný v těch dalších.
2: No to určitě, jako ne nadarmo.
1: Jako přemýšlím, jestli něco, ale prostě ano, i v té mojí práci vlastně si člověk přijde, no tak to už nezažiju vlastně.
2: Jako ne nadarmo se tomu říká i jako kletba prvního alba, no. Že jo? Protože jak tvůrčím procesem jako si řekneš, prostě seš trošku afektovaný tím, jo? Protože prostě ty složíš nějakou písničku, která prostě vystřelí nahoru raketově. A samozřejmě taky ne nadarmo se říká, není těžký jako vystřelit, ale je těžký se tam udržet.
1: Ta
2: jako,
1: obhajoba je vždycky náročná.
2: Ta obhajoba je ta challenge. A stejně tak i ty okamžiky, které to Hello přináší. Já si myslím, že to mi bylo 22 nebo 23, když jakoby to Hello vystřelilo. A ty okamžiky, kdy my jsme byli v Itálii a teď prostě hraješ v nějaký obrovský hale nebo v nějakým, na nějakém stadionu tam a nemyslím si, že jsem si to tak uchovávala v paměti, jako bych to třeba dělala dneska. Protože dneska, ale to je věkem, že jo? Že věkem si uvědomuješ, jak moc ten čas utíká a jak je potřeba si jako udělat jako otisk tý daný, jako tu vzpomínku si uchovat. A já si myslím, že tehdy to bylo prostě rychle. Tady jedeme do Itálie, tady jedeme do Německa, tady ranní show, tady prostě hraní, já nevím, s Imagine Dragons ve Veroně a ty to vlastně jako
1: talk
2: vstřebáváš.
1: Talk show s Adele.
2: Talk show. No a vlastně jako prostě jedeš, jako, jo, a vůbec si neuvědomuješ se nad tím jako pozastavit a říct si, tak teď si to jako vychutnám.

0: Leny dozněla, pojďme k jiné dámě. Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour. Letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. S moderátorem Liborem Boučkem mluvila o tom, jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou i o tom, co rozhoduje o výsledku na největších turnajích.
1: Co je nebezpečnější pro vás jako hráčku? Ta pochybnost, že na světovou špičku nemám, anebo poznání, že na ní mám. To poznání, které jste získala vlastně za ten poslední kalendářní rok.
2: To poznání bylo moc příjemný. Určitě to bylo jako úžasný v tom, že člověk opravdu si už dokáže dosáhnout na ty nejvyšší příčky a že to je hlavně reálný. A o tom to celý bylo. A nebezpečný, no, samozřejmě pochyby jsou nebezpečný. Já se každý den učím golf, si říkám. Každý ráno. A
1: je to záležitost dokonavá? Dá se to dokončit? Existuje moment, a to nejen u vás, ale obecně i u těch hráčů, kteří jsou na té profesionální úrovni, že si můžou jednoho dne říct, no už to umím.
2: No, tak to je to největší golfový klišé, jak to všichni víme. Ale je to roztomilý, protože člověk by se tam strašně rád dostal, ale my, co to hrajeme už nějaký ten pátek, víme, že to samozřejmě není možný.
1: Dá se před tím kolem, které jdete hrát, projektovat ten výsledek? Že si řeknete, tak tohle bude, tak cítím dneska, že to bude 2 až 10. Dá se to?
2: Já myslím, že člověk asi nějak skrze ty třeba aktuální podmínky větru nebo toho počasí dokáže odhadnout, jak to hřiště se bude hrát, nebo dle tvrdosti greenu, podle toho nastavení jamek, tak může mít nějakou představu, ale to svoje skóre vlastně nikdy nemůže odhadnout, protože to se děje až v té hře, až když odpaluje do toho míčku a ten míček skáče, a ať už do lesa nebo do jamky.
1: Máte vy vypozorované ty podmínky, které jsou pro vás nejlepší? Jestli je to déšť, nebo lehký vánek, nebo trochu mokro, nebo absolutně suché fairwaye?
2: Asi, co se týče těch přírodních podmínek, to nedokážu říct. Spíš bych řekla to nastavení v hlavě, které se ukázalo, že když ho dokážu opakovat, tak i ten výsledek pak nějakým směrem se ubírá. Ale je to hrozně nevyzpytatelný. Ten golf je tak krásný a strašný v tom, že to člověk opravdu nemá všechno ve svých rukou a opravdu se může soustředit jenom na to, co může ovlivnit.
1: Opět promluví aspirující, velmi jako těžce aspirující amatérský sportovec. Musím se dotknout toho nastavení v hlavě. Jak se ta hlava dá nastavit? Na to existují nějaká cvičení? Nebo jak vy, profíci, si tu hlavu nastavujete? A co si z toho můžeme my, amatéři, vzít?
2: Já myslím, že to základní nastavení té hlavy pro mě osobně, co mi funguje, abych hrála nejlíp, je takový, abych každý ráně dala nějaký to svoje maximum v přípravě, abych si prošla nějakou tu svou rutinou a připravila všechny ty aspekty toho švihu na to, jak ten míček odpálím, ale abych se zároveň dokázala smířit s tím, že potom, co tu ránu provedu, tak už s tím nic neudělám.

0: Posloucháte výběr z pořadu Host Radiožurnálu. Všechny rozhovory jsou vám stále k dispozici na našem webu, YouTubeovém kanálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. 13 let jste ve vysílání Radiožurnálu mohli poslouchat Štěpána Macháčka a jeho reportáže z Blízkého východu. Tato jeho profesní etapa skončila a Libor Bouček si ho při té příležitosti pozval do pořadu Host Radiožurnálu a ptal se na to, jak se v uplynulých letech změnil blízkovýchodní region a na to, jak se Štěpán Macháček dostal ke koupi opuštěného nádraží v Krušných horách.
1: V jakém stavu to bylo, když jste si tedy řekli s manželkou Barbarou, že do toho jdete? Tak co si mám já představit?
2: Tam asi byla rozpadající se budova.
3: Opuštěná nádražní budova bez střechy prakticky už zarostla totálně plevelem a řekněme nepřístupná včetně toho okolí. Hromady sutin, odpadků, kde se po těch zbořených dalších drážních objektech to tam takto zůstalo a lidé se tam báli víceméně chodit i do toho, lidé z Kovářské, on to nádraží je trošku za obcí.
1: Asi kilometr mám pocit.
3: Zhruba tak. A nebylo to oblíbené místo, protože pokud tam někdo byl, tak to byli třeba nějací bezdomovci nebo takhle spíš tam vůbec nikdo nebyl a nebylo to oblíbené místo pro procházky. A to si myslím, že dneska už je úplně jinak.
1: No zároveň je tam možnost ubytování, proto, a to je další záhada, proto jste zvolili ty opuštěné vozy.
3: No, to nebylo takhle přímočaré, nebyl to plán a možná i proto se to lidem tolik líbí.
1: No tak protože jak k tomu došlo, protože najednou jsou hitláky na Kovářské.
3: No, chtěli, to nádraží bylo opuštěné i tam nebyl tady žádný vagon, jsme si říkali, bylo by hezké a tu mít aspoň jeden vagon, protože nádraží by měl být.
1: Ale jste měli tu romantickou představu toho roztomilého vagonku, ne?
3: Měli jsme o představu, že v něm budeme přespávat, protože ta nádraží budeme ještě opravovat desítky let a nebylo kde spát. Jenže pak se to začalo líbit ten vagónek, který jsme skutečně učinili roztomlým, tak se začal líbit kamarádům a pak dalším a dalším lidem. A tak jsme ho vlastně otevřeli veřejnosti. Mm-hmm. Byl jeden, byli čtyři. Ještě se k nám přidal pak kamarád, který opravuje taky jeden drážní objekt na nádraží Kovářská. No a nakonec
1: to je Pavel Polák.
3: To je Pavel Polák, konec konců bývalý kolega rozhlasový.
1: Další hlas, který patří k Českému rozhlasu.
3: Přesně tak. A nakonec se z toho vyklubala úžasná věc, že lidé tím, že se ubytovávají v těch našich vagonech, tak díky nim, díky příjmu z toho ubytování, můžeme pokračovat v rekonstrukci toho nádraží. Jinak by se to už neutáhli z nějakých vlastních platů.
1: Tomu rozumím, ale přesto. Vy jste teda někam došli, tam byly ty vagóny a vy jste řekl, dobrý, já jsem Macháček, dejte mi ty vagóny. Takhle to bylo?
3: No tak dejte, tak drzej jsem nebyl, ale
1: dobře, kolik by stály tyhle vagóny?
3: Tehdy to byla cena šrotu, takže se to zvážilo na váze a vypočítalo se, kolik by asi tak zhruba ten šrot vážil.
1: A to jste teda ty vagóny následně opravdu vezli z toho Ústí nad Labem na tu Kovářskou?
3: Přivezla nám je lokomotiva, bylo to ve kupní smlouvě, že si je převezmeme na Kovářské a tak se i stalo.
1: Jaký to bylo, když ten pocit, když tam přijeli ty vysněný vagóny?
3: Přijeli s náma. My jsme věděli, že pojedou přes Chomutov a tak jsme se svezli do Chomutova autobusem a naskočili jsme si už do těch svých vagónů s vědomím samozřejmě tedy strojvůdce, ale bylo to skvělé, protože jsme se nahoru, do těch hor a do Kovářské už vyvezli z těch svých, tehdy ještě v příšerném stavu, ale svých vagonech.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli s tebou fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Čau.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 15 hodin. A zprávy má Ondřej Látal.
7: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Írán podle tamní tiskové agentury IRNA povolil několika iráckým tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Fotbalisté Slovácka nastoupí v Mladé Boleslavi. Ligový lídr Slavia bude hostit Bohemians. Kolona popojíždí na dálnici D52 na výjezdu z Brna ve směru do Mikulova. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat asi týden, říká Pilný.
9: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
7: Tehrán údajně povolil několika iráckým ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem, informovala o tom iránská státní tisková agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků předsedy iránského parlamentu Mohammada Bagera Galibafa během návštěvy Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu dál uzavřený. Tehrán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout. Les Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa. Ten je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách anebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů.
10: Benoît Kaplan z vedení departmánu Seine-et-Marne vyzval turisty, aby chodili jenom po vyznačených trasách a v lese nerozdělávali oheň. Plameny tam v červenci spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči stále dohašují ohniska. Les Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Díky blízkosti hlavního města je populární mezi Pařížany. Oblíbili se ho i horolezci kvůli pískovcovým skalám. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je kvůli suchu a vysokým teplotám jednou z nejhorších v historii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků více než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali taky hodnotu cukru v nápojích. Více než polovina byla přeslazená, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
11: Nejvýraznější překročení limitu cukru v nápoji jsme zaznamenali ve školní jídelně Praze 4. V meltě s mlékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř sedminásobné překročení doporučené hodnoty.
12: Sport. Fotbalisté Slávie budou hájit vedení v tabulce šance ligy. Od 20 hodin se představí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Bohemians. Třetí Mladá Boleslav se v pátém kole už od 17.00 utká se Slováckem. Tým z Uherského Hradiště dosud v sezóně ani jednou nevyhrál. Mladá Boleslav naopak zatím neprohrála. O síle soupeře mluví trenér Slovácka Jan Jelínek.
4: proces, který tam nastavili, tak teďka přináší to ovoce. Během prvního půl roku si analyzovali vlastně věci, které potřebovali napravit, přivedli hráče na doplnění, kteří jim scházeli do toho systému. Ještě vlastně se jim roztříštila ta střelecká potence na více hráčů, což vždycky pro ten tým je velice důležité.
12: V 17 hodin začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport taky zápas Sparty na hřišti Artisu Brno a Zlína s Libercem. Radiožurnál nabídne ze všech duelů živé vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na dálnicích v Brně a omezení u Berouna na D5. Na D1 v Brně směrem do Ostravy postojíte v koloně asi 10 minut po pojíždí před zúžením na 196. kilometru. Hodně ucpaná je v Brně Vídeňská, směr Mikulov. Na dálnici D52 je tam před sjezdem na Modřice zúžení. Postojíte až půl hodiny od nákupního centra Futurum. Kolony i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od sjezdu na Chrlice až k omezení u D1 a je to asi na 10 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor u Berouna. Na 17. kilometru na mostě přes Berounku údržba v pravém jízdním pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za obrataní stále neprůjezdná. Za odbočkou na Věžnou a Černovice odklízejí následky vážné nehody 3 aut. Policisté odklánějí dopravu na Černovice. Možné komplikace čekejte teď na silnici 10 mezi Harachovem a Tanvaldem. Za odbočkou na Jablonec nad Jizerou spadl strom na vozovku a na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál. Je s vámi Michaela van Erne.
6: Z další informací nedlouho po 15. hodině Teherán dal několika iráckým tankerům s ropou povolení proplout Hormuzským průlivem. Doprava tam dál vázne. Některé státy zálivu ovšem zřejmě vymysleli dočasnou strategii, jak svou ropu i teď dostat přes tuto kritickou úžinu. Podrobnější budeme za chvilku.
8: Víkendový Radiožurnál
13: a Michaela van Erne.

0: Melanie C. dozněla, několik iráckých ropných tankerů dostalo iránské povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Dnes o tom informovala iránská státní agentura. A o usnadnění plavby mluvil také irácký prezident Nizar Amidi. Americký prezident Donald Trump sice přes týden na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na které označil Hormuzský průliv za nové americké území, ale na kritické situaci na moři to nic nezměnilo. I to teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Proč se Teherán uvolil dát iráckým tankerům zelenou na proplutí Hormuzským průlivem?
1: Tak podle iránské státní zpravodajské agentury bylo to zvláštní povolení pro irácké tankery jedním z hlavních požadavků, které Bagdád vznesl během nedávné návštěvy předsedy iránského parlamentu Mohameda Baghara Kalibáfa v Iráku. O tom, že Bagdád o exportu irácké ropy přes tu kritickou úžinu jednal právě s iránskými činiteli, potvrdil i irácký prezident Nizar Amidi. Podrobnosti o tom, kolik třeba tankerů bude moc projet, ale neznáme. Zřejmě nicméně proplují tu takzvanou iránskou trasou, o které tedy Teherán tvrdí, že je zatím stále ta jediná autorizovaná cesta přes Hormuzský průliv a přes ní se taky dostává dál ze zálivu i iránská ropa. Teherán ale podle iránských úřadů teď znovu mluví s Ománem o tom, že by obnovili jednání o té už dřív diskutované nějaké společné trase.
0: Jak výrazný propad v exportu ropy prožívá Irák kvůli krizi v Hormuzském průlivu?
1: Uzavření úžiny snížilo podle Bagdádu irácký export ropy až o 70% a na peníze to vypadá tak, že měsíční příjmy z ropy klesly z přibližně 7 až 8 miliard dolarů na přibližně 1,5 miliardy dolarů. Přes úžinu před začátkem války tedy proudilo asi 95% irácké ropy a Irák podobně jako i další státy zálivu hledají nějaké jiné cesty. Irácký premiér Ali Zajdi například včera oznámil, že Bagdád pracuje na rozšíření už existujícího exportu ropy přes turecký přístav Čehan a taky na zahájení exportu například přes syrský přístav Banias nebo i třeba jordánský přístav Akaba.
0: Alternativní cesty pro ropu rozšiřují i další země zálivu, ale zatím jimi putuje jen část vytěžené suroviny a další míří stále po moři. Jano, jak se státům zálivu daří dostávat svou ropu přes kritickou úžinu?
1: Tak americká televize CNN přišla s článkem, ve kterém popisuje, že v posledních týdnech přibylo takových super velkých tankerů na převoz ropy, které průlivem proplouvají s vypnutými navigačními systémy. Ony tak zmizí z mapy ještě v zálivu a po nějaké době se objeví na druhé straně u pobřeží Ománu nebo Spojených arabských emirátů. A přestože ta plavidla zmizí na chvíli z těch námořních dat, tak se stále můžou ukázat třeba jako tečky na satelitních snímcích. A ty snímky taky ukazují, že lodě potom zakotví často vedle jiných tankerů a po několika dnech se vrátí skrytě do zálivu. Podle CNN je to součást nejnovější taktiky ropného průmyslu, kdy tedy tankery skrytě v noci plouvají přes průliv takzvanou ománskou trasou s doprovodem americké armády. Cílem je tedy vyhnout se útokům iránských dronů, které na tankery u ománského pobřeží právě opakovaně útočily. No a s pomocí amerického námořnictva si saudsko-arabské, kuvajtské, katarské a emirátské ropné společnosti údajně pronajaly právě ty velkokapacitní ropné tankery, které proplují do ománského zálivu, tam přeloží tu ropu na čekající tankery, které jsou už vlastněné jejich zákazníky a ty super velké tankery se potom vrací průlivem zpět, ty další potom plují tou další trasou do těch zemí určení.
0: Informace ověřila a zprostředkovala Jana Karasová. Díky moc a hezký den.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o

V minulosti to bývala jedna z nejvýznamnějších oslav během celého roku. Žně skončily, obilí bylo ve stodolách a hospodáři pak na svých statcích pořádali takzvané dožínky. Dnes už tato tradice tak rozšířená není, ale dožínky právě dnes pořádají třeba v Kroměříži. Je tam i náš reportér, za chvilku se za ním vydáme.

0: Damiano David a další muzikanti. Dosečky, ožinek nebo obžínky, tak se jim říkalo v minulosti, my je však známe jako dožínky. Ve Zlínském kraji konec žní, a tedy i hospodářského roku. Už 20 let slaví pokaždé společně. Oslavy pořádají tradičně v Kroměříži a tam je i náš reportér Michal Sladký. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Já jsem právě teď stejně jako další tisíce lidí v Podzámecké zahradě, kde se od chvíle, kdy jsem dopoledne dorazil do Žínkový průvod, odehrává ta hlavní část programu. Střídají se tady nejrůznější folklorní soubory. Hudební program je ale pouze jedním z lákadel. Velké vyžití tady mají i děti, pro které organizátoři připravili takzvaný zemědělský svět s naučnou stezkou. Spousta z nich si právě teď užívá bludiště nebo pyramidu ze slámy a také zrniště, což je jakási obdoba pískoviště, kde je ale stylově místo písku zrní.
0: A co ještě je v Kroměříži pro návštěvníky připravené?
1: Je toho opravdu velká spousta. Zájemci si tady můžou vyzkoušet, jak naši předkové dříve mlátili obilí cepem, projet se pod zámeckou zahradou kočárem nebo si nakoupit regionální výrobky na dožínkovém jarmarku. Zamířit můžou lidé i na velké náměstí, kde je výstava zemědělské techniky. Celý program dožínek dnes zakončí koncert moravského písničkáře Tomáše Kočka, ale ještě zítra v 10 hodin se v kostele svatého Mořice uskuteční děkovná mše svatá za úrodu.
0: Michale, v Kroměříži konec žní společně slaví už 20 let, ale tradice dožínek je mnohem delší, starší.
1: Určitě. Dožínky patří mezi nejstarší lidové tradice. Jejich smyslem byla oslava ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období. Většinou se odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasi zaplatit.
0: Jak už zaznělo, dožínky symbolicky zakončují žně. Jaká je tedy vlastně letos úroda?
1: Na to jsem se zeptal předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka. Podle něj jsou výnosy u všech plodin zhruba o 15 až 20% nižší než v minulém roce. Vzhledem k extrémnímu suchu ale očekávali horší výsledky, takže jsou poměrně spokojení, protože dobrá je i kvalita zrna. Zemědělce podle ředitelky komory Jany Brázdilové spíše trápí výkupní ceny, které jsou podnákladové, když je sráží levné dovozy obilí ze zahraničí, takže hospodaří ve ztrátě.
0: Reportér Michal Sladký, poslem těchto zpráv. Moc děkuji, hezký den a příjemnou zábavu.
1: Hezký den všem, naslyšenou.

0: 15 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Ondřej Látal.
1: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% hrubého domácího produktu. Je to o 1,6% bodu víc než letos. Babiš to řekl televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti v noci útočily ukrajinské drony, způsobily požár ve skladu. Informovali o tom ruské úřady. Podle nich při ukrajinských útocích na Rusko zemřelo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Podle Kyjeva přes tyto sklady

0: Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezóny. 30-letý fotbalista, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Prahou a taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna vázne provoz před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se zhruba na 18. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 kolony taky v Brně popojíždějí ve směru do Ostravy před omezením na 196. kilometru a opět je to do 10 minut. Větší fronty čekejte v Brně na Vídeňské směr Mikulov. Před sjezdem na Modřice je zúžení a postojíte až půl hodiny od nákupního centra Futurum. Dá se to objet vjet z Brna po bratislavské dálnici a přes Modřice se vrátit na Vídeňskou. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí kolony u Berouna. Na 17. kilometru pracuje údržba v pravém pruhu. Dojíždí se do krátké kolony, brzdí se do zastavení, opatrně dojíždějte. Ještě dálnice D11. Na D11 ve směru z Prahy do Jaroměře zbystřete na konci dálnice. Na kilometru 107 za sjezdem na Semoň narazilo po smyku auto do svodidel. Stojí v levém pruhu, jsou tam policisté, pohybují se na vozovce, opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne čekáme přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
3: A také se zpěvačkou Pink. Hezké odpoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdní.

Jediný stadion z mramoru na světě najdete v Aténách a Řekové jsou na něj náležitě pyšní. Panaténský stadion nese přezdívku Kali Marmaro, krásný mramor, jenže počasí a miliony návštěvníků za dobu delší 100 let

0: kapela Limp Bizkit, s vámi je Radiožurnál. Žvíkačky, vysoké podpatky nebo sladké limonády zanechávají stopy na panaténském stadionu z bílého mramoru. Dějiště prvních novodobých olympijských her v Aténách prochází vůbec poprvé důkladnou očistou. Víc o tom zjistil Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co je to za stadion?
1: Panaténský stadion, taky se mu vlastně říká Panathinaiko. Vyrostl koncem 19. století na místě starověkého stadionu. Architekti respektovali tehdejší antickou podobu toho stadionu, takže má tvar písmené U a kolem toho U je 47 poměrně strmých řad sedadel. Všechny jsou z bílého mramoru, ze stejného materiálu mimochodem jako aténská akropole. A celkem se tam vejde asi 80 tisíc lidí.
0: A jak se ten stadion využívá teď?
1: Po těch už zmíněných prvních novodobých olympijských hrách před přesně 130 lety se stadion používal na všechny možné typy akcí. Byly tam rockové koncerty, módní přehlídky, boxerské zápasy, ale taky třeba různé oslavy. Dokonce se tam v 60. letech organizovala shromáždění tehdejší řecké vojenské diktatury. Dnes je to ale podle řeckého serveru Neos Kosmos jedno z turistických lákadel Aten. Mimochodem, já jsem to zjišťoval právě koncem 60. let. Panathinaiko chvíli využíval taky místní basketbalový klub AEK a je tam taková drobná česká stopa. V roce 1968 před 80 tisíci fanoušky porazili místní Řekové ve finále evropského basketbalového poháru basketbalisty z USK Praha. Ale po tom všem tom používání je tady ten stadion potřeba pořádně vyčistit.
0: A jak se vlastně čistí stadion z mramoru?
1: Velmi opatrně a šetrně. Pracují tam celé týmy restaurátorů. Právě server Neos Kosmos barvitě popisuje, jak se ty časem už zčernalé žvíkačky odstraňují pomocí páry na čištění mramoru a fleků od třeba dávno rozlitých limonád. Potom používají nízkotlaké proudnice, vysavače a odsavače. Vlastně, aby ten materiál, aby ten mramor nepoškodili a zároveň, aby tedy odstranili ty letité nánosy, špíny a plevele.
0: Kolik to celé stojí?
1: Tak přesné náklady nikdo nezveřejnil, ale celé to platí řecký magnát Evangelos Marinakis, jinak taky mimochodem majitel fotbalových klubů Nottingham Forest a Olympiakos. A na tu rekonstrukci dohlíží řecký olympijský výbor a podílejí se na tom odborníci z řeckého ministerstva kultury, protože ten stadion je kulturní památka. Takže stát do toho nevložil nic, jenom obecnou píchu na ten stadion, kterému Řekové přezdívají Kali Marmaro, krásný mramor.
0: A kdy bude ten mramor zase krásný?
1: Tak čistit budou do konce roku, ale tu část stadionu ve tvaru podkovy, ve tvaru U chtějí stihnout do 10. září, takže na to mají už jenom asi 3 týdny. To se tam totiž bude slavnostně předávat pochodení letních olympijských her mládeže.
0: Tak držíme palce Jiří Chábera a jeho informace. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.

tedy svým z hudby. Lipno je v těchto dnech dějištěm Čes-Lipno Sport Festivalu. Dnes jsou na břehu v hlavní roli běžci a podhrází vodní slalomáři. Za naším reportérem se vydáme za moment.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly z hudby. V rámci Čes Lipno Sport Festivalu se dnes jeho účastníci můžou věnovat buď běhu nebo slalomu na divoké vodě. Festival ovšem nabízí i bohatý doprovodný program, workshopy zaměřené na různé sporty, namátkou třeba šerm, florbal nebo lezení a také koncerty. Na břehu Vltavy je reportér Kamil Jáša. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké je na jihu Čech počasí, ptám se, neovlivnilo program festivalu?
1: Teď nádherně, vysvětlo sluníčko, je pravda, že dopoledne trochu počasí pozlobilo účastníky festivalu, také organizátory. Pokud si dobře vzpomínám z toho několika denního programu Čes Lipno Sport Festivalu, tak jediný bod musel být zrušený, protože hustě pršelo, byl to večerní koncert, no a teď se o slovo přihlásila malá fenka, která tady proběhla vedle mě, možná je to také slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale vypadá spokojně, jak jsem říkal, tady u Lipna teď krásně svítí sluníčko.
0: A jaký byl program běžeckého závodu?
1: Běžecký závod dnes byl připravený vlastně v několika vrstvách. Program byl připravený tak, aby si na své přišli zástupci více generací a tak je vlastně postavený celý festival. Hlavním závodem byl ČT Lipenský půlmaraton. Kdo se na celou trasu necítil, tak se mohl vydat třeba na Kupran na 10 kilometrů. David Vaš a Němka Sabina Elnerová, to jsou vítězové dnešního závodu. Hned dopoledne se sportovci také vydali na Fileco rodinný 3-kilometrový běh. To je závod, který se vlastně svým způsobem také posunuje a rok od roku se vyvíjí. No to nasazení dětí v dětském závodě je opravdu nádhera.
0: A Kamile, co se bude na Lipenském festivalu dít dnes odpoledne a v neděli?
1: V neděli se festivalová brána uzavře, tedy pomyslná festivalová brána těch účastníků. Tady v průběhu několika dní bylo, řekněme, několik desítek tisíc. Dnes je toho na programu ještě docela dost. Frisbee, bouldering, parkour s Jaroslavem Chumem. No a protože pořadatelé v čele s Kateřinou Neumannovou si zakládají na propojení kultury a sportu, tak večer začne v 18 hodin a 30 minut další díl Čes Energy Festu. Zaspívá Tereza Mašková, program od 8:30, uzavře Jiří Korn. Myslím, že stojí za to dodat, že všechny festivalové aktivity jsou tady u Lipna pro účastníky zdarma, tedy sportovní i kulturní akce. No a zítra v neděli budou mít děti určitě ještě dost prostoru ke sportování. Jak jsem říkal, festival se uzavře odpoledne v 15 hodin.
0: Dodal Kamil Jáša. Moc děkuji a hezký den.
1: Hezké odpoledne.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
2: Deště podemleli železniční koridor u Benešova. Provoz bude omezený nejmíň několik dní. Spojené státy zavádějí 50% cla na další kanadské zboží. Jednání obou zemí na poslední chvíli zkrachovala. České volejbalistky se po triumfu nad Řeckem představí na domácím mistrovství Evropy proti Rakousku. Na D52 na výjezdu z Brna ve směru do Mikulova popojíždí kolona. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený pravděpodobně minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jenom po jedné koleji sníženou rychlostí, říká Kavka.
4: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
2: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném posázavském Pacifiku. Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvracení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun.
5: Kanadský premiér Mark Carney označil podmínky americké strany za nefér a v poslední hodině vyjednávání odvolal svůj tým. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak prohlásil, že americká nabídka pro Kanadu znamenala nejvýhodnější podmínky ze všech hlavních vývozců na americký trh. Kanada podle něj ale vznesla nové požadavky a ustoupila od dříve dohodnutých závazků. Ještě tento týden prezident Donald Trump opakovaně mluvil o tom, že dohoda je na spadnutí a dal týmům další 3 dny na vyjednávání. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi. Informovali o tom na síti X. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte a může proto být v ohrožení. Je asi 170 cm vysoký a má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie.
6: Sport. České volejbalistky čeká na domácím evropském šampionátu druhý zápas ve 2 dnech. Po úvodní výhře nad Řekyněmi 3-1 na sety dnes Brně změří síly s Rakušankami a zápasovou sérii bez dnů odpočinku zakončí v neděli proti favorizovaným Srbkám. Pokračuje univerzálka Monika Brancuská.
7: Jestli někdy jsme měli mít 3 zápasy za sebou lepší na začátku než na konci. Teď samozřejmě je euforie z toho, že se vyhrál první zápas, opadly nás nervy, protože myslím si, že jsme chystali se dost dlouho na celý mistrovství Evropy.
6: Utkání Česko-Rakousko začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat ve vstupech. A výškař Jan Štefela i po 4. v letošním ročníku atletické diamantové ligy skočil 220 cm. Na náměstí v polských Katovicích mu to zajistilo 10. příčku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Čmejkalkou, taky na plzeňské dálnici u Berouna. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte pomalejší provoz před Šmejkalkou, před omezením na 24. kilometru. Brzdí se u sjezdu na Benešov dost prudce a zdržíte se asi 5 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí kolony u Berouna. Na 17. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Popojíždět budete asi 10 minut, brzdí se za sjezdem na Navráž. V Brně postojíte až půl hodiny na výjezdu po Vídeňské směr Pohořelice a Mikulov. Je tam zúžení do jednoho pruhu před sjezdem na Modřice. Kolona se táhne od nákupního centra Futurum. Dá se to objet po souběžné silnici od Futura anebo po bratislavské dálnici a přes Modřice. V Českých Budějovicích vázne provoz na výjezdu po silnici 20 směr Písek. Fronta aktuálně od kruhového objezdu od Globusu až k omezení sjezdu na Hlubokou nad Vltavou a je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, říká Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenaly Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční Bouda, Pomezní Boudy 89 mm.
2: A zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
10: A s další informací, Rusko stále pokračuje v útocích na kyjevskou oblast, vysílá na ně naváděné střely i útočné drony. Ukrajina oproti tomu tvrdí, že zasáhla na ruském území rafinerii a přístav. Souvislejší budeme díky naší zvláštní zpravodajce na Ukrajině zanedlouho.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Ernest.

0: Rusko vysílá od noci proti Kyjevu naváděné balistické střely a drony. Terčem se staly okrajové části ukrajinského hlavního města i předměstí Brovary. Následkem útoků zemřeli nejméně dva lidé. Dalších 8 je zraněných, včetně jednoho dítěte. Včerejší ruský útok na obchodní centrum v Krivém Rihu má zatím 16 obětí, 130 lidí je zraněných. Ve spojení jsme se zvláštní zpravodajkou na Ukrajině Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se tedy situace v hlavním městě vyvíjí?
1: Ono od půlnoci zazněl tady poplach kvůli hrozbě vzdušného útoku asi 6x. Rusko během posledních 16 hodin zautočilo nejen naváděnými střelami, ale také bezpilotními letouny typu Šáhyd. Ty ale ukrajinské protivzdušné obraně v současnosti nedělají takové problémy jako právě třeba balistické střely, protože Ukrajina v současnosti stále má nedostatek protiraket proti některým dronům, proti některým typům střel, pardon. No a nyní k těm škodám. Ještě v noci ruská střela nebo její trosky zasáhly železniční podnik v kyjevském Darnickém okrese a při tom úderu tedy zemřel jeden člověk, železniční mistr. Další člověk utrpěl zranění. Útoky během dne pak poškodily třeba sklad, čerpací stanici a parkoviště na předměstí Kyjeva Boryspil. To je tam, co je vlastně velké mezinárodní letiště v současnosti, tedy kvůli válce nevyužívané. Právě při útoku na Boryspil zemřel další člověk a 5 lidí utrpělo zranění. Útoky na Kyjev tak každou chvíli pokračují, i když naprosto většinu těch raket a dronů se ukrajinské protivzdušné obraně daří sestřelovat, tak na lze očekávat, že by se ta situace v blízkých dnech zlepšila. V pondělí totiž Ukrajina slaví den nezávislosti. Bude to 35. výročí a bezpečnostní složky varují před tím, že Rusko pravděpodobně bude častěji útočit, bude k tomu využívat naváděné střely a navíc je i zvýšené riziko teroristických útoků v Kyjevě.
0: Masivnímu ostřelování čelila v noci také Oděsa. Katko, jaká je situace tam?
1: Útoky na oděskou oblast se soustředily hlavně na Černomorsk a na samotnou Oděsu. Útoky na oblast také poškodily vlakové nádraží Rozdělna. Železničáři se ale rozhodli tamní železniční provoz nepřerušit. Dnes přes den čelila útoku také Poltavská oblast. Poškozená zůstala civilní infrastruktura, včetně třeba distribučního centra jednoho z obchodních řetězců. Na to ruská armáda zautočila opakovaně. Po druhé to bylo, když už na místě zasahovali hasiči a ten útok poškodil jejich vozy. V Poltavské oblasti zůstala poškozená také železnice a jeden z dronů při dopadu způsobil požár části lesní oblasti. To se ale podařilo uhasit. Nikdo ale neutrpěl zranění.
0: Tyto informace pro nás měla Kateřina Havlíková. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Když uvidíte modré záchranářské auto nebo sanitku, patří s největší pravděpodobností báňské záchranné službě. Její příslušníci jsou vycvičeni na práci v extrémních podmínkách hluboko pod zemí. Dnes se pro veřejnost otevřela hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě. My jsme byli u toho, informace dodáme v zápětí.

0: Unikátní jeřáb, vybavení pro potápění ve velkých hloubkách, sanitky i speciální výcvikové centrum. To všechno si dnes mohli prohlédnout návštěvníci dne otevřených dveří báňské záchranné služby v Ostravě. Báňští záchranáři jsou vyškoleni na zásahy v extrémních podmínkách, třeba při závalech v podzemí.
1: Ti nejodvážnější tady zkouší unikátní kapsly. Jeřáb, který dokáže spustit záchranáře do hloubky až 1300 metrů.
2: Bylo to skvělé, bylo to fakt úžasné.
3: Super to bylo.
1: V takovém stísněném prostoru zvládli jste to?
2: Jo, zvládli. Nám je ta důlní tematika velmi blízká.
1: Je tady i spousta pamětníků.
4: V roce 1992 jsem tady skončil.
1: Vzpomínáte na starou práci?
4: Je, protože kamarádi nám umírají, že? A už se ani nepoznáváme, tak jsme se změnili.
1: Tak to zní a vypadá, když mají báňští záchranáři výjezd. Slouží pořád, i když těžba černého uhlí už skončila. Práce je dost, prozrazuje ředitel hlavní báňské záchranné stanice tady v Ostravě Josef Kasper.
5: My jsme vyhráli soutěž na likvidaci starých důlních děl. Třeba tady v Moravskoslezském kraji je zhruba 700 starých důlních děl, to někdy možná vidíte ty komínky. Třeba na Baníku se propadlo kus hřiště, takže když se to stane něco takového, tak my to likvidujeme. Tím, že máme monopol, vyhráli jsme to na 4 roky, máme monopol v celé České republice.
1: Tento týden taky záchranáři zasahovali na dole Jeremenko, uvízli tam v podzemí dva zaměstnanci. Velký zájem je pořád o báňské potápěče, mají speciální výcvik. Kromě nejmodernější techniky tady můžeme vidět i vzpomínku na takzvané orlické vraždy. Právě ostravští se tehdy na jejich objasnění výrazně podíleli.
6: Na vraždách určitě byli tady, jako můžete vidět tady staré masky, paradoxně oni jsou ještě furt funkční.
1: A jsou původní z té doby?
6: Jo, jsou původní z té doby, jo, opravdu. Máme tady ještě některé historické pamětníky, kteří tam na těch vraždách byli.
7: Tady vlastně je hráz, tam se jim napustí plyn, oni vezmou, odebírají vzorky, robí rozdíl.
1: No a tady jsme v chloubě báňských záchranářů ve cvičném poligonu, kde se dá nasimulovat nulová viditelnost, mlha, vysoká vlhkost vzduchu a vypadá to tady téměř jako dole v šachtě. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Policisté na Karlovarsku pátrají po muži, kterého podezírají z násilného útoku v obci Otovice. Poslouchejte zprávy, řekneme víc. 16 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Martin Benda.
1: Po ruských nočních útocích v Kyjevské a Záporožské oblasti zemřeli nejméně dva lidé, informovali o tom tamní úřady. V ukrajinské metropoli útok zasáhl železniční podnik. Moskva tvrdí, že v depu zaměstnanci prováděli údržbu a opravy lokomotiv, které jsou součástí nákladních vlaků přepravujících zbraně a vojenskou techniku. Záchranáři pokračují v pátrání po lidech ve vybombardovaném nákupním centru v Krivém Rihu. Ruské střely tam včera zabily 16 lidí, 9 dalších se pohřešuje. Hasiči v Česku měli kvůli nočním bouřkám 715 výjezdů, informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 240 případů. Následovaly jižní Čechy a Vysočina. Všechny stavy povodňové bdělosti už meteorologové odvolali. Teherán údajně povolil několika iráckým ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem, informovala o tom iránská státní tisková agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků předsedy iránského parlamentu během návštěvy v Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu dál zavřený. Teherán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout. Desítky policistů na Karlovarsku aktuálně pátrají po muži, kterého podezírají z násilného útoku v obci Otovice. Do pátrání nasadili vrtulník, psovoda nebo čtyřkolky. Policie o tom informovala na síti X. K útoku mělo dojít mezi

0: stojíte asi 15 minut. Objet se to dá po souběžné silnici od nákupního centra Futurum. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se rozjíždějí kolony u Berouna. Na 17. kilometru údržbu vozovky dokončili, projíždí se opět dvěma pruhy, objížďku nehledejte. Na silnici 55 pozor na výjezdu z Veselí nad Moravou směr Hodonín. V části zarazilice havaroval motorkář, na místě je sanitka a vybočuje se do protisměru. Nehoda teď na silnici 9 na průjezdu Českou Lípou. Dvě auta se srazila na výjezdu směr Nový Bor. Je tam i zranění, na místo tak pojedou i záchranáři a začíná se tvořit kolona. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude až 25. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
3: Doplním, že online zprávy z domova i ze světa jsou také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. To byla kapela Owl City. Plavba na Rýnu po vlnách veder a sucha znova pomalu ožívá, ale do normálního stavu má situace stále daleko. Některé lodě se na řeku ještě nevrátily. Na jednu z nich, která kotví v německém Duisburgu, se vypravíme za chvíli. Ještě předtím je tu pro vás kapela Lucie.

0: Po Rýnu se každý měsíc plaví miliony tun zboží a různého materiálu. V posledních týdnech to kvůli suchu a nízkému stavu vody v řece nešlo a hrozilo, že situace otřese i německou ekonomikou. Mezitím trochu napršelo, ale stav stále není ideální a některé lodě pořád zůstávají v přístavech.
1: Duisburg je největší říční přístav v Evropě a teď v něm kotví i nákladní loď Oil Tank 70.
2: Dieses Schiff ist hier noch am 31. Juli angekommen. Wir kamen mit Leerschiff von Rotterdam.
3: 31. července jsme se vrátili s prázdnou lodí z Rotterdamu a od té doby jsme tady. Určující pro nás bývá hladina řeky v Düsseldorfu, kam jezdíváme pro náklad. A ta byla tak nízko, že už jsme nemohli vyplout.
1: Kevin Tausch je mladý kapitán, Duisburčan, který má lodní řemeslo v rodině a se suchem se nesetkává poprvé.
2: Nur das erste Mal richtig war dann natürlich 2018, wo ich dann mal selber gefahren bin. Die ganzen Sandbänke werden ja freigespült.
3: V roce 2018 byly obnažené písečné břehy. To jsem znal do té doby jen z vyprávění. Pro mě to byla ohromná škola, protože loď jsem řídil čerstvě a v takových podmínkách si musíte opravdu pečlivě hledat tu hloubku, kterou proplujete. Jenže od té doby se extrémní sucho vrací stále častěji. Letos Rýn znovu prolomil historické rekordy.
2: Hat sich das jetzt noch mehr ins Extreme gezogen. Jetzt sind ja so viele historische Werte geknackt worden.
1: V jednu chvíli se dá Oil Tank 70 nečekaně do pohybu a začne manévrovat. To, když se snaží udělat místo sousední lodi, která kotví vedle ní, aby mohla vyplout na Rýn, a zároveň se snaží nepřekážet jiné lodi, která spoza ní do přístavu připlouvá. Hladina vody se sice zdaleka dosud nepřiblížila normálu a spíše odpovídá dosavadnímu historickému minimu z roku 2018, ale v přístavu je už živo.
2: Ja, wenn man jetzt schaut, jetzt fahren wieder viele Schiffe. Jetzt geht's natürlich los.
3: Hodně lodí už vyplulo. Uvidíme, jak to půjde dál. Předpověď není úplně růžová, ale deště v posledních dnech hladinu trochu zvedly. Jde o peníze. Musíš jezdit a vozit náklad. Když stojíš v přístavu, tak nevyděláš nic.
1: Říká duisburský kapitán, který se po třech týdnech v přístavu už taky pomalu chystá zvednout kotvy. Jeho snem je ovšem uvidět jednou Rýn úplně suchý. A to ne kvůli mamutím, klům nebo motorkám z druhé světové války, ale aby si aspoň jednou mohl opravdu prohlédnout a nastudovat dno, kterému se i s drahocenným nákladem musí stále častěji vyhýbat. Z Duisburgu Tomáš Havlín, Radiožurnál.

Tři zápasy ve třech dnech. Nabitým víkendovým programem vstupují české volejbalistky v Brně do domácího mistrovství Evropy. Dnes je čeká duel s Rakouskem. Jak náročný je to rytmus? Právě tím se budeme zabývat za chvíli. Teď Foster the People.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál z hudby za chvíli třeba Jana Kiršner, teď na volejbalovou notu. České volejbalistky zvládly dlouho očekávaný start domácího mistrovství Evropy v Brně, ale po výhře 3-1 nad Řeckem nemají žádný prostor na slavení. O víkendu je čekají hned další dva duely. Dnes to bude utkání s Rakouskem.
1: Náročný to určitě bude, ale na druhou stranu, jestli někdy jsme měli mít tři zápasy za sebou, lepší na začátku než na konci.
2: Říká volejbalová reprezentantka Monika Brancuská o nahuštěném startu domácího mistrovství Evropy v Brně. Po páteční výhře 3-1 nad Řeckem je na řadě sobotní duel s Rakouskem a hned v neděli další zápas se Srbskem. Blokařka Magdaléna Jehlářová ale připomíná, že pro volejbalistky nejsou tři utkání ve třech dnech zase takový nezvyk.
1: Liga národů nás na to celkem připravila, tam jsme většinou taky hrávali tři zápasy hned po sobě, takže je fajn, že je to takový herní rytmus, na který jsme už tohle léto zvykli, ale jo, je to jako hodně těžký, co se budeme a musíme teďka vždycky zregenerovat, vždycky to vypustit, hodinu slavit a potom už se soustředit na další zápas.
2: Zkušenost z nedávné Ligy národů zmiňuje i trenér českého týmu Janis Atanasopoulos.
3: For sure it's very difficult for everybody, for all the teams.
4: Samozřejmě je to hodně náročné pro všechny týmy, ale myslím, že jsme si už na toto tempo zvykli v Lize národů. Pravděpodobně vyzkoušíme nějaké nové hráčky a i na další zápasy se těšíme.
2: Hrát tři zápasy po sobě není náročné jen fyzicky. Hráčky se taky musí na každé utkání dobře zkoncentrovat. Podle univerzálky Brancuské nejde jednoznačně říct, jestli je taková porce náročnější pro tělo nebo pro hlavu.
1: Myslím si, že záleží, když se odehraje těžký pětiseťák, bude těžší se možná fyzicky, ale zároveň teď samozřejmě je euforie z toho, že se vyhrál první zápas, opadly nás nervy, protože myslím si, že jsme chystali se dost dlouho na tohle celé mistrovství Evropy. Asi je to kombinace obojího.
2: Sobotní utkání s Rakouskem začne v pavilonu P brněnského výstaviště v 19 hodin. Poslechnout si ho můžete v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery. Svědci jsou okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek? Další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Martin Benda.
9: Stát podle premiéra Babiše začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Severovýchod Španělska zasáhly vydatné deště, 7 lidí je zraněných. Fotbalisté Mladé Boleslavy hostí v lize Slovácko. Artis Brno přivítal pražskou Spartu. Kolona popojíždí na dálnici D52 na výjezdu z Brna směr Mikulov. A zítra bude většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu víc než letos, řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je podle Babiše možná až po dokončení investic.
10: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
9: Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice a 7 lidí je zraněných, napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Hasiči museli pomáhat lidem z aut uvězněných v povodňové vodě. Španělsko se v poslední době, podobně jako další země v Evropě, potýká s extrémními projevy počasí. V posledních týdnech ho zasáhly také rozsáhlé lesní požáry. Desítky policistů pátrají v Otovicích na Karlovarsku a v okolí po 41-letém Miroslavu Karasovi. Muž je na útěku po násilném trestném činu. Napadenou ženu s vážnými zraněními přepravil vrtulník do nemocnice. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet.
11: Policisté aktuálně pátrají po 41-letém muži, který po napadení z domu utekl. Do pátrání je nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Muž měl při útěku z domu na sobě tmavé kraťasy a krátké tričko šedé barvy. Pokud ho někde uvidíte, volejte i hned na linku 158.
9: Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a vousy. Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty můžou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než ječmenu dozrají klasy s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáku nebo mezi prsty na tlapkách, pokračuje veterinářka Natália Mazurová.
12: Tohto roku máme skúsenosti s tým, že sme to vyťahovali nášmu pacientovi v oblasti jazyka. Vytváralo mu to respiračné problémy, mal výtok z nosu, takže sme ho mali na endoskopii. Nejaké 2 hodiny sme sa s tým fakt vytrápili, lebo človek není schopný rentgenom ani ničím iným tú osinu nájsť.
9: Pokud lidé zistí, že má pes osinu zapíchnutou, měli by vyrazit k veterináři.
7: Sport.
13: Fotbalová Slávia nastoupí ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport na stadionu v Edenu před svými fanoušky proti Bohemians. Už teď se hrají 3 jiné duely 5. kola šance ligy, z toho mezi Mladou Boleslaví a Slováckem dodá stav a čas Karel Schamberger.
14: Druhá minuta zápasu Mladá Boleslav Slovácko 0-0. Teď míříme na duel Zlín-Liberec. Slovo má reportér Tomáš Perutka.
15: Hraje se 4. minuta, Zlín-Liberec zatím 0-0. Jak se vyvíjí duel Artis Brno, Sparta Praha, ví David Nekvinda.
16: V 5. minutě utkání Artis Brno, Sparta Praha 0-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
7: Zelená vlna.
4: známe lepší cestu.
17: Kolona na Vídeňské v Brně a na Libereckou komplikace. Na dálnici D52 na výjezdu z Brna směr Mikulov se zdržíte asi 10 minut v koloně. Po pojíždí před sjezdem na Modřice je tam zúžení pouze do jednoho pruhu, něco opravují silničáři. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce dejte pozor za sjezdem na Březinu. Na kilometru 64 se pohybují krávy u vozovky. Podle naší zpravodajky už jsou policisté na místě.
18: Se pohybuje teďka hlídka policie a po krajnici nebo za svodidlama nahání nějaký krávy. Jedou v pravém pruhu, ale krávy jsou za svodidlama.
17: A brzdí se opatrně. Na Liberecku je teď neprůjezdná silnice za Raspinavy do Oldřichova v Hájích. Strom tam spadl na auto, hlásí naše zpravodajka.
19: Před takzvanou kozou Oldřichovský špičák přeje. Strom spadl na záď auta, ale všichni jsou v pořádku.
17: A silnice teď bude chvilku zavřená. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne potom přechodně až oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy to může být až 25, na horách naměříme většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou pan Erne.
20: Nedlouho po 17. hodině, dobrý den, dolar za dolar, tak přislíbili Kanaďané oplatit Washingtonu 50% cla, která na ně uvalil americký prezident Donald Trump. Jednání o jejich odvrácení dnes nad ránem na poslední chvíli ztroskotala. Necháme se o tom spravit naší zpravodajkou za chvíli.
4: Víkendový radiožurnál
21: a Michaela

0: Dnes ráno začala ve Spojených státech platit nová 50% cla na kanadské zboží. Jednání mezi Ottawou a Washingtonem, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skolabovala. Obě strany se navzájem obvinily z nefér jednání. Obchodní válka mezi oběma zeměmi tak postupuje do další, ještě intenzivnější fáze. Kanada přislíbila opatření Bílému domu oplatit stejnou měrou, dolar za dolar. Co kolaps jednání pro někdejší nejbližší spojence znamená, to už probereme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se tedy dnes nad ránem mezi kanadskými a americkými vyjednavači stalo?
1: Donald Trump, ještě řeknu takový úvod, oznámil cla, 50% cla na některé kanadské zboží. Ta cla měla začít platit ve středu, nicméně oba týmy z obou zemí vyjednávali a Donald Trump ve středu řekl, blížíme se dohodě, dávám oběma týmům ještě další 3 dny, tedy do pátku, do páteční půlnoci amerického času. A ta jednání skutečně probíhala do poslední chvíle, než v jednu chvíli těsně před tady americkou půlnocí u vás, Míšo, před 6 ráno kanadský premiér Mark Carney vydal prohlášení, ve kterém řekl, že stahuje svůj tým z těch jednání, že Kanada nepřistoupí na podmínky, které Američané prosazují, a to samé vlastně v zápětí potvrdil i americký obchodní zmocněnec Jameson Green, který prohlásil, že Kanada odmítla dohoda a že to pro Kanadu určitě není dobře, že tím propásla příležitost.
0: Jano, co to bude pro obě země znamenat, tedy ekonomicky i politicky?
1: Tak výsledkem toho je, že ta cla prostě naskočila a skutečně od dnešního rána platí 50% cla na kanadské zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. To je zhruba přes 400 miliard korun pro představu. Jde o velmi širokou škálu zboží, auta, alkohol, mléčné výrobky. Washington kvůli tomuto zboží ty cla původně zaváděl a to clo platí bez ohledu na to, jestli se na to zboží dřív vztahovala výjimka nebo ne. To, co to znamená prakticky, je, že ho v první řadě zaplatí američtí dovozci, ale ti ho samozřejmě částečně minimálně přenesou na spotřebitele. To jen před pár měsíců před listopadovými volbami do kongresu, kdy Američané už jsou teď nespokojení s vysokými cenami, takže pro Ameriku to určitě znamená určité zvýšení cen. Pro Kanadu je to velká rána ekonomicky, protože Kanada do Spojených států posílá zhruba 72-75%, 3/4% svého vývozu, takže to velmi pocítí.
0: A vzhledem k tomu, jaké jsou reakce z obou zemí?
1: Tak kanadští komentátoři, například Peter Armstrong na kanadské zpravodajské televizi CBC to označil za katastrofu, za něco, co bude mít strašné následky pro Kanadu, pro Kanaďany, ale i pro obě dvě ty země navzájem, pro jejich další vztahy. Podle jeho zdrojů se o to zmaření dohodli zasloužili americký ministr obchodu Howard Lutnick a ekonomický poradce Bílého domu Peter Navarro. Kanaďané podle něj prosazovali 3 konkrétní návrhy a to, co Armstrong zdůrazňuje, že nejsou naplánovaná žádný další jednání, že hrozí spirála odvet a protiodvet, a to už ostatně kanadský premiér i přislíbil, říká dolar za dolar. Nicméně američtí konzervativní komentátoři to vidí jinak. Ti říkají, že ten kolaps je vlastně důkazem, že Kanada si musí vybrat. Buď bude spojenec, anebo bude pokračovat na nepřátelské cestě. A co jsem viděla, někteří Američané, kteří jsou příznivci Donalda Trumpa, tak na sociálních sítích psali, že Kanada si prostě zvolila nepřátelství. Takže mezi oběma zeměmi jsou teď velmi napjaté vztahy, ještě více než dříve.
0: Zjistila, ověřila a zprostředkovala naše zpravodajka Jana Ciglerová. Za všechno moc děkuji a přeji hezký den.
1: Děkuji, pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Should stay.

Invalidovna v pražském Karlíně, kde vedle sebe před staletími navzdory válečnému nepřátelství leželi zranění Rakušané, Francouzi nebo třeba Rusové, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. Dnes, ještě před jejím začátkem, se do ní na dlouhou dobu naposledy mohli přijít podívat návštěvníci. A této možnosti využil i náš reportér.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Dnes na dlouhou dobu naposledy měli zájemci možnost prohlédnout si vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Odteď bude tato unikátní stavba z roku 1732 zavřená. Národní památkový ústav je totiž kompletně zrekonstruuje.
1: Slavnostní den začíná nástupem vojáků v dobových uniformách. Vojáci společně s vedením invalidovny pokládají květiny k soše hraběte Petra Stroziho. To je zakladatel nadace, která stála za vznikem invalidovny. Zazněla i salva z vojenských nablýskaných pušek.
2: Fertig! Hoch an! Feuer!
1: Na nádvoří invalidovny si návštěvníci mohou prohlédnout vojenské dobové vybavení. Vojákům velí Jan Hodina.
3: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří. Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
1: O prohlídky je obrovský zájem. Lidé si museli předem domluvit rezervaci. Průvodkyně Kateřina upozorňuje na jednu z chodeb, kde se točil film Amadeus.
4: Jsou to ty scény z Blázence, jestli si vybavíte. Invalidovně se točil i třeba seriál Einstein.
5: Budova má duši.
1: Jeden z návštěvníků, Michal Holeš z Prahy.
5: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
1: Návštěvnice, která má za sebou prohlídku, slečna Iveta.
6: Podle těch plánů to bude zajímavé, co tady vznikne. Otázka je, za jak dlouho, jestli to vůbec stihnou za ty 3 roky.
1: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci tak vlastně byl raněn a vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc s válečným invalidům a přestárlým vysloužilcům.
1: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. V historické budově mají podle plánu vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál. Prosím, nám chtěl.

0: Desítky hradů a zámků zůstanou dnes otevřené i po setmění. Detaily ve zprávách.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Bender.
2: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informuje o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatská peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden. Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi, informovali o tom na síti X. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte a může být proto v ohrožení. Je asi 170 cm vysoký a má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Nové ruské útoky na Ukrajinu od rána nepřežilo nejméně 5 civilistů, uvedli to regionální činitelé, podle kterých Rusko opět útočilo balistickými střelami. V kyjevské oblasti podle šéfa tamní regionální správy Timura Tkačenka zemřeli muž a žena. Dalších 8 lidí, včetně dítěte, je zraněných. Náčelník správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov informuje o 3 zabitých. Podle ukrajinských činitelů při předchozích ruských nočních útocích na Ukrajinu zemřeli nejméně 2 lidé. Desítky hradů a zámků zůstanou dnes otevřené i po setmění, koná se totiž tradiční hradozámecká noc. Kromě večerních prohlídek se můžou návštěvníci těšit třeba na divadelní nebo hudební vystoupení. Centrem letošního ročníku je hrad a zámek v Hrošovském Týně. V Praze můžou lidé vyrazit například do sídla Senátu ve Valštinském paláci. Otevřeno bude mít do 22 hodin.
1: Sport.
2: Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris z McLarenu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska. Spolu s ním vyrazí do zítřejšího závodu z první řady George Russell s Mercedesem. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli byl třetí. A hned po zprávách se na Radiožurnálu vydáme na fotbalovou ligu. Hraje se totiž 5. kolo na 3 stadionech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na u Černé hory a zavřená silnice na Raspenavu. Na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte komplikace mezi Lipůvkou a Černou horou. Za park

0: 0800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne potom přechodně až oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
2: A hned po zprávách se zajímáme o fotbalovou šanceligu. Za reportéry na stadionech nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Adam Weidenthaler.
3: Pěkné odpoledne posluchačům radiožurnálu. Máme pro vás čerstvé informace ze 3 zápasů fotbalové šanceligy. V 5. kole nastoupili hráči Mladé Boleslavy proti Slovácku. A krátké informace má Karel Schamberger.
4: 32. minuta tohoto duelu Mladá Boleslav Slovácko zatím 0-0. Jak je to v duelu mezi Zlínem a Libercem? To řekne reportér Tomáš Perutka.
5: 34. minuta Zlín Liberec 0-0. Duel Artis Brno Sparta Praha vidí David Nekvinda.
6: 35. minuta utkání Artis Brno doma prohrává s pražskou Spartou 0-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Pořad s mikrofonem za fotbalem dál pokračuje na digitálním Radiožurnálu Sport. S vámi posluchači Radiožurnálu se znovu uslyšíme za zhruba čtvrt hodinku.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Taylor Swift dozněla. Dobové melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa, toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdenka a Jana Svěrákových už v pátek promítnou v Poděbradech na festivalu filmové hudby Soundtrack, ovšem nezvykle s živou symfonickou hudbou. Víc vám o této projekci řekneme za moment.

0: Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svěrákových. Takové spojení nabídne už v pátek festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho živá hudba v podání komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedie a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Jordan Hatch. Fotbalisté Sparty už bez obránce Serencena, který přestoupil do Kodaně, hrají ligový zápas v Brně proti Artisu. Nejen na tento duel vás vezmeme za okamžik. I will love-

0: Paul McCartney dozněl. Páté kolo nové sezóny fotbalové šance ligy začalo třemi zápasy. Ve vysílání radiožurnálu jsme proto teď ve spojení s radiožurnálem Sport a jeho moderátorem Adamem Weidenthalerem.
1: Pěkné odpoledne posluchačům radiožurnálu. Fotbalisté Mladé Boleslavy se můžou posunout do čela neúplné prvoligové tabulky. Potřebují k tomu ale porazit Slovácko. Jak se Středočechům v prvním poločase daří, to ví Karel Schamberger.
2: Čtvrtá nastavená minuta v úvodním poločase z avizovaných 4 a Středočeši vedou doma nad Slováckem 1-0. Zatím jediným gólovým střelcem tohoto duelu je Nigeriec Solomon John, který se trefil v 36. minutě po tom, co se proháčkoval ve vápně Slovácka z pravé strany hřiště. Hraje se také zápas Zlín-Liberec. Je u toho reportér Tomáš Perutka.
3: Po první půli Zlín-Liberec 0-0, jednoznačně nebezpečnější a aktivnější v prvním poločase byli liberečtí, kteří měli také největší šanci dosavadního průběhu duelu. Po půl hodině hry Bužek pálil z hranice pokutového území k pravé tyči ze svého pohledu. Brankář dostal bravurním zákrokem, míč vyrazil. V závěru zahrozili také domácí, ale Šmiga pět minut před koncem první půle nedokázal z pravé strany zblízka brankáře Koupka překonat. Tak tedy po první půli Zlín-Liberec 0-0. A teď zápas Artis Brno, Sparta Praha, který sleduje David Nekvinda.
4: Po prvním poločase vede Sparta Praha na hřišti Artisu Brno 2-0, a to díky dvěma gólům po standardních situacích. Nejdřív to byl dlouhý out v 7. minutě, po kterém skákal balon v blízko brány Artisu a nůžkami ho trefil John Mercado, takže to bylo 0-1. No a ve 33. minutě přišel rohový kop, který dokázala domácí obrana odvrátit, jenomže za hranicí velkého vápna číhal Rineš, který se opřel volejem do míče a poslal ho přesně k levé tyči z pohledu střelce, takže Sparta v poločasové přestávce vede v Brně o dva góly. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: A ještě jeden rychlý návrat za Karlem Schamberkerem, protože skončil první poločas v Mladé Boleslavi v utkání se Slováckem. Karle?
2: Mladá Boleslav odchází do šaten spokojenější, a to s vedením 1-0 nad Slováckem. Jediným gólovým střelcem zatím Nigeriec Solomon John.
1: Ve 20 hodin začne ještě utkání mistrovské Slávie a Bohemians, takže nás čeká vršovické derby taky na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. No a fotbalovou ligu ještě doplníme informacemi z tenisového turnaje v Cincinnati. Ve finále čtyřhry totiž mají blízko k titulu Češky Marie Bousková a Linda Nosková. Nad belgicko-ruskou dvojicí Kempenová-Panovová vedou 6-1 a 3-0. Takové byly informace pro posluchače Radiožurnálu. Znovu se uslyšíme ve zprávách.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
7: You're

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Deště podemlely železniční koridor u Benešova, ve zprávách o tom víc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Francouzský prezident Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Památky po celém Česku se dnes večer otevírají návštěvníkům při hradozámecké noci. Fotbalisté Sparty vedou v lize na hřišti brněnského Artisu po první půli 2-0, Mladá Boleslav nad Slováckem 1-0. Na silnici 35 v Litomyšli brzdí provoz omezení a zítra bude většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je sobota 22. srpna, vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron Ukrajině slíbil zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP-T údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Na Ukrajinu měly podle původních plánů dorazit až na jaře příštího roku.
5: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. V Oděse, Kyjevě a Záporoží za posledních 24 hodin podle úřadů zemřelo nejméně 7 lidí. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají takzvané zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Ukrajinští záchranáři také dál pátrají po pohřešovaných pátečního ruského dronového útoku na obchodní centrum v Krivém Rihu. Při úderu zemřelo 16 lidí. Tisíce lidí dnes přišly na národní dožínky na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dožínkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště a cílem oslav konce sklizně byla pivovarská zahrada.
6: Tak je to hezký, že tyhle tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maje, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobné ty průvody.
7: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
8: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
7: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Při nočních bouřkách spadlo v Čechách na některých místech mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech. Kvůli silnému dešti je podemletá železniční trať mezi Benešovem a Olbramovicemi. Provoz na koridoru bude omezený ještě několik dní. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí, říká Kavka.
9: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic a ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
3: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném Posázavském Pacifiku. Na dlouhou dobu naposledy si dnes lidé mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. V budoucnu tam budou dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra.
10: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
11: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
10: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
11: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
12: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
11: Historii Invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
13: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
11: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Několik ropných tankerů s iráckou ropou dostalo od Íránu speciální povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní agentura a také irácký prezident Nizar Amidi. Bagdád požadavek vznesl během návštěvy předsedy iránského parlamentu.
14: Irácké měsíční příjmy z vývozu ropy kvůli krizi v Hormuzském průlivu klesly z dřívějších zhruba 7 miliard dolarů na přibližně 2 miliardy dolarů v letošním květnu a červnu. Dřívější příjmy z ropy přibližně odpovídají částce, kterou stát měsíčně potřebuje na platy, důchody a sociální dávky. Prezident Amidi upozornil, že vývoz irácké ropy brzdí taky nedostatek iráckých ropných tankerů. Podle místních médií proto úřady jednají s německou přepravní společností o využití tankerů, které by pluly pod iráckou vlajkou. Země se taky snaží navýšit export přes turecký přístav Čehan a začít ropu vyvážet i přes syrský přístav Banias a jordánský přístav Akaba. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Kanada se chystá tvrdě zareagovat na nová 50% americká cla. Bílý dům je zavedl ode dneška. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
15: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun, a týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Silničáři budou v noci znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Choce Rady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený od 20 hodin. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do 8 hodin ráno. 140 památek z celého Česka se dnes zapojilo do Hradozámecké noci. Pro návštěvníky jsou připravené večerní komentované prohlídky, koncerty nebo třeba divadelní vystoupení. Například na zámku Horšovský Týn na Domažlicku připravili program inspirovaný Japonskem. Na místě je reportérka Julie Suchá.
16: Tady v Horšovském Týně je už nádvoří zámku plné lidí. Jsou tu aktivity pro návštěvníky zaměřené na japonskou kulturu, a to jako připomínka na hraběnku Mitsuko, která tu kdysi žila. Lidé si můžou půjčit kimona, můžou si složit origami anebo zkusit kaligrafii. K vidění tu jsou taky samurajské zbraně. Později tu budou taky bojové ukázky a vystoupí taky bubeníci. Ten, koho zajímají květiny, se zase může těšit na výstavu bonsai. Součástí programu jsou i komentované prohlídky expozice o zmíněné hraběnce Mitsuko. Z Hrošovského Týna Julie Suchá, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté Slávie budou hájit vedení v tabulce šance ligy v pátém kole proti Bohemians, a to od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Dostat se aspoň na nějaký čas do čela před Sláví se teď snaží mladá Boleslav, která přivítala Slovácko. Stav a čas doplní Karel Schamberger.
18: Mladá Boleslav vede v úvodní minutě druhého poločasu nad Slováckem 1-0. Jak se vyvíjí duel mezi Zlínem a Libercem, řekne reportér Tomáš Perutka.
19: 51. minuta, Zlín, Liberec 0-0. Duel Artis Brno, Sparta Praha a David Nekvinda.
20: V 53. minutě utkání Artis Brno, Sparta Praha 0-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
17: České volejbalistky se na mistrovství Evropy v Brně pokusí navázat na vítězný vstup do turnaje. Po Řecku se pokusí porazit také Rakousko, se kterým začnou hrát už za necelou hodinu. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna.
2: známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 v Brně a omezení v Litomyšli. Na dálnici D1 po pojíždí krátká kolona v Brně směrem na Ostravu. Je to před omezením na 196. kilometru a zdržíte se do 10 minut. V Litomyšli na silnici 35 brzdí provoz opravy vozovky. U kruhového objezdu poblíž nádražní ulice se jede kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Opět je to do 10 minut. A na silnici 14 z Jablonce do Liberce pozor mezi Lukášovem a Kunraticemi. Pohybují se tam ovce. Na vozovce brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne potom přechodně až oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy může být až 25. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: 22. srpnový den, další hlavní zprávy tak nabídneme až zítra, tedy přesněji řečeno začnou o půlnoci. Teď si dopřejeme hudební osvěžení v podobě kapely Banners. Hezký den.
2: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

Barevným průvodem s živou muzikou dnes symbolicky skončily žně na českobudějovickém výstavišti. Národních dožínek se zúčastnily hlavně jihočeské folklorní spolky a přišly tisíce lidí. My vás tam za okamžik vezmeme.

0: Národní dožínky dnes přilákaly na českobudějovické výstaviště tisíce lidí. Do barevného průvodu plného muziky a zpěvu se zapojily jeho české spolky, včetně sokolníků a myslivců. Společně se na agrosalonu Země živitelka vydali oslavit konec sklizně do pivovarské zahrady.
1: Do průvodu se zapojili už tradičně členové folklorního souboru Kovářovan z Kovářova na Písecku. Pro vedoucího souboru Martina Šmelera je to pokaždé velký zážitek.
2: Mám je rád pro svou autentičnost a pro kontakt s divákem, aby viděl tu tradici, ten folklor, který vychází z nás a který čerpáme z toho kozácka.
1: Ani tentokrát v něm nechyběli myslivci nebo sokolníci se živými zvířaty, potvrzuje předseda českokrumlovských sokolníků Vladimír Šober.
3: Dravci jsou zvyklí, není problém pohybovat se mezi lidmi. Je to právě naopak velmi důležité, aby byli zvyklí na auta, na lidi a ničeho se nebáli.
1: Sokolníci si na letošní živitelku přivedli také speciálního sokolnického psa.
4: Tohleto je bourbonský ohář, městský prostředí, není mi úplně přirozený ani tomu psovi právě, protože vlastně spíš vyhledáváme jako prostředí, který je nám potom pro ten lov a pro tu sezónu důležitější.
1: Potvrzuje další z českokrumlovských sokolníků Štěpán Vlasák. V čele průvodu každoročně kráčejí členové souboru Doudleban a stejně tomu bylo i letos, potvrzuje vedoucí Vlasta Doležalová.
5: Průvod se vždycky užíváme. Všichni se nás fotí, natáčí, část souboru jele vlastně na voze. To je prostě nějaký takový, jakože rádoby klasický žebřiňák, táhne to traktor a vezou ty věnce a kytky a část jde v průvodu.
1: Průvod i samotný agrosalon si nenechal ujít ani Zdeněk Slavíček se svou manželkou.
6: Přijeli jsme sem z obce nedaleko Prahy, Petříkov. Je to taková tradice, jezdíme sem už pár let, tak za sebou s dětma, s rodinou. Trošku máme vztah k tomu zemědělství, protože jsem z toho tak trošku vyšel. Hlavně s dětmi, podívají se na traktory, taková zábava pro ně.
1: Dožínkový průvod po necelých 20 minutách dorazil na pódium v pivovarské zahradě, kde členové spolků a další hosté slavnostně ukončili letošní sklizeň.
7: Ať žijí národní dožínky, ať žijí zemědělci, na zdraví!
1: Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.

Tata Boys nás posunuli v čase blíž k 6:30 večer a zpravodajskému přehledu. Pokud s námi cestujete, pak uvítáme vaše postřehy týkající se případných komplikací na silnicích. Od toho je tu naše bezplatná linka 800 553 553, tedy linka zelené vlny. A díky moc předem.

0: 18 hodin 30 minut. Čas zpráv a Martina Bendy.
1: Zadlužení Česka se příští rok zvýší podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6 desetinprocentního bodu více než letos, řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že to bude výrazně pod 400 miliard. Konsolidace rozpočtu je podle Babiše možná až po dokončení investic. Na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v samarské oblasti v noci útočily ukrajinské drony a způsobily požár ve skladu, informovaly o tom ruské úřady. Podle nich při ukrajinských útocích na Rusko zemřelo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Ozon je druhý největší internetový prodejce v Rusku. Jde o první ukrajinský útok na zařízení této společnosti po týdnech úderu na sklady větší ruské společnosti Wildberries. Desítky policistů pátrají v Otovicích na Karlovarsku a v okolí po 41-letém Miroslavu Karasovi. Muž je na útěku po násilném trestném činu. Napadenou ženu s vážnými zraněními připravil vrtulník do nemocnice. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet. Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a také fousy. Do kostela Nejsvětější Trojice v libereckých Vratislavicích se vrátil historický křišťálový lustr z roku 1841. V posledních měsících byl v dílně v Kamenickém Šenově, kde ho odborníci čistili a repasovali. Lustr si lidé můžou poprvé prohlédnout dnes, a to až do 21 hodin. Sport. České hokejistky zakončily švýcarské hry vítězně po porážkách s Finkami a Švédkami. Porazili domácí výběr 2-1, ale i tak skončili na turnaji poslední. A po zprávách na Radiožurnálu uslyšíte aktuální výsledky právě hraných zápasů fotbalové ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a omezení v Litomyšli. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Ostravy čekejte kolony v Brně. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru. Pro osobní auta je to do 10 minut, pro kamiony o něco delší. Zdržíte se i na silnici 35 v Litomyšli. Mezi kruhovými objezdy opravují vozovku a projíždí se Kyvadlově. Fronty jsou tam z obou stran do 10 minut. A ještě silnice 39 z Českých Budějovic do Českého Krumlova. U Rájova opravují most přes Vltavu a jede se Kyvadlově. Kolony opět z obou stran do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy.

0: duel mezi Zlínem a Libercem poví reportér Tomáš Perutka.
1: 76. minuta utkání, Zlín prohrává s Libercem 0-1. Teď zápas Artis Brno, Sparta Praha a David Nekvinda.
2: V 79. minutě zápasu Artis Brno, Sparta Praha 0-4. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Ve 20 hodin začne ještě utkání mezi Pražskou Sláví a Bohemians Praha. I tenhle duel uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu se znovu ozveme zhruba za 15 minut.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Xindl X dozněl, pojďme dál. Handicapovaný kanadský cyklista dorazil do Prahy cíle evropské etapy jeho celosvětového turné. Za rok při něm ujel už 23 tisíce kilometrů. Vyprávěl nám o své výpravě i o tom, jak se k jízdě na handbajku dostal. Podrobnější budeme za chvilku.

0: O kapele Roxette podrobně na předeslané téma. Kanaďan Jimmy Pelletier je z kanadské provincie Quebec. Tento týden přijel do Česka na kole v rámci svého světového turné, ale kolo řídil v leže, je totiž vozíčkář a jezdí na speciálním handbajku. Moto jeho turné zní, cokoliv je možné. Cyklista chce ukázat, že i s tělesným handicapem se dají dokázat velké věci.
1: Příjezd Jimma Pelletiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 000 kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
2: Dobré ráno. Hezký den. On je z côté de l'Angleterre.
1: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Pelletiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
3: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkony.
2: On part le matin, on fait 5 km par jour.
1: Každý den se Jimmy s manželkou snaží ujet 100 kilometrů. Letos je poněkud zdržela velká vedra, ve kterých se v poloze v leže na kole opravdu jet nedalo. Za veškerou podporu složil Jimmy paní Manon velkou poklonu.
3: Moje manželka, která mě provází každý den od úplného začátku, je prostě mimořádná žena.
1: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Pelletier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty. Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. Další cesta handbajkera Jimmyho Pelletiera povede v úterý letecky do Turecka, kde ho čeká blízkovýchodní etapa dlouhá 760 kilometrů. Odtud se přesune do Argentiny a pak přes Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy se příští rok v létě vrátí domů do Kanady. Svou cestou chce ukázat, že ani pro handicapovaného člověka není nic nedosažitelné. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Když člověk něco chce a přizpůsobí se svým možnostem, jde všechno. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Pelletiera tedy určitě. Pavel Novák, Radiožurnál.

Dermot Kennedy dozněl. Zlínští fotbalisté hrají proti Liberci a o premiérové body v tomto ligovém ročníku konkrétně. Nejvyšší soutěž se teď hraje i na dalších dvou stadionech. My se s našimi reportéry spojíme za chvilku. Na cestu si dopřejeme tuto píseň Toma Artwaye.

0: Právě v těchto chvílích míří do svého závěru tři zápasy pátého kola fotbalové šance ligy. Zajímají nás tedy aktuality, které nám zprostředkuje moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
1: Hezký sobotní podvečer posluchačům radiožurnálu. Ano, tři zápasy pátého kola fotbalové šance ligy v přímém přenosu na jediné digitální rozhlasové sportovní stanici v Česku. No a teď také pro posluchače radiožurnálu Mladá Boleslav Slovácko a Karel Schamberger.
2: Končí 89. minuta zápasu. Mladá Boleslav vede nad Slováckem 2-1. Mladoboleslavští ale měli už i pohodlnější náskok po první půli, kdy se trefil Solomon John, navázal ve druhém poločase Lukáš Letinaj. Před malou chvílí ale snížil za Uherské Hradiště Jigli Defe, který se trefil hlavičkou na zadní tyči, a tak je to teď už v 90. minutě 2-1 pro Mladou Boleslav nad Slováckem. Míříme do Zlína, kde hraje Liberec, a je u toho reportér Tomáš Perutka.
3: Ve Zlíně se hraje 6minutové nastavení, ze kterého už uběhly téměř 4 minuty, to znamená něco málo přes 2 minuty. Mají teď domácí fotbalisté na to, aby skorigovali pro ně nepříznivý stav, protože v nastaveném čase tohoto duelu Zlín stále prohrává s Libercem poměrem 0-1. Připomenu, že jediným střelcem tohoto duelu je útočník libereckých Mašek, který skoroval v 64. minutě po centru z pravé strany. Teď se zlínští pokoušejí o nákupy do pokutového území na Poznara a na dalšího ofenzivního hráče, kterým je Kanu, ale zatím neúspěšně. Teď míříme na utkání Artis Brno Sparta Praha, které sleduje David Nekvinda.
4: Tady už zápas skončil, byla to jednoznačná záležitost a tak nebylo potřeba moc nastavovat. Sparta vyhrála 4-0, připisuje si tak první body na venkovním hřišti v této sezóně. Artis Brno naopak zůstává s jediným bodem u dna tabulky. První gól dal Mercado už v 7. minutě, ještě do poločasu se trefil Rineš, no a ve druhé půli dal nejdřív na 3-0 pro Spartu Alkoser a poslední gól v 66. minutě z pokutového kopu. Kapitán Sparty v tomto zápase Karabec, takže pohodové vítězství Sparty, která zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0. Z Brna David Nekvinda, radiožurnál.
1: Fotbalová šance liga nabídne ještě večerní malé pražské derby. Sparta, a tedy Slavia, nastoupí od 20 hodin proti Bohemianci v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný sobotní podvečer.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Martin Benda.
2: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Počet bankovek v oběhu za posledních 10 let v Evropě výrazně vzrostl. Fotbalisté Sparty zvítězili v lize na hřišti Artisu Brno. Mladá Boleslav zdolala Slovácko. V Litomyšli brzdí provoz oprava vozovky na silnici 35 a zítra bude většinou jasno nebo polojasno, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informuje o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatská peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes Evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden, říká Pilný.
4: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
2: Lidé v Evropě u sebe v posledních letech drží větší zásoby peněz v hotovosti, vyplývá to z dat Evropské centrální banky. Hodnota eurobankovek v oběhu vzrostla z 1 bilionu eur v roce 2016 na 1,6 bilionu eur v letošním roce.
5: Počet bankovek v oběhu v Evropské unii roste navzdory rozšířeným platbám chytrými telefony. Podle hlavního ekonoma Evropské centrální banky Filipa Lejna přitom neroste množství hotovostních transakcí. Lidé tak u sebe mají více hotovosti, kterou ale tolik nepoužívají. V oběhu je nyní více než 31 milionů eurobankovek. V roce 2019 před pandemií koronaviru jich bylo o 7 milionů méně. Evropská unie loni vyzvala obyvatele, aby si pro případ krize připravili balíček základních potřeb, včetně hotovosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků více než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali také cukr v nápojích. Více než polovina byla přeslazena, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
6: Nejvýraznější překročení limitu cukru v nápoji jsme zaznamenali ve školní jídelně Praze 4. V meltě s mlékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř sedminásobné překročení doporučené hodnoty.
2: Do tradiční hradozámecké noci se i letos zapojil hrad ve Štemberku na Olomoucku. Památka bude lidem otevřená do 21 hodin. Součástí programu bude mimo jiné ohňová show, pokračuje kastelán Dominik Fadrný.
7: Návštěvníci se mohou těšit na netradiční večerní prohlídky, které je provedou vybranými prostory prvního a druhého patra hradu. Nabídnou tak pohled na interiéry v okouzlujícím podvečerním a nočním osvětlení a prohlídky budou vycházet každou celou hodinu.
2: V Horšovském Týně na Domažlicku sleduje hradozámeckou noc naše reportérka. Na Radiožurnálu se přihlásí krátce po zprávách.
8: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy se v Šancelize minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávy, kterou ale čeká od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport vršovické derby z Bohemians. Na třetí příčku o skóre za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky triumfu ve Zlíně 1-0. Pražská Sparta zvítězila v Brně nad Artisem 4-0 a je zatím čtvrtá. Druhými soupeřkami českých volejbalistek ve skupině na mistrovství Evropy v Brně jsou Rakušanky. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje Krištof Kousal.
9: Češky nezachtily úplně začátek utkání, prohrávají 2-4, teď se hraje další výměna, ale Češky nutno říct, jsou velkými favoritkami tohoto zápasu, všechna předešlá utkání jednoznačně vyhrály a pokud vyhrají i dnes, tak si s předstihem zajistí postup do osmifinále. Z Brna Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 v Brně a omezení v Litomyšli. Na dálnici D1 se chvilku zdržíte v Brně směrem na Ostravu. Kolona popojíždí před omezením na 196. kilometru bratislavské dálnice. Pro osobní auta je to do 10 minut, pro kamiony o něco delší, zastavují v pravém pruhu už na 190. kilometru. A připomínáme, že zhruba za hodinu zavřou dálnici D1 v obou směrech u mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Na mostě budou probíhat zátěžové testy. Objížďky už jsou vyznačené, pro kamiony jsou náhradní trasy dlouhé, vedou přes Benešov, Tábor, Pelhřimov a Humpolec obousměrně. A v Litomyšli opravují vozovku na průtahu městem po silnici 35. Mezi kruhovými objezdy se projíždí Kivadlově a kolony už jsou krátké, je slabý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů. Na jihovýchodě Moravy bude teplej až 25. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou von Erne.
1: A nabízíme výlet. Desítky českých hradů a zámků zůstávají dnes večer otevřené návštěvníkům. Do pozdního večera tedy zapojili se do hradozámecké noci. Organizátoři přichystali různá divadelní nebo hudební představení a my už za chvíli zamíříme za naší reportérkou, která je na zámku v Horšovském Týně.
3: Víkendový Radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: 5:15.
1: Skupina Portless. Jen jeden den v roce zpravidla bývají české památky otevřené i po setmění. Nazdobené interiéry, speciální prohlídky, koncerty nebo divadlo dnes večer nabízejí hrady, zámky nebo třeba kláštery při hradozámecké noci. Letos se zapojilo asi 140 památek po celém Česku. Například v Horšovském Týně na Domažlicku. Tam pořadatelé připravili program inspirovaný Japonskem. Na místě je reportérka Julie Suchá. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady v Hršovském Týně je zámecké nádvoří plné lidí. Někteří tu prochází i v kimonech, která si tu půjčují v jednom ze stánků. A jsou tu i aktivity pro návštěvníky zaměřené na japonskou kulturu. Můžou si třeba zkusit složit origami anebo něco nechat napsat kaligrafickým písmem. Samurajská skupina Gorin už před malou chvílí vystoupila s bojovými ukázkami v samurajské zbroji a předvede ještě za malou chvíli sekání rohoží samurajskými meči. Po setmění ještě lidé uvidí lukostřelbu z japonských luků. Je tu ale třeba i hudební složka, bubeníci tu totiž hrají na tradiční japonské bubny. A ten, kdo má rád květiny, se může pokochat na výstavě bonsai. A proč je ten program věnovaný Japonsku? Je to proto, že se jedná o připomínku na hraběnku Mitsuko, která si vzala hraběte Heinricha a přestěhovala se z Japonska do Čech. A i tady na zámku pobývala. Součástí programu jsou proto i komentované prohlídky expozice o životě hraběnky.
1: A Julie, jaký byl o ty komentované prohlídky zájem?
2: Zájem je, vždycky, když projdu kolem těch pokladen, tak tam vidím dlouhé fronty lidí, kteří si chtějí koupit lístky, ale pořád byla volná místa, takže se dostalo na všechny. A ještě na závěr řeknu, že program tady končí zhruba ve 22 hodin.
1: Důležitá informace. Z Horšovského Týna nám o tom dala vědět Julie Suchá. Moc děkuji a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál, to byla Sheryl Crow. České volejbalistky hrají druhý duel domácího mistrovství Evropy a právě na souboj s Rakouskem se vydáme do Brna za chvíli.

0: Miles Smith, Niall Horan z hudby víkendového radiožurnálu Teď sport. Po výhře nad Řeckem nastoupily české volejbalistky ke druhému utkání mistrovství Evropy. V pavilonu P brněnského výstaviště hrají proti Rakousku a je u toho i reportér Krištof Kousal.
1: 18-13 českého pohledu v prvním setu tohoto zápasu, je to druhé utkání ve základní skupině evropského šampionátu, který spolu hostí Česká republika. Češky nezačaly dobře, prohrávaly o 4 body v úvodu setu, ale pak skvělou sérií dokázali vývoj první sady otočit a teď vedou o 5 bodů. 18-13 střídání na české straně na podání v tuhle chvíli. Hráčka, která doteď ještě nebyla na hřišti, podává na rakouskou stranu. Útok z levé strany zablokovaný od blokařky Jehlářové. Další bodový blok, těch už jsme taky několik viděli my a taky diváci tady v pavilonu P brněnského výstaviště. Vedení 19-13. Pokud Češky vyhrají tento svůj druhý zápas ve skupině po tom, co porazili v tom předchozím včerejším duelu, řekně 3-1 na sety, tak je to prakticky zajištěný postup do osmifinále, který je rozhodně žádaný jak od fanoušků, tak i od hráček a taky od pořadatelů, kterým se zaplní určitě jeviště tady na další den evropského šampionátu. Češky teď rozehrávají po neúspěšném útoku, o blok se to snažila zahrát Brancuská, nebyla úspěšná, ale nakonec Jelářová znovu blokuje. 20. bod pro české hráčky. 20-13 v úvodním setu zápasu Česko-Rakousko na evropském šampionátu volejbalistek. Přímý přenos tohoto zápasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport z Brna. Krištof Kousal, radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. Zprávy pro vás má Martin Benda.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí. Policie dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilném trestném činu v Otovicích na Karlovarsku. Informovala o tom na síti X. Do pátrání se zapojily desítky policistů, psovod se služebním psem nebo vrtulník. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění, a záchranáři ji letecky přepravili do nemocnice. Podle policie šlo o konflikt mezi rodinnými příslušníky a případem se zabývají krajští kriminalisté. Teherán údajně povolil několika iráckým ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní tisková agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu dál zavřený. Teherán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se ho neoprávněně pokusí proplout. Obec Lednici na Břeclavsku nově zdobí 4 záhony s původními planými rostlinami z okolní přírody. Vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity na nich testují zhruba 40 druhů a sledují jejich chování i estetickou hodnotu pro běžné zahradnictví. Sport. České volejbalistky se pokouší navázat na vítězný vstup do domácího mistrovství Evropy. Ve druhém vystoupení v brněnské skupině vyzvali Rakušanky. Podrobnosti dodá Krištof Kousal.
2: První set české hráčky vyhrály poměrem 25-16 po trošku zaváhaném úvodu. V tom druhém je to 2-2. Přímý přenos na radiožurnálu Sport z Brna. Krištof Kousal, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Mirošovic, neprůjezdná D8 u tunelu Libouchec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor u Mirošovic. Na kilometru 22 před sjezdem na Benešov stojí na kranici 2 auta po nehodě. Kolem se pohybují lidé a na místo jedou policisté opatrně okolo. Připomínáme, že za půl hodiny zavřou dálnici D1 obousměrně u mostu Šmejkalka. To je 24. kilometr. Je to kvůli nočnímu zátěžovému testu nové části mostu. Dálnice bude zavřená až do 8 hodiny ranní v obou směrech. Objížďky jsou vyznačené pro auta do 12 tun přes Benešov a Soběhrady, pro kamiony až přes Tábor, Pelhřimov a zpět na dálnici kamiony najedou u Humpolce. Ještě dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany, teď je dálnice zavřená před hranicemi s Německem. Tunelem Libouchec na 83. kilometru se snažilo projet nadrozměrné vozidlo, tunel se automaticky uzavřel. Čeká se teď na policisty, až náklad odstaví. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne potom přechodně až oblačno a na horách se ojedinělé mohou přidat také přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude tepleji až 25, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A tím pádem uslyšíte také Alvára Solera jako prvního z hudby po 7:30. Hezký večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Ať už si farmu představujete jakkoliv, pravděpodobně by vás nenapadlo hledat ji 1000 metrů pod zemí. V severním Yorkshireu byste přesto takovou našli. A daří se tam nejen čínskému zelí. Podrobnější budeme za chvilku.

0: V severním Yorkshireu skupina vědců pravidelně sestupuje hlouběji než kilometr pod povrch země. V dole Bolby, poblíž Saltburnu, totiž mají nejhlubší podzemní farmu na světě. Víc si o tom řekneme s Gabrielou Muñozovou ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaké má výhody pěstování v dole?
1: Ten samotný důl Bolby je stále v provozu. Těží se tam sůl a taky minerál polyhalit, který se využívá jako přírodní hnojivo. A výzkumníci věří, že stabilní prostředí toho dolu a možnost využívat jeho osvětlení a ventilaci mohou snížit vysoké náklady na energie spojené s tradičním zemědělstvím. No a v případě úspěšného testování by to mohlo znamenat, že pro pěstování cenově dostupných potravin by bylo možné využívat i tisíce dalších opuštěných dolů.
0: A je to nový nápad?
1: Jacob Nichols, výzkumník z Univerzity v Sheffieldu a jeden z vedoucích projektů, uvedl, že pěstování plodin v podzemí není nic nového. Ale dosud existovalo jenom málo důkazů o tom, jak by to mohlo fungovat. Nový projekt proto odstartovala právě Sheffieldská univerzita společně se společností Farm Urban, která se jako producent potravin angažuje v oblasti společenské odpovědnosti. A v rámci tohoto výzkumu se navíc vůbec poprvé plodiny testují v tak extrémních hloubkách. Britský deník Guardian uvedl, že aby se člověk do té laboratoře dostal, musí jet výtahem dolů 8 minut.
0: A co se v dole tedy pěstuje?
1: Ve vertikálních věžích tam mají plodiny jako čínské zelí pak choj nebo hlávkový salát. A výzkumníci uvedli, že příště vyzkouší i plodiny dobře snášející zasolenou půdu. Zvažují například kinou, rukolu, bazalku, hořčici a případně i určitou odrůdu rajčat. Kořenovou zeleninu nebo brambory ale v tomto systému pěstovat nelze. Je určený jen pro pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku, což nevyhovuje všem plodinám. Podzemní pěstování tak má konvenční zemědělství spíš jen doplnit.
0: Gabrielo, existují i další nevýhody pěstování podzemí?
1: Podle výzkumníků bude potřeba vyřešit výzvy spojené s přítomností soli nebo s teplem vznikajícím při těžbě. Zdá se ale, že ty výhody zatím převažují. Podle výzkumníků se mnoho britských dolů nachází v ekonomicky znevýhodněných oblastech, takže jejich přeměna v laboratoře pro pěstování by mohla vytvořit nová pracovní místa a zároveň zlepšit přístup místních k čerstvým potravinám.
0: Proč je vůbec nutné hledat nové způsoby pěstování?
1: Výzkumníci projektu tvrdí, že aby bylo možné světovou populaci, musela by se do roku 2050 zdvojnásobit produkce potravin. Dřív se o potravinové krizi mluvilo jako o něčem hrozícím v daleké budoucnosti. Letošní extrémní počasí ale ukázalo, že by mohla být mnohem blíž. V Anglii vedlo suché a horké léto k odumírání plodin a chovatelé musí pro dobytek využívat zásoby krmiva, které byly určené na zimu, protože na pastvinách chybí tráva. Krize tedy nehrozí jen v budoucnu, do určité míry je tady už teď a vědci se to snaží řešit.
0: Zjistila a dala k dobru Gabriela Muñozová. Díky a hezký večer.
1: Naslyšenou.

České volejbalistky hrají o druhou výhru na domácím evropském šampionátu. Na duel národního týmu s Rakouskem se za chvíli vydáme v našem vysílání.

0: kapela Cranberries. Zhruba 21 hodinu po vítězství nad Řeckem nastoupily české volejbalistky na mistrovství Evropy proti Rakousku. Zda se jim v Brně znova daří využít domácího prostředí, může posoudit přímo z haly na výstavišti reportér Krištof Kousal.
1: 23-17 vedou české volejbalistky ve druhé sadě tohoto zápasu. To první dokázali tedy vyhrát poměrně jednoznačně 25-16. K něčemu podobnému se schyluje i teď, když Češky dokázali utéct svým soupeřkám zhruba v polovině sady. Michaela Mlinková, hráčka, smečařka, kapitánka, která byla na palubovce zatím celý tento zápas, tak teď hřiště opouští a přepouští svou pozici mladší spoluhráčce a Češky podali na rakouskou stranu. Rakušanky ale útočí zadarmo na tu českou. Knajflová a její první útok středem, to je česká blokařka. Češky mají ještě jednu šanci na útoku a tam se do toho opřela Bára Rejmanová, která přidává bod taky z útoku a jsou tu setboly. 24-17 z českého pohledu a Češky mají Rakušanky na té pomyslné lopatě i ve druhé sadě. Je to celkem 7 setbolů pro české volejbalistky na podání. Teď Eva Svobodová, která poslala platící servis na rakouskou stranu. Rakušanky musí útočit pouze lobem. To je šance pro české hráčky a tvrdá rána Rejmanové z levé strany, ale to vypadalo, že to byl nakonec, ano, nakonec tečovaný míč. Byla tam teč rakouského bloku podle soudu rozhodčích. To je rozhodnutí, které možná bude hostující, respektive rakouský kouč Roland Schwab ještě reklamovat u videa, taky se tak děje. Je tu výzva od rakouského trenéra, který se bude snažit popřít tenhle verdikt rozhodčích na hřišti s pomocí videa. 25-17 aktuálně svítí na výsledkové tabuli, ale jestli předcházející bod nepůjde spíš na rakouskou stranu, tak to se dozvíme za malou chvíli. Potom, co se překontroluje záběr rukou, nacítí, jestli míč po útoku od Báry Rejmanové ty blokující hráčky tečovaly, anebo ne. Tak jak dopadne tedy druhá sada tohoto zápasu? Bude to snížení Rakušanek na 18-24, anebo vedení a vítězství ve druhém setu 25-17 pro české hráčky. I to uslyšíte na radiožurnálu. Radiožurnálu Sport, stále se přezkoumává záběr, takže nemůžeme ještě nabídnout to možná konečný výsledek druhé sady zápasu Česko-Rakousko. Je to druhý zápas českých i rakouských hráček na tomto evropském šampionátu, který hostí Česká republika, konkrétně Brno, společně s taky s Tureckem, Azerbajdžánem a Švédskem, kde se hrají další tři skupiny evropského šampionátu. Stále se čeká na verdikt, jestli už tedy bude u konce druhá sada, anebo ne. 24-17 vedou české hráčky a čeká se, jestli se najde teč rakouských blokujících hráček, které by tím pádem připsali bod na českou stranu. Teď už je tu signalizace od hlavní sudí, která má už výrok a nakonec je to ukázání na pravou stranu z českého pohledu nebo z komentátorského stanoviště na českou stranu. Vítězství ve druhém setu, potom prvním, kdy Češky vyhráli 25-16, tak druhou sadu ovládli 25-17. Z Brna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
7: Stát podle premiéra Babiše začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Poté, co Washington ohlásil 50% cla na kanadské zboží, Kanada slíbila stejně tvrdou odvetu. Fotbalisté Slávie se pokouší vrátit na první příčku tabulky šance ligy před Mladou Boleslav, hostí Bohemians. A zítra bude většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu víc než letos, řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že to bude výrazně pod 400 miliard. A konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
8: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
7: Kanada se chystá reagovat na nová americká cla tvrdě. Bílý dům zavádí vůči Kanadě 50% cla. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
9: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun, a týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Silničáři budou v noci znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Choceradi na 24. kilometru ve směru od Prahy je od této chvíle zavřený. Objízdná trasa vede přes Benešov a Soběhrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do zítřejší 8. hodiny raní, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
10: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
7: Podrobnosti z dopravy uslyšíte za chvíli v Zelené vlně. Policisté vypátrali pohřešovaného 30-letého muže z Brna, informovali o tom na síti X s tím, že je v pořádku. Najít se jim ho podařilo před 7 hodinou večer ve spolupráci s brněnskými strážníky. Poděkovali také lidem za poznatky, které jim volali na linku 158.
11: Sport. Mladoboleslavští fotbalisté jsou novými lídry neúplné tabulky šance ligy. I po pátém kole zůstávají neporažení, protože zdolali Slovácko 2-1. Vrátit se na první místo ale může Slavia, která hostí Bohemians, a je u toho Jaroslav Plašil.
12: Druhá minuta končí, Slavia zatím hraje s vršovickými sousedy z Bohemians 0-0. Z Edenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: V dalších dnešních duelech Artis Brno podlehl Spartě 0-4 a Zlín Liberci 0-1. České volejbalistky po úvodní výhře nad Řekyněmi hrají na evropském šampionátu v Brně s Rakušankami. Aktuality připojí Krištof Kousal.
13: První set vyhráli Češky 25-16, ten druhý 25-17, a tak je čeká třetí set tady v brněnském pavilonu PS Brna. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Uzavírka D1 na Benešovsku a překážka u Ústí nad Labem. Dálnice D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu už neprůjezdná. Uzavírka začala před chvílí. Je mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava, jak jste slyšeli ve zprávách, kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Potrvá do rána, auta do 12 tun objíždí přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Nad 12 tun mezi exity 21 a 90 po trase Olbramovice, Miličín, Tábor, silnice 19 Pelhřimov, směr Humpolec a exit 90 obousměrně. Na silnici 30 na výjezdu z Ústí nad Labem do Teplic pozor, nebezpečná překážka u Mebelixu, je na vozovce sražené divoké prase. A pozor dejte i na silnici 4 z Vimperku na přechod Strážní, kousek za Vimperkem se po cestě pohybuje několik krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách se ojediněle mohou přidat také přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů. Na jihovýchodě Moravy bude teplej až 25. Tolik zprávy. A teď už začíná Oroma Vakeren, moderuje Kamila Šusterová.
16: Dobrý večer. Dnes vám představíme výtvarníka a lektora umělecko-řemeslné tvorby Matouše Lacka. Pozveme vás také na Mezinárodní festival romského filmu, který se v září uskuteční v Praze. Organizuje ho spolek Identity Prague a představí romskou kinematografii, režiséry a další tvůrce. Přejeme vám příjemný poslech.
15: Radiožurnál.
17: Každý den s vámi.
15: I o prázdninách. Tato!

0: Letošní září přinese čtyřdenní mezinárodní festival romského filmu, který se zaměřuje na českou i světovou kinematografii Romů a na filmy o Romech. Vloni odstartoval nultým ročníkem a letos od čtvrtka 10. do neděle 13. září nabídne několik celovečerních i krátkometrážních filmů různého žánru, včetně bohatého doprovodného programu. Filmy budou jak z Česka, tak i ze zahraničí.
1: Smyslem festivalu IROF je ukázat, že v Česku i v zahraničí vznikají zajímavá a podnětná filmová díla romských autorů i tvorba neromských filmařů o Romech. Slovo má ředitel festivalu Petr Ščuka.
2: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos a druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
1: Diváci díky festivalu zažijí 2 české premiéry. Ve čtvrtek 10. září to bude snímek Nebe kolo země 2 makedonského režiséra Zorana Dimova, který se zaměřuje na původ romského národa, jeho historické putování, kulturu, tradice a způsob života v různých obdobích a krajinách. V pátek 11. září bude následovat film renomovaného romského režiséra.
2: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Jak už to u Tonyho Gatliffa bývá, pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
1: Páteční program bude v Listově institutu.
2: Maďarský institut, oni nám nabídli vlastně celý dům k dispozici, včetně kina, včetně výstavních prostor, takže v Maďarském institutu vlastně bude bohatý program. Už mám taky pocit od 2 hodin odpoledne až do večera, do 10. Otevřeme tam vlastně vernisáž obrazů, co je Vlasákové, kterou jsme poprosili, aby pro nás vlastně vytvořila 10 světů romských osobností, kteří mají co do činění s filmem anebo se světovou hudbou. Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a jako tu největší pecku budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
1: Na diváky čeká také projekce snímku Riko a hudební vystoupení jeho protagonisty Richarda Rika Charkézyho. Součástí festivalu bude projekce dokumentů o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupení zvládali zpívat i tančit zároveň.
3: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
4: Jsme měli hodně energie.
1: Perumos vystupoval v 80. a 90. letech v řadě zemí.
4: Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli, ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není, že jak takové tohle. No my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie.
1: Festival se odehraje na různých místech a kromě kina Světozory na něj vstupné zdarma. Kvůli kapacitě sálu je však potřeba se registrovat na webu irovfestival.eu. Jana Šustová, Radiožurnál.

0: Matouš Lacko je výtvarník a lektor umělecko-řemeslné tvorby. Ve svých 23 letech má už také svou první stálou výstavu. Jeho současnou tvorbu si můžete prohlédnout v aréně Laser Game v Národní ulici v Jaroměři, kde je expozice volně přístupná.
1: Čemu přesně se věnujete?
2: Přesně se věnuju graffiti, street artu, řemeslné výrobě z kovu a hlavně upcyklaci.
1: To je docela široký záběr.
2: Ano, ano, hodně toho je, protože chci být jako hodně zručný a chci toho naučit taky hodně ostatních.
1: Však jsem také říkal lektor, to znamená, vedete nějaké kurzy.
2: Ano, vedu kroužky vlastně dobrovolné pro děti i dospělí v Jaroměři, kde máme takovou řemeslnou huť, se tomu dá říct. A chci tam víc kroužky nejen toho grafického designu, ale i nějakého sportu, jako je skateboarding a takhle.
1: Vy jste změnili ten volný prostor, graffiti, to je teď hodně oblíbené. Je možnost i v Jaroměři třeba volně malovat?
2: Ano, máme tam dokonce dvě legální stěny. Jednu dlouhou asi 200 metrů a druhou asi 60 metrovou.
1: Před vámi je teď velká výzva, první velký projekt.
2: Právě výstava toho mýho street artu, je to dílo inspirovaný Laser Game. A jsou tam postavy z různých herních prostředí, jako Star Wars, nebo třeba jako pohádky 90, jako Včelka Mája, Kačeří příběhy a takhle.
1: A vy jste to pojal nějak netradičně, moderně?
2: Je to hodně netradiční, ale vlastně celý to je, jak jsme se domluvili s majitelem vlastně té arény, tak jsem to vzal nějak abstraktně trošku.
1: Kde to bude?
2: V Jaroměři, kde je arena na Laser Game.
1: S jakým záměrem jste to dělal? Pro koho to je? Kdo by měl přijít? Kdo by se měl podívat?
2: Je to hlavně pro ty lidi, co zajímá ten sport, to Laser Game a taky trošku umění.
1: Protože jste právě i tím lektorem umělecko-řemeslné výroby a i té výroby se věnujete. Třeba v jakých oblastech konkrétně co děláte, Matouš?
2: Přesně se věnujeme, teď jsme se věnovali pár let recyklaci kol s panem Černým, divokola. A teď vlastně recyklujeme a vyrábíme třeba bary, odpadkové koše, takové ty stojeny a půjčujeme to na různé akce a vlastně všechno. Učíme děti, aby se naučili pracovat s materiálama, který se vlastně už vyhazují do šrotu nebo někam jdou do směsi a takhle.
1: Tohle to je pro vás tedy aktivní pracovní?
2: Ano, je to jako vysněná práce, bych řekl.
1: 23. srpna, což bude neděle, vernisáž.
2: V Jaroměři, Národní 101, od 2 do 8.
1: A potom stála expozice, kdybyste to tu neděli 23. srpna nestihli. Matouš Lacko, výtvarník, lektor umělecko-řemeslné výroby, vás pozval. Děkuji za to, Matouši, ať se vám daří.
2: Děkuji, mějte se na shledanou.
1: Karel Sladký, Radiožurnál.
0: A to už je závěr dnešního pořadu o Roma Vakeren. Za okamžik vám na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Kamila Šusterová.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron Ukrajině slíbil zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP-T údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Na Ukrajinu měly podle původních plánů dorazit až na jaře příštího roku. Dva české vrtulníky odletěly do Srbska pomáhat s hašením přírodních požárů. Zůstanou tam 5 až 7 dní, informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný. Podle něj do Srbska zamířily dva vrtulníky Black Hawk s velkokapacitními bambivaky. Kromě pilotů a technického personálu jsou součástí týmu také letečtí záchranáři. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. Aktuálně tam hoří hlavně v přírodní rezervaci Deliblatt. Peščara nedaleko Bělehradu. Dvě nově zrekonstruované historické tramvaje T3 dnes vyjely do provozu v Praze. Lidé je potkají na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím a Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města a imitují tramvaje ze 70. let minulého století. Sport. Fotbalisté Bohemians přijeli v 5. kole šance ligy na stadion Pražské Slávie. Aktuální informace dodá Jaroslav Plašil.
2: 31. minuta utkání a hosté z Bohemians se teď radují z gólu na 1-1. Zatím samozřejmě všechny situace se přezkoumávají, takže ještě není nic definitivního, ale vypadá to, že gól Almášiho byl regulární a tedy 1-1 se denu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Ve zbylých dnešních duelech Mladá Boleslav vyhrála nad Slováckem 2-1, Sparta na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec ve Zlíně 1-0. Rakouské volejbalistky čelí v brněnské skupině mistrovství Evropy Češkám. Jak se utkání vyvíjí, poví Krištof Kousal.
3: Češky před pár sekundami vyhrály i třetí set 25-17. Vítězí tak 3-0 nad Rakušankami ve druhém zápase na mistrovství Evropy z Brna. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1, ušmejkalky a nehoda na Vyškovsku. Dálnice D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu. Neprůjezdná uzavírka pro vozidla do 12 tun je mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava. Před sjezdy a na sjezdech čekejte hustý provoz i kratší kolony. Objíždí se přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Vozidla nad 12 tun u zabídku objíždí mezi exity 21 a 90 po trase Votice, Tábor, silnice 19 do Belhřimova a exit 90 obousměrně. Na Vyškovsku v Nesovicích zasahují u nehody záchranáři. Na cestu vytekly provozní kapaliny a následky v místě omezují průjezd po 50 z Uherského Hradiště do Brna. A na silnici z Rosic do Brna za sjezdem z D1 exitu 182 pomaleji. Stojí tam osobní auto a kolem je rozlitý olej, úsek může být kluzký. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
0: A také s francouzskou zpěvačkou Zas. Hezký večer.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Imagina. Spole až na střechu. V Muzeu v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku dokončili výměnu doškové střechy u jedné z chaloupek. Jak náročná řemeslná práce to je, o tom budeme mluvit za chvilku v našem večerním víkendovém vysílání. Teď je tu z hudby Lenny Kravitz.

0: Teď vás vezmeme na výlet do skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku. Jedna z malebných lidových chaloupek získala novou duškovou střechu. Do historického objektu číslo 104 tak už nezatéká a brzy ji budou moct turisté obdivovat i zevnitř.
1: Došek vlastně je to vzrostlé žito, stará odrůda, která dosahuje výšky 120 až 150 cm.
2: Popisuje základ střešní krytiny v domku v Rymicích na Kroměřížsku etnograf Petr Hlavačka.
1: Na 300 metrů čtverečních je potřeba 4000 došků, což je plocha asi 3 hektary pole.
2: O rymické doškové střechy pečuje doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, který si starodávnou odrůdu žita na 5 hektarech i sám pěstuje.
3: Z pole až na střechu, takže vy vlastně to musíte na podzim zasét a zesét starou mašinou samovás z 60. let, prostě staré žně.
2: Popisuje zdlouhavou cestu ke kvalitnímu pokrývačskému materiálu mistr doškař.
3: Abyste to stéblo neporušili, nezničili, tak to musí přejít přes máčičku, která je přes 100 let stará. No a následně se to musí vyčesat, svázat takým povříslem a vyrobit došek. Je to starý způsob prostě krytí.
1: V muzeu v přírodě Rymice se nachází 6 objektů s doškovou střechou, které jsou na svém původním místě už od přelomu 18. a 19. století.
2: Jaký je došek izolant?
1: Tak o tom se můžeme přesvědčit na místě. Otevřu vám dveře do chaloupky a vy sama zjistíte, jaká je asi teplota vevnitř.
2: No tak ale tady je, venku je tropické vedro a tady je nesmírně příjemné klima. Tento domeček má sice novou střechu, ale zatím do něj návštěvníky nevodíte. Proč?
1: Z toho důvodu, že se zde připravuje budoucí expozice, která bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství.
2: Otevření domku včelaře pod novou doškovou střechou plánují podle etnografa Petra Hlavačky ve skanzenu v Rymicích na příští sezónu. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I opravdu.

a opět Hradeček. Fotbalisté Slavie a Bohemians hrají v Šancelize první pražské derby letošní sezóny. My se na něj vydáme ve večerním víkendovém radiožurnálu za chvíli.

0: Tina Turner z hudby večerního víkendového radiožurnálu. Fotbalisté Sparty zvítězili v pátém kole fotbalové ligy na hřišti Artisu Brno 4-0. Výhru veze i Liberec, který porazil Slovácko na jeho hřišti 1-0. 3 body získala i Mladá Boleslav, která přehrála Slovácko 2-1 a posunula se do čela ligové tabulky. Tam se snaží vrátit Slavia, která právě teď hostí Bohemians. Je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: Měla k tomu i nakročeno pražská Slavia, protože jako první střelila a gól, konkrétně to byl Sulejman, který dostal domácí do vedení, jenomže Almáši vyrovnal a tak je to 1-1, ten stav platí i teď, kdy jsou oba týmy, lépe řečeno základní jedenáctky obou týmů ve svých kabinách před svými trenéry na hřišti v Edenu, teď náhradníci na hřišti plného Edenu, protože připomínám, do Edenu zase mohou fanoušci po vypršení disciplinárního trestu slávisté mohou zaplnit svůj stadion. Ten je sice nadšený z toho, že může sledovat ligový zápas, ale zároveň ne úplně spokojený s tím dílčím stavem, protože samozřejmě slávistických příznivců je tady velká většina a ta většina zatím tedy se musí smířit s tím, že v poločase je to 1-1. Domácí začali trošičku nervózněji, možná i v souvislosti s tím, že se hlediště zaplnilo a že se tak nějak očekávalo, co všechno se může zase dít při návratu diváků, jaká atmosféra bude. Hosté dokonce byli nebezpečnějším celkem nějakou dobu, pak se slávistům podařilo postupně vyrovnat hru. Nakonec se díky několika standardním situacím slávisté dostali i do tlaku a dostali se i do vedení, pak jenomže o vedení přišli a tak je to 1-1 utkání, které můžete sledovat na radiožurnálu Sport v přímém přenosu, tak bude pokračovat zhruba za nějakých 10 minut. Jaroslav Plašil, radiožurnál Eden.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Martin Benda.
3: Deště podemlel železniční koridor u Benešova. Provoz bude omezený několik dní. Na stavbě nového průplavu mezi Tichým a Indickým oceánem se chce podílet i Rusko. České volejbalistky si na domácím evropském šampionátu poradili po Řekyních i s Rakušankami. A zítra bude většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí, říká Kavka.
4: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
3: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázovou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném posázavském Pacifiku. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Tajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů.
5: Господин президент, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.
6: Ruský prezident Vladimír Putin o stavbě průplavu a společné průmyslové zóně jednal tento týden v Moskvě s myanmarským prezidentem Min Aungem. V místě, kde má průplav stát, se chce Rusko podílet nejen na stavbě přístavu a elektrárny, ale do projektu vstoupit i majetkově. Prorazit v nejužším místě Malajského poloostrova průplav, stejný jako je panamský nebo suezký, chtějí Tajci, Francouzi nebo Číňané už od 18. století. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Tisíce lidí dnes přišli na národní dožínky na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dožínkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště a cílem oslav konce sklizně byla pivovarská zahrada.
7: Tak je to hezký, že tyhle tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maje, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobný ty průvody.
8: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
9: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
8: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
10: Sport. České volejbalistky vyhrály v brněnské skupině mistrovství Evropy i druhý zápas. Rakušanky porazily 3-0 na sety a zítra se utkají s favorizovanými Srbkami. Fotbalisté Sparty poprvé v této sezóně vyhráli na hřišti soupeře. V pátém kole šance ligy uspěli v Brně proti Artisu 4-0. Bez bodu zůstává jako jediný Zlín, který podlehl Liberci 0-1. Mladá Boleslav zdolala Slovácko 2-1 a dostala se do čela neúplné tabulky o bod před Slávii. Ta ale teď bojuje o body před svými fanoušky proti Bohemians. Víc řekne Jaroslav Plašil.
11: 1-1 je to na začátku druhé půle, 47. minuta. Připomnou slávisté se dostali do vedení zásluhou Sulejmana. Almáši srovnal na 1-1 a ten stav platí i teď. Jaroslav Plašil, Radiožurnál, Eden. Teď ale slávisté jdou dopředu. Sadílek přihrál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D46 u Prostějova a uzavírka na dálnici D1 u Šmejkalky. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce na exitu 21 Prostějov jich se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na sjezdu do města. Čekejte lidi na vozovce. D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu, další noc neprůjezdná. Uzavírka u Šmejkalky je pro vozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34. Objíždí se přes Benešov a Kozmice na trase místy velmi hustý provoz. Vozidla nad 12 tun uzavírku objíždí mezi exity 21 a 90 přes Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne potom bude přechodně až oblačno a na horách se ojedinělé mohou přidat také přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude teplej až 25, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu začínají příběhy 20. století.
13: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
14: Na samém konci července roku 1989, ani ne 4 měsíce předtím, než se v Československu zhroutil komunismus, vyrazili 3 maturanti z Jihlavy do tehdejší Jugoslávie. Odjížděli s úmyslem emigrovat, dostat se do Itálie nebo do Rakouska a pak dál nejspíš do Ameriky. Ten útěk může z dnešního hlediska působit někdy snad až tragikomicky. Stálo to za to tak krátce před pádem železné opony. Jenomže to je právě dnešní hledisko. V létě 1989 působil československý komunistický režim na běžného člověka podobně nehybně, jako dejme tomu o 2 roky dřív. Státní bezpečnost evidovala v 89. 5 500 občanů, kteří emigrovali na západ. Dnešní i příští příběhy 20. století budou tedy věnovány kamarádům z Jihlavy, jejich motivaci, jejich cestě, která proběhla docela dramaticky, a taky trochu jejich dalším osudům. V pořadu, kterým vás provází Adam Drda, budou mluvit především Karel Bečvář a Vítězslav Vítkovič. Ten třetí, Jan Huml, je přítomen skrz jejich vzpomínky. Za spolupráci patří poděkování Františkovi Vrbovi, jeho štázající se hlas občas uslyšíte. Hlavní aktéry příběhu je třeba představit. Vítězslav Vítkovič se narodil 3. září 1970 v Jihlavě, kde taky vyrůstal za takzvané normalizace, nedlouho po začátku vleklé sovětské okupace Československa. Má 2 mladší sestry, jeho matka pracovala jako úřednice. Otec psal do místních novin Jiskra, byl členem komunistické strany, ale podle synových vzpomínek z formálních důvodů kvůli práci. K čemu rodiče Vítězslava vedli?
15: No, hodně k samostatnosti, což se pak možná částečně vymstilo, nevím. My jsme byli hodně samostatní. Já jsem v 1. třídě, já jsem šel rok později, protože jsem byl takový malej, navíc začátkem září rozený, takže jsem šel rok později do školy a staral jsem se hodně o svoje mladší sestry, takže já jsem v 7 letech, vlastně vyzvedával jednu sestru ve školce, druhou sestru v jeslích. Nastoupil jsem do trolejbusu, jel jsem přes celou Jihlavu a přecházel jsem přes nejhrušnější ulici v Jihlavě, přes Brněnskou, kdy tenkrát ještě nebyla dostavěná dálnice, takže veškerý provoz mezi Prahou a Brnem jezdil po této ulici, kterou já jsem teda v 7 letech se svou 4,5 a 3letou sestrou přecházel ve 12 poledne a pak jsem se o ně až někdy do 4 odpoledne staral doma, než přišla máma z práce. A samozřejmě my jsme se podíleli na provozu domácnosti, protože máma i táta vlastně pracovali na plný úvazek, máma do toho začala studovat dálkově střední školu a táta měl spoustu koníčků, on byl herpetolog, on dělal taky dlouhou dobu v zoologické zahradě, takže my jsme doma měli strašně moc hadů, ještěrek, obojživelníků, varanů, ještěrů. To jednou přišel soused, že dole pod barákem v keři je nějaký velký had a táta říkal, no, já jsem si říkal, že ten rošťák někam utek. No, tak šel dolů do keře a vyndal odtaď dvoumetrovou užovku čínskou, jo. Já jsem jednou, jsme šli se dívat na televizi, nerožli jsme světlo v obýváku, ale šlo tam světlo takový tlumený z ulice, z pouliční lampy. Takže jsem viděl jenom stín hada prostě před tou televizí, tak takový instinkt můj, že jsem se po něm vrhl, abych ho chytil, že jo, aby zase nezdrhl. A mamka rožnula, já jsem zjistil, že držím za krkem bojgu, jeden z nejjedovatějších hadů, jako jo, vůbec. Já jsem věděl, kde mám chyt hada, ale nevěděl jsem, kde je odsaz, kde je hlava, jo, takže jsem tak nějak, že to bylo 50 na 50, kdybych ho chytl na té druhé straně, tak je po mně. Tak to byly takový občas takový historky.
16: Chodil jste do Pioníru?
15: Chodil jsem do Pioníru. Nás bylo ve třídě 34. Jeden jediný nechodil do Pioníru. A já vlastně jsem ani pořádně, takhle věděl jsem, jak vypadá uniforma Pioníra, protože jsme byli někde na nějaký výročí u sochy Gottwalda, jestli se nepletu, jsme někde tam jako museli stát v řadě, vítat nějaký delegace při kladení věnců, ale to bylo jediný, kdy jsem já měl na sobě uniformu, já ji měl na sobě možná třikrát za svůj život. A my jsme to nějak neprožívali. To byl prostě odpolední kroužek. Měli jsme tam sympatický vedoucí, to byly děcka, které byly o 10 let starší než my. My jsme si šli zahrát fotbálek, hráli jsme na různé hry, na honěnou, schovky. Prostě to bylo prýmá. Já si ani nespomínám, že by nám tam něco lili do hlavy, jako jo, že by jsme jde seděli a dělali jsme tam nějakou politickou nalejvárnu. To vůbec, to vlastně se nikdy nekonalo.
16: Mluvilo se doma o politice někdy, že byste zachytil třeba, že se prostě rodiče baví o nějaký situaci, o normalizaci?
15: Normálně jsme se o tom bavili vůbec to, ale a všichni jsme věděli, děti jsme byli malí, jsme věděli, že něco jiného se říká doma a něco jiného se říká samozřejmě venku. Takže u nás táta furt nadával, tím jak se poslouchala ta Svobodná Evropa, tak samozřejmě táta komentoval vždycky. V neděli jsem poslouchal Karla Kryla ve 3 odpoledne, no, tak to byla taková tradice. No a věděli jsme moc dobře, že žádná z těch informací nesmí ven, tak tam jsme mluvili správně.
16: Kdy byl ten moment, že jste si uvědomil, že je něco špatně v tom státě, že nežijete ve svobodě?
15: To jsem věděl od začátku tak nějak instinktivně, nebo nespomenu si na moment toho prohlídnutí, ale muselo to být v hodně raném věku, protože si to takhle zpětně vůbec neuvědomím. Já jsem od začátku věděl, že něco špatného ve státě českém, československém. A nepřišlo mi to jako nic divného, to byl normál, že jo. Člověk nezná nic jiného, to znamená, jako děcko to nevnímáte jako nějaký bizár. A rozhodně jsem se kvůli tomu nějak netrápil a rozhodně jsem měl krásný dětství. Samozřejmě pokud jste nějak moc nevyčníval, nějak se neprojevoval na veřejnosti, tak vlastně si vás nikdo moc nevšímal. Já si připadám dneska spíš, jako bych byl víc pod dohledem než tenkrát. Ta digitalizace a všechny tyhle ty věci, z toho běhá mráz po zádech. Kamery na rozpoznávání obličejů a kdekoliv se vrtnete s mobilem, tak přesně ví, co, kdy, kde, jak, s kým, proč.
14: Říká Vítězslav Vítkovič.
13: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Vítězslavův kamarád Karel Bečvář, s ním se znal od dětství, přišel na svět 27. dubna 1971. Také žil v Jihlavě, má sestru, matka pracovala jako učitelka, otec stejného jména dělal sládka v pivovaru. Část jeho rodiny žila v cizině. Karel Bečvář říká, že jako dítě v podstatě nevnímal, že žije v podivné, nesvobodné zemi.
17: My jsme vyrůstali v těch 70. letech a 80. a prostě pro nás, pro děti. A ono je to asi daný prostě tím dětským věkem, jo, tou čistou neskaženou duší, že jsme, já jsem to opravdu nevnímal. Co se týče jako Jihlavy samotný, tak tím, že možná naši byli takový, nevím, jestli peciválové, my jsme měli třeba, co se týče muziky, jenom rozhlas po drátě. U nás nebyl prostě gramofon, kazeťák jsme dostali někdy, no jsme měli potom až někdy v 80. letech, jo. Takže pro mě vlastně to okolí toho domu, jo, nebo to sídliště, tady tohleto naštěstí ne panelový, tak to byla moje Jihlava. Já to měl do školy asi 2 minuty a vlastně tam se všechno jako by odehrávalo, jo. No pak teda, když jsem se seznámil s Víťou Vítkovičem, tak začali a s Honzou Humlem, s kterým jsem teda chodil na základní školu a chodili jsme společně do atletiky, která zase byla prostě 3 minuty od baráku, jo. Takže já jsem to měl všecko vlastně strašně blízoučko a do toho města vlastně se ani nějak nebyl důvod jako chodit, jo.
18: Prostě byl jim.
17: Hele, no byl, jo, ale protože byli všichni, jo, a naši mi neřekli, jako, ale nebuď blbej, jako, to je příprava na něco. Prostě byl jsem v Pioníru, no. Ale šátek jsem si teda uvázal, myslím, že neuměl, to bylo vždycky tragický. Tam musela být taková ta jednička, že jo, nějaká. My jsme dělali tu atletiku, to bylo bezvadný, protože jo, člověk se dostal ven a měl spoustu energie, takže jsme běhali, skákali, že jo, byl tam nějaký kolektiv. Ta třída byla dobrá na základní škole, jo, ale tam to bylo akčnější, jo, škola mě vůbec nebavila, nebyl jsem dobrý student. Moje sestra ta prostě seděla ve třídě a všechno si zapamatovala. Já jsem si to musel prostě drillovat, učit a moc to stejně jako nepomáhal. Jo.
18: Byl jste čtenář, byl jste hloubavé dítě?
17: He, to je další taková věc, která mě sice mrzí. Otec nás, no on by se dalo říct, až jako nutil, jo, aby jsme četli, ale je mi to líto, jo. Ve mě to neprobudil, sestře, jo, ta má takový malý vydavatelství, Šuplík se to jmenuje, takže to se tomu věnuje nějaký jako profesně. Ale mě to opravdu minulo a jako mrzí mě to doteďka, protože opravdu, co člověk jakoby nasál do určitého věku toho dětství mládí, tak tam je a ale nemám to, no, nemám to.
18: Po té základní škole jste šel teda na gymnázium?
17: Ne. Na gymnázium já jsem neměl, protože to se vědělo, já jsem byl normálně trojkář. Já jsem vlastně nevěděl, proč se to mám jako učit, jo. To bylo takový jako opravdu zvláštní, možná jako rodiče, nebo otec byl určitě nešťastný, jo, že nemá doma génia a máma učitelka, a tý to vyčítal, že jo, že se mi má víc věnovat, ale ono to nešlo, jo, to nešlo, tak to zůstalo, ale co mě bavilo, tak mě bavily kytky, bavily mě tropické kytky a viděl jsem se někde v pralese, takže aspoň jsem si doma, co šlo, jako nějak pěstoval, co šlo, tak jsem objížděl botanické zahrady tady po republice a měl jsem takový kabátek, kde byly takové různé nůžtičky a protože nebyly žádný specializovaný v obchody, byly květinářství, tam měli karafiáty, že jo. A tak jsem loupil, normálně jsem loupil orchideje a prostě to mě nějak těšilo, jo. Těšily mě masožravý rostliny, od tam jsem si četl, jezdil jsem si tady po výletech a hledali jsme to právě i s Víťou a s Honzou. Mě to teda moc nebavilo, ale byl jsem kamarád, tak jeli, jo. Ale takže to otec právě jednou si postěžoval tý svý sestře do toho dopisu, že přijdu ze školy a čumím do zelenýho, jo. Tedy do těch kytek a to mě nějak uspokojovalo a to se mi líbilo, no. Ale tak jsem právě když jsem tady k tomuhle tomu jako měl tak nějak jako, že se mi to líbilo, takže teda půjdu na zemědělku, jenomže ouha, jsem se nedostal, odvolávali jsme se, nedostal a přišlo jako, že pokud jako bychom si nevybrali nic jiného, takže by mě vzali na učební obor s maturitou mechanik, seřizovač obráběcích strojů a linek. Normální práce s kovem, já jsem nikdy, to bylo zajímavý, no, otec, já jsem ho viděl jedinkrát, s kladívkem v ruce a s hřebíkem a jako opravdu si to pamatuju doteď. I pro dítě, který taky nedrželo nikdy tyhle ty věci, protože oni snad ani doma nebyli. Jo? Já, když jsem jako trošku začal jako chápat, že normálně třeba doma šroubovák, tak jsem mu ho dával k Vánocům. On se vždycky na to podíval, poděkoval a dal to do šuplíku. Jo?
19: Vzpomíná Karel Bečvář.
14: Karlův otec, Karel Bečvář starší, měl za sebou pozoruhodnou historii a vzhledem k tématu příběhu, jímž je emigrace, se jí budeme chvíli věnovat. I on se narodil v Jihlavě v březnu 1931. Koncem války se s kamarádem vydal vstříc sovětské armádě a z vojáky se vrátil zpátky do města. O 3 roky později, po komunistickém převratu, z Československa utekl. Karel Bečvář starší už zemřel, ale poskytl paměti národa rozhovor a před 10 lety si také povídal s dětmi v rámci projektu Příběhy našich sousedů.
19: Já jsem v 48. roce v únoru, když to bylo v Praze, tak jsem byl lyžovat na Čeřinku s partou lidí a mysleli jsme si, že to je takový nějaký blbnutí v Praze, že se nás to vůbec netýká. No a netrvalo ale dva měsíce, ani ne, měsíc. A můj švagr musel utíct, protože dostal echo, že ho přijdou zatknout. A já jsem pak za krátký čas na to byl vyhozený. Byli jsme 3, vyhozený ze školy. Kdybyste chtěli znát důvod, tak jeden byl, že do svazu mládeže nestoupíme, protože to zapáchá východem, jsem řekl. Po druhý mě dávali za vinu, že jsem dobře věděl o tom, že ten švagr uteče, což bylo nepodložený, jsme nevěděli, opravdu ne. A ten třetí důvod, ten už si přesně nepamatuju. Tak jsme si mysleli, že takhle, když to vypadá, takže dojde opravdu k té válce mezi východem a západem. A tak jsme s tím kamarádem, ze kterým jsem šel těm Rusákům naproti, utekli do Bavorska. Šli jsme celou noc, jsme bloudili, protože jsme znali jenom přibližně a ona byla tmavá noc, pršelo. No ale podařilo se nám prostě projít a prvně nám v Selbu nás prošacovali, to už byla CIC, tam, jestli nemáme zbraně nebo to, a dali nám, že máme jet do Regensburgu. Tak jsme přijeli do Regensburgu. Spát jsme museli na zemi, tam vůbec nebyly žádný postele a mým cimrkomandantem, velitelem světnice, byl ten proslulej herec Jára Kohout. Co se týče pobytu tam, tak bylo takový to zauřadování, aby věděli, jak se jmenujete, odkud jste a tak dále. A celkem se nic nedělo. Jídlo špatný, peníze jsme neměli, nebylo co dělat, Němci byli bez práce, tak jsme šli do toho města, tam se říkalo na židovský burze a měl jsem pěkný klobouk a raketu tenisovou, tak tu jsem tam prodal a za to si člověk koupil nějakou drobnost k jídlu. Takže když se po krátkém čase vyskytla možnost, tam byl ještě velký hřiště u té školy, u té Goetheschule, přišel mezi nás Čech s Němcem a nabízel nám sardinky a jestli nechceme jít do cizinecké legie. My jsme věděli, že naši odbojáři na západě, když utekli do Polska a pak do Francie, tak ta je zařadila do cizinecké legie s tím, že kdyby vypukla válka, takže je přeřadějí do naší armády. Tak jsme si mysleli, že tentokrát to bude taky tak, tak jsme na to kejvli.
14: Líčil Karel Bečvář starší. Z legií byl rozčarovaný a brzy se vrátil s kamarádem z Francie do Německa a pak dokonce do komunistického Československa. Chtěl znovu odjet, tentokrát do Argentiny. Jeho sestra ale odešla také za manželem do ciziny, proto se Karel Bečvář starší rozhodl zůstat s rodiči a šel se udat na státní bezpečnost.
19: No a tam mě vyslýchali 3 neděle, pak mě týden vyslýchali kontráši od vojska. Ten se musel malovat, jak ten tábor vypadal, jo, ten cizinecký legie. A řekli mi, že budu propuštěný. Já jsem měl celu tam v hluboké ulici. Jo. Bylo STB a dole byly cely. Přišel, asi to vemte a půjdete dom. A když jsme vyšli před barák, tak mě povídám, no, domů ještě nepůjdete, já vás odvedu do věznice. Tak mě odvedl do věznice a tam mě šoupli na samotku. jenomže to bylo v zimě, samotka měla otevřený okno, tak tam bylo na chumelíno, tak jsem přišel zima, seděl jsem v kabátu na té pryčně a přišel večer, slyším zvonek, já vím, zvonek. Tak jsem seděl dál, za chvilku zase zvonek, sedím. Musel rozlízit dveře, přišel bachař a jak to, že neležíte? Já o tom nevím, že si můžu lehnout. Jo, jsem tam seděl jako u kropeček, no, tak lehnout. No. Ale tam už je to, ve věznici už je to dobrý v tom, že už tam na vás nikdo neřve, výslechy máte za sebou a takový ten vězeňský drill, ten se dá vydržet. A to, co mají dneska vězni, to kdyby měli my tenkrát, tak jsem tam možná ještě zůstal. No a tak jedno za mnou přišel tatínek a na návštěvu. Jako důvod musel uvíst, že jde se mnou promluvit, kde bych mohl být zaměstnaný, až mě propustějí a povídáme, jestli bych nechtěl jít dělat do pivovaru. Takže když mě pak v květnu propustili na milost, to byla nějaká, ti, kteří se vrátili, tak byli nějak omilostněni. Tak jsem nastoupil jako poslední do pivovaru. No a tam jsem prošel celým tím výrobním procesem.
13: Posloucháte příběhy 20. století.
14: A o své zkušenosti z 50. let ještě Karel Bečvář starší řekl.
19: To byste měli vidět v kriminále, jak jsou popsaný, nebo byly popsaný zdi, židle ze spoda, modlitby. Modlitby, modlitby, modlitby, protože ten člověk nemá jinou možnost. Jo, a pokud byl k tomu trošku vedený, tak prostě v tom hledal tu útěchu a to byl vlastně ten, co člověka drželo nad vodou. Když na tebe někdo řve, ty už se odsaď nedostaneš, tak jako zmizejí naši lidi na západě, tak teď zmizíš ty tady, nikdo po tobě nezdechne. Já jsem nebyl zmlácený, nebyl. Akorát jednou jsem byl sfackovaný, chtěli na mě, abych podepsal spolupráci s STB. No, prostě se rokovalo a v tom tam přišel nějaký člověk, byl v modrákách, ale ovedal celým, jo. Tady červenou pásku a oni vyskočili za židlí a stáli v pozoru a já jsem se dělal. To už ho asi otrávilo. Přišel ke mně a už to máš podepsaný? Vám to bych to musel podepsat. Udavač bych byl. A jak jsem řekl, že bych byl udavač, tak mě teda zlískal, že jsem špatně slyšel. No a pak po letech mě ještě zbonzovali znova, no ale řeknu vám jedno. A to si prosím vás zapamatujte. Když někdo druhýho odsuzuje, že byl nějak zapletený se stebákama, tak se toho, co odsuzuje, zeptejte, jestli se ho taky na tohle stebáci ptali. Jestli ho někdo oslovil, aby spolupracoval. Protože říci mne bylo velmi těžký. A hele, oni to dělali chytře. Kamarádsky si s tebou povídali, a pak řekli, no, ale kdybyste něco věděl, co by bylo protistátního, že byste nám to řekl. No jistě, přece neřekneš, že si to necháš pro sebe. No jistě, no to, že kejval, už aby byl pryč. Jenomže tím to nekončilo. Tady nám, to je jenom formalita, jenom nám tady podepište, že kdybyste si něco dozvěděl, tak nám to řeknete. A příště si vás zavolali, to měli byty a my bychom potřebovali, vy se s ním znáte, jak on to myslí doopravdy. A už vás úkolujou. Čili člověk by do toho velmi lehce spadl. A když měl rodinu, třeba chtělo děcko studovat nebo a tak dále, těch důvodů je víc, tak lehce se mu mohlo stát, že dneska je na seznamech. A odsuzuje třeba člověk, který vůbec neví, jak to chodilo.
14: Vzpomínal Karel Bečvář starší z Jihlavy. Jeho vzpomínky jsme zařadili proto, že se mi zdálo na snadě, že emigrace jeho syna Karla se dvěma kamarády v létě 1989 byla nejspíš inspirována otcovým příběhem. Bylo to tak. Musíme teď udělat krátkou přestávku na zprávy. Po ní se k věci vrátíme.
0: Vaše varování ze silnic.
20: Je velká bouračka motorkáře s autem.
21: Obratem předáváme všem řidičům.
22: Valí se s náma obrovský kous dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
23: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
21: Aby včas zvolili lepší cestu.
23: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
21: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
21: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Co zprávy a Martin Benda.
3: Zadlužení Česka příští rok poroste, stoupnout by mělo asi na 46% hrubého domácího produktu, to je přibližně o 1,5% bodu víc než letos. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi Nova. Přesnou výši deficitu na příští rok nezmínil, podle něj bude ale Česko dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli dva Němci, uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Nehoda se stala 60 km od města Zadar, kam letadlo směřovalo. Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice a 7 lidí je zraněných. Napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Hasiči museli pomáhat lidem z aut uvězněných v povodňové vodě. Španělsko se v poslední době, podobně jako další země v Evropě, potýká s extrémními projevy počasí. V posledních týdnech ho zasáhly také rozsáhlé lesní požáry. Lidé si dnes se na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. V budoucnu tam budou dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra.
21: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy ještě minimálně několik minut povedou šance ligu. V pátém kole totiž zvítězili nad Slováckem 2-1 a vyhoupli se v neúplné tabulce o bod před Slávy, která ale teď hraje s Bohemians. Více řekne Jaroslav Plašil.
24: Zbrojil, Paria, gol! 75. minutě utkání se Slávisté po druhé dostávají do vedení. Jste u toho i v zprávách na radiožurnálu. Tomáš Korý posouval Slávy do vedení. 2-1 se jde Jaroslav Plašil, radiožurnál.
3: Artis Brno podlehl Spartě 0-4 a Zlín Liberci 0-1.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na sjezdu z D8 a nehoda u Prostějova. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na exitu 35 sražená zvěř. Pomaleji sjíždějte na Doksany. Na D46 z Vyškova do Olomouce na exitu 21 Prostějov jich se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na sjezdu do města, zasahují tam záchranáři, čekejte omezení, taky lidi na vozovce. D1 na Benešovsku obousměrně neprůjezdná, uzavírka kvůli testům na Šmejkalce je pro auta do 12 tun mezi exity 21 a 34. Objíždí se přes Benešov, Soběhrady a Kozmice, je tam místy hustý provoz a na trojce z Benešova k D1 u odbočky na Čerčany hlášená nehoda, vytvořila se zhruba kilometrová kolona. Vozidla nad 12 tun uzavírku objíždí mezi exity 21 a 90, obousměrně po trase Votice, Tábor, Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách se ojediněle mohou přidat také přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračují příběhy 20. století.
13: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované útěku tří maturantů, kamarádů z Jihlavy, Karla Bečváře, Jana Humla a Vítězslava Vítkoviče z komunistického Československa v létě 1989. Předchozí část končila vzpomínkami Karlova otce Karla Bečváře staršího, který pracoval jako sládek v jihlavském pivovaru a měl za sebou pohnutou historii z přelomu 40. a 50. let. Tehdy utekl na západ, vrátil se, byl vězněn. Myslel jsem, že o 40 let později to pro jeho syna mohla být inspirace, že otec doma o svém životě vyprávil. Karel Bečvář mladší.
17: U nás v rodině se vůbec o věcech, co se týkalo historie anebo politiky, nebavilo, protože otec podle mě tím, čím prošel za mládí a v těch 50. letech, tak nás chtěl opravdu asi tou nevědomostí uchránit. Jo? A myslím si, že u sestry se mu to úplně nepodařilo. Ta byla tak jako vnímavější a měla, myslím, že víc kamarádů a starších, který jí do toho zasvětili, a já jsem byl tady v tomhle tom opravdu jako taková tabula rasa, jo. Čistá, no.
18: Si to představuju, jako že mám syna a měl bych za sebou útěk dramatický přes hranice

0: aby tam nebylo přidaného něco, co by třeba nebyla pravda, ale bylo to opravdu jenom v bodech a v podstatě asi nejdůležitější, co bylo, a to já už jsem stejně jako věděl zase od sestry a člověk tak jako je i doma pátrá, nebo pátrá, no, na něco přijde, takže byl rozvedený, ale jako to mě nějak informace, nic víc.
1: Říká Karel Bečvář mladší a tím jsme se vrátili do takzvaného normalizačního Československa. Po základní škole v půli 80. let nastoupil jako učeň v Jihlavě na nástrojařský obor s maturitou.
0: A normálně jsem se vyučil, docela mě to v podstatě i bavilo, protože se tam něco dělo v těch dílnách, jo. Sice jsem nevěděl vlastně, k čemu je to moc dobrý, jo. Byť jsme byli vychovávaný vlastně jako taková jako dělnická třída, velice dobře si pamatuju nástupy na praxe, kdy jsme, to bylo fakt legrační, že jo, máte na sobě ten mundur už toho v podstatě dělníka, že jo, modráky, máte čepičku firemní tady s nápisem Jihlavan, před vás si stoupne ten mistr, který vás učí, praktikuje a řekne čest práci, soudruzi. A odpověď byla čest práci, soudruhu mistře. No. Jo, tak to bylo takový, a ono to bylo jako úsměvný, jo. Už, jako, já nevím, kdy jste třeba sám pochopil, jestli vám to někdo třeba vysvětlil. Soudruhu, soudruhu, když jsme se hlásili, to bylo tak v nás prostě už vymitý. Prostě to byla soudružka učitelka. Nám nikdo neřekl, že proč to tam je. Prostě to bylo jakýsi slovo, který patřilo soudruh učitel.
1: Ptali jsme se pozdějších uprchlíků z Jihlavy, jestli si vybavují nějaký konflikt s komunistickým aparátem. Karel Bečvář.
0: Já jsem tady tohleto opravdu nevnímal. Jako je to možná nepochopitelný, ale nevnímal. Pro mě je to taky jako záhada, ale prostě takhle to bylo.
2: Takže k tomu vnímání toho režimu, jako jaký jste k němu teda měl vztah?
0: Žádný.
2: Vůbec žádný.
0: Vůbec žádný. Vůbec, ale jako takže, že prostě kdyby, hele, podařilo se jim to. Podařilo se jim to dobře.
2: Asi.
0: Prostě vymejt ten mozek, jo. Když nemáte doma někoho, kdo vám řekne, tohle ne, je to jinak, jo. Takže jo, já jsem jako krásný příklad, tak jak si představovali, aby ty generace vlastně dál vyrůstaly, aby byli loajální s tím systémem, což potom jako už v podstatě nebylo, protože nebyli okolo nás opravdu lidi, kteří by byli dostávali přes tu tlamu. A mezi mýma kamarádama, ani mezi tím Víťou, ani Honzou, taky nebyli. Jo. Samozřejmě před tou emigrací už jsme se jako o tom začínali nějak bavit, ale stejně jsme utíkali jako asi z důvodu toho, že jsme chtěli nechtěli jsme tady být jako uzavřený, jo? Protože jsme věděli, že i do té Jugoslávie musíme mít tu výjezdní doložku a že je to problematicky se dostat ven. Jo? A protože
2: jsme... Ty kluci dělali, co by dělali, gymnázium nebo taky učili?
0: Jo. Oni šli oba dva na gimpl, jeden šel na sportovní gimpl do Pardubic a Víťa studoval ve Velkém Meziříčí gimpl.
1: Tři kluci spolu kamarádili od dětství, dělali atletiku. Vítězslav Vítkovič toho asi o komunistickém režimu v 80. letech věděl o něco víc, nebo si toho víc pamatuje.
3: Já jsem narazil, jsme narazili v momentě, kdy na základní škole chodili vojáci a vybírali si mezi těma klukama ty adepty na vojáky z povolání. No a u nás ve třídě, kde nás bylo 21 kluků, jestli si dobře vzpomínám, tak vybrali 15 takových jakože normálních, co by jako tohle, a z těch 15 ještě 3, které byly jejich top, který chtěli dostat prostě za každou cenu. No a já, protože jsem byl takový průměrný, myslím jako co se prospěchu týče, takže ne úplně blbej, ale ne žádný genius, který by jim pak jako to rozkládal třeba. Byl jsem sportovně velmi, velmi zdatný. Já jsem dělal lehkou atletiku intenzivně. Prvou my jsme měli tréninky 4x týdně, 2,5hodinový, 4 roky. Tam jsem chodil s Kájou Bečvářem a s Honzou Humlem, s kterým jsem potom emigroval. Tak si mě vybrali, asi předpokládám z téhle dvou důvodu. No a dělali všechno pro to, aby přesvědčili rodiče, aby šel na vojenskou školu střední. No, což absolutně nepřicházelo v úvahu. Jako já jsem říkal, já nikdy na

0: Jinu nepůjdu, jako já, co bych tam dělal, jako jo. No a oni potom se mi pomstili tím, že mi samozřejmě dali špatný hodnocení a všechny jihlavské střední školy měly seznamy dětí, které nesměly přijmout. Bez ohledu na to, jestli udělali přijímačky nebo ne, oni mi nezakázali dělat přijímačky, ale všechny ty školy dostali seznam dětí, které prostě se nedostanou. Tečka. A naši měli známýho ředitele a ten jim jako volal a říkal, helejte, jestli chcete, aby kluk šel jako na střední, tak ho dejte někam mimo Jihlavu, protože v Jihlavě ho nikdo nepřijme, jo. No a tak mě naši potom přihlásili do Velkého Meziříčí a tam mě vzali, protože tam chtěli otevřít ještě jednu třídu tenkrát, takže oni chtěli nabírat spoustu dětí a tak já jsem byl nakonec jeden z nich a dojížděl jsem každý den vlastně z Jihlavy do Velkého Meziříčí na gympl. No.
1: Vítězslav Vítkovič má taky starší vzpomínku z pionýrského tábora.
0: Tam jsme byli my tři, já, Kája a Honza, s kterýma jsem emigroval poté. A to už nám bylo 14, to byl poslední rok ještě v pionýrském táboře. A bylo to přes lehkou atletiku, byl to normální tábor a byl tam jeden oddíl lehké atletiky, kde my jsme jako v rámci toho tábora trénovali. A tam byla taková fakt pošahaná vedoucí, tady z Jihlavy, ona dělala tady vedoucí SSM byla a ta chodila normálně po ulici, normálně v té uniformě SSM, jako já jsem nikdy na nikom jiným neviděl, než jenom na ní a ona jezdila každý týden, pak já jsem ji vídal, když jsem jezdil do Velkého Meziříčí autobusem, tak ona jezdila do Brna na nějakou ústřednu v tomhletom kroji, to byl úplně bizár a ona byla na tomhletom pionýrském táboře byla naše vedoucí. A my jsme říkali, že to je nacistka, jako jo, to bylo, a tam byly nástupy v pionýrském kroji. No a my jsme to absolutně jako odmítali. Říkal, my jsme tady jako atletický oddíl, my tady nejsme tohle, takže jsme nastupovali napřed v teplákách a když už nás potom hodně točila, tak jenom v trenýrkách. No a furt jsme byli někde na nějakým v vyslýchání a furt nás tam jako buzerovala a to bylo úplně fakt jako teror. My jsme pak napsali dopis domů, kde jsem psal, že si spletli pionýrský tábor s koncentračním táborem a hodili jsme to do té tábornické pošty, oni to pak posílali a pak byl nástup a tato soudružka ten můj dopis normálně před celým, nechala si mě vystoupit a před celým tím táborem ten dopis jako četla. No a natačeš, já jsem mi říkal tak, abyste teďka porušila zákon, listovní tajemství, takže my zvážíme jako, jak budeme dál nakládat s tímhletím, že asi podáme trestní oznámení a že jestli si myslí, že ten dopis nepošleme, tak my ho pošleme tamhle z pošty v nějakém městečku. Tak to si dost naběhla a asi dostala strach. My jsme totiž mimo jiné ještě psali, že máme hlad, protože oni nás, my jsme museli kácet stromy, aby mohli oni v té tábornické kuchyni vůbec, protože oni tam vařili na ohni. A když jsme kolikrát přišli, tak už nebylo nic k jídlu a oni nám řekli, no přišli jste pozdě, tak máte smůlu, nazdar. Tak my jsme psali, že máme hlad a pošlo něco v balíkách naši a ona se toho zalekla, no ale bylo to velmi nepříjemné. No.
1: Další zážitky měl pak Vítězslav Vítkovič jako gymnazista, třeba s příslušníkem státní bezpečnosti, který náhodně vyslechl jeho politický hovor s kamarády v hospodě a pak je strašil nedozírnými následky. Nebo když jako mladý člen Svazu ochránců přírody uklízel s kamarády odpadky na přehradě a potom jim bylo vytknuto, že jsou příliš aktivní a příliš vyčnívají. Věděl prý také o protikomunistických demonstracích.
0: Samozřejmě, sledovali jsme to, i tam byl nějaký svíčkový pochod v Bratislavě ještě předtím a tak to jsme vnímali samozřejmě, protože to ukazovali v televizi, jo, a to bylo tak, že my jsme přesně to, co řekli v televizi, tak my jsme z toho pochopili přesně ten opak, jo, takže my jsme vlastně byli dobře informovaní, by se dalo říct.
2: Co říkali v televizi o tom?
0: No, že banda grázlů, kteří prostě tam infikovaní ze západu, tady jsou rozvracet naší úžasnou květínkovou růžovou společnost, kde je všechno hrozně fajn a tyhle ty zmetci tomu chcou uškodit. No, to muselo být hned po novém roce. Si nás pozval ředitel do ředitelny, tři kluky, o kterých asi zřejmě věděl, že my jsme takový ty největší diskutéři na těch v rámci nějakých toho vyučování, co se politiky týče, a ptal se nás, jestli víme, kdo je Václav Havel. A no, tak jako jsme, jak neurčitě jsme tohle, že samozřejmě jsme to věděli, tak nějak neurčitě to, že to člověk jako si dává pozor, co má, co řekne. A on říká, a jestli nám něco říká jako Palachův týden, a to mi zase tak jako tak nějak tohle, a on říká, jestli vás jenom napadne jako někam jet nebo něco tohle, tak vám garantuju, že neodmaturujete. Jako. Takže to bylo takový, a my jsme vyšli ven a jsme si říkali, ty, ale to je dobrý nápad, takový Palachův týden. My jsme o tom samozřejmě vůbec neuvažovali, ale a poté jsme o tom uvažovat začali logicky, že, když nám tuhle tu myšlenku vnuknul. No, ale pak jsme to vyhodnotili, že by to byla blbost. Já už jsem měl rozjetou emigraci a kluci, ty se zalekli, když padlo slovo matura. Takže z toho nic nebylo.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Ale důležité je, kdy a proč se vlastně tři čerství maturanti rozhodli z Československa utéct. Karel Bečvář tehdy začal pracovat ve fabrice.
3: My jsme zdárně všichni odmaturovali, takže já jsem byl asi měsíc oficiálně zaměstnaný vlastně pro ten podnik, pro který my jsme se učili, pro ten Jihlavan tady v Jihlavě. My dělali nějaké letecké komponenty, no a tak samozřejmě nás po vyučení dali na místa, kam nikdo nechtěl chodit, jo, takže my jsme sráželi třeba hrany těch výrobků a bylo kouzelný, že jste měli vždycky u toho výrobku takzvanou průvodku a bylo tam napsáno, kolik peněz za jeden kus dostanete. A vím, že jsem asi pár dnů byl u něčeho a na tom výrobku bylo, že moje odměna je 0,01 haléře. A to jsem si říkal, to je asi nějaká jako chyba, jo. Tak jsem byl vyveden z omylu, že to není chyba, že takhle jsem placený. No tak jako největší show potom byla samozřejmě s kamarádem, který byl tak jako odměňovaný stejně jako já, v podstatě se předhánět ten den, kdo si méně vydělá. Protože to nemělo vůbec jako cenu, jako se snažit si vydělat víc. A mám pocit, že jsem ten den zvítězil asi 3,15 korun. Jo, protože to nemělo fakt jako vůbec smysl. Nicméně, já jsem se té první výplaty nedočkal, protože mezi tím jsme utekli, nebo odjeli teda do té Jugoslávie. Potom tu výplatu, myslím, že rodiče nějak použili na to, aby nás tam vyvolávali rozhlasem na místě, kde si mysleli, že budeme. No.
1: A jak to tedy bylo s útěkem v létě 89?
3: S tím určitě přišel Honza Huml. On byl jedináček, k němu se přidal Víťa Vítkovič a protože jsme se všichni tři znali, tak jsem byl k tomu jako tak jako přizvaný, protože jsme byli opravdu taková ty kamarádi, jo, opravdu od těch 13 let nebo 12 možná už. A to byli moji prostě jako nejbližší lidi, jo. Víte co, on člověk nad tím ani nějak jako neuvažoval ani, co bude, jak bude, prostě bylo tak nějak řadou starších rozhodnuto, pojedeme do Jugoslávie a zůstaneme tam, nebo zdraneme prostě do Rakouska. A jo, zase, to bylo to moje vnímání, jo. Takže já, když řeknu dneska pro mě tím, co ještě potom následovalo, k čemu se dostaneme, že to bylo velký prázdninový dobrodružství, tak to tak jako možná docela sedí.
4: A ty kamarádi to měli stejně, že to nebylo?
3: Ne, určitě ne. Určitě ne, ten Honza Huml byl sečtělý člověk a určitě věděl naprosto, co dělá. Víťa si myslím, že taky, ale samozřejmě těma očima těch toho 18-letého kluka. No a já jsem byl prostě součástí party, která se netrhá.
1: K Karel Bečvář dodává, že k jeho motivaci, aspoň tak se mu to zdá po letech, patřil i komplikovaný vztah s otcem, že se chtěl dostat z domova. Jeho kamarád Vítězslav Vítkovič.
0: Já jsem se ve 13. rozhodl, že emigruju. A nebylo to z nějakých politických důvodů. Já jsem chtěl cestovat a být svobodný. Pro mě je svoboda úplně vším. A já jsem to samozřejmě tady nevnímal, že jsem úplně svobodný. Já jsem chtěl, můj sen od věky byl Jižní Amerika. Já jsem přečetl úplně všechno o Jižní Americe, co vyšlo kdy v češtině. A já jsem od malička říkal, já jedu do Ameriky. Až mi bude 18, tak já jedu do Jižní Ameriky. A já jsem to říkal celý život. Já jsem to říkal na ve škole, na gimplu. Už jsem říkal, já brzo odjíždím do Jižní Ameriky. A to bylo vtipný, protože já jsem to říkal tak často, až ty lidi mi přestali jako to vnímat nebo mi věřit. Nebo, a k tomu musím ještě dodat. Jako dneska, když člověk řekne, letím do Jižní Ameriky, říká, no jasně, super, a v kolik letíš? Nebo jo, kde ti to letí? A letíš do Kolumbie nebo do Argentiny? Jo? Tenkrát to bylo něco, jak kdyby dneska někdo řekl, hele, já poletím na měsíc. A to ta Jižní Amerika, to bylo úplně absurdní, ale stejně absurdní byla v podstatě cesta do Vídně pro nás. Já si pamatuju, že jak jsme jezdili za příbuznýma ke Znojmu, tak tam je cedule la.a.d.t, nebo th. Je to městečko La a under Taja, jo? La nad Dyjí. Je to na rakouské straně, je tam přechod hraniční a už za Komančů tam byla ta leta, ten směrovník, to vypadalo normálně jak nějaký ufonský písmo. No prostě říkám, tam se chci někdy podívat. Absurdní je, že jsem tam do dneška nikdy nebyl, ale tak je to nějaký jako i můj dluh, musím se tam podívat ještě. Ale tak jako když někdo řekl, že jede do Vídně, tak my jsme z toho byli úplně. A co jsem nechápal, tadyhle relativně často byly rakouský auta. Stáli na náměstí. Já jsem furt vždycky nemohl pochopit, jak je možný, co tady dělají, jak je možný, že semka jako můžou jet, když my tam nemůžeme. A přišlo mi to hrozně nespravedlivý.
1: Říká Vítězslav Vítkovič. Tehdy už se dalo vycestovat na západ z Československa o něco snadněji, než třeba o nějakých 5-6 let dřív. Ale ještě pořád to nebyla samozřejmost. Státní aparát a jeho převodové páky pořád rozhodoval, koho pustí a koho ne. Jedna z emigrantských tras vedla tehdy přes Jugoslávii, která měla v dobové politické realitě trochu zvláštní postavení. Kluci se domluvili, že právě tudy to zkusí.
0: Já jsem si žádal v létě 88 a někdy na přelomu nebo začátkem roku 89 jsem dostal ten devizový příslib a v ten moment jsem si vlastně začal vyřizovat všechny ty papíry. Jenomže já mezi tím už jsem byl branec, byl jsem odvedený, že v 17 letech všichni kluci šli k odvodům a v ten moment, když byl teda odveden, tak se stal takzvaným brancem, jo? Což je vlastně asi jednoletý období předtím, než se nastupuje na vojnu, prostě člověk už je evidovaný a už to bylo těžší v ten moment, protože samozřejmě ty lety už se moc jako nechtěli pouštět jako ven, jo? A pozor, já jsem si zažádal o Jugoslávii, akorát, že Jugoslávie, byť komunistická země, tak ale u nás se na Jugoslávii nahlíželo úplně jinou optikou než na Maďarsko nebo na Polsko. A v nějaký té kolonce, kterou jsem vyplňoval, byly buď to, kam chcete jet, socialistická země nebo kapitalistická země a Jugoslávie. Takže oni tu Jugoslávii řadili k těm kapitalistickým zemím, byť ten režim nebyl tak přísný. Jo? Nepotřebovali jsme víza, ale museli jsme mít výjezdní doložku, což bylo k pasu ještě, takový ještě další jako extra doklad, který jsme si museli vyřídit, na základě kterého nás tam potom pustili. Jako, jo. A k tomu bylo potřeba, jestli si dobře vzpomínám, asi 5 razítek. Potřeboval jsem razítko od rodičů, od zaměstnavatele, kterým byla moje škola. Byl tam vyjádření od místního vojenského útvaru, nebo jak se tomu říká, a od Národního výboru. A ještě něco, já už to už nevím. Na všechny tyhle úřady jsem musel jít, abych získal razítko a všude se mě ptali, a co a jak. A všude jsem se dělal blbýho, no jedu na dovolenou k Jugoslávie, jo, odpočnout si po maturitě, než půjdu teda do školy a tak. Akorát, jak jsem všude říkal, že jedu do Jižní Ameriky, tak jsem přišel za ředitelem na Gimplu a on říkal, tak kam pak, příteli? A říkám, no jedu do Jižní Ameriky, pane řediteli. No on se strašně smál a urazítkoval mi to. Kde by tušil, chudák.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vítězslav Vítkovič, Jan Huml a Karel Bečvář odjeli z Československa koncem července 1989 s tím, že zpátky už nepřijedou. Karel Bečvář.
3: Moje sestra o tom věděla. Ta to potom nějak neunesla a když jsme odjeli, tak asi týden na toto řekla rodičům a začal nějaký kolotoč právě toho vyvolávání tam místním rozhlase a já nevím co. Nikdy jsme to neslyšeli naštěstí. Jo.
4: Ty přátelé to někomu řekli?
3: Vím, že to věděli Víťovi rodiče a věděla to určitě i maminka Honzy Humla, protože ona žila sama a myslím si, že byli dohodnutí, že to tak prostě bude a že s tím vlastně i jako souhlasili, ať to udělají, ať neprožijou život v takovémhle zmaru. Cesta do Záhřebu, autobus, ráno vás to vyplivlo a teďka my jsme měli opravdu snad každý 22-kilový batohy, jo, strašně těžký, prostě, vlastně jsme se s tím váčeli. A věděli jsme, že ten Honza Huml jezdil na jedno místo, na ostrov Pelješac, prostě roky s tou maminkou, znal to tam, tak jsme si prostě vzali mapu, jo, a on řekl, no tady se musíme prostě sejít, jo? Tady se sejde, musíme se tam nějak dostat stopem, protože jsme neměli nějak moc peněz. No tak jsme se rozdělili a každý prostě po svý ose jsme se tam nějak dostávali. Já teda, protože jsem neměl žádný zkušenosti s autostopem cizí země, nikomu nějak moc nerozumíte, chvilku to šlo, chvilku to nešlo, ale asi třetí den, jak tomu tak ten osud chtěl, tak jsem potkal Víťu Vítkoviče.
0: Pak jsme přijeli dolů na ten Pelješas, tam jsme si udělali nádhernou dovolenou, 14 dní prostě dělali ptákovny, co dělají prostě 18-letý kluci.
3: Takže jsme tam prožili těch 14 dní s tím, že jsme během té doby tam potkali právě nějaký imigranty, kteří byli už žili teda v Německu a ty nám poradili tu cestu, takže bylo rozhodnutý, že teda pojedeme na ty jugoslávsko-rakouské hranice.
1: Tři 18-leté kamarády čekalo na cestě do emigrace zatčení, útěk před policií, plavba přes rozbouřenou řeku, kde se Vítězslav Vítkovič málem utopil. Pokud o tom chcete slyšet a pokud chcete vědět, jak jejich pouť na západ skončila, kdo z nich zůstal za hranicemi, kdo se vrátil a za jakých okolností, pak si prosím pusťte příští příběhy 20. století. Dokončení bude za týden. Pro tentokrát vám děkuji za pozornost a loučí se s vámi Adam Drda.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum.
5: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naší multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Martin Benda.
7: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Kanada od září zavede nové celní tarify pro americké produkty. Jde o odvetu za americké 50% clo. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v lize Slovácko a mají stejně bodů jako vedoucí Slavia po remíze z Bohemians. Zítra bude většinou jasno nebo polojasno, teploty do 22 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informuje o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes Evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden, říká Pilný.
9: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
7: Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Spojené státy ráno zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů v přepočtu přes 400 miliard korun. Podle Carneyho se ani na poslední chvíli nepodařilo obchodní spor mezi zeměmi vyřešit, proto další vyjednávání pozastavil. Kanadská cla budou podle něj ve stejném objemu jako ta americká a zaměří se hlavně na zboží jako ocel nebo mléčné produkty. Ve městech se rozšiřuje ječmen myší, jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáku, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.
10: Je trend takzvaného mulčování, to znamená ponechávání té hmoty a toho, že se vlastně nezbírá a spoustě druhům to vadí, takže ty potom s tama vypadávají a vlastně strategicky tady to využívá právě ten ječmen myší.
7: Jeho likvidace je složitá, klíčové je posekat ho předtím, než stihnou dozrát klasy s osinami. Cestující v Praze můžou ode dneška potkat dvě nově zrekonstruované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nechal opravit do podoby ze 70. let. Jezdí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou a Zvonařkou, říká vedoucí jednotky historická vozidla dopravního podniku Petr Malík.
11: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty, proto je tam vypravováno až 12 tramvají.
7: Sport. České volejbalistky zůstávají na domácím mistrovství Evropy 100% ve druhém duelu základní skupiny v Brně si poradili 3-0 na sety s Rakušankami. Slavističtí fotbalisté remizovali v pátém kole šance ligy s Bohemians 2-2, ale i tak se vrátili do čela tabulky, i když jen o skóre před Mladou Boleslav. Ta také udržela neporazitelnost triumfem nad Slováckem 2-1 a má 11 bodů. Trenér Středočechu Aleš Majer říká, jaké dopady může mít úspěšný vstup do sezóny na jeho tým.
12: Samozřejmě může to mít dvěma způsoby. Nechcete to, řekněme, ztratit tu sérii, druhý, že samozřejmě ty týmy najednou sem přijedou a chtějí na nás uspět. Jo. Samozřejmě vždycky chcete uspět na ty týmy, my chceme taky uspět na ty dobrý týmy, že jo, vytáhnout se a nemáte tam tak trošku co ztratit a můžete se ukázat, můžete ukázat všechno, co umíte.
7: V dalších dnešních zápasech pražská Sparta vyhrála na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec ve Zlíně 1-0.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D5 se u Berouna a u Prahy. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za Berounem se srazila dvě osobní auta. 26. kilometr. Nehoda, následky nehody teď provoz nezdržují. D1 bude kvůli testům na Šmejkalce do rána obousměrně neprůjezdná. Pro auta do 12 tun je uzavírka mezi exity 21 a 34. Před sjezdy nárazově pomalejší provoz, stejně pak jako na doporučené objížďce přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Vozidla nad 12 tun objíždí v obou směrech mezi exity 21 a 90 přes Votice, Tábor a Pelhřimov. U Prahy pozorně na trase Klecany-Husinec. V úseku narazilo osobní auto do stromů a zasahují tam hasiči. A na Karlovarsku v Lubech v centru hlásí náš zpravodaj vodu na vozovce.
14: Potrubí ruplo v centru na křižovatce směr hasičárna. Teďka toho docela hodně.
13: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle také s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
15: Za to děkuji, nedlouho po 22. hodině, tedy za vaši společnost. Blíží se konec prázdnin a také nástup dětí do školek a škol a spolu s tím přicházejí také období častých nemocí. Dá se vůbec s opakovanými rýmami v dětství něco dělat a kdyby rodiče měli vyhledat lékaře? Právě o tom budeme mluvit za chvíli.
8: Víkendový radiožurnál
16: a Michaela van Erne.

0: Kapela Script až do posledního tónu. Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo do školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka. A jakmile jedna nákaza odezní, často následuje další. Souviset to může s odolností dětského organismu a třeba i tím, jaký má rodina životní styl.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně říkám jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha, nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Mark Amber v souladu s víkendovým radiožurnálem jsme spolu ve čtvrt na 11 večer. Z hudby nabízíme právě teď Natalie Bruli a hned po ní následuje sportovní přehled. I proto nás poslouchejte dál.

0: Posloucháte večerní víkendový radiožurnál. Situace v čele tabulky fotbalové šance ligy se po dalším zaváhání Slavie vyrovnává. Mluvit o tom bude na úvod sportovního přehledu Kristian Šveda. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Na první příčce nejvyšší domácí fotbalové soutěže sice zůstala pražská Slavia, po remíze s Bohemians 2-2 už má ale na kontě stejně bodů, a to 11 jako mladá Boleslav. Ta je taky neporažená a druhá jen kvůli horšímu skóre. To si moc vítězstvím 2-1 nad Slováckem nevylepšila. Trenér Středočechu Aleš Majer ale vidí pokrok oproti minulé sezóně, ve které se svými svěřenci bojoval ve skupině o záchranu.
2: Řekněme z těchto zápasů, říkám, nechci nikoho tady škatulkovat, že je lepší, horší, ale samozřejmě cítíte asi zápas některý domácí, že potřebujete zvládnout, cítíte to všechny kluby, a říkám, minule jsme z těch zápasů měli většinou remízu, jo, minulý sezóně, že vždycky jsme si říkali, že dneska uděláme ty tři body a nějak se odrazíme nebo se posuneme v tabulce, a většinou jsme ten zápas remizovali, často to bylo 0-0 nebo 1-1.
1: Na třetí příčce je Obod za vedoucím duem Liberecký Slovan. Na stadionu Zlína totiž vyhrál 1-0 a v neúplné tabulce má o jeden bod víc než čtvrtá Sparta. Ta si první vítězství v sezóně na hřišti soupeře připsala v Brně, kde s Artisem hrála 4-0. K premiérové prvoligové výhře tak zatím nepomohl Artisu ani záložník Albert Labík, který za Artis nastoupil poprvé po příchodu ze Slavie Praha.
3: Myslím si, že nějaký doměřítko se Spartou není aktuálně pro nás. Myslím si, že my jsme se měli soustředit na jiný zápasy, i když neříkám, že bychom jako se Spartou měli jít odevzdaný. To určitě ne, ale bodovat budeme muset někde jinde. Takže je to taková krutá realita, ale bohužel je to tak.
1: České volejbalistky vyhrály i druhý zápas na domácím evropském šampionátu. Rakušanky porazily 3-0 na sety. Do sestavy se díky jednoznačnému průběhu dostala i řada hráček mimo základní sestavu. Oceňuje to smečařka Eva Svobodová.
4: Já si myslím, že to je přesně o takovýchhle zápasech například, kdy dostaneme tu šanci a je potřeba ji využít, a jak kvůli tomu, aby jsme zůstali a mohli pomáhat na dalších zápasech, tak i k tomu, aby si právě základní šestka oddechla. Já osobně jsem si to moc ráda užila, jsem vděčná za každý míč, který můžu hrát na hřišti.
1: Tenistka Sarah Bejlek má před sebou semifinále turnaje v Cincinnati. Po půl druhé ráno českého času se v Zámoří utká o postup do boje o titul se světovou čtyřkou domácí Goffovou ze Spojených států amerických. České hokejistky zakončily švýcarské hry vítězně. Po porážkách s Finkami a Švédkami porazili domácí výběr, tedy Švýcarsko 2-1, ale i tak skončili Češky na turnaji poslední. Akrobatická cyklistka Iveta Miculičová se po vážném zranění kolena vrátila na mistrovství Evropy ve freestyle BMX a hned prošla do finále. V kvalifikaci v německém Darmstadtu někdejší evropská šampionka obsadila 8. místo. Pokračuje Miculičová.
5: Na finále tu jízdu budu měnit. Chtěla bych se dvakrát otočit na té hlavní překážce, která se jmenuje Funbox. A jaký to je být zpět? No, je to výborný. Mám úplně radost, že zase můžu jezdit a být s těma lidma, sledovat, jak ostatní jezdějí, a podporovat se navzájem tady s klukama českýma.
1: Ještě doplním, že reprezentanti Meloun, Řehořík i Habada skončili v semifinále.
0: Sportovními událostmi 22. srpnového dne nás provedl Kristian Šveda. Moc děkuji a hezký večer.
1: Příjemný zbytek dne.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Zprávy má Adéla Burešová. Francouzský prezident Emmanuel Macron Ukrajině slíbil zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SEMPTI údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Na Ukrajinu měly podle původních plánů dorazit až na jaře příštího roku. Policie dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku. Informovala o tom na síti X. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovod se služebním psem nebo vrtulník. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění a záchranáři ji letecky přepravili do nemocnice. Podle policie šlo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se zabývají krajští kriminalisté. Při bouřkách během noci na dnešek zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti až 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíce prošlo ve středních Čechách a na severu Čech. Třeba v Nedrahovicích na Příbramsku naprošlo skoro 100 mm. Podobné úhrny zaznamenala třeba i Studniční hora nebo Pomezní boudy v Krkonoších. Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků více než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali taky hodnotu cukru v nápojích. Více než polovina byla přeslazená.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie zůstávají v čele tabulky i po pátém kole šance ligy. Po remíze s Bohemians 2-2 mají ale už jen lepší skóre než druhá Mladá Boleslav, která si poradila se Slováckem 2-1. Druhé pražské S, Sparta, veze z Brna výhru 4-0 nad Artisem. Liberec zdolal Zlín před jeho fanoušky 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Vážná nehoda na Mostecku a uzavírka na dálnici D1. Na silnici 256 z Litvínova do Mariánských Hradčic havarovala dvě osobní auta. Vážná nehoda se zásahem záchranářů je za lomem. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka místa. D1 u Šmejkalky už druhou noc obousměrně neprůjezdná kvůli zátěžovým testům. Auta do 12 tun objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Teď bez dalšího zdržení vozidla nad 12 tun mají objíznou trasu mezi exity 21 a 90 přes Votice, Tábor a Pelhřimov. Kolony se teď na trase netvoří. A na 90. exitu směr Praha provoz hlídá a třídí vozidla policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
4: A tím pádem za chvilku uslyšíte také kapelu Metallica.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

To byla Ellie Goulding. Osiny ječmene myšího trápí majitele psů ve městech. Psům se zarývají do různých částí těla a způsobují záněty. Proč se rostlině ve městech tak dobře daří a na druhou stranu, jak se jí zbavit, právě to dáme na misky vah, pomyslné misky vah za chvíli.

0: Kapela Metallica. Majitele psů trápí ječmen myší. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, čumáku nebo mezi tlapky a působí jim i vážné zdravotní komplikace. Veterináři ošetří i desítky psů týdně. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
1: Tady oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli.
2: Vypráví Diana z Prahy.
1: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
2: Její fenka Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
3: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkože, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: To byla kapela Poetika. Od pondělí do pátku jsme vám nabízeli seriál Poutníci o tom, na jaké dálkové trasy se v Česku dá vyrazit právě na pouť. Dnes přidáme ještě jeden tip. Naše reportérka vás pozve na svatojakubskou poutní cestu na Broumovsku, ale až za chvíli.

0: Bonnie Tyler. Týdenní seriál Poutníci je vám k dispozici na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a teď přidáme slibovaný tip. Když přijedete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství barokních křížů, kapliček a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktíni a právě tímto regionem prochází také svatojakubská poutní cesta.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktínů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku, jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století. U kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima. Umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Když si vylezete na Špičák, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku, která byla udělána člověkem pro slávu boží a pro pohodlí těch lidí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.
1: Z Vernéřovic pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy má Adéla Burešová. Nedaleko Paříže se po požáru opět otevírá les Fontainebleau. Chomutov dokončil projekt přestavby bývalých městských lázní. Slavia remizovala ve fotbalové šancelize s Bohemians 2-2. A zítra bude většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám ale podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze. A to i kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
2: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
3: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
4: S vyšším věkem, myslím, té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
3: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
5: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
3: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Lidé v Evropě u sebe v posledních letech drží větší zásoby peněz v hotovosti. Vyplývá to z dat Evropské centrální banky. Hodnota eurobankovek v oběhu vzrostla z 1 bilionu euro v roce 2016 na 1,6 bilionu euro v letošním roce.
6: Počet bankovek v oběhu v Evropské unii roste navzdory rozšířeným platbám chytrými telefony. Podle hlavního ekonoma Evropské centrální banky Filipa Lejna přitom neroste množství hotovostních transakcí. Lidé tak u sebe mají více hotovosti, kterou ale tolik nepoužívají. V oběhu je nyní více než 31 milionů eurobankovek. V roce 2019 před pandemií koronaviru jich bylo o 7 milionů méně. Evropská unie loni vyzvala obyvatele, aby si pro případ krize připravili balíček základní potřeb, včetně hotovosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Lesní oblast Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa. Ten je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro tury, nalezení po skalách nebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů. Každoročně les Fontainebleau navštíví 15 milionů lidí. V červenci tam plameny spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči stále dohašují ohniska. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 desetiny miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový Sever.
7: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
0: Sport. Fotbalisté pražské Slavie remizovali v šancelize po druhé v řadě. S Bohemians hráli nerozhodně 2-2. V tabulce jsou s 11 body první, jen o skóre před Mladou Boleslaví. Ta zdolala Slovácko 2-1. V dalších zápasech 5. kola podlehl Artis Brno pražské Spartě 0-4 a Zlín Liberci 0-1. České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy v Brně Rakousko hladce 3-0 na sety a zvítězily i po druhé v základní skupině. Třetí zápas ve 3 dnech čeká národní tým zítra proti jedničkám evropského žebříčku Srbsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1 na Prostějovsku a nehoda na Mostecku. Na D1 na Prostějovsku u sjezdu na Němčice nad Hanou bude v noci úplná uzavírka. Kilometr 241,5 na Brno i Ostravu. Zatím je tam v obou směrech zavřený jeden pruh. Nad dálnicí během uzavírky chtějí přetáhnout kabel. Uzavírka by měla trvat pár minut. Na silnici 256 z Litvínova do Mariánských Hradčic se srazila 2 osobní auta. Vážná nehoda je založená lomem na místě. Záchranáři, čekejte omezený průjezd. D1 u Šmejkalky neprůjezdná kvůli zátěžovým testům. Uzavírka potrvá do 8 ráno. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Teď bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno ujedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách kolem 13. To byly zprávy. A začíná repríza víkendového hosta radiožurnálu z Agrosalonu Zeměživitelka s Vladimírem Krocem.
9: Farmu rodiny Farkových, Farka Limuzín, vedou bratři František, Martin a Pavel. Hospodaří v Březí u Trhových Svinů. Dnes je tady u mikrofonu radiožurnálu zastupuje první jmenovaný František Farka. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A jeho dva synové Štěpán, 15 let, dobrý den.
11: Dobrý den.
9: A Jakub, 16-letý, zdravím, dobrý den.
12: Dobrý den.
9: Kluci, kde jste nechali sestru Teresku?
11: To je na závodech.
9: S čím závodí? Kde závodí?
12: Závodí v parkouru s koňma.
9: Aha.
12: A je u Kamíra, tam začala.
9: Takže nemohla dnes se zúčastnit tady té rodinné záležitosti představení vaší firmy, protože, pane Farko, vy to máte postavené dost netypicky, tu rodinnou farmu, aspoň hádám, protože jste tři bratři a zasvětili jste do toho už poměrně, nechci říkat malé děti, kluci by se urazili, 15 let, to už je skoro dospělý chlap, ale přece jenom, na tom je to postaveno, dá se takhle říci?
10: V téhle době už nám jako docela dost výrazně pomáhají, ano. Mm. Samozřejmě je potřeba dávat pozor, protože na farmě máme hlavně skot a něco málo koní, ale je třeba opravdu toho dávat pozor, aby nedošlo k úrazu, ale tím, že vlastně se mezi těmi zvířaty pohybují už od malého věku, tak vlastně oni ty návyky okoukávají a zžívají se s těma zvířatama úplně v pohodě.
9: Kluci, měli jste na výběr, nebo to prostě bylo dáno, že budete pracovat v zemědělství?
11: Tak měli jsme na výběr.
9: Takže vás to baví?
11: Určitě. To je koníček.
9: To znamená, že když tady máte prázdniny, Jakub ještě chodí na základku, Štěpán už na střední školu, tak trávíte čas na farmě?
12: O víkendech, když přijedu za střední jako z intru, tak trávím čas na farmě, snažím se pracovat s tím skotem a o prázdninách pracuju taky, že to. Ale jezdím, i teď jsem byl v Německu, mi táta domluvil u známýho, že tam budu na 14 dní jako takový jako zaučení. Přesně tak.
9: No, jak máte rozdělenou práci jako sourozenci?
11: Tak podle toho, co je potřeba a většinou já jezdím po poli, brácha u
9: zvířat. A počkejte, po poli s čím?
11: S traktorem a...
9: Takže ovládáte to, mechanizaci?
11: Ano.
12: No, nám to tam většinou teda někdo jako převeze a jako po silnici a pak, už pak nás pustí na tom pole a no, to.
9: Ostatně to nejsou jediní mladí, kteří pracují na té farmě, protože vaši bratři mají taky děti a ty už taky pracují a ty se soustředí hlavně právě na tu mechanizaci, myslím, ne?
10: Jo, protože já vlastně v té naší farmě mám na starosti hlavně tu živočišnou výrobu, takže já ty kluky umím naučit, nebo i Teresku, všechny děti, jako tak tím ukazuju, jak se pracuje se zvířaty. No a Pavel, ten se specializuje na techniku a zase, ano, a zaučuje se směrem do té mechanizace.
9: To znamená, že jeho, a ten má taky asi tři děti, ne?
10: Pavel má čtyři děti, dva kluky, dvě holky. Holky jsou ještě jako hodně malý, tak ty
9: ještě nejezdí traktory.
10: Pomalu začínají a potom máme třetího bratra Martina, ten má kluka a holku a Matyáš, který se na nás tamhle vedle kouká, tak ten nám taky pomáhá. Aha.
9: Takže jestli dobře počítám, tak těch dětí je 9, ano. Tak to máte docela dobré zázemí. Ostatně vy jste jako rodinná farma, kdy se začínali s kolika? 12 hektary?
10: No, 13 pronajmutých hektarů, protože chtěli jsme mít skot, masní skot jsme chtěli vyzkoušet, protože předtím my to ještě máme specifikovaný tím způsobem, že všichni tři bráchové jsme hasiči z povolání a tuhle tu farmu děláme po práci.
9: Jo, takhle, takže to je vyloženě hobby pro všechny.
10: Tak.
9: Je a to se dá takhle zvládnout, protože dneska máte 400 hektarů.
10: Zatím ještě jo, je to dost na hraně, ale zatím se to ještě zvládnout dá.
9: Ale právě za vydatné pomoci dětí.
10: Ano.
9: O firmě nebo rodinné farmě Farkových, Farka Limuzín, si povídáme nejenom s Františkem Farkou, ale také s jeho dvěma syny Štěpánem a Jakubem. A budeme v tom na Radiožurnálu pokračovat za chvilku.
13: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme pro vás z země živitelky v Českých Budějovicích z tradičního veletrhu. Teď si povídáme s Františkem Farkou. Vy jste byl taky předseda Českého svazu chovatelů masného skotu. V čem je tenhle ten svaz specifický? Myslím ve srovnání třeba s jinými svazy v zahraničí.
1: Tak Český svaz chovatelů masného skotu sdružuje 27 plemen masného skotu a je právě specifický v tom, že v zahraničí jsou tato plemena, mají každý svůj svaz, každý svou plemenou knihu. Kdežto tady v České republice kvůli našímu zastupování se státním aparátem jsme sdružení v jeden svaz a v rámci toho svazu máme těch 27 klubů. A ten každý klub si řeší po odborné stránce svoje plemenné záležitosti sám, ale po té jakoby politické a takové té úřední stránce nás zastupuje jeden aparát, takže je to jednak levnější a efektivnější a jsme tudíž i víc vidět.
0: My tady společně sedíme v Airstreamu Radiožurnálu na výstavišti a vy, když se díváte tady do publika, které buď přihlíží nebo prochází, tak říkáte, že je tady hodně zástupců právě toho Českého svazu chovatelů masného skotu. Opravdu je možná, abyste se všichni znali?
1: Ano, scházíme se pravidelně na různých akcích, jako jsou tady tyhle ty výstavy, takže během toho týdne se tu protočí velká část chovatelů, který se na nás vystavující přijedou podívat. A potom děláme každý rok výroční schůzi, většinou bývá někde ve středu republiky, aby jsme se mohli potkat, takže opravdu valná část těch chovatelů se známe, organizujeme různé zájezdy do zahraničí, takže jo, známe se.
0: My máme u mikrofonu taky vaše syny, 15-letého Štěpána, 16-letého Jakuba. Kluci, vy máte ještě, jak jsme tady dopočítali se, dalších několik sourozenců, teď už nevím, říkali jsme 9 celkem, že vás je. Jak vycházíte navzájem a všichni jste takhle nadšení pro zemědělství nebo pro chovatelství?
2: No tak každýho nás baví jako v podstatě drobě něco jiného, takže se
0: ani takže nemusí. Se navzájem doplňujete.
2: Ano, v podstatě ano. Třeba brácha, tak ten jako rád jezdí s traktorem a tu techniku ovládá líp jak já. A mě zase baví práce s tím skotem, věnovat se tomu, chodit s nima, trénovat a tak. A zbytek mých bratranců a sestřenic, tak taky to mají nějak rozdělen, aby to.
0: Tak to říká Jakub. Štěpáne, od kolika let řídíte ten traktor po poli?
3: No tak asi, to si, no, od malička.
0: Co to je? Od malička, od 3 let?
3: Od 6 nebo 7 let a jezdím, učil mě to táta, strejda a podle toho, kdo měl čas nebo kdo nebyl v práci.
0: A pořád vás to baví?
3: Jo, tak tam je furt něco nového a je to.
0: A je to tak, že vám to třeba spolužáci i závidí, že můžete jezdit traktorem?
3: Tak taky a na mě mávají a jo.
0: Takže přišli kamarádi fandit, nebo podpořit.
3: Jo. A taky občas teď se jdou na mě podívat na to pole a jdou se tam, jak to máme tu techniku, jak to vypadá a takhle dál.
0: A máte teda v úmyslu oba, nebo když budete mluvit i za ségru Teresku 12 letou, zůstat u toho zemědělství u farmaření i v budoucnu?
2: Já bych rád zůstal u farmaření teda.
0: Proto taky studujete střední školu toho zaměření.
2: No, pokusím se dostat i vejš na nějaký odbornější jako studium a
0: na
2: to.
0: Vysokou školu,
2: na vysokou školu. A chtěl bych u toho zůstat, no. Uvidíme, kam mě život zanese.
0: A Štěpán má jaké spády?
3: Tak já bych taky chtěl u toho zůstat určitě. To je styl života a tam u toho už se prostě neodchází.
0: Vy jste, pane Farko, neměl tendenci naopak třeba děti odradit od toho farmaření právě proto, že říkáte, že to není ani vaše profese, protože jste profesionální hasič, děláte to ve volném čase, musí to být hrozná dřina.
1: Mě odrazoval táta. Táta říká, do zemědělství nechoď a já jsem si nedal říct a od malička jsem chodil po kravínech, protože to ještě bylo družstvo, že jo, a přemlouval jsem rodiče, ať mi koupí koně a nakonec jsem si to všechno koupil sám, až když jsem začal vydělávat. A
0: A takže
1: ne,
0: máte
1: já
0: i koně
1: nechám,
0: i dnes?
1: Vyberu. Máme dnes. Koně, máme koně jenom jako uh-huh. hobby teda. A zrovna dneska, jak říkali kluci, Tereska je na jedných z parkourových závodů. Takže těm se věnuje teďko nejvíc dcera, byť je jí teprve 12, ale kole, koně držíme stále.
0: No a jak jsou zainteresovány maminky, protože mám pocit, že tady až na tu vaší dceru, tak je to chlapská záležitost ta farma.
1: My, jak jsme si založili farmu tří bráchové, tak do toho manželky moc nezainteresováváme, protože to udrží lepší klid v té farmě.
0: Tak doufám, že teď neposlouchají, aby ten klid zůstal i nadále.

0: Je 23.30. Začínají krátké zprávy s Adélou Brošovou. Zadlužení Česka příští rok poroste. Stoupnout by mělo asi na 46% HDP. To je přibližně o 1,5 procentního bodu více než letos. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi Nova. Přesnou výši deficitu na příští rok nezmínil. Podle něj bude ale Česko dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Vláda podle něj bude do budoucna veřejné finance konsolidovat, ale až potom, co dokončí klíčové investice. Silničáři budou v noci dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1 ve středních Čechách. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech do 8 hodin ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli dva Němci. Uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístní motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Od té doby po něm pátrali policisté. Nehoda se stala zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam letadlo směřovalo. Orelská pouť na svatém Hostýně na Kroměřížsku si o víkendu připomíná 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Dvoudenní program nabídne tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna, vícegenerační běh k Božímu hrobu, hlavní poutní mši a předání orelských vyznamenání. Sport. Slavia remizovala v pátém kole fotbalové šance ligy s Bohemians 2-2. Tabulce je první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako Slavia. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec vyhrál ve Zlíně 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na silnici 52 na Brněnsku a uzavírka D1 na Benešovsku. Dálnice D1 na Prostějovsku u sjezdu na Němčice nad Hanou chvíli stála na kilometru 241,5 na Brno i Ostravu. Nad dálnicí přetahovali kabel. Kratší kolony se rozjeli a ještě tam ruší omezení. Na silnici 52 z Mikulova do Pohořelic se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je mezi Novými Mlýny a odbočkou na Vlasatice. A následky, dejte pozor, omezují průjezd v obou směrech. Už zaznělo ve zprávách, D1 u Šmejkalky stále zavřená. Omezení se autem do 12 tun objíždí mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Teď bez kolon a vozidla nad 12 tun jezdí po trase Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, jen ráno ujedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů. To byly zprávy. A za chvíli pokračuje repríza víkendového hosta radiožurnálu z Agrosalonu Země živitelka s Vladimírem Krocem.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme pro vás z země živitelky v Českých Budějovicích z tradičního veletrhu. Teď si povídáme s Františkem Farkou. Pojďme k tomu, že vy chováte plemeno limuzín, podle toho se tady jmenuje i ta farma, v čistokrevné formě. Co to znamená?
1: To znamená, že všechny krávy a jelovice toho plemene jsou zapsané v plemenné knize. A tudíž pokud splní exteriér nějaký, když narostou do patřičných rozměrů a mají určité hmotnosti v určitém věku, tak můžou být i matky plemenných bíků a jelovic zase dál do chůvu.
0: A proč jste zvolili právě tohle plemeno?
1: Já jsem kdysi pracoval v jednom zemědělském družstvu, kde zrovna tohleto plemeno měli a ono tam mělo takovou ošklivou nálepku, že je nevychovatelné, že se s ním těžko pracuje. Já jsem chtěl dokázat, že to není o zvířatech, ale o přístupu ke zvířatům lidí. Tak proto jsem si to plemeno vybral a teď mi přirostlo k srdci, že byť chováme ještě jedno plemeno aubrak, ale v omezené míře, tak jako limuzíny bych neměnil ani za nic.
0: To plemeno aubrak, to se liší jak?
1: Je to trošičku nižší plemeno, barevně je podobné, je to taky hnědé plemeno, ale má tmavší oznaky kolem očí a ty distální části končetin a je z oblasti mezi právě oblast Limoges ve Francii, tak tam se chovají ty limuzíni a trošičku na jeho západ směrem na Pyreneje, v hornatější a takové té méně úživné oblasti se právě chová to plemeno aubrak.
0: Jakoby má táta pravdu, že se limuzíny dají vychovávat?
2: Dají, no dobře, to, když se s nima pracuje pravidelně a klidně hlavně, tak se dají vychovat.
0: Je potřeba mít trpělivost a pochopení pro ně.
2: Určitě.
0: Jak s nima pracujete?
2: Musíme naučit vodit na výběry, ale bíkům se dávají teda kroužky, aby s nima byla lepší manipulace a to.
0: A máte snahu jít třeba si s nima povídat, jako Karel Roden, on to včera za mikrofonem nechtěl přiznat, ale prý to tak je.
2: Je to tak, když tam jsem s nima sám a nemám u sebe třeba ani tu hudbu, tak si tam s nima občas i povídám a to.
0: A rozumí vám.
2: Občas.
0: Když se posuneme dál, jaké máte vlastně představy, jak by měla se rozvíjet ta farma? Počítáte s tím, že jednou to převezmou děti?
1: S tím cílem to děláme, aby to bylo komu předat, že jo. My to vlastně máme půjčený na pár let a pak se to zase předává dál. Tohle to je takovej koloběh životní a zkrátka, když odmyslíme tu takovou škaredou dobu 40 let komunismu, kdy to vlastně pradědovi sebrali hektary a musel pracovat v družstvu, tak děda říkával, tu půdu tu máme půjčenou a musíme se o to starat tak, aby jsme to byli schopni v nějakým lepším stavu předat zase našim potomkům.
0: Říká František Farka. Štěpáne, už teď v těch 15 cítíte tu odpovědnost, že jednou to převezmete po tátově a strýcích?
3: No tak určitě, snažím se tam koukat, jako abych věděl, co jak, snažím se to po nich převzít a jít v jejich stopách.
0: Ono to ale není jednoduchá situace, teď se tady na zemi živitelce o tom hodně mluví. Co vás v trhových svinech nebo březí u trhových svinů trápí? Je to třeba to sucho? Máte pro dobytek dost krmení?
1: No, sucho je asi celorepublikový problém. Krmení, pokud se nám povede sklidit kukuřici, kterou jsme zaseli kvůli suchu narychlo ještě v červnu, zatím vypadá, že ano, když nám ji nezlikvidujou divoký prasata, tak snad ji sklidíme a myslím si, že do příštího roku s krmením vydržíme. No. Otázka je, pokud by přišel ještě jeden takovejhle extrémní rok, tak už bychom asi museli trošičku sáhnout do snížení stavu dobytka.
0: Co to znamená, že je prodáte nebo jdou na jatka?
1: Tak budeme se snažit je prodat dál do chovu, no, ale když to nepůjde, tak s

0: Ze zkušenosti z letošního roku, kdy opravdu to sucho je extrémní a u nás, naší oblasti, nás tam nesužuje jenom sucho, ale my už tam nějakých 15 let bojujeme s přemnoženým stavem dančí zvěře. Takže nám tam daňci dělají veliký škody v ornej půdě na obilí a to. Takže budeme muset přistoupit k tomu, že třeba část stáda nepřipustíme, aby je bylo možné prodat na jatky.
1: Myslivci, s těmi není řeč, že by vám pomohli?
0: Teďkon už s nima začíná být řeč, snažím se s nima domlouvat, i když ta domluva je opravdu těžká, je to složitý, ale to předchozí vedení mysliveckého sdružení tam dopustilo takovouhle přírodní katastrofu, kdy to je opravdu až 20-násobně přemnožený stav zvěře, kdy opravdu vám chodí na pastviny 100-kusový stáda, takže na dálku by si to člověk splet i s tím paseným dobytkem, ale došlo tam k nějaké generační obměně, tak doufím, že se to posune k lepšímu.

0: Povídáme si na výstavišti v Českých Budějovicích. Našimi hosty v streamu radiožurnálu František Farka a jeho dva synové Jakub a Štěpán na veletrhu Země živitelka. Ten pokračuje třetím dnem. Už jste se měli možnost podívat tady na tu mechanizaci, na ty technické vymoženosti, nebo co vás tady baví zatím nejvíc, kluci?
1: Tak my jsme hlavně u těch zvířat a staráme se tam o ně a občas si to prozajdem někam se podívat, když je to máme hotovo, nebo...
0: Jako tady máte zvířata, vy je tady vystavujete. A kde to je a co tam je k vidění?
2: Je to úplně vzadu, tam...
3: Předvadiště.
2: A máme tam 5 kusů limuzínu, a který tam máme kvůli soutěžím, který se tam pořádají. A staráme se tam o ně furt, musí se kontrolovat voda, krmení, všechno.
0: Takže vy tam pracujete, takže nemáte moc času se jít podívat, co tady všechno je k vidění.
1: Ale je nás dost tady, máme tady i kamarády, který nám pomáhají a tak...
3: Se vystřídáme
1: tady.
0: Jaký je zájem od návštěvníků právě o ty vystavované exponáty?
3: Tak jsou lidi, kteří to obdivujou, jsou lidi, kteří ty zvířátka litují, že tady zrovna musí být zavřený v kotečkách 3x3, ale já si myslím, že ty zvířata jsou na to postupně navyknutý a je tu o ně postaráno tak, aby netrpěli.
0: A jak to vůbec se dá logisticky zvládnout, protože ten veletrh trvá poměrně dlouho, vy jste tady celou dobu a musíte se o ně tady starat i přes noc?
3: Tak my se vystřídáme samozřejmě, takže dnes byl jsem tu do pozdních nočních hodin, pak jsem se přesunul domů, ráno jsem vstal ve 4, obešel jsem dobytek, co máme doma, protože bratrové mají zrovna dneska službu, takže tam nikdo nebyl, a zkontroloval jsem pastviny a vyjel jsem zpátky na Země živitelku, kde kluci nakrmili, vykydali, zvířata očistili a teď jsme tady a pak zase odpoledne se přesuneme domů.
0: A to fakt děláte všechno dobrovolně, kluci? Máte za to nějaké odměny od rodičů?
2: No tak, když něco jako, chceme nějaký, jako, tak rodičám to koupí třeba, nebo přispějou na motorku, nebo...
0: Na motorku?
2: Jo, jsem.
0: Takže máte i taková hobby jako jiní kluci, ne? Že byste žili jenom zemědělstvím. Co třeba? Tak jakou motorku? Nemyslím, značku to bychom neměli říkat, ale spíš typ.
2: 125, klasická. Aha. Je jenom 16 let a mě jinou nemůžu.
1: Já ještě nemám řidičák, takže já nemůžu ještě, ale na louce občas se projedu na nějaký třeba 50C nebo Simpsonu ještě.
0: Takže kromě traktoru taky malá motorka. Co vás vlastně uspokojuje, co je pro vás satisfakcí? Protože mluvili jsme o tom, že ta práce není lehká, že svým způsobem to zůstává stále hobby, ale je to hobby hodně náročné.
3: Mně nebudu povídat, že přichází krize, že jo? Když potom opravdu jdete po té pastvině a vidíte, jak ta tráva žloutne před očima a koukáte se na předpověď počasí a vidíte, nebo nevidíte ten déšť dohlednu, kromě včerejška, kdy zapršelo, tak je to těžký. Ale když se pak něco povede a povede se vám vychovat pěkný zvíře, který se ještě potom dobře prodá, tak to je jedno z uspokojení. A nejvíc, co mě uspokojuje nejvíc, tak je to, že to ty děti baví.
0: No. Tak ať to vydrží, ať vás to baví nadále a plníte si dál svoje sny. Našimi hosty v streamu radiožurnálu na výstavišti v Českých Budějovicích Země živitelka byli František Farka a jeho dva synové Jakub a Štěpán. Pozdravíte zbytek rodiny a děkujeme za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Taky děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
5: Francouzský prezident Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Deště podemleli železniční koridor u Benešova. Provoz bude omezený nejméně několik dní. Fotbalisté Slávie v Šancelize remizovali s Bohemians 2-2 a dnes čekáme většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je neděle 23. srpna, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron Ukrajině slíbil zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SEMPTI údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku.
6: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají tzv. Zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů. Informovala o tom slovianská místní vojenská zpráva. Dvojice strategicky významných měst na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí, kde se dějí bezprostřední boje a vojenské operace.
7: Ruské jednotky jsou momentálně vzdálené od Sloviansku a Kramatorsku asi 12 kilometrů a postupují. Obě města už jsou v dosahu ruských FPV dronů, včetně těch ovládaných prostřednictvím optického vlákna. Rusko na město útočí i pomocí leteckých bomb Kap. Ukrajinští analytici citovaní informačním webem Euromaidan teď varují před možnou infiltrací ruskými vojáky, k té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Sloviansk a Kramatorsk jsou klíčovými městy pro ukrajinskou obranu Donbasu. Jsou součástí takzvaného pevnostního pásu ukrajinského opevnění, který od roku 2014 brzdí ruský postup hlouběji na ukrajinské území. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli pátečním silným dešťům. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji, říká Kavka.
8: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
5: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném posázavském pacifiku. Tisíce lidí přišli na národní dožínky na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dožínkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště a cílem oslav konce sklizně byla pivovarská zahrada.
9: Tak je to hezký, že tyhle tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maje, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobný ty průvody.
10: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
11: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
10: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Jako první uvalili 50% clo na dovoz kanadského zboží v sobotu ráno Spojené státy. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
12: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun. A týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Několik ropných tankerů s iráckou ropou dostalo od Iránu speciální povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní agentura a taky irácký prezident Nizar Amidi. Bagdád požadavek vznesl během návštěvy předsedy iránského parlamentu Mohammada Baghera Galibáfa.
13: Irácké měsíční příjmy z vývozu ropy kvůli krizi v Hormuzském průlivu klesly z dřívějších zhruba 7 miliard dolarů na přibližně 2 miliardy dolarů v letošním květnu a červnu. Dřívější příjmy z ropy přibližně odpovídají částce, kterou stát měsíčně potřebuje na platy, důchody a sociální dávky. Prezident Amidi upozornil, že vývoz irácké ropy brzdí taky nedostatek iráckých ropných tankerů. Podle místních médií proto úřady jednají s německou přepravní společností o využití tankerů, které by pluly pod iráckou vlajkou. Země se taky snaží navýšit export přes turecký přístav Čehan a začít ropu vyvážet i přes syrský přístav Banias a jordánský přístav Akaba. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Malajzie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný počet nákazy horečkou dengue. Nejvíce nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpuru. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci.
14: Infikovaný komár může horečkou dengue nakazit až desítky lidí a přenosu pomáhá teplé a vlhké podnebí. V Malajzii se cena za dvě dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2 500 korun, což podle lékařů hodně lidí odradí. Navíc vakcínu nemohou dostat těhotné a kojící ženy a lidé s nedostatečnou imunitou. Nemoc se projevuje vysokou horečkou a úpornou bolestí svalů a kostí, proto se jí také přezdívá drtička kostí. Horečka dengue je pro mnoho obyvatel Malajzie, Tajska nebo Filipín už dnes obávanější nemocí než malárie. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Invalidovna v pražském Karlíně se uzavřela veřejnosti. Lidé se do vnitřních prostor podívali na nějaký čas naposledy včera. Už příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci.
15: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
16: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
15: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
16: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
17: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
16: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
18: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
16: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Slávie hráli v 5. kole šance ligy s Bohemians nerozhodně 2-2. V čele neúplné tabulky mají 11 bodů, stejně jako druhá Mladá Boleslav, která zdolala Slovácko 2-1. Kouče pražské Slávie Jindřicha Trpišovského mrzelo, za jaké situace jeho tým dostal v závěru vyrovnávací gól.
19: Samozřejmě srdnatý bojovný výkon toho soupeře, to jsme věděli. Na druhou stranu, když už jsme si ten zápas vydřeli, takže jsme dali gól na 2-1, pak jsme měli vlastně minimálně dvě další možnosti, jak ten zápas vlastně rozhodnout. Dát rozdílový gól, tak jsme dostali vlastně v předposlední minutě vlastně po chybě gól, takže druhý zápas po sobě jsme ztratili vlastně vedení, kdy jsme vedli a udělali jsme jako bych z mýho pohledu jako nevinucenou chybu.
5: Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Zlín podlehl Liberci 0-1. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer se Češky utkají se Srbskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na 52 na Brněnsku a u Prahy. Dálnice D1 u Šmejkalky kvůli zátěžovým testům obou směrně neprůjezdná. Omezení potrvá do 8 ráno. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice bez dalšího zdržení. Vozidla nad 12 tun jezdí mezi exity 21 a 90 plynule po trase Votice Tábor Pelhřimov. Na silnici 52 z Pohořelic do Mikulova omezuje průjezd střed dodávky s osobním autem. Nehoda je mezi odbočkou na Vlasatice a Novými Mlýny a zasahuje do pruhu. A u Prahy pozorně na trase Libeř Radlík v zatáčkách narazilo osobní auto do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno ujediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách se budou držet kolem 13 stupňů. To byly zprávy. A teď začíná repríza sobotní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
21: Budou kvůli nucenému vybíjení stát klesat ceny hovězího a jak moc ještě mohou zlevňovat mléčné výrobky? O kolik se vláda chystá zvýšit částku na boj se suchem a jak chce pomoci zemědělcům, kteří musí snižovat stavy skotu a zaznamenali nejhorší sklizeň za 15 let? I na to se budeme ptát v dnešním speciálním vysílání z Agrosalonu Země živitelka. Nedostatek krmiv způsobený suchem může dočasně zlevnit hovězí maso. To řekla prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé totiž nebudou mít dost krmiva na uživení stád hovězího skotu a budou muset zvířata víc porážet. No a právě Dana Večeřová je teď se mnou v mobilním studiu Radiožurnálu na Agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Jak výrazně by se podle vás mohla cena hovězího snížit a na jak dlouho?
22: A to si určitě netroufám říct, kolik by se mohla snížit, ale máme signály našich členů, kteří zpracovávají vlastně maso a masné výrobky, že už teď se jim ozývají někteří zemědělci právě kvůli tomu nedostatku krmiv, že nebudou schopni vlastně krmit zvířata přes zimu, tudíž je dají na jatka, což není úplně šťastná zpráva. Samozřejmě na jednu stranu to může snížit tu cenu, ale bohužel tou sinusoidou se zase dostaneme tomu, že na jaře bude nedostatek zástavu a samozřejmě potom cena půjde nahoru. Takže to není úplně šťastný výhled.
21: A dovoz ze zahraničí to nenahradí?
22: Tak my se dovozu ze zahraničí bráníme, to říkáme pořád, protože se nám to moc nelíbí, když nám sem jde něco, co jsme schopni tady vypěstovat nebo vychovat sami, ale myslím si, že ta situace je bohužel podobná v celé Evropě, takže jako těch krmiv je nedostatek a možná k tomu bude cházet vlastně i v okolních zemích.
21: U jiných druhů masa snížení cen kvůli nedostatku krmiv nečekáte?
22: Hlavně tím nedostatkem těch objemových krmiv nebo siláží a sena se právě dotčen ten hovězí dobytek, takže vlastně u těch ostatních, které používají třeba krmné směsi, ano, ty mohou zdražit kvůli nedostatku krmného obilí, ale určitě to nebude tak markantní jako u toho hovězího dobytka.
21: V červenci klesly ceny potravin a nealkoholických nápojů meziročně víc než 3%. Největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat u másla, kuřat nebo mouky a hlavně mléka. Podle ředitele sekce měnové České národní banky Petra Sklenáře u některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Čím to je?
22: Tam je několik faktorů. Ten jeden takový objektivní je, že skutečně je nadvýroba mléka vlastně v celé Evropě. Protože jeden z důvodů je i zaprvé hormuzský průliv, protože se zastavily vývozy na Blízký východ. Čína nasadila cla na mléčné výrobky, ale bohužel ten druhý důvod, který je daleko vážnější, je vlastně politika obchodních řetězců, kteří díky tomu, že slevňují vlastně ceny nebo snižují ceny až na naprosto nesmyslné ceny, jako je mléko za 6,90, máslo za 20, kde výrobní náklady másla jsou 35 korun. A jenom mléko vlastně od zemědělce stojí 10 korun, tak když si k tomu připočítám obaly 2,50, dopravu, lidskou práci, tak se absolutně nemůže na tu cenu dostat. Vlastně použili jakýsi obchodní trik a marketingovou praktiku, aby ty zákazníky přilákali, takže ta cena vůbec není reálná. A pevně doufám, že se bude nějakým způsobem normalizovat, protože tohle se nedá dlouhodobě vydržet.
21: No právě na to jsem se chtěl ptát, jak ta situace ještě může dlouho trvat. A vlastně výrobci nemají jinou možnost, než přistoupit na prodej se ztrátou?
22: Bohužel to tak je, protože samozřejmě vím zase od našich členů, kteří zpracovávají mléko, že mnohdy se snaží tu cenu, protože abych do toho posluchače uvedla, vlastně jediné, co tak nějak kulísá nahoru dolů a teď se snížilo, je cena suroviny, tedy cena mléka, ale všechno ostatní, jako jsou náklady na energie, náklady na obaly, na recyklaci odpadu, na třídění odpadu, o tom se často nemluví, ale ty náklady v posledních několika letech stouply o 100%, takže všechno ostatní vlastně stoupá a našim potravinářům vlastně se jim nedaří absolutním způsobem promítnout tyto zvýšené náklady do cen těch výrobků, potom se ještě tam prodávají vlastně výrobky za naprosto nesmyslně nízké ceny. Takže někteří, zejména menší, třeba mlékaři, už vyrábí vlastně se ztrátou a to se rozhodně nedá dlouhodobě vydržet.
1: Říká prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Jestli dovolíte, já vás tady ještě chvilku zdržím, ale teď otevřeme ještě další téma. Vláda chce letos navýšit částku na boj se suchem. To dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Teď dává stát na opatření proti suchu 20 miliard korun. Jak by se tato částka měla zvýšit, ministr neuvedl. Kvůli suchu čekají zemědělci letos nejhorší sklizeň za 15 let. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se jim stále méně vyplácí pěstovat základní plodiny. Nejen o tom teď budou diskutovat s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD, který je v našem mobilním studiu na agrosalonu Země živitelka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A jeho předchůdce, dnes poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, kterého zdravím na dálku. Dobrý den.
3: Dobrý den, máme posluchačům.
1: Ještě dodám, že pan Výborný kandiduje v letošních komunálních volbách. Pane ministře, začneme tím, co jste dnes zmínil, tedy že vláda chce navýšit částku na boj se suchem. O kolik a kam ty peníze mají jít?
2: Tak ty podpory nebo ten vlastně vládní balíček, který vlastně už 8 let se realizuje podle té koncepce boje proti suchu a vlastně byl odstartován tou národní koalicí boje proti suchu, tak je rozdělen do tří oblastí. Je to jednak, jsou to opatření, které se vážou na kvalitu zemědělské půdy a zadržování vody v krajině z pohledu zemědělské půdy, na lesní půdu a ta třetí oblast je vodní hospodářství. My jsme říkali, že protože ty první dvě oblasti jsou většinově placeny dlouhodobě z evropských fondů, tak tam ten přístup je dlouhodobě setrvalý a ministerstvo zemědělství z těch 15 miliard, který například uvolnilo v minulém roce, tak většinově to bylo směřováno do těch prvních dvou oblastí. Naopak to vodní hospodářství a ta vodohospodářská infrastruktura byla podhodnocena. Tam ta částka, která byla na začátku vlastně řečena, té koncepce by měla přesahovat i 4 miliardy a v těch minulých letech se ta částka pohybovala kolem 2 miliard, takže já bych byl rád, aby jsme se vrátili k té původní částce, k té původnímu záměru té koncepce a dávali ty peníze více do propojování vodohospodářské infrastruktury, to znamená vodovodů, aby jsme dokázali do co nejvíce míst České republiky dovést ty zdroje té povrchové vody, které máme poměrně dobré, aby jsme ty peníze dávali do výstavby malých vodních nádrží, včetně rybníků, do závlah, kde vlastně máme taky velký deficit v té závlahové infrastruktuře a aby jsme vlastně se připravovali v rámci těchto prostředků i nad výstavbu nových vodárenských nádrží.
1: Otázka na Marka Výborného, bude to stačit?
3: Nelze s tím nesouhlasit, co říká pan ministr v těch projektech, které jsme vlastně započali, respektive pokračovali jsme v nich my jako naše vláda, tak je potřeba pokračovat. To má pan ministr určitě i moji a naši podporu. Je potřeba ale také si říct, že ty finanční prostředky, tak jak byly nastaveny a pan ministr tento týden říkal, že si jde říct o 1 nebo 2 miliardy do letošního rozpočtu, takže prostě nebudou stačit. Čekají nás opravdu velké stavby, nejenom ty, které mají pomoci bojovat se suchem, ale také s tím druhým extrémem, a to jsou povodně, připomenu třeba vodní dílo Nové Heřminovy, a tam samozřejmě ty finanční prostředky v příštích letech rozloženo budou potřeba v obrovském množství, takže je potřeba, aby střednědobý výhled rozpočtu s tím počítal. To jsem zatím já neslyšel. A druhá věc je, abychom nezůstali jenom u těch finančních záležitostí, je potřeba možná také změnit trochu filozofii a přístup k obhospodařování půdy ke krajině. Nemůžeme na straně jedné realizovat tato opatření proti suchu a na straně druhé například rozvolňovat boj s erozí, protože my musíme i to, co máme zadarmo, to znamená voda, která spadne, tak v té krajině a v té půdě co nejdéle udržet. A to bych chtěl, kdyby pan ministr také se svým týmem na toto navázal.
21: On tady přikivuje za mikrofonem, my to na dálku nevidíte, čili souhlasíte?
2: Já souhlasím, tak my se nechystáme rozvolňovat ty základní pravidla z pohledu eroze. Protierozní vyhláška i ta výška smivu je něco, co prostě je v České republice dlouhodobě odsouhlasené. Nám jde spíš o to, aby ta praxe zemědělská a ty podmínky, které uvalujeme na ty zemědělce, byly co nejjednodušší a nejméně byrokratické. Takže pro mě je důležité, aby jsme přenesli tu odpovědnost na toho daného hospodáře v té krajině a aby on v případě, že tam bude mít tu opakovanou erozi, se musel společnosti zodpovídat. Takže v této věci já vidím jako nesmyslné, že jsme si do té preventivní ochrany dali takovej rozsah orné půdy a chtěl bych to nechat víc na té odpovědnosti těch zemědělců, ale na druhou stranu naprosto souhlasím s tím, že na tady ty věci nemůžeme rezignovat a musí to být pro nás priorita. Stejně tak, jako vytvářet ty podmínky, aby ty opatření v blízké krajině jsme dokázali více prosazovat v té krajině a to je bohužel i daň za tu rozdrubenou vlastnickou strukturu, kterou v držbě zemědělské půdy máme.
21: Tady v Českých Budějovicích se dnes slaví národní dožínky, celkem je sklizenou skoro 100% usetých ploch. Podle agrární komory bude produkce základních obilovin přes 6 milionů tun, což je o nějakých 15-17% méně. To právě kvůli suchu a vedrům, ale taky jarním mrazům a krupobytí. A podle šéfa agrární komory se zemědělcům přestává vyplácet pěstovat základní obiloviny. Jak to řešit? Měl by stát víc pomáhat ještě jinak, než dávat víc peněz na boj s následky sucha?
2: Ta odpověď je velice složitá, protože my se opravdu potýkáme, tak jak to říkala paní prezidentka, s určitými přebytky a dlouhodobě nízkými ceny na trhu, vlastně na jednotném trhu Evropské unie. Pro nás je důležité zvyšovat vlastně tu intenzitu živočišné výroby v České republice, protože i ta organika do té půdy patří, máme jednu z nejnižších v Evropě a já bych byl velice rád, a je to jeden nástroj boje proti suchu, tím pádem zvyšovat tržby našich zemědělců a samozřejmě musíme být připraveni na ty krize, které přicházejí na tom trhu a dokázat je společným úsilím překonat i za pomoci státu tak, aby jsme vlastně dokázali posilovat tu národní suverenitu z pohledu zemědělských komodit a potravin.
21: Říká ministr zemědělství, jak to vidí Marek Výborný?
3: No, v zásadě má pan ministr pravdu. Na druhou stranu já stále upozorňuji na to, že všechno živočišnou výrobou, jakkoliv je potřeba i podporovat. Nakonec my jsme se tomu velmi intenzivně těch 2,5 roku, když jsem byl na rezortu, věnovali, tak všechno tím nezachráníme. Musíme si uvědomit, že dlouhodobě máme v České republice přebytky hovězího masa, mléka, jak by smet, ekonomika vepřového se prostě u nás z řady důvodů energetických a dalších těžko bude do budoucna zlepšovat. Čili je potřeba se také podívat na strukturu plodin, které se u nás pěstují. Ukazuje se, já jsem o tom hovořil s řadou lidí na zemi živitelce převčírem, ukazuje se, že když budeme schopni přejít na plodiny, které tady třeba se nepěstovaly, rusíková zající, když budeme podporovat citlivé komodity, jako je třeba zelenina a další, tak samozřejmě dokážeme možná té složité situaci celého sektoru. A ještě jednu věc bych připomněl a jsem rád, že na to pan minister navazuje, to je podpora vědy a výzkumu. Otázka třeba využití toho, co se podařilo prosadit na evropské úrovni a my jsme za to také 2 roky intenzivně bojovali. To jsou nové genomické techniky, šlechtitelské techniky.
21: Já teď možná nechám trošku nahlédnout do zákulisí vysílání naše posluchače, protože měl jsem informaci, že pan minister bude muset odejít ve 12:20. Pak se to prodloužilo 25 a teď to vypadá, že tady je s námi budete až do 12:30, jak bylo původně plánováno. To je jenom na vysvětlenou, že hodně improvizujeme v té debatě. Jaké máte další povinnosti, to je jenom na okraj teď?
2: Tak dneska tady probíhají na výstavišti Národní dožinky, takže vlastně ten program je velice bohatý a já se jako s ředitelem výstaviště a s prezidentem Agrární komory a de facto i s paní prezidentkou se toho potravinářské komory se tady toho účastníme, takže ten program je naprosto naplněn.
21: Paní Večeřová se docela baví tím, jak tady sleduje tu naší komunikaci právě ohledně toho času. Když se poslouchala, co tady zaznělo, jsou to všechno témata, která tady na Zemi živitelce probíráte. Máte k tomu nějaký komentář k tomu, co pánové zatím říkali?
22: Určitě ano, já naprosto to souhlasím s panem ministrem, že tady musíme posilit to živočišnou výrobu, protože já vím, že dlouhou dobu byla potravinová soběstačnost takové neúplně vhodné slovo, ale bohužel, jak nám ukazují krize, ukázal nám to covid, kdy se zavřely hranice a vlastně, co jsme neměli doma, to jsme nespracovali, protože ta surovina nebyla, nedováželo se sem. Je to velice důležité, najednou se o tom začíná mluvit v celé Evropě, že potřebujeme potravinovou suverenitu, bezpečnost a prostě je to strategický sektor, protože že vlastně všechno, bez všeho ostatního se obejdete, bez těch potravin a vody se prostě neobejdete. Takže já jsem velmi ráda, že o tom hovoříme spolu, že se tady daleko více hodlá posilovat i to zpracování domácí surovin, aby ta surovina zůstávala doma a vlastně se zpracovávala na české výrobky a ty měly větší podíl na trhu.
21: Pane ministře, vy jste oznámil, že ministerstvo zemědělství předloží návrh zákona o předkupním právu pro zemědělské pozemky. Jedna varianta by zavedla předkupní právo těch, co na pronajatých pozemcích hospodaří. Kritici ale říkají, že jde o prolomení vlastnického práva, že by to pomohlo hlavně velkým holdingům. Co jim na to odpovídáte?
2: Odpovím jim na to, že tohle to je vlastně otázka koncepce toho návrhu, o všem se můžeme bavit, diskutovat. My jsme začali vlastně s několika variantami, teď víceméně máme dvě zásadní a to je ta neveřejná ohlašovací povinnost vlastníka, když prodává tu zemědělskou půdu a pak to předkupní právo a tam může být spousta parametrů, které vlastně budou eliminovat i ty obavy některých z nás. Já bych jenom chtěl říct, že bych byl velice rád, aby jsme se této debatě nebránili. Je to důležité, protože 72% zemědělské půdy je v České republice jako obhospodařováno v pachtu a je to i jeden z důvodů, proč ty opatření přírodě blízké, ať už jsou to větrolamy, malé tůně, rybníčky, nejdou tak rychle, protože ten zemědělec tu půdu užívá, ale ta domluva někdy s těmi vlastníky vybudovat tam takovýto prvek v té krajině je velice náročná. Takže v České republice se prodá ročně zhruba 1,5 až 2% půdy, je to rozdílné a bylo by a za 10 let je to teda 15 až 20% a bylo by velice vhodné, aby zemědělci mohli navyšovat tento podíl té půdy, která je využívána. Takže já bych tu debatu nechtěl politizovat a chtěl bych, aby to bylo co nejlepší pro naši krajinu, ten výsledek i pro naše zemědělství.
21: Jak to vidí Marek Výborný?
3: No s poslední toho pana ministra určitě souhlasím, nicméně on i nám poslancům opakovaně říkal, že má 4 varianty, které nám do prázdnin předloží. Zatím je nepředložil, teď tady hovoří o 2, ale já je neznám v tom detailu. A já z jedné věci mám obavu a skutečně varuji před tím razantním předkupním právem, které by skutečně reálně bylo podle mého názoru protiústavní a omezovalo vlastnická práva. Nemůžeme prostě diktovat vlastníkům, komu a za kolik mají svůj majetek, v tomto případě půdu prodat. Otázka nějaké ohlašovací povinnosti, to je věc, která k debatě určitě je. S panem ministrem souhlasím, že se ta diskuze má vést. Já jsem na to připraven, ale kromě těchto mediálních výstupů 1-4 varianty, 1-2 varianty, jsem já osobně nic neslyšel. Čili pokud to vláda a pan ministr myslí vážně, pojďme se teď v září na to posadit jako poslanci, člene třeba zemědělského výboru a já jsem na tu debatu připraven, ale znovu říkám, ta i zmiňovaná extrémní varianta předkupního práva je z mého pohledu jako nebezpečným prolomením toho, co patří vůbec k principům demokratické společnosti a to je respekt vlastnickému právu.
21: Můžete na to reagovat, pane ministře?
2: Abych na to rád zareagoval. Já bych chtěl říci, že to není nic extrémního z pohledu toho, jak jsou koncipovány a jak je koncipována tato legislativa v Evropě. To za prvé. Za druhé bych chtěl říct, že určitě tyto návrhy poslancům předložíme, ale já bych byl rád, aby aby tento návrh, až bude předkládán, byl předkládán s co největší shodou zemědělských organizací. Je to pro mě velice důležité, aby existovala shoda uvnitř zemědělských subjektů a pak se šlo do té diskuze. Já si nemyslím, že jsem povinován okamžitě v prvním roce celý tento problém vyřešit, a proto bych rád požádal, aby jsme vyčkali, až tady ten návrh bude připraven, a pak spustili tu diskuzi.
21: Takže souhlasíte s tím, že ta diskuze určitě proběhne. Bohužel budeme se muset rozloučit. Já vám děkuji za váš čas. Děkuji Marku Výbornému, poslanci KDU-ČSL. Loučíme se také s Danou Večeřovou, prezidentkou Potravinářské komory. No a hostem přímo tady u nás v Airstreamu radiožurnálu byl také ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Díky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
22: Skvělé, děkuji za pozvání.
21: Tolik publicistika Vladimír Kroc.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Adéla Burešová.
5: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok. Severovýchod Španělska zasáhly silné deště, voda zaplavila ulice a 7 lidí kvůli počasí utrpělo zranění. Uvedla to agentura AFP. Podle místních úřadů lidem uvězněným v autech kvůli povodni pomáhali hasiči. Před týdnem povodeň a sesuv půdy po přívalových deštěch zabili v severozápadním Španělsku dvě ženy. V posledních týdnech se země potýkala taky s rozsáhlými lesními požáry. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Tajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Mendelova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Broumovském Výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, třeba lankový, síťový, elektrický anebo ohradník s takzvanými fladrami, tedy spásy textilí.
0: Sport.
5: Pražská Slavia remizovala ve fotbalové šancelize po druhé v řadě. Z Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V čele tabulky je jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako Slavia. V dalších zápasech pátého kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D1 v Brně překážky a u sjezdu na Kutnou horu nehoda. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava nebezpečné překážky. Za sjezdem na výstaviště 191. kilometru jsou v pruzích vruty a plasty. Auta tam mohou vybočovat a taky hrozí poškození vozidla. D1 191. kilometr směr Ostrava. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu srazilo auto zvěř. Kilometr 64,5 podle kamer auto stojí na krajnici s policií, kolem se jezdí. A stále sledujeme provoz, hlavně objízdné trasy, uzavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Bez kolon. Vozidla nad 12 tun jezdí plynule po trase Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno ujedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách kolem 13 stupňů. To byly zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: I když poslední dny přinesly déšť a bouřky, Česko se stále potýká s důsledky dlouhodobého sucha. Projevují se třeba v obci Čeperka na Pardubicku. Lidem tam ubývá voda ve studních. Problém v obci řeší už i vodohospodáři. Více uslyšíte v naší první reportáži nočního radiožurnálu už za pár minut.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Letošní suché a horké počasí trápí obyvatele Čeperky na Pardubicku. Ubyla jim totiž voda ve studních. Podle provedených měření klesla oproti loňsku až o metr. Místní se bojí, že do budoucna nebudou mít dost užitkové vody na zalévání zahrad a zeleninových záhonů.
1: Teď odendáváte víko ze studně. Já tam teda té vody moc nevidím, jsou tam nějaké trubky. No, ale tady to je suché. Tady.
2: To je suché všechno.
1: Nahoře.
2: To je celý problém tohleto.
1: To už mi říká místní obyvatel, pan František Šrom. Za normálních okolností byste tu vodu měl kde zhruba?
2: Teď jak je písek, tak podám 1, 2, 3, 4 na pátý skruži.
1: Tak je to hluboko pod pátou skruží. No. Majitel rodinného domu přečerpává vodu ze studně sem do zahradního sudu. Voda ale teče málo.
2: Takhle, že když to dám naplno, tak mě to udělá blb, a jsem bez vody.
3: My máme, myslím si, 8 až 10 míst monitorujeme průběžně a ukazuje to, že ten pokles opravdu teďka je rapidní. No já když se podívám, já tady mám ty data, tak vlastně je to až o metr, jako jo.
1: Nezávislá starostka Čeperky Kristýna Vosáhlová se domnívá, že jednou z příčin je zvýšený odběr podzemní vody pardubickými vodárnami v oblasti Hrobice Čeperka. Podle mluvčí VAK Pardubice Venduly Horákové to ale tak jednoduché není.
4: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů. Nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě.
1: Zásobování obce pitnou vodou ohrožené není, ujišťuje Horáková. Obec je napojená na vodovodní řad. Voda ze studní je železitá a nevhodná pro pití.
4: Takže i domácnosti využívají především k zalévání zahrad. V tomto směru tedy obyvatelé mohou pocítit určité omezení.
1: Přesnou příčinu úbytku užitkové vody ve studních v Čeperce by měl podle vodáren určit zadaný hydrologický posudek a průběžný monitoring vodní hladiny. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Slovenský hokejista Zdeno Chára se rozloučil s kariérou doma v Trenčíně a bylo to velkolepé. Vyprodaný stadion viděl současné bývalé hvězdy, jako jsou Jágr, Pastrňák nebo Bondra. Rozlučka byla pro Cháru emotivní i z jiného důvodu. V Trenčíně se totiž vzpomínalo na jeho nedávno zesnulého otce.
1: Rádi bychom vás poprosili o poslední potlesk pro jeden z našich hostí, který se nemohl dostavit.
2: Otec bol obrovský športový fanúšik. Áno, chcel strašne, aby mohol byť súčasťou tohto zápasu, ale bohužiaľ nedožil sa, tak sa pozrel na nás hora.
3: I přesto si ale Zdeno Chára dokázal rozlučku užít.
4: Zdeno, tak posledný zápas, aké emócie?
2: A prečo máš ty prvé slovo?
3: Smál se Chára po otázce slovenského novináře Maroše Korbela, se kterým se hvězda Bostonu dlouhodobě zná. Třeba jako s fotbalovým brankářem Petrem Čechem, který si po kariéře zpestřuje život v hokejové brankářské výstroji.
2: Petr Čech je člověk, který se málo kedy vidí a najde jeho talenty, kvality, aký je speaker, aký je líder, ak dokázal profesionálne hrať futbal, hrá hokej, hrá bubny, tvorí muziku. Toto sú vyloženie géniovia. A Petr Čech je podľa mňa jeden z géniov.
3: Říká Chára, ale Petr Čech měl v letním počasí na stadionu jiné starosti. V Trenčíně byla mlha.
5: Pomáhala nám teda ta obrazovka, že já jsem vlastně koukal nahoru, jakmile začal protiútok, jak jsem se podíval, z jaký strany kdo jede, tak Zdeno je vidět všude. To byl jediný, který byl vidět.
3: Zdeno Chára měří 206 cm. Vedení NHL mu dalo výjimku, aby mohl mít delší hokejku, než dovolují pravidla. Cháry se ale na výšku neptejte, nemá to rád. A tak o tom může mluvit třeba jiná slovenská legenda, Marián Hossa.
6: Je obdivuhodné, čo on dokázal počas tej kariéry, že sa nevzdal, aj keď ho posielali na basketbal, aj keď mu bola výstroj malá, ale hlavne to bolo o Zdenovi, o jeho neuveriteľnej kariére. Ja verím, že raz sa natočí nejaký dokument alebo film, alebo je o čom.
3: Doufal Marián Hossa po rozlučce s kariérou Zdena Cháry. S přispěním Martina Balážika ze Slovenského rozhlasu František Kuna, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Jedna hodina. Zprávy a Adéla Burešová.
7: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. 140 památek z celého Česka se zapojilo do hradozámecké noci. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali druhou výhru a dnes čekáme většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informuje o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatská peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden, říká Pilný.
8: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
7: Lesní oblast Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevřela veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa, který je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách nebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů. Každoročně les Fontainebleau navštíví 15 milionů lidí. V červenci tam plameny spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči ještě stále dohašují ohniska. Ruské útoky na Ukrajinu od včerejšího rána zabily nejméně 5 civilistů. 2 lidé zemřeli při úderu na Kyjevskou oblast a Záporožská oblast informovala o 3 zabitých. Při předchozích ruských nočních útocích na Ukrajinu zemřeli nejméně 2 lidé, uvedli už dříve ukrajinští činitelé. Rusko hlásilo ukrajinské útoky na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Tamní úřady informovaly o nejméně 5 zabitých lidech, včetně 2 dětí při ukrajinských útocích na Rusko. Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty nebo třeba divadelní vystoupení. Třeba zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
9: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
10: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
9: A co říkáte na japonskou kulturu?
10: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
11: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
7: Říká kastelán zámku Jan Rosendorfský.
11: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
9: Součástí programu byla i výstava bonsai. Z Horšovského Týna, Julie Suchá, Radiožurnál.
2: Sport.
7: České volejbalistky vyhrály i druhý zápas na domácím evropském šampionátu. Rakušanky porazily 3-0 na sety. Do sestavy se díky jednoznačnému průběhu dostala i řada hráček mimo základní sestavu. Oceňuje to smečořka Eva Svobodová.
12: Já si myslím, že to je přesně o takovýchhle zápasech například, kdy dostaneme tu šanci a je potřeba ji využít a jak kvůli tomu, aby jsme zůstali a mohli pomáhat nadále v dalších zápasech, tak i k tomu, aby si právě základní šestka oddechla. Já osobně jsem si to moc ráda užila, jsem vděčná za každý míč, který můžu hrát na hřišti.
7: Třetí zápas ve skupině čeká Češky dnes večer proti favorizovaným Srbkám. V přímém přenosu ho odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D11 u sjezdu na Městec Králové, další v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové vypadá to, že havarovalo osobní auto. 60. kilometr, vozidlo je na krajnici, kolem se pohybuje posádka a pozor, v pravém pruhu jsou překážky, nepořádek. D11, 60. kilometr, směr Hradec Králové. Nehoda není označená. V Praze na Žižkově v Hartigově ulici čekejte omezení. Po nehodě na křížení s Černínovou ulicí se střetlo osobní auto s chodcem. Od včerejšího večera je zavřená D1 u Šmejkalky. Omezení kvůli zátěžovým zkouškám na mostě se autem do 12 tun objíždí mezi exity 21 a 34. Trasa objízdná vede přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší teploty je 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách se budou teploty držet kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Víte, komu patří modré záchranářské auto nebo sanitka? S největší pravděpodobností v nich jedou báňští záchranáři, tedy lidé speciálně vycvičení na extrémní podmínky hluboko pod zemí. Včera v Ostravě otevřeli veřejnosti hlavní báňskou záchrannou stanici a my jsme byli u toho, více v reportáži už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: unikátní jeřáb, vybavení pro potápění ve velkých hloubkách anebo speciální výcvikové centrum. To vše si včera mohli prohlédnout návštěvníci dne otevřených dveří u báňských záchranářů v Ostravě. Tato akce každoročně láká stovky lidí.
1: Ti nejodvážnější tady zkouší unikátní kapsly. Jeřáb, který dokáže spustit záchranáře do hloubky až 1300 metrů.
2: Bylo to skvělé, bylo to fakt úžasné.
3: Super to bylo.
1: V takovém stísněném prostoru zvládli jste to?
2: Jo, zvládli. Nám je ta důlní tematika velmi blízká.
1: Je tady i spousta pamětníků.
4: V roce 1992 jsem tady skončil.
1: Vzpomínáte na starou práci?
4: Je, protože kamarádi nám umírají, že? A už se ani nepoznáváme, tak jsme se změnili.
1: Tak to zní a vypadá, když mají báňští záchranáři výjezd. Slouží pořád, i když těžba černého uhlí už skončila. Práce je dost, prozrazuje ředitel hlavní báňské záchranné stanice tady v Ostravě Josef Kasper.
5: My jsme vyhráli soutěž na likvidaci starých důlních děl. Třeba tady v Moravskoslezském kraji je zhruba 700 starých důlních děl, to někdy už víte ty komínky. Třeba na Baníku se propadlo kus hřiště, takže když se to stane, něco takového, tak my to likvidujeme. Tím, že máme monopol, vyhráli jsme to na 4 roky, máme monopol v celé České republice.
1: Tento týden taky záchranáři zasahovali na dole Jeremenko, uvízli tam v podzemí dva zaměstnanci. Velký zájem je pořád o báňské potápěče. Mají speciální výcvik. Kromě nejmodernější techniky tady můžeme vidět i vzpomínku na takzvané orlické vraždy. Právě ostravští se tehdy na jejich objasnění výrazně podíleli.
6: Na vraždách určitě byli tady, jako můžete vidět tady staré masky. Paradoxně oni jsou ještě furt funkční.
1: A jsou původní z té doby?
6: Jo, jsou původní z té doby, jo, opravdu. Máme tady ještě některé historické pamětníky, kteří tam na těch vraždách byli.
7: Tady vlastně je hráz, tam se jim napustí plyn, oni vezmou, odebírají vzorky, robí rozdíl.
1: No a tady jsme v chloubě báňských záchranářů ve cvičném poligonu, kde se dá nasimulovat nulová viditelnost, mlha, vysoká vlhkost vzduchu a vypadá to tady téměř jako dole v šachtě. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

Solární panel, světlo a kamera. Neobvyklá sestava v Milovické rezervaci má za úkol sledovat noční motýly. Jak přesně zařízení, které pracuje hlavně v noci a člověka k tomu nepotřebuje, funguje? Do Milovic ve Středočeském kraji se ve vysílání vypravíme už za okamžik a zjistíme to.

0: Vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují v Milovické rezervaci speciální kameru, která ultrafialovým světlem láká noční hmyz na bílou plochu a každých několik minut pořizuje snímky. Za jedinou sezonu tak mohou vzniknout 100 000 fotografií. Data putují ze středních Čech do Dánska, kde umělá inteligence pomáhá rozpoznávat jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří stovky hodin práce a umožňuje získat údaje, ke kterým by se s klasickými metodami vůbec nedostali.
1: Držím. Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
2: Zapojíme kabely. Tak. Jeden. Ještě tam dáme tu druhou elektrodu. Tak, máme hotovo. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet po soudobu, co tady vlastně teda bude pražit slunce.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
1: Noční hmyz obecně je přitahován světlem, buď tím viditelným, co vidíme i my, případně i a velmi často i UV spektrem. Takže tady v tom zařízení, které svítí do všech světových stran, tak jsou takové 4 diody, respektive diody směřující na 4 světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
1: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho vlastně malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně pomocí dalších algoritmů tak ty zvířata určují do různých taxonomických skupin, zda se jedná o nočního motýla nebo brouka a následně pomocí speciálních modelů potom určují, o který konkrétně jde druh.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
1: Jde o důležitou indikační skupinu mnoha typů biotopů, je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče a velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Jenže nasbíraná data musí někdo také určit a odborníků na noční motýly podle Geigera celosvětově ubývá. Zároveň při tomhle způsobu výzkumu není potřeba motýly kvůli určení odchytávat.
1: Motýl v noci je tedy přelákaný z celé lokality, dosedne na tu bílou plochu, která je intenzivně osvětlena. Tady může se trvat minuty či další minuty, je vyfocen a tím to v tom našem případě končí. V případě standardního monitoringu, tak by byl přelákán stejným typem světla, ale nesedl by na tu bílou plochu, on by zapadl do takového kyblíku, kde je fixační tekutina, tam by byl usmrcen a následně by byl tedy v laboratoři určen postupně do taxonomické skupiny a následně do druhu.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
4: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že právě velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas a proto jsme rádi, že agentura tady teď testuje tento automatizovaný způsob monitoringu nočních motýlů, na který by jinak nebyl čas a kapacity.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Jsou tady zprávy s Adélou Burešovou.
1: Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty můžou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než ječmenu dozrají klasy s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Spojené státy ráno zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů, v přepočtu přes 400 miliard korun. Podle Carneyho se ani na poslední chvíli nepodařilo obchodní spor mezi zeměmi vyřešit, proto další vyjednávání pozastavil. Kanadská cla budou podle něj ve stejném objemu jako ta americká a zaměří se hlavně na zboží jako ocel nebo mléčné produkty. Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků více než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali taky hodnotu cukru v nápojích. Více než polovina byla přeslazená. V Chrudimi dnes začíná 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka. Slavnostní zahájení bude od 10:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Večer pak v městském kině promítnou dokument Carmen Story o operní pěvkyni a zakladatelce festivalu Dagmar Peckové. Zlatá pecka se od začátku zaměřuje na podporu mladých hudebníků.
2: Sport.
1: Brankář Tottenhamu Antonín Kinský nezabránil v úvodním kole fotbalové Premier League porážce na hřišti Brentfordu 0-3. Nováček soutěže Hull porazil Manchester United 2-0. Zvítězil taky Ipswich, další z týmů, které postoupili do nejvyšší soutěže. Nad Sunderlandem vyhrál 2-1. V dalších utkáních Everton zdolal Crystal Palace 2-0 a Nottingham podlehl Leeds 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u sjezdu na městece Králové a v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové havarovalo osobní auto. 60. kilometr vše je na krajnici a místo už označené. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou stojí porouchané osobní auto. Uvízlo v omezení na kilometru 28,5, opět zřejmě jde, kolona se netvoří. V Praze na Žižkově v Hartigově ulici čekejte omezení po nehodě. Na křížení s Černínovou ulicí se střetlo osobní auto s chodcem. A do 8 hodin ráno bude zavřená D1 u Šmejkalky. Obousměrně omezení se autem do 12 tun objíždí mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Vozidla nad 12 tun jezdí přes Votice, Tábor a Pelhřimov. Kolony se na objízdných trasách teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno ujedinělé mlhy, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já nabízím další muziku, za chvilku tady bude Mark Anthony, také Alex Warren, ovšem právě teď je tu vzpomínka na nedávno zesnulého Glena Hansarda. S Markétou Irglovou takhle nádherně vystřihli Falling Slowly, Oscarovou píseň.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Plavba po Rýnu, po vlnách veder a sucha opět pomalu ožívá, ale do normálního stavu má situace ještě pořád daleko. Některé lodě se na řeku ještě nevrátily. Na jednu z nich, která kotví v německém Duisburgu, se vypravíme v našem vysílání už za chvíli.

0: Po Rýnu se každý měsíc plaví miliony tun zboží a různého materiálu. V posledních týdnech to ale kvůli suchu a nízkému stavu řeky nešlo a hrozilo, že situace otřese i německou ekonomikou. Mezitím trochu napršelo, stav ale pořád není ideální a některé lodě pořád zůstávají v přístavech. Jednu z nich navštívil v Podhůří náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Duisburg je největší říční přístav v Evropě a teď v něm kotví i nákladní loď Eiltank 70. Je to víc než 100 metrů dlouhá loď, drtivou většinu její paluby zaujímá nepřehledná spleť potrubí, ale hlavně 10 tanků, nádrží nebo cisteren. Ty pojmou víc než 3000 tun chemikálií.
2: Dieses Schiff ist hier noch am 31. Juli angekommen. Wir kamen mit Leerschiff von Rotterdam.
3: 31. července jsme se vrátili s prázdnou lodí z Rotterdamu a od té doby jsme tady. Určující pro nás bývá hladina řeky v Düsseldorfu, kam jezdíváme pro náklad. A ta byla tak nízko, že už jsme nemohli vyplout.

0: Pegel so wenig, wir können nicht mehr fahren.
1: Kevin Tausch je mladý kapitán, Duisburčan, který má lodní řemeslo v rodině a se suchem se nesetkává poprvé.
0: Nur das erste Mal richtig war dann natürlich 2018, wo ich dann mal selber gefahren bin. Die ganzen Sandbänke werden ja freigespült.
2: V roce 2018 byly obnažené písečné břehy. To jsem znal do té doby jen z vyprávění. Pro mě to byla ohromná škola, protože loď jsem řídil čerstvě a v takových podmínkách si musíte opravdu pečlivě hledat tu hloubku, kterou proplujete. Jenže od té doby se extrémní sucho vrací stále častěji. Letos Rýn znovu prolomil historické rekordy.
0: So hat sich das ja jetzt noch mehr ins Extreme gezogen. Jetzt sind ja so viele historische Werte geknackt worden.
1: Když je voda vysoko, tak se vydává oficiální zákaz plavby, ale když je jí málo, tak ne. To si musí každý rozhodnout sám, ale ne každý k tomu má ty samé podmínky. Třeba říční OSVČ, kteří dělají na sebe a honí každou zakázku, ti se nemuseli zastavit ani teď, když bylo takové sucho. Ve srovnání s nimi je Kevin Tausch v komfortnější pozici. Od rejdařství, kterého zaměstnává, mu chodí stabilní mzda a firma mu navíc k hladině vody, která je optimální pro vyplutí, přidává ještě navrch 30-centimetrovou bezpečnostní rezervu.
0: Hier am Schiff in der Entscheidungsgewalt zu sagen, ich fahre, trage ich das Risiko.
2: Když už se jako kapitán rozhodnu, že vypluju, tak taky nesu riziko. A já říkám, že pokud se na to člověk necítí, nemá zrovna z nějakého důvodu dobrý pocit, tak je lepší to na rovinu přiznat a nejet, i když je stav vody zrovna normální. Protože jinak z toho můžou být velké škody a ještě si na tom smlsnou média.
1: V jednu chvíli se dá Air Tank 70 nečekaně do pohybu a začne manévrovat. To, když se snaží udělat místo sousední lodi, která kotví vedle ní, aby mohla vyplout na Rýn, a zároveň se snaží nepřekážet jiné lodi, která spoza ní do přístavu připlouvá. Hladina vody se sice zdaleka dosud nepřiblížila normálu a spíše odpovídá dosavadnímu historickému minimu z roku 2018, ale v přístavu je už živo.
0: Ja, wenn man jetzt schaut, jetzt fahren wieder viele Schiffe. Jetzt geht's natürlich los.
2: Hodně lodí už vyplulo. Uvidíme, jak to půjde dál. Předpověď není úplně růžová, ale deště v posledních dnech hladinu trochu zvedly. Jde o peníze. Musíš jezdit a vozit náklad. Když stojíš v přístavu, tak nevyděláš nic.
1: Říká duisburský kapitán, který se po třech týdnech v přístavu už taky pomalu chystá zvednout kotvy. Jeho snem je ovšem uvidět jednou Rýn úplně suchý. A to ne kvůli mamutím klům nebo motorkám z druhé světové války, ale aby si aspoň jednou mohl opravdu prohlédnout a nastudovat dno, kterému se i s drahocenným nákladem musí stále častěji vyhýbat. Z Duisburgu Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy a Adéla Burešová.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Jihovýchodní Asie hlásí prudký nárůst horečky dengue. Fotbalisté Slavie remizovali v šancelize ve vršovickém derby s Bohemians 2-2. A dnes čekáme většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže to o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
1: Malajzie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný počet nákazy horečkou dengue. Nejvíce nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpuru. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci. V Malajzii se cena za 2 dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2 500 korun, což podle lékařů ale hodně lidí odradí. Infikovaný komár může horečkou dengue nakazit až 10 lidí a přenosu pomáhá teplé a vlhké podnebí. Sociální síť TikTok zaplatí pokutu jako urovnání sporů ohledně porušení zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti s tím, že platforma uhradí v přepočtu více než 8 miliard korun. Žaloba tvrdí, že aplikace porušuje soukromí dětí. Sociální síť podle rezortu ale ochranu mladistvých od té doby výrazně posílila. Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou 10 hrobů psů, koček i třeba morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
1: Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie neudrželi v 5. ligovém kole vedení nad Bohemians a nakonec remizovali 2-2. Na tribuny stadionu v Edenu se vrátili fanoušci po disciplinárním trestu. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si myslí, že právě díky plnému hledišti byl zápas kvalitnější.
5: Já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdným. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
1: V čele neúplné tabulky má Slavia 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která zdolala Slovácko 2-1 a je za Slavií jen o skóre. V 5. kole zvítězila taky Sparta, a to na hřišti Artisu Brno 4-0 a Zlín podlehl Liberci 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D7 u Prahy, další na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova srazil autobus zvěř. Nehoda je za letištěm a sjezdem na Kněževes, 4. kilometru. Opatrně policie hlásí, že kolem v pruzích jsou překážky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí nehoda osobního auta. Havarovalo na 60. kilometru, stojí v odstavném pruhu a bliká u něj.